najde cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z malérů a vůbec neuzná

vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo a stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na 3. místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Jestli takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která
0: někdy
1: přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Teď se pustíme konečně do práce, potom co jsme si s Vojtou Vrtěškou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi udělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáce.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce?
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky, rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort. využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to už všichni střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Jestli vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, tam je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia, buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby to šlo odlepit.
1: Ten pistácevý krém je tak mazlavý, pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí, okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě. Že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovýrok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začali nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná

0: na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12 krát, dříve to bylo asi 20 krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
0: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
0: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně. A když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé. A pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychloobrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
2: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: a Pavla Tomicová.
1: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostanu, když chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, to je strašně moc, rybí potvory. Je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem totiž v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou specialitu toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on ten pán několikrát se jim jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ty nacukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Po tom talíři. Tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli. A to jsem fakt nedala.
1: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
0: A čili to se jí zasyrova? Jako...
2: Opravdu to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakapne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no. Pak to jako to takhle se zabije, takže s tím tu mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
1: To jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jakože by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
1: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Řízne, jo. Já se teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky všechno vždycky, tak...
1: V tom jste společně s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, s Naďou jsme ty krevní skupiny.
1: Ona zapalila i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvou do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospodce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si dí vedle, číst časopis, nebo říkám, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkala, děti si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
1: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou a Pavlou Tomicovou.
2: Zdravím, nashledanou.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kulaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že je všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány.

0: Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 011 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovýrok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale o všem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

skeversne. Musí být multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady regionů do míst, které většina vnímá spíš jako oblasti vhodné k relaxaci, cykloprojížďkám a nekonečné degustaci vína. Míříme na jih Moravy, do Valtic a Lednice, ovšem nikolivě kvůli produktům vinné révy, nýbrž kvůli krajině. Právě ona totiž byla přesně před 30 lety, v roce 1996, zapsána na seznam UNESCO, co by unikátní dílo lidského ducha a kreativity a navíc, co by nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy. A jen podotýkám, že jedinou rodinou, přesněji řečeno rodem Lichtenštejnů. Dnes nás proto čeká spousta otázek a také odpovědí. Proč se Lichtenštejnové usadili právě v oblasti kolem Valtic a Lednice? Co je motivovalo k tomu, aby investovali obrovské jmění do nezajímavé rovinaté krajiny plné močálů a přetvořili ji v obraz? Z jakých důvodů vyrostl v ryze křesťanském regionu Minaret? A který z Lichtenštejnů, kteří jsou mimochodem kromě anglického krále a jeho rodiny jedním z nejstarších evropských stále fungujících šlechtických rodů, měl nastávající podobu ledněcko-valtického areálu největší vliv? Odpovědi budeme hledat s mým jediným průvodcem. Mužem, který je nejen generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a navíc jedním z našich největších odborníků na zahradní umění, ale také člověkem, který se o zápis lednicko-valtického areálu na seznam UNESCO velmi významně zasloužil, Zdeňkem Novákem. Takže vzhůru do Valtic, ovšem nikolivě do vinného sklepa, ale do jednoho ze salonků tamního zámku.

0: Tak milí posluchači, my se s mým dnešním hlavním průvodcem Zdeňkem Novákem nacházíme ve Valticích. Sedíme na Valtickém zámku, jsme teď v okouzlujícím salonku prince Karla a na úvod bychom si měli říci, čím vlastně byly pro celou tu éru budování lednicko-valtického areálu právě Valtice.
1: Název salonek prince Karla se traduje podle návštěvy prince Karla Habsburského, který se později stal španělským králem Karlem III. A když zemřel jeho starší bratr Josef I. jako císař na Neštovice, tak se stal Karel císařem Karlem VI., posledním mužským členem Habsburské dynastie. A byl tady na návštěvě, protože jeho vychovatelem byl kníže Antonín Florián z Lichtenštejna. A Valtice od roku 1393 byly v rukou Lichtenštejnu. A když byl v roce 1608 Karel z Lichtenštejna povýšen do stavu říšského knížete, zvolil si valtický tehdy hradozámek pro svou rezidenci a z Valtic chtěl udělat hlavní město Lichtenštejnského knížectví. To byla doba, kdy jeho současníci, kardinál František z Dietrichštejna a Albrecht z Valtštejna uvažovali podobným způsobem a dokladem toho jsou jednak obrovské kostely, které v té době stavěli, protože věřili, že se jim tam podaří zřídit biskupství. Ale to se nikdy nepodařilo. Přestože knížectví tam nikdy zřízeno nebylo, stejně jako nebylo zřízeno žádné knížectví okolo Polné nebo Jičína, tak krajina lednicko-valtického areálu si tenhle ten knížecí sen pamatuje. A Valtice ještě hrály další roli. Ony byly symbolem toho, že rodina Lichtenštejnu je tady v té krajině moravsko-rakouské, protože Valtice byly v té době součástí Dolního Rakouska, je strašně dlouho, že to nejsou aristokraté přicházející až po bitvě na Bílé hoře, jako Mansfeld nebo Schwarzenbergové, kteří přišli až v 17. století. Naopak Lednice, která v té době, než se Karel oženil s Anou Černohorskou z Boskovic, byla jediným panstvím, které Lichtenštejnu patřilo na Moravě, se stala letní rezidencí vládnoucího knížete, protože krajina okolo Lednice byla mnohem vhodnější pro pořádání lovu, pro budování zahrad, prostě to, co s tou rezidencí vlastně souvisí a s knížecím způsobem života, kdy oni žili podle těch dvou limitů, urozeno zavazuje a na druhé straně, že musí žít v zářící nádheře, gloria, splendens. Takhle se vlastně rozvíjel lednicko-valtický areál.

0: Mimochodem, proč se to nepovedlo, tedy ta realizace záměru vytvořit si tady ten okouzlující klenot, to malé knížectví právě tady v té oblasti okolo Lednice a Valtic?
1: Když mi to říkal kdysi kníže Hans Adam II. Z Lichtenštejna, protože v literatuře tuto informaci nenajdete, tak ty důvody byly vlastně strategické, protože tady to území leží příliš blízko Vídni a logicky si císařský dvůr nepřál mít hnedka za hranicema území mocného Lichtenštejna, kterého se skutečně i císaři obávali. Takže nakonec se to knížectví symbolicky stěhovalo. První lichtenštejnské knížectví existovalo na panství Moravský Krumlov a bylo zřízeno pro knížete Gundakara, ale pouze na doživotí. Čili v té době se Moravský Krumlov jmenoval Lichtenstein, panství Moravský Krumlov se jmenoval Fürstentum Lichtenstein, ale jakmile Gundakar zemřel, tak tahle ta sláva pominula. A nakonec syn knížete Gundakara, Antonín Florián, dosáhl toho, že panství, která předtím koupil jeho bratranec Hans Adam I, Faduc a Schellenberg na břehu Rýna, to je vlastně svah Alp, který padá takhle k Rýnu, daleko od těch strategických území říše, tak císař Karel VI, když se vrátíme k tomu salonku prince Karla, kterému sedíme, až císař Karel VI povýšil na knížectví lichtenštejnské.

0: Teď nám velmi tedy chybí obraz, ale vy umíte krásně vyprávět, tak zkusme popsat, jaké jsou Valtice, v čem je půvab největší tady toho místa, v němž se právě nacházíme.
1: Valtice byly do té stávající podoby přebudovány během 18. století, kdy byla zbourána ta stará část hradu. Na místě někdejšího hradu byla založena zahrada a tehdy vlastně tuhletu přestavbu zahájil kníže Antonín Florián, který tím, že sloužil Karlu III. Jako pobočník ve Španělsku, získal titul španělského granda. Takže Valtice jsou takovou asi jedinou rezidencí španělského granda, kterou u nás máme, a jeho syn, kníže Josef a Johann Adam, v tom přebudovávání pokračovali a vytvořili z Valtického zámku skutečně pompézní rezidenci odpovídající tomu životu v nádheře.
0: A já pro milovníky zajímavostí dodávám, že ve Valtickém zámku je od 18. století také divadlo, ve kterém koncertoval například Wolfgang Amadeus Mozart, když Valtice navštívil císař Leopold II. Při své cestě na korunovaci do Prahy. A dnes tam můžete obdivovat nejen stavbu samotnou, ale i velmi bohatý hmotný mobiliář. My už teď ale Valtice opustíme a vydáme se do blízké Lednice. Pokud měli Lichtenštejnové záměr z Valtic vládnout, a proto také vytvořili paprskovitou soustavu cest, které všechny vedou do Valtic, Lednice měla být jejich výkladní skříní a ukázkou toho, čemu dnes po italsku říkáme La Dolce Vita. Tak milí posluchači, jsme v Lednici v zámecké kunírně a stojíme u fascinující mapy, která je pro naše putování nesmírně důležitá. Valtice měly být hlavním městem Lichtenštejnského knížectví, tak je nám jasné, proč se tady zrovna v této oblasti Lichtenštejnové tak intenzivně angažovali a vytvořili tady obrovskou, zdráhám se říci, umělou krajinu, ale je to umělá krajina,
1: protože bez jejich zásahů by to byla taková plochá nuda. Není jsou tady žádné dramatické skály jako na Pavlovských vrších, které oni ztratili z panství Mikulov. Řadou kroků se snažili znovu panství Mikulov s tou nádhernou pálavou získat. Ženili se s princeznami z Dietrichštejna, chtěli to koupit, nikdy se to nepodařilo. A tak museli investovat do té ploché krajiny nivy řeky Die a vytvořit tady, my tomu říkáme, okrášlený statek, francouzsky fermorné, protože ta krajina byla dále ekonomicky výnosná, ale současně musela být krásná, aby odpovídala reprezentaci knížecího rodu.
0: Kdo tady z našich posluchačů byl, tak ví, že to tady působí až pohádkově, protože se tady střídají architektonické styly, zahradnické styly, ale vy jste mi říkal, že se nemáme nechat mást, protože to nevzniklo najednou, ale že to byla cesta velmi postupná.
1: Byla to cesta postupná, takže Valtice až do 20. století se pořád udržovaly v baroku, zatímco Lednice naopak ukazovala, jak jsou moderní. Takže jakákoliv móda architektonická přijela Evropou, tak se o té muselo ukázat. Tady byla renesanční vila v 16. století, manieristicky upravená, barokní komplex jízdáren a koníren, pak nastala doba klasicismu, kníže Jan I. dostavil křídlo zámku a celý zámek překabátil v klasicismu a jeho syn Alois II. Nakonec zámek upravil do té pohádkové novogotické podoby, aby zapadl do té pohádkové krajiny. A mezi tím jeho otec Jan I. rozšiřoval stavební aktivitu po celém území lednicko-valtického areálu, takže jeho velikářství zasáhlo 500 km čtverečních. A je to jedna z největších, neli vůbec největší krajina, ovládaná jednou vůlí ve vlastnictví jednoho rodu. A ten si k sobě bral schopné architekty, zahradní architekt, hospodáře. Čili je to území, které je hospodářsky výkonné. Tady se chovají ryby. Oni první začali s sandáty v rybnících místo kaprů. Tady jsou hospodářské lesy. Tady jsou skvělé vinohrady s vynikajícím vínem, tady jsou zelinářské zahrady, ovocné sady, jsou tady odborné školy a všechno je to protkáno sítí alejí, průseků v lese, romantických cest, anglických parků, okolo těch architektur, které sem přitáhla móda zahrady angločínské, ale to byl jeden z důvodů, proč byla krajina zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
0: Tak a my jsme se teď ocitli za tím krásným pohádkovým zámkem ve slohu tudorovské gotiky. Já vlastně nevím, jestli jsme před ním nebo za ním. Jsme za ním teď, že?
1: No, on má dva čestné dvory, takže jsme stále před ním.
0: Důležité je, že teď je tady kolem nás park, jsou tady krásně střižené živé ploty z buxusu. Ovšem, vy jste říkal, že to tady před pár staletími vypadalo zcela jinak.
1: Ano, tady vlastně stojíme na někdejším lednickém náměstí, které se rozkládalo mezi kostelem, farou, starou tvrzí, ještě románskou, a bylo uzavřené ulicí domů, založený zřejmě v tom 13. století, které byly pod okny knížecího apartmánu. A až kníže Jan II. Se rozhodl, že takhle to dál nejde, a vykoupil ony selské domy, 36. bylo, a na jejich místě nechal to celé splanírovat a vytvořil tady tu krásnou pravidelnou zahradu, kterou označujeme jako zahrada italizující, aby se nám nepletla s Italskou za 16. století. Takže my jsme teď v takové veřejné části té nové zahrady, která vznikla po roce 1880, a kníže si přál, aby se nová zahrada od starého lednického parku lišila pouze formou, nikoli stářím stromů. Takže tehdy tady přesazovali stovky stromů. Před kostelem vaši posluchače sem přijedu, uvidí obrovský jedlin japonský, který byl přesázen jako vzrostlý. A my jsme, jak už jsem řekl, na takové veřejné části parku, protože sem chodili farníci na mše, tady měli krásný parter květinový, se mohl každý. Za vámi je taková nízká mřížka, kterou přeskočí malé dítě, ale obyvatelé lednice byli naučeni, že když je otevřená, mohou do parku, a když je mříž zavřená, je kníže pán na procházce a nechce být rušen. On samozřejmě mluví na procházce, i když ta mříž byla otevřená, a potom přijímal všelijaké supliky a bavil se tady s místními občany. Takže ten park žil skutečně i jako zahrada veřejná, protože k tomu také byl určen.
0: Dočetl jste se někde, pane řediteli, ve všech těch literárních pramenech, které vy zkoumáte, co vlastně na tady ty lichtenštejnské proměny toho okolí říkalo místní obyvatelstvo? Jak tady žili s touto knížecí rodinou, v souladu nebo v nesouladu? Co si o tom všem mysleli?
1: No, říkají se různé historky. Samozřejmě byl to největší zaměstnavatel. A o knížeti Alojzovi víme, že ve svém parku měl srub vymalovaný ornamenty, které vaši posluchači dneska znají třeba z Plžů v Petrově nebo z nějakých Dunajovic, to je z těch vesniček krásných, a když tam měl nějakou slávu, tak řekl, že tam mají přijít v krojích ty lednické selky a sedláci, aby tam jako ukazovali ten folklor. Pak se traduje historka, že kníže chtěl postavit nový kostel, chtělo postavit v centru obce, ale tam neměl žádné pozemky. Tak se obrátil na obec, aby nějaký pozemek na stavbu kostela věnovala. Oni ho odmítli a kostel se nepostavil, a protože v té době budoval angločínskou zahradu, tak se traduje historka, že na truc tady postavil mešitu s minaretem. Ale pravda je taková, že ta mešita s minaretem byla povinnou součástí angločínské zahrady.
0: Vy jste také říkal, a to bychom měli zdůraznit, že právě ta angločínská zahrada je jedním z důvodů, proč se celý tady ten zahradní komplex, ta přetvořená krajina, dostala na seznam UNESCO.
1: Je to jeden z faktorů. Přecelá ta takzvaná outstanding universal value, čili vynikající světová hodnota, spočívá právě v té kombinaci různých projevů lidského ducha. Lednicko-valtický areál má jako jedna ze dvou našich památek světových byl označen jako vynikající umělecké dílo podle kritéria 1. To se přiznává velmi vzácně a my ho tady máme. A jedním z důvodů byla právě i angločínská zahrada, která se tady uskutečnila ve dvou fázích. První fázi organizoval a platil kníže Alojz I. z Lichtenštejna od roku 1789 do roku 1799, kdy máme plán hotové zahrady, která je ještě svou podstatou francouzská, barokní, jsou tam samé osy, bazény, vodotrysky, ale dominanty té zahrady tvoří právě sortiment staveb zahrady.

Lednický park je velmi rozsáhlý, takže pokud zatoužíte po chládku a doteku starých časů, je dobré vstoupit dovnitř a tam zjistit nejen to, jak Lichtenštejnové žili a co všechno si ze svých cest přivezli, ale také to, jaké obrazy a sochy sbírali a proč byli tak fascinováni řezbářským uměním.

0: Bratr Aloise, kníže Jan I, to byl voják, plukovník, ten byl zvyklý velet.
1: A přišel a vše bylo jinak.
0: Vše bylo jinak, on prostě nenechal kámen na kameni. Jeho zahradní architekt Bernard Petry, ten navrhl nový park, který vlastně vaši posluchači znají, čili dominantou parku je velikánský rybník z Ostrovy. A díky tomu, že stavby z toho sortimentu zahrady angločínské museli park opustit a zůstal z nich vlastně jenom minaret a ty stavby se symbolicky přesouvali do krajiny a přitom rostly, takže místo ruiny vítězného oblouku byl v lese u Valtic postaven obrovský vítězný oblouk, chrám Diany, randevu, místo gotického domečku, který stál v parku knížete Aloise I, vznikla imitace ruiny gotického hradu Janohrad a tak bychom mohli pokračovat. Já když to vidím z určitého nadhledu, tak si myslím, že zahrady jsou vlastně způsobem, jak v chaosu světa vytvářet řád.
1: Krásu.
0: Krása plyne pak z toho řádu.

0: Tak milí posluchači, my jsme nemohli minout samozřejmě to proslulé, točité schodiště, překrásně vyřezávané, o němž se traduje, že je z jednoho kusu dřeva, tak není, že pane řediteli?
1: Schodiště je dubové a bylo vyrobeno v dílně Karla Leistlera ve Vídni. Je klidně možné, že může dřevo pocházet z jednoho stromu?
0: No je pravda, že milovníci dřeva a dřevořezeb musí tady na zámku v Lednici plesat blahem, protože ty věci vyrobené ze dřeva, ať už se to týká těch stropů nebo nábytku, to je neuvěřitelně krásná práce. My tady teď stále procházíme lednickým zámkem a na jedné straně vidíme zahradu a část zámku, ale tady se z téhož místa můžeme kochat výhledem do palmového skleníku. A docela velkého.
1: Ano, je to také zahrada, zimní zahrada. Původně tady stála oranžerie, asi od roku 1660. A když ta oranžerie dožila, tak se kníže Alois II. Rozhodl, že tady vybuduje skleník podle publikací Laudonových, který napsal knihu o skleníci s zakřivenými stěnami, kde tvrdí, že skleník, který má takovéhle zakřivené stěny, nejlépe přijímá sluneční energii v každé chvíli, protože respektuje zdánlivý pohyb slunce po obloze. A je to skleník skutečně unikátní, protože ostatní skleníky se zakřivenými stěnami v Londýně, v Kew Garden, v Bruselu i v Petrohradu jsou celoskleněné a náš skleník má neprůhledný strop. Takové skleníky byly postaveny na světě pouze dva, jeden v Lednici a druhý v Dortmundu. Ten Dortmund byl zbourán v roce 1883, takže máme skutečně unikát, kde rostou palmy, strelicie, kapradiny a celý rok je ten skleník krásný a je vlastně součástí toho obytného prostoru. Reprezentačního prostoru zámku Lednice.
0: Tak my se teď s panem ředitelem Novákem procházíme kolem růžového rybníka a je to neuvěřitelné, jak se ta krajina stále proměňuje. My když jsme spolu, pane řediteli, natáčeli v Průhonicích, tak jste mluvil o tom, jak hrabě Silva Tarůka pracoval s různými barvami stromů, keřů, jak vytvářel optické iluze, prodlužoval, zužoval prostor, tak všechny tyto principy se asi uplatnily i tady, že ano?
1: Přesně tak, a uplatnily se tady dokonce dřív, protože lednická zahrada je výjimečná tím, že tady najdete v podstatě všechno.
0: No.
1: Tady najdete klasickou anglickou pastevní krajinu, najdete tady kusy zahrady angločínské okolo minaretu, najdete tady kusy zahrady krajinářské, jaký projektoval Humphrey Repton a kníže Pickler Muskau. A pak tady je ten specifický fenomén, který tady vznikl, totiž zahrada malířsko-krajinářská, která se tady zrodila vlastně z ekonomických důvodů, kdy kníže potřeba prezentovat sortiment amerických dřevin, hlavně jehličnanů,
0: který chtěl prodávat,
1: takže tady tehdy vzniklo něco jako jsou zahradní centra, tak tenhle ten princip se tady aplikoval už na počátku 19. století.
0: Ale rozhodně s větší elegancí.
1: Byl to kníže. A tady ten fenomén vlastně pokračoval. 19. století je kromě toho, že se stále dále dovážely nové a nové rostliny, jak Evropa objevovala svět, tak kníže nechal přivést na počátku 19. století stromy, květiny, keře z východního pobřeží Severní Ameriky. V druhé polovině už jsme se dostali na západ, za Skalisté hory, dostali jsme se na Kavkaz, dostali jsme se do Japonska, objevovali jsme Čínu a odtud přicházely nové a nové dřeviny, květiny, keře. A vedle toho naši zahradníci šlechtili jak šílení.
0: A to bylo tehdy docela módní a populární,
1: to bylo,
0: že ano?
1: Neuvěřitelně módní, takže kníže Alois II. Z Lichtenštejna, který inicioval přestavbu zámku lednického do podoby toho Windsorského hradu a stavbu lednického skleníku, on sám šlechtil gloxínie a přísavníky. A Brno bylo takovým centrem šlechtění, takže Gregor Mendel tady měl spoustu konzultantů. No a tyhle ty nové dřeviny, tady třeba vidíme po levé straně strašně vzácný platan, jmenuje se Sutnery, který má takhle jako bílé pestré listy a je nazván podle manžela Berty von Suttner, kterou vaši posluchači znají jako nositelku Nobelovy ceny za mír a vlastně velkou iniciátorku feministického hnutí. No a to se všecko v Lednici sázelo. Tady kolem růžového rybníčka. Ten se jmenuje růžový, protože na ostrově uprostřed rybníka byla sbírka růží. A vegetace byla kolem rybníka uspořádaná tak, aby tady moc nefoukal vítr. Ale bylo to ideální i proto, že se tady šířila vůně těch růží z toho ostrova.
0: Na co všechno se tehdy nemyslelo. Takže když se otočíte
1: a vrátíte, Tak tady ten pohled je opravdu, já tomu říkám, že to je Mona Lisa zahradní architektury. Hmm. Takže vážení posluchači, až přijete do Lednice a půjdete od zámku k minaretu, zadý sedejte vlevo a uvidíte, jak ten park je krásně komponován. Na tak obrovský park, který má 200 hektarů, je zase světým unikátem, že jim vede jediná cesta. A zase ta jediná cesta podle Goetheho, který říkal, že cesty jsou němý průvodci parkem, ta jediná cesta umožňuje naprogramovat vaše zážitky. A nechte na sebe park působit a uvidíte, jak se budou otevírat pohledy krásné a jak vám ta cesta strašně rychle uběhne.
0: A tímto krásným doporučením mého dnešního hlavního průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka, bychom se mohli pomalu rozloučit. Doufám, že vám náš dnešní výlet otevřel nové obzory a touhu se do Valtic a Lednice vypravit a pohlédnout na krajinu kolem zcela novýma očima. A také se zamyslet nad působností Lichtensteinů, kteří do tohoto kusu země investovali nejen spoustu peněz, ale také umění a tvořivosti. A přitom všem dokázali obrovskou část země na moravsko-rakouské hranici nejen okrášlit, ale dát přitom práci a životní náplň i spoustě místních lidí. Aby ti nebyli původem Češi, zasloužili se o to, že naše země dnes disponuje jednou z nejzajímavějších člověkem vytvořených krajin na seznamu světového kulturního dědictví. Budiš jejich odkaz pro nás všechny inspirací. Krásný týden plný zajímavých objevů ve všech koutech naší země vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenal

0: Praze. Spisovatelka Michaela Dufková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání. Já teď cituji herečku Terezu Ramba. A strašně si začnete vážit svého života. Na cestu ze závislostí se těší Kateřina Dvořáková.
1: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Špičkový adiktolog profesor Michail Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Dobrý den, Michaelo.
3: Dobrý den.
1: Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michaelo, vyšla zatím poslední knížka Zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
3: To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No, tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
1: Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera. Teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti tři.
3: Ano.
1: Pamatuje si něco dcera z toho období?
3: Úplně si to myslím nepamatuje. Já jsem se šla léčit, když ještě nebyly ani tři roky, ale samozřejmě k ní se ty informace nějakým způsobem dostávají, takže to je hodně o tom s ní nějak jako komunikovat a my to vlastně děláme od začátku. Od té doby, co i já jsem s tím nějak šla ven, ale možná už od té doby, co jsem vlastně nastoupila na detox, tak vždycky jako nějak úměrně věku jsme s ní o tom komunikovali. Pamatuju si, že i v určitý době jsem se právě s panem profesorem radila, jestli vyhledat klinickou psycholožku, jestli

0: počkat, tak zatím jako čekáme, ale komunikujeme s ním o tom.
1: Pane profesore, jak o tom komunikovat s dětmi? Co jste poradil, Michaele?
2: No, ono je to velmi ošemetné, protože ty děti jsou v každé té rodině v různém věku, navíc mají ty děti různou zkušenost a u Míši je to o to specifičtější, že se z toho stalo veřejné téma. Takže ta expozice je dvojnásobná, protože za normálních okolností je velmi obtížné to nést, když žijete jenom v té své komunitě, to jenom dávám do úvozovek, protože i to samo o sobě je velice náročné, ten tlak je obrovský, ti lidé okolo vás vědí nebo minimálně tuší, a co jenom tuší, tak zbytek si ještě domyslí. A logicky u toho dítěte zvažujete nejenom ten věk, ale samozřejmě i to, z které strany vůbec do toho, aby se z toho nestala u některých dětí retraumatizace. To znamená, prostě už to, co zažili, je něčím, co si budou muset během života řešit. A nebo vlastně něčím, kde do toho vnesete víc problémů než užitku. Takže rozhodně to téma nemá vůbec jednoduchou odpověď a je to potřeba zvažovat případ od případu. Kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
3: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Od kdy už vzniká problém?
2: Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života. Ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zas tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance. U toho alkoholu na to ani nepotřebujete žádné velké školy, to znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně i běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého půl litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků. Samozřejmě velmi důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě. V podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku, která se postupně také zvyšuje, to znamená to, kdy například potom ta látka není a dostavují se velmi silné chutě, kterým říkáme craving, tak to je vlastně něco, co doprovází tu závislost také. A máme vlastně celý soubor tady těchto znaků a od určitého momentu, kdy je vlastně určitý počet těchto znaků naplněný, tak potom klinicky hovoříme o tom, že je závislost. Současně ale to, co si lidé velmi často neuvědomují, je, že propracovat se k té závislosti nějakou chvíli trvá a současně závislost není podmínkou toho, aby vám to škodilo. Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, který lidé mají a který je nazdílený v té společnosti, prostě protože závislých se nestane tolik lidí, ale přesto vlastně obrovský počet lidí pije alkohol způsobem, kterým poškozuje zdraví.
1: Kolik skleníček týdně je únosných?
2: Když bychom chtěli být úplně rigorózní.
1: A také čeho, že jo?
2: Ano, tak vlastně velmi důležité u alkoholu je to množství čistého etanolu. A v tomhletom smyslu ta hranice stanovená je. Je fajn, že jste použila to slovo únosné, protože...
1: Já jsem se na vás připravovala.
2: Děkuju. Tak zdravé to není v žádném případě, v žádném množství, ale to, co je to únosné, to znamená, když hovoříme, my proto máme ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 20-25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit, asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den. Což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch třech až čtyřech pivech, 3 až 4 dvoudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátu 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já bych se teď s vámi, pane profesore Mijovský a Michálo, chtěla ještě vrátit k závislosti na alkoholu. Ostatně i proto jsme se tady sešli. Je závislost dědičná, anebo vychází z výchovy?
2: Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je fascinující, co vlastně přinesly poslední dekády třeba v oblasti výzkumu receptorů, specifických neurotransmiterů. Když se podíváte třeba na 90. roky, ta obrovská revoluce třeba v objevu endogenních kanabinoidů a specifických receptorů právě na kanabinoidní látky. Vlastně zažíváme v našem oboru opravdu revoluci v oblasti biologické medicíny. To je ta jedna část. Ovšem, nic to nemění na tom, že je v tom vlastně velká část vývojové psychologie, toho, co ty děti zažívají v rodinách, toho, v čem vyrůstáme, to, jak nás to formuje, attachment, traumata, to jsou vlastně všechno obrovská témata, moderní témata současné adiktologie. A vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním navykových látek a opět dosahováním změněných stavu vědomí.
1: Otázka na Michaelu Dufkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
3: Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik. Jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jinýho, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
1: Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
3: Ano.
1: Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
2: Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to též platí i pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera a velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu uzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím, velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces uzdravy.
3: Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párový terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád, jo, a to jsme 8 let po léčbě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Pane profesore, pijí ženy více?
2: Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je. Ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pijící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak.
0: Cesta k uzdravení.
1: Co tady ale nezaznělo, pane profesore Mijovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
3: Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou. Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, když se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, když jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco ze sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý terapeutický tým je krátký. My jsme asi v té první části dobří. Já si myslím, že ten systém léčby závislostí není vystavěný špatně a máme za sebou obor téměř 150 let vývoje. Ale to, co je na tom vlastně důležitého a kde začíná ta alchymie, je v té druhé půlce. A tam si myslím, že je to vlastně vždycky challengeující, vždycky je to velká výzva i pro toho terapeuta, protože tam už přestávají platit ty algoritmy, tam už přestává platit takové to, kdy to má ten postup 1, 2, 3, 4. To všechno vlastně se dá velmi dobře uplatňovat v té první půli. Ale jakmile jdete do té roviny toho, kdy ten člověk hledá vztah, nebo znovu buduje vztah k sobě, kdy si znovu definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého.
2: To je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci. To je taky dobrý legitimní důvod. Ale to jsou vlastně všichni ti okolo. A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
1: Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
4: Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces, dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě, tak to prostě trvá. A mně vlastně stačí nějaký sebepřijetí.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás. Pořadu Cesta k uzdravení. Z pohledu adiktologa, co uzdravujeme?
2: Asi se to může zdát být úsměvné, protože by to možná měl říct duchovní, že uzdravujeme duši, ale my asi opravdu jako primárně hlavně uzdravujeme tu duši a se zdravější duší už potom to tělo následuje přece jenom snadněji a i přesto, že to tělo má mnoho limitů, tak se zdravější duší se dá žít i s těmi limity a s tím, že víte, že už některé věci pro vás nejsou a že prostě některé věci nemůžete, nebo prostě proto, že už je nechcete, právě proto, že víte, že tudy ta cesta pro vás není.
1: Děkuji, pane profesore Mijovský.
2: Díky za pozvání.
1: I vám, Míšo.
4: Já taky děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Nevcehle bude mít pamětní desku tamního odbojáře. Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Fotbalisté zbrojovky Brno při návratu do nejvyšší soutěže porazili Spartu Praha. Očekáváme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Místy se můžou přidat přehánky, případně bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. Památku odbojáře a tamního rodáka Josefa Peleje by mohla v budoucnu připomínat pamětní deska v Nevcehli na Jihlavsku. O zřízení pietního místa usiluje rodina Tomáše Peleje. Umístění desky u pomníku padlým v prvním světové válce už zastupitelé obce schválili.
3: Josef Pelej se narodil v Nevcehli v roce 1908. Za druhé světové války se zapojil do odbojové organizace Obrana národa. Byl také spolupracovníkem štábního kapitána Václava Morávka, jednoho ze členů skupiny Tři králové. Gestapo Peleje zatklo v prosinci 1941. V červnu následujícího roku ho za odbojovou činnost popravilo. František Jirků, Český rozhlas.
2: Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplacích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varováním můžou být také gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz. Říká to mluvčí České rozhlasu Lídia Erlebachová.
4: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
2: Informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné pouze na webu poplatek.rozhlas.cz. O televizních poplatcích pak informuje web tvpoplatky.cz. Zákaz vývozu benzínu z Ruska bude platit do konce letošního roku, oznámil to místopředseda ruské vlády Alexandr Novak. Situace s pohonnými hmotami se podle něj v zemi postupně stabilizuje. V některých regionech, hlavně na Sibiři, ale zůstává složitá. Novak doplnil, že v případě nutnosti může Rusku prodat nadbytečné ropné produkty Kazachstán. Rusko se potýká s nedostatkem pohonných hmot a jejich vysokými cenami v důsledku ukrajinských útoků na rafinerie.
0: Sport.
2: Fotbalistům pražské Sparty nevyšel vstup do nového ročníku šance ligy. V prvním kole prohráli na hřišti Nováčka zbrojovky Brno 1-3. Stejným výsledkem podlehla Plzeň doma Liberci. Bohemians ztratili v Teplicích také 1-3. Nedařilo se ani hráčům Zlína, kteří nestačili na Ostravu 0-1.
0: Počasí.
2: V Jihlavě teď mají 8 stupňů, ve Velkém Meziříčí 9 a v Libici nad Doubravou 15. Očekáváme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Místy se můžou přidat přehánky, případně bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 27 a 30 stupni. Foukat má slabý, během dne většinou mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dálnice D1 na Vysočině je teď volně průjezdná, aktuální problémy nejsou ani na ostatních silnicích kraje. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné nedělní ráno, dnes má svátek Anna. Při jejím jménu si vždycky vzpomenu na pranostiku Svatá Anna chladna z rána a na konec léta, ale teploty nadcházejících dnů budou letní a na konci měsíce července dokonce tropické. No a připomeneme taky za malou chvíli cestu na měsíc lodí Apollo 15 a taky úspěch čerstvého mistra světa brněnského šermíře Šupeniče na olympijských hrách v Tokiu. To vše vás čeká na Českém rozhlase Vysočina, taky české písničky Karel Gott nebo Věra Špinarová, tak příjemný poslech.
0: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Od páté hodiny už uplynulo 10,5 minuty, posloucháte nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Žen a dívek jménem Anna žije v našem kraji 5300, tak se na ně vzpomeňte, napište jim blahopřání nebo darujte něco pro radost. Dnes mají svátek. A jaká další výročí si připomínáme?
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 26. července svátek má Anna. Jméno z hebrejštiny znamená milosti plná či milá. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Po čtvrté vyrazili lidé k měsíci před 55 lety. V roce 1971 odstartovala z mysu Canaveral kosmická loď Apollo 15. Díky výkonnější nosné raketě si mohli sebou vzít kosmonauté David Scott, Alfred Warden a James Irwin i lehký elektromobil. A o 4 dny později už se proháněli po povrchu naší oběžnice. Co potřebujete ke vstupu do Evropské unie? Řádně vyplněný dotazník. Ten předal tehdejší český velvyslanec z Bruselu Jaroslav Šedivý přesně před 30 lety v roce 1996 evropským úřadům. Ve stejný den předalo požadovaný dokument, krasopisně vyplněný, i Maďarsko.
4: Tohle je souboj o stříbrnou medaili.
3: Před 5 lety jsme se radovali z první medaile na olympiádě v Tokiu.
4: Martin Tomas nebo Lukáš Rohan.
3: Z vodního kanálu stříbrnou vylovil na kánoji slalomář Lukáš Rohan.
4: Lukáš Rohan má stříbrnou medaili z olympijských her.
3: O pár hodin později přidal senzační bronz šermíř z Brna Alexandr Šupenič.
5: Alexandr Šupenič, bronzový!
3: A před 3 lety na základnu v Náměšti nad Oslavou dorazili první 2 americké vrtulníky Viper. 83 má dneska zpěvák nejstarší rockové kapely světa, skupiny Rolling Stone, Sir Mick Jagger. Stouni mají z Brusu novou desku a všem 3 jejím členům je aktuálně dohromady 244 let. Hraje jim to úžasně. Kulatých 60 slaví polovina těžkýho pokondra Roman Ondráček a já přeju pěknou poslední červencovou neděli.

0: Do nedělního rána vstupujete s Českým rozhlasem Vysočina, teď je 5 hodin a k tomu 18,5 minuty.
1: Počasí.
0: V údolích klesla teplota až k 8 stupňům, tolik hlásí třeba Jihlava. 9 stupňů je ve Velké Meziříčí, Třebíč nebo Moravské Budějovice hlásí 11, Havlíčkův Brod a Přibyslav 14 a v Náměšti nad Oslavou je skoro jasná obloha a 15 stupňů. Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Ráno může být ještě lokálně i skoro jasno, ale mraků bude přibývat. Na některých místech se mohou vyskytnout lokální přehánky, případně i bouřky, a to především večer. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia. Slabý, během dne většinou mírný vítr jižních směrů se bude později měnit na západní a v okolí přeháněk a bouřek může přechodně zesilovat. Takové nás dnes čeká počasí, tak s tím počítejte. Máme 5 hodin a 19,5 minuty.

0: Posloucháte nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme poslední neděli v měsíci červenci. Taky dnes jsme pro vás nachystali pětici příběhů z našeho kraje, která přiblíží zajímavá místa a inspirativní lidi z Vysočiny. Mezi 9. a 10. hodinou se zastavíme u ženy, která se naučila sama hrát na heligonku, a to až po 50. Stavíme se taky ve Velkomeziříčském muzeu u jedněch hodin s příběhem. Vezmeme vás k výletu do Brdíčkova mlýna na řece Sázavě. Na svět se podíváme krasohledem a strávíme poklidný čas v přírodní zahradě. To je pozvánka k poslechu Českého rozhlasu Vysočina po 9. hodině. Teď je 5 hodin a k tomu přesně 24 minut a na 17:30 chystá Jaromír Kulhánek stručný přehled aktuálního dění kolem nás. Tak příjemné ráno a nerušený poslech. Posílám Michala Tučného. Já budu žít na věky.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Abus získal cenu. Podrobnosti a další zprávy připravil Jaromír Kulhánek do vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Dostává slovo.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: První etapa opravy průtahu Jihlavy končí. Nejpozději od pondělního rána dělníci z provozní úsek od City Parku odbočce do zoo a uzavírku přesunou do dalšího úseku od Kosovské k Okružní ulici, kde v pondělí začnou stavební práce. Křižovatka na Okružní by ale podle primátora Petra Ryšky z ODS neměla být uzavřená úplně. Horší síznost řeky Lužnice se projevila na návštěvnosti vodáckých kempů v okolí řeky na Třeboňsku. Hladina vody je tam už zhruba měsíc na hranici síznosti. V kempech proto převažují cyklisté nebo karavany. Situace se zřejmě nezlepší ani v následujících dnech, protože meteorologové hlásí na příští dny jen minimum srážek. Jiří Lábus převzal na letní filmové škole v Uherském Hradišti výroční cenu Asociace českých filmových klubů za významný přínos filmu. 76-letý herec a komik si ocenění převzal před projekcí snímku Klauni. V Paříži dnes končí cyklistický závod Tour de France. Poslední etapu symbolicky zahájí i zakončí na pařížském Champs-Élysées. Kvůli lesním požárům na jihozápadě Francie je ale poslední etapa kratší asi o 40 kilometrů, a to z bezpečnostních důvodů. Vodní slalomář Vít Přindiš je mistrem světa v kajak krosu. Titul získal v americké Oklahomě a zajistil na tomto šampionátu Česku 7. medaili. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Místy se můžou přidat přehánky, případně bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Provoz na Vysočině teď plynulý a bez aktuálních problémů. Přejeme vám klidnou a hlavně bezpečnou jízdu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Oba se poprvé v kariéře dostali do finále mistrovství světa a hned získali medaily. O úspěchu vodních slalomářů Terezy Kneblové a Lukáše Kratochvíla uslyšíte víc za chvíli po písničkách Petra Kotvalda a taky Petra Spáleného.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: V neděli 26. července 8,5 minuty po půl šesté je s vámi Český rozhlas Vysočina. Nikdo nemá z letošního mistrovství světa ve vodním slalomu víc medailí než Češi. Teď už jich je 7. Tu poslední zlatou přidal v disciplíně kajak cross Vít Přindiš před pár hodinami. Mezi kajakáři bodoval Jakub Krejčí, který získal zlato, a další medaile na šampionátu v americké Oklahomě přidali kanoisti. Bronz vybojoval Lukáš Kratochvíl a další zlato Tereza Kneblová.
1: Já si to strašně užívám a upřímně jsem fakt v šoku, takže moc nedokážu skládat smysluplný věty, ale jsem strašně vděčná za všechno, za všechny lidi, co mě podporovali, a jsem ráda, že dělám věc, co mě baví, co mě naplňuje, a ještě k tomu prostě se v ní můžu takhle posouvat, a tohle je fakt neskutečný prostě sen, o kterém jsem nesnila ani, a je to skvělý a děkuju moc.
2: Nebreč, směj se.
3: Jarka je nejlepší.
4: Je to určitě neskutečný. Teďka vlastně můžeme slyšet tady tleskání a všichni jsou nadšení. Jsem za ní nesmírně rád a jsem hrozně pyšnej.
5: Říkal na adresu nové mistryně světa Terezy Kneblové Lukáš Kratochvíl.
4: Pocházíme ze stejného těsta a trénovali jsme spolu od mala, takže já jsem extrémně nadšenej za ní a jsem rád, že to můžu s ní sdílet.
5: Oba vyrůstali v Olomouci a oba k vodě přivedli tátové. Robert Knébl je dodnes šéftrenérem české reprezentace ve sjezdu na divoké vodě. Tereza od tohoto sportu před pár lety zběhla ke slalomu.
1: Snad mi to odpustí, ne? Naši mě strašně podporují a jsem ráda, že toho můžu být součástí tady toho sportu už až úplně od narození.
5: Jiří Kratochvíl je zase trenérskou legendou vodních slalomářů, kterých jako mládežnický kouč vychoval desítky. A podíl má pochopitelně i na senzačním bronzu syna Lukáše.
4: Určitě největší, bych řekl skoro. Před pár minutama jsem s ním mluvil a říkal, že dostává malou bezvýznamnou pochvalu. Což samozřejmě jeho vtip, ale myslím, že je na mě určitě pyšnej a jo, je to skvělý.
5: Když otec bronzového medailisty z mistrovství světa Lukáše Kratochvíla Jiří vstoupil za loňský rok do Síně slávy České trenérské akademie, tak pak dal rozhovor, ve kterém prozrazoval svoje metody ze zimních soustředění. Spánek v lese, chůze po uhlících, anebo to mě zaujalo nejvíc, lámání šípů jamkou mezi klíčními kostmi. Tak nám to prosím vysvětlete.
4: Ano, takový kurz jsme, pár lidí z nás prošlo. Je to vlastně kurz, který se odehrával asi jednou za pár let a já jsem toho byl zrovna součástí a myslím, že nějaká ta mentální odolnost tam vznikla a určitě to pro něco bylo.
5: Tak už možná známe recept na medaile z mistrovství světa vodních slalomářů. Stejným kurzem jako bronzový kanoista Lukáš Kratochvíl totiž prošla i zlatá Tereza Kneblová. Z Oklahoma City Jan Suchan, Český rozhlas.
0: Srdečně blahopřejeme všem extra úspěšným vodním slalomářům, kteří nás reprezentují na mistrovství světa v Oklahomě. A v nedělním dobrém ránu na Českém rozhlase Vysočina za malou chvíli předpověď počasí na dnešní den. Mraků bude přibývat.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Hezké nedělní ráno, krátce po 6:15 přichází v nedělním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina čas na předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Na některých místech našeho kraje klesla teplota k 8 stupňům, tolik hlásí třeba Jihlava nebo Bystřice nad Pernštejnem. 9 stupňů je ve Velkém Meziříčí, Třebíč, Moravské Budějovice hlásí 11, Havlíčkův Brod nebo Přibyslav 14 a v Náměšti nad Oslavou je skoro jasná obloha a 15 stupňů. Dnes bude přibývat mraku, ráno ještě očekáváme skoro jasno nebo jasno, během dne oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Na některých místech se mohou vyskytnout lokální přehánky, případně i bouřky, a to především večer. Bude ale velmi teplo, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia a slabý vítr se rozfouká na mírný jižních směrů a bude se odpoledne měnit na západní a v okolí přehánek a bouřek může přechodně zesilovat. Tolik tedy počasí neděle 26. července. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se zaměří na pravé poledne. Nastává opravdu přesně ve 12 hodin. Už za chvíli nám to poví Martin Písařík.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, máme neděli 26. července, teď je přesně 10 minut do 6. hodiny. A kolik je hodin v pravé poledne? Myslíte, že 12.00? Tak ono to není tak úplně jednoduché, poslouchejte.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik tedy mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Jak si vede nový voicebot ve Žďáře nad Sázavou a aktuality o lesních požárech ve Francii chystá do zpráv na 6. hodinu Jaromír Kulhánek. Do 6. hodiny ještě muzika, začíná s ní Hana Zagorová, Rande u zdinářků.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Za první měsíc vyřídil hlasový automat žďárské radnice 600 telefonátů. Povodí Moravy odmítá vypuštění části novomlýnských nádrží, jak navrhují někteří ekologové. Tenistky Valentová s Krejčíkovou vypadly v semifinále domácího turnaje v Praze. Očekáváme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Místy se můžou přidat přehánky, případně bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Přes 600 hovorů už vyřídil hlasový telefonní automat radnice ve Žďáře nad Sázavou. Takzvaný voicebot funguje měsíc. Podle mluvčí úřadu Blanky Sobolové odbaví hlavně krátké jednoduché dotazy. Volající ale mají vždy možnost přepojení na živého člověka.
4: Pokud si voicebot neví s dotazem rady, tak přepojí na infopodatelnu a tam se také navíc přepojují hovory na přímou žádost volajícího. Takže pokud volající nechce mluvit s voicebotem z jakéhokoliv důvodu nebo má nějakou složitější otázku, na kterou si voicebot třeba neví rady odpovědět, tak přepojí na naše ochotné kolegyně na infopodatelně.
2: Vypuštění dolní novomlýnské nádrže by podle Povodí Moravy nevyřešilo situaci se špatnou kvalitou vody, kvůli které hynou ryby. Zrušení této nádrže navrhují někteří ekologové. Podle nich by to pomohlo zmírnit problémy se sinicemi, které způsobují úhyny živočichů. Státní podnik ale namítá, že je nutné zvážit i další funkce vodního díla, třeba ochranu před povodněmi.
5: Ta protipovodňová ochrana není jenom otázka Břeclaví, ale my tady máme i mezivládní smlouvy se Slovenskem, s Rakouskem, kde jejich stavby počítali tady s nějakým transformačním účinkem.
6: Zdůvodňuje ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tuma. Vypuštění části dolní nádrže navrhla skupina ekologů v čele s Krištofem Chytrým z Vídeňské univerzity.
7: Když by se ta plocha zmenšila o tu dolní nádrž, což je tak největší, tak by se i celý tento problém výrazně umenšil.
6: Před povodněmi by podle Chytrého mohl místo nádrže chránit třeba suchý poldr. O různých variantách chtějí ekologové diskutovat, vypuštění ale podle Povodí v úvahu nepřichází. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Na jihozápadě Francie se hasičům stále nedaří zlikvidovat lesní požáry. Kvůli nim už evakuovali přes 250 tisíc lidí. Podle tamních úřadů od začátku požáru zemřeli nejméně dva hasiči. Jeden hasič při zásahu na italské Sicílii, jednu oběť hlásí i sousední Španělsko. Muž se pokusil projet hořící oblast v autě. Hasičům ve Francii i ve Španělsku pomáhají kromě vojáků i experti z ostatních zemí Evropské unie. Čeští hasiči jsou u města Bordeaux.
8: Sport.
2: Tenistka Tereza Valentová skončila na turnaji v Praze stejně jako v loni v semifinále. Nad její síly byla Daria Snigurová, která vyhrála 7-6 a 6-3. Valentová hrála s Ukrajinkou podruhé v kariéře. Tentokrát ale nenašla recept na její atypickou hru, při které hraje hodně rychle a na plocho, pokračuje Valentová.
9: Jo, tak já si pamatuju už z toho minula a tak je to určitě nepříjemný, no. Moc lidí takhle není, co takhle hrajou, no. A těžký, no, musí být dole, musíte hrát taky dílku, ona hraje slušnou dílku, nevím, dá se mi čop, to mi to vždycky zabila, takže jako těžký, no.
2: Ve finále dvouhry nebude ani Barbora Krejčíková, ta podlehla Rakušance Tagerové 7-6, 3-6 a 6-7.
3: Počasí.
2: V Třebíči teď mají 11 stupňů, v Novém Rychnově a Vatíně 12. Očekáváme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Místy se můžou přidat přehánky, případně bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 27 a 30 stupni. Foukat má slabý, během nevětšinou mírný jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpozorněte na silnici 38 na úrovni Markvartic na Jihlavsku. Po střetu se zvěří tam na krajnici stojí osobní auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krásné nedělní ráno, po přehledu podstatného dění kolem nás zařadíme do našeho vysílání písničky Ivety Bartošové a Václava Neckáře a po nich jedno lékařské téma. Že je virtuální realita jen ke hraní her? Plzeňští vědci ji proměnili v rehabilitační pomůcku pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Společně s námi se vydáte do laboratoře a vyzkoušíte, jak celý systém funguje. Hezké ráno a nerušený nedělní poslech.
3: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: 6 hodin a téměř 12 minut je neděle, poslední neděle v měsíci červenec. Jaké přinese počasí, to řekneme na Českém rozhlase Vysočina za pár minut. Teď jdeme do laboratoře. Pacienti s roztroušenou sklerózou můžou nově rehabilitovat pomocí virtuální reality. Vyvinuli ji vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém sleduje pohyb paží, vyhodnocuje správnost cviků a terapeutům pomáhá přizpůsobit rehabilitaci konkrétnímu pacientovi.
1: Aničko, teďka si dáme na ruku trackery. Já vám pomůžu s tím, co máte tadyhle nahoře na paži. Vy už jste si tam dala jeden na zápěstí. Ještě budeme potřebovat třetí tracker, ten se dává na hrudník.
2: Libor Váša z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni teď pomohl své studentce připnout na tělo všechny potřebné trackery, které sledují její pohyb. Teď už jí utahuje na oči brýle pro virtuální realitu.
1: Tak.
2: Anička je tedy připravená začít cvičit. My už vidíme, že ji virtuální realita přenesla do přírody.
3: Tak cvičení začíná s mojí pravou rukou dole křížem před tělem.
2: Anna Rašková je zdejší studentkou medicínské informatiky. Právě ona vytvořila aplikaci, díky které můžou terapeuti porovnávat vývoj pacienta v čase.
3: Mojí práci na projektu byla vyhodnocovací aplikace, do které vlastně jdou výstupy z toho nahrávání z té terapie pacientů. Vyhodnocuje se různé odchylky, rychlost provádění, nějaký vlastně třes.
2: Základem celé rehabilitace přitom podle Libora Váši nejsou počítačové hry, ale léty prověřená fyzioterapeutická metoda.
1: Jsou to cvičení, u kterých se poznalo, že těm pacientům pomáhají s obnovou jejich schopnosti pohybu.
2: Virtuální realita tak nenahrazuje terapeuta, ale usnadňuje jeho práci.
1: Ta velká výhoda je, že on jim nemusí moc vysvětlovat a nemusí jim pokaždé vysvětlovat, jak má ten pohyb jakoby v základě podobě vypadat. Čili ten pacient tohleto velmi, velmi přirozeně vidí, kudy ten pohyb vede, jakým způsobem má mít tu paži orientovanou, v jaké fázi má mít třeba rozevřenou dlaň, kdy má mít zavřenou dlaň.
2: Na technologii vědci spolupracují s lékaři. Teď ji testují ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Thomayerově nemocnici a od září i v domově svatého Josefa u Dvora Králové nad Labem. Vývojáři zároveň pracují na tom, aby ji jednou mohli pacienti používat i doma. Ze Západočeské univerzity v Plzni Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Krásné nedělní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Máme 6 hodin a k tomu 18 minut.
1: Počasí.
0: A v některých oblastech kraje Vysočina klesla teplota až k 8 stupňům. Tolik hlásí třeba Jihlava, 9 stupňů je ve Velkém Meziříčí. Třebíč hlásí 10, Žďár nad Sázavou 13, Havlíčkův Brod Počátky nebo Telč 14 a Dukovany, Přiběslav a Svratouch mají 15 stupňů. Dnes bude během dne postupně přibývat oblačnost a budou také nějaké srážky lokálně, mohou být i tropické teploty. Čekáme polojasno až oblačno, postupně se mohou vyskytovat lokální přehánky, případně i bouřky, a to nejvíce večer. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia a slabý, během dne většinou mírný vítr jižních směrů se bude později měnit na západní, no a v okolí přehánek a bouřek může přechodně zesilovat. Tak počítejte s takovým počasím v neděli 26. července. A kam v našem vysílání dál? Nablýskané limuzíny, řvoucí sporťáky, ale také hasičské nebo policejní auto. V Pacově se včera už po sedmé sešli majitelé starých amerických aut. Jak to tam vypadalo, uslyšíte za chvíli v reportáži.

0: Krásné nedělní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Teď je 6 hodin 22 a půl minuty. Na půl sedmou chystá Jaromír Kulhánek stručný přehled zpráv. Mezi nimi taky varování před falešnými SMS-kami, které se tváří, jako by je posílala Česká televize nebo Český rozhlas. Ale pozor, jsou falešné. Podrobnosti řekneme o půl sedmé a dál budeme posluchače varovat. Teď se ale jdeme podívat do Pacova. Na 250 vozů s burácejícími motory včera ozdobilo zámecký park v Pacově. Sešli se tam majitelé a fanoušci klasických amerických automobilů a veteránů. Ti celý výtěžek akce věnovali handicapované dívce.
1: No, je to Chevrolet Bel Air Convertible neboli Cabriolet z roku 1957. Mimo jiné teda stejného data narození jako já.
2: Popisuje svůj nádherný rudý Chevrolet Libor Šrámek, který s ním dorazil do zámecké zahrady v Pacově na sraz klasických amerických veteránů.
1: Je zrenovován samozřejmě, protože 70 let aby asi nevydržel v originálním stavu úplně.
2: Kolik to dá práce?
1: Upřímně řečeno nevím, protože já jsem ho tak jako vizuálně přivezl z Ameriky. A tady už jsme dělali jenom něco na podvozku a na motoru a tak dále, takže asi to dá hodně práce.
2: Teď si to tu trochu začíná těmi auty zahušťovat, protože se vrací ze spanilé jízdy. To všechno se samozřejmě děje za obdivu návštěvníků. Můžu se vás zeptat, co se vám tady nejvíc líbilo zatím?
3: Auta.
2: Které nejhezčí?
3: Černý Mustang.
2: V defilé je dokonce policejní auto, ovšem že americké. V jednom z těch vozů by měl sedět také Petr Kot, který patří k organizátorům.
4: Já tady mám svůj stroj Ford Torino 1969, ale já jsem teďka spanilou jízdu organizoval, bohužel jsem nebyl schopný jet. Ale vrátil jsem se ze spanilé z organizace, kde jsem půl hodiny stál a zastavoval auta na semaforu, takže jsem se vlastně účastnil spanilé jízdy trošičku jinak.
2: Těch aut je tady opravdu přehršel, já bych je asi nespočítal.
4: Opravdu letos to vyšlo krásně, do dneska jsme měli rekord 230 aut a letos jsme to určitě převršili, myslím, že jich je nějakých 250, nejenom aut, teda musím říct, ale i motorek, jo? My to hodnotíme jako celkové stroje.
2: Ten váš sraz tady není samoučelný, on má přispět dobré věci.
4: Ano, je to opravdu tak, je to charitativní sraz a chceme tím podpořit handicapovanou holčičku Beátku Šlaufovou. Beátka oslepla ve 3 letech a tím se jí vlastně zpomal i primární motorický vývoj, takže trpí různým vadným držením těla a potřebuje docházet na fyzioterapii, potřebuje mít speciální pomůcky na četbu, na psaní.
2: Majitelé starých amerických aut se letos v Pacově sešli už po 7. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Léto na motokrosu v Pacově. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: zastupitelé obce schválili. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplacích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Zaměstnavatelé vloni řešili se svými zaměstnanci víc než 36 000 pracovních úrazů. To je téměř o 200 víc než rok předtím. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky. Ti mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Na berlínském pochodu za práva sexuálních menšin vyjelo auto do davu lidí. Zemřel nejméně jeden člověk, dalších 16 lidí je zraněných, z toho 3 vážně. Informovala o tom berlínská policie. Po pachateli stále pátrá, útočníka identifikovala jako člena berlínské islamistické scény. Fotbalistům pražské Sparty nevyšel vstup do nového ročníku šance ligy. V prvním kole prohráli na hřišti nováčka Zbrojovky Brno 1-3. Stejným výsledkem podlehla Plzeň doma Liberci. Bohemian ztratili v Teplicích také 1-3. Nedařilo se ani hráčům Zlína, kteří nestačili na Ostravu 0-1. A ještě předpověď počasí. Očekáváme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Místy se můžou přidat přeháňky, případně bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Po celý den musí řidiči počítat s uzavírkou centra Jaroměřic nad Rokytnou. Koná se tam kulturní akce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Předčasné výlovy kvůli nedostatku vody a úhyny ryb trápí rybáře v Hluboké nad Vltavou. Enormní sucho se vybírá svou daň, ztráty rybářů půjdou do milionů korun. Podrobnosti už za chvilku.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Tohle je kapela Olympic, doprovodila nás k 9 minutám po 7:30. Posloucháte nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Rybáře v lovišti zcela vypuštěných rybníků běžně v červenci neuvidíte. Na Českobudějovicku se s tímto neobvyklým jevem setkáte letos hned na několika místech. Hlubočtí rybáři museli kvůli nedostatku vody slovit už 5 rybníků. Ryby v nich nemají dost kyslíku a můžou uhynout.
1: První! Vidíme rybáře v lovišti, ryby nabírají mechanickým keserem, rovnou na nakladač a odsud na přepravní bedny, na auto.
2: Výlov rybníka Blatec u Čejkovic na Českobudějovicku pozoruji s vedoucím střediska rybářství Hluboká Josefem Tůmou. Rybník je zcela vypuštěný, tedy jako na podzim, přesto je tenhle výlov úplně jiný.
1: Rybník má pouze 10% vody, proto jsme ho museli vypustit za necelých 24 hodin. Normálně rybník se vypouští 8 dní.
2: Chlapi už vytahují sítě z lodí. Začali jste v 5 hodin, teď máme 7, za 2 hodiny je hotovo. To taky úplně není běžné.
1: To samozřejmě běžné není. Ten se loví normálně 6 až 8 hodin. Obsádka už tady byla nižší, než normálně bývá. A ryby netřídíme při takových extrémních teplotách.
2: Na tom nakladači jsou kapři, je jich docela dost na první pohled, ale jsou menší. Mají vůbec tržní váhu?
1: Bohužel tržní váhu samozřejmě nemají. Mají zhruba o 0,5 kg méně, než by měli na to období mít. Proto jdou do nového rybníka, kde budou ještě o celou sezonu déle. Budou se lovit až příští podzim místo letošního.
2: Z loviště se teď přesouvám na hráz, kde na mě čeká hlavní zootechnik rybářství Hluboká Aleš Kříž a vidím, že nemá radost z tohohle výlovu.
3: Samozřejmě nemám radost. U tohohle rybníka zisk nebude, protože ty ryby měly jít na trh na podzim, nepůjdou, protože nevyrostly, byly i úhyny nějaké minulý týden, takže ty ztráty na těch rybách jsou i větší. Následně jsme museli zaplatit kafilerku, tím nám stoupají náklady.
2: Hlubočtí rybáři tento měsíc už měli výlov na 4 rybnících.
3: Rybníky nám vyskly, těch jarních měsících nenatekly a samozřejmě ten obrovský výpar, který v současných teplech je, kdy se pohybuje přibližně centimetr za den. V těchto rybnících se nachází všechny druhy ryb. Začíná plůtkem, násadou i tržní rybou.
2: Tady jde doslova a do písmene o život. Ne rybářů, ale ryb.
3: Ryby se drží jenom na té hloubce, nevyužijou tu kubaturu té vody, která tady ještě zbyla, protože v těch krajích jim hrozí kyslíkové deficity a samozřejmě predátoři.
2: A to jsou ptáci, které už vidíme číhat na rybníku v dálce.
3: Nachází se nám tady volavky a mořský rackové.
2: Kvůli suchu a předčasným výlovům přijdou hlubočtí rybáři o několik milionů korun. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Tolik předčasné výlovy rybníků v jižních Čechách. Za chvíli aktuální počasí kraje Vysočina s meteorologem. Hezké ráno.
4: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Lado, řekni fór.
1: Leží takhle dědeček s babičkou v posteli a děda se velmi snaží, ale nějak mu to nejde. A tak říká tak naštvaně, za tohle to může ten Putin. Babka se ptá, prosím tě, co s tím má společného Putin? No já nevím, ale za Brežněva mi to šlo.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: Sedmá medaile z mistrovství světa vodních slalomářů cinkla v Oklahomě. Kdo se o ní postaral, řekne Jaromír Kulhánek ve zprávách v 7 hodin a podíváme se taky na sjízdnost řeky Lužnice. Krásné nedělní ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Dnes skončí uzavírka křižovatky u Jihlavského City Parku. Voda v Lužnici už několik týdnů na hranici sýznosti. Vodní slalomář Přindiš je mistrem světa v kajak-krosu. Očekáváme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Místy se můžou přidat přehánky, případně bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. První etapa opravy průtahu Jihlavy končí. Nejpozději od pondělního rána dělníci znovu zprovozní úsek od City Parku odbočce do zoo a uzavírku přesunou do dalšího úseku od Kosovské k Okružní ulici, kde v pondělí začnou stavební práce. Křižovatka na Okružní by ale podle primátora Petra Ryšky z ODS neměla být uzavřená úplně.
2: Ta druhá etapa je samozřejmě po křižovatku k stezkem od té Kosovské ulice. S tím, že křižovatka u Teska by měla být v podstatě uzavřená ne úplně, ale měl by tam být průjezd jako od Helenína na Březinky a zároveň z Březinek na Helenín a zároveň od Helenína k Tesku a od Teska zase tam na Helenín.
0: Horší sýznost řeky Lužnice se projevila na návštěvnosti vodářských kempů v okolí řeky na Třeboňsku. Hladina vody je tam už zhruba měsíc na hranici sýznosti. V kempech proto převažují cyklisté nebo karavany.
3: Přijelo nám jich pouhých 5.
4: Shrnuje letošní návštěvnost vodáků v kempu Lužnice v Lužnici u Třeboně jeho provozovatel Zdeněk Radosta.
3: Na staré řece z rozvodí do Rožumberku není voda.
4: Výška hladiny vody Lužnice je v úseku ze Suchdola nad Lužnicí do Mláky na hranici sýznosti. Potvrdila provozovatelka kempu a půjčovny lodí vodácká základna Jana Brabcová.
5: Jsou úseky, kdy vyskočíte z loďky a potáhnete loďku. Vodáci na delší dobu už nejsou, takže spíš každýho přemluvím, aby si to dal na ten jednodenní výlet.
4: Situace se zřejmě nezlepší ani v následujících dnech, protože meteorologové hlásí na příští dny jen minimum srážek. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Zákaz vývozu benzínu z Ruska bude platit do konce letošního roku, oznámil to místopředseda ruské vlády Alexandr Novak. Situace s pohonnými hmotami se podle něj v zemi postupně stabilizuje. V některých regionech, hlavně na Sibiři, ale zůstává složitá. Novak doplnil, že v případě nutnosti může Rusku prodat nadbytečné ropné produkty Kazachstán. Rusko se potýká s nedostatkem pohonných hmot a jejich vysokými cenami v důsledku ukrajinských útoků na rafinerie. Sport. Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kajak-krosu. Zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě. Ve finále se dostal do čela až v závěru trati.
6: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si z něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou a on byl hrozně takovej nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral. Ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
0: Mezi ženami skončila Olga Samková 6. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů. Počasí. V Havlíčkově Brodě a Černovicích teď mají 14 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 10. Očekáváme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Místy se můžou přidat přehánky, případně bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 28 a 31 stupni. Foukat má slabý, během nevětšinou mírný, jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte na silnici 38 na úrovni Stříteže na Jihlavsku. Kvůli opravám vozovky se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem, dopravu řídí semafory.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krásné nedělní ráno. Dnes má svátek Anna. Při jejím jménu si vždycky vzpomenu na pronostiku svatá Anna chladna z rána, ale teploty nadcházejících dnů budou letní, na konci měsíce července dokonce tropické a tropické se chystají i noci. Do nedělního dne si na Českém rozhlase Vysočina zahrajeme. Přichází kapela Divokej Bill a po nich Petr Novák nabídne hvězdičku blízkavou. No a za chvíli připomeneme cestu na měsíc lodí Apollo 15 a taky úspěch čerstvého mistra světa brněnského šermíře Alexandra Šupeniče na olympijských hrách v Tokiu. Příjemný čas strávený ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Petr Novák a jeho hvězdičko blýskavá v nedělním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Je 7 hodin a 11 a půl minuty. Žen a dívek jménem Anna žije v našem kraji 5300. Tak si na ty, které znáte, vzpomeňte, napište jim blahopřání nebo darujte něco pro radost. Dnes mají svátek. A jaká další výročí si připomínáme?
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 26. července svátek má Anna. Jméno z hebrejštiny znamená milosti plná či milá. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Po čtvrté vyrazili lidé k měsíci před 55 lety. V roce 1971 odstartovala z mysu Canaveral kosmická loď Apollo 15. Díky výkonnější nosné raketě si mohli sebou vzít kosmonauté David Scott, Alfred Warden a James Irwin i lehký elektromobil. A o 4 dny později už se proháněli po povrchu naší oběžnice. Co potřebujete ke vstupu do Evropské unie? Řádně vyplněný dotazník. Ten předal tehdejší český velvyslanec z Bruselu Jaroslav Šedivý přesně před 30 lety v roce 1996 evropským úřadům. Ve stejný den předalo požadovaný dokument, krasopisně vyplněný, i Maďarsko.
4: Tohle je souboj o stříbrnou medaili.
3: Před 5 lety jsme se radovali z první medaile na olympiádě v Tokiu.
4: Martin Tomas nebo Lukáš Rohan.
3: Z vodního kanálu stříbrnou vylovil na kánoji slalomář Lukáš Rohan.
4: Lukáš Rohan má stříbrnou medaili z olympijských her.
3: O pár hodin později přidal senzační bronz šermíř z Brna Alexandr Šupenič.
5: Alexandr Šupenič, bronzový!
3: A před 3 lety na základnu v Náměšti nad Oslavou dorazily první 2 americké vrtulníky Viper. 83 má dneska zpěvák nejstarší rockové kapely světa, skupiny Rolling Stones, Sir Mick Jagger. Stouni mají z Brusu novou desku a všem třem jejím členům je aktuálně dohromady 244 let. Hraje jim to úžasně. Kulatých 60 slaví polovina těžkýho pokondra Roman Ondráček a já přeju pěknou poslední červencovou neděli.

0: Krásné víkendové ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Máme neděli 26. července a teď je téměř 18 minut po 7. hodině.
1: Počasí.
0: Hubenov v tuto chvíli hlásí 12 stupňů, Žďár nad Sázavou nebo Nový Rychnov 14, Černovice, Moravské Budějovice nebo Telč mají 15 stupňů a Dukovany hlásí skoro jasnou oblohu a stupňů 17. Během nedělního dne bude přibývat oblačnosti a přidají se lokální přehánky, případně i bouřky, a to především večer. Teploty budou vysoké, někde i tropické, 28 až 31 stupňů Celsia. A vítr se rozfouká na mírný jižních směrů, postupně se bude měnit na západ a v okolí přehánek a bouřek může přechodně zesilovat, tak počítejte s takovým počasím. Řeka Sázava bývá na Vysočině sjízdná až od Letče. I tam je podle vodáckých webů málo vody. Vodáci na lodě přesto vyráží každý den. S čím musí počítat, to za chvíli řekneme v reportáži.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Necelých 8 minut zbývá do půl osmé, ať vám dneska všechno časově vychází, přeje Český rozhlas Vysočina. Řada řek v Česku má podle specializovaného vodáckého webu raft.cz nízký stav vody. Vodáci přesto na některé z nich dál běžně vyplouvají. Jen musí počítat s tím, že u jezů nebo jiných problematických míst musí z lodi vystoupit a přenést jí. Desítky lodí denně takto vyjíždí třeba z Letče nad Sázavou.
1: Teďka zapršelo, že jo, a je víc vody. Tak jsme si půjčili loď a jedeme do Chrenovice. No, oni už jedou po druhý nebo po třetí, ne letos, ale tak, abych je vycvičil. Takže teď už si myslím, že se povezu nebo tak, a pak jsem říkal, že si tady půjčím kajak.
2: Pan Zdeněk zrovna se svými vnuky připravuje kánoj na vyplutí z Letče nad Sázavou. Vody sice není moc, po deštích ale pořád víc než třeba před týdnem. Na nižší hladinu je u této řeky ale pan Zdeněk zvyklý. Na loď totiž vyráží pravidelně.
1: Zvořila jsme jeli asi třikrát v životě, protože je to neprůjezdný, nemají vodu, že jo? A dál vejš se nedá, jako vlastně už dá, ale ty stvořidla trochu tomu vaděj. Prostě většinou se začíná tady, že jo, co si budeme povídat. Když se někdo jet na Sázavu, začíná tady.
2: Na druhou stranu si pan Zdeněk chválí, že na Sázavě nepotká tolik dalších vodáků jako na jiných, rychlejších řekách. I když v minulosti vyrážel po vodě z Vysočiny až do Prahy.
1: Dřív jsme si tady, když jsem jezdil se synem, jejich tátou, tak jsme dojeli, kam jsme dojeli, tam jsme vytáhli loď, tam jsme přespali pod lodí a jeli jsme dál až do Prahy. A jen jednou jsme spali pod nějakým přístřežkem, že to je střelnice, tak nás o půlnoci řekli, ne, tady nemůžete bejt.
2: A i když sám má zkušeností s vodáctvím poměrně dost, do půjčovny lodí v Letči přichází i lidé, kteří řeku sjíždí vůbec poprvé. Sázava je na to ideální.
3: S námi jezdí hodně vlastně rodin s dětma a my jsou vlastně rádi, že to není nebezpečný a že to mají tak jako na pohodu. A vlastně dá se to udělat tak, že se zkrátí ty úseky, že nejedou takovou nálož na ten jeden den.
2: Vysvětluje majitel půjčovny Vít Půjman, že i když některé vodácké weby označují úsek z Letče za nesjízdný, pro lodě a vybavení si přichází desítky zákazníků denně.
3: Chápu, že oni to mají nějak nastavený podle centimetrů a průtoků. Jo, jako chápu, že jakmile se potom pod těma jezama to prostě musí tahat všude. Nedá se vlastně říct, že to je úplně sjízdný, ale ten vejlet na té vodě se dá. A zrovna tady na Sázavě těch jezů je tady hodně, takže té vody se tam zadrží dost. Takže opravdu jsou to krátké úseky, kde se musí vysedat a tahat. A pak dlouhý zase, kde sice to neteče, musí se pádlovat, ale dá se to.
2: V případě, že vody ubyde výrazněji, tak Vít Půjman pouze pozastaví půjčování raftů, které by se mohly o kameny zničit, a lidem doporučuje spíše kánoe. Z Letče nad Sázavou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Léto na Stvořidlech. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Vysočina přeje hezkou neděli. Co je kolem nás nového, se dozvíte díky zprávám Jaromíra Kulhánka. Taky v našem víkendovém vysílání dostávají pravidelně prostor.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Přes 600 hovorů už vyřídil hlasový telefonní automat radnice ve Žďáře nad Sázavou. Takzvaný voicebot funguje měsíc. Odbaví hlavně krátké, jednoduché dotazy. Volající ale mají vždy možnost přepojení na živého člověka.

0: Paříži dnes skončí cyklistický závod Tour de France. Poslední etapu symbolicky zahájí i zakončí na Champs-Élysées. Kvůli lesním požárům na jeho západě Francie je ale poslední etapa kratší asi o 40 km, a to z bezpečnostních důvodů. Teniska Tereza Valentová skončila na turnaji v Praze stejně jako loni v semifinále. Nad její síly byla Daria Snigurová, která vyhrála 7-6 a 6-3. Ve finále dvouhry nebude ani Barbora Krejčíková, ta podlehla Rakušance Tagerové 1-2 na sety. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Místy se můžou přidat přeháňky, případně bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením a také se zdržením počítejte na silnici 19 v Olešné na Žďársku. Kvůli opravám vozovky se tam jezdí kyvadlově jedním zúženým pruhem. Dopravu v místě řídí semafory.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A za malou chvíli vám na Českém rozhlase Vysočina představíme básníka, který své říkanky zveřejňuje každý den. Jak dlouho už? To řekne Miroslav Marek, jedná se totiž o rekord. Do informací ještě muzika, kapela Elán.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

0: Krásné ráno, je 7 hodin a skoro 42 minut, posloucháte víkendové vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Máme poslední neděli v červenci. Jaké počasí bude den provázet, popíšeme krátce po 7:45. Teď je před námi představení jednoho básnického rekordu.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Nejvíc autorských říkanek zveřejňovaných denně v nepřetržité řadě za sebou. Martin Kašík z Milevska je v skutku plodným autorem, co do rozsahu textu jsou zcela jistě plodnější, ale zveřejňovat svá dílka nepřetržitě každý den bez přestávky, byť jediného dne, to je unikum. Martin založil v aplikaci WhatsApp skupinu Matesovy říkanky, kde pravidelně uvádí své autorské říkanky, básničky a veršované hádanky. V rámci této skupiny dosáhl přednedávnem počtu 1 000 vlastních říkanek zveřejněných v minimálním počtu jedno dílko denně v nepřetržité řadě dnů za sebou. Každá říkanka splnila kritérium minimálního počtu 4 veršů. Uvedeného počtu 1000 uveřejněných říkanek dosáhl za 385 dní. Ani jeden den nevynechal, přičemž v psaní a vkládání do aplikace nadále bez přerušení pokračuje. Témata říkanek jsou rozličná, od povzbuzujících a motivačních básní přes říkanky vztažené ke konkrétnímu dni či aktuálnímu počasí, pohádkové říkanky či veršované hádanky až po na sebe navazující veršované příběhy o zvířátkách. Vybrané říkanky autor vydal v dětských omalovánkách nazvaných Matesovy říkanky. Přičemž první díl je zaměřen na zvířátka, druhý na léčivé byliny a třetí díl se právě připravuje. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.
1: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Příjemné nedělní ráno přeje Český rozhlas Vysočina, je 7 hodin a 47 minut.
1: Počasí.
0: Stanice v Hubenově teď hlásí 12 stupňů, Žďár nad Sázavou nebo Nový Rychnov mají 14, Telč, Moravské Budějovice a Černovice udávají 15 a Dukovany skoro jasnou oblohu a 17 stupňů. Během nedělního dne bude přibývat oblačnosti a přidají se lokální přehánky, případně i bouřky, především večer. Teploty budou vysoké, někde i tropické, 28 až 31 stupňů Celsia. Potom v pondělí se zhruba o 5 stupňů ochladí, postupně se ale v posledních dnech měsíce července teploty vrátí ke 30 a od středy už budou i nad hranicí tropického dne, tedy nad 30 stupni Celsia. Přelom července a srpna tedy bude ve dne i v noci hodně horký. Podrobnosti k počasí nejbližších dnů dodá meteorolog přesně za hodinu v našem vysílání. A chtěli by mít naše makovičky nějakou super schopnost? Na to se jich zeptáme už za pár minut.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Kdo se skrývá za tajemným jménem Engelchen z románu Ladislava Mňačka? Zástupce velitele nebo přímo velitel jednotky hrdlořezů? Ploština, Prlov a další místa nesou jejich smrtící otisky. Nedělní příběh nás zavede také do Šipkova, kde má tato tragédie jeden tajemný rozměr navíc. Poklad slovenského prezidenta Josefa Tisa.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Kolegyně Irena Šarounová natáčí pravidelně s našimi makovičkami ve školkách. Mluvili také o superschopnostech. Jaká by se líbila vám?
1: Kdo je to superhrdina?
2: Třeba ten člověk, který umí lítat, zachraňuje svět a třeba může mít i superschopnost, že může rychle běhat.
3: Někoho žmajážek.
4: Má nějaký oblečení, ale není to oblečení, je červený.
5: Má takový kolečko na tom triku, na tom má blesk a jmenuje se Flash.
6: Taky je jeden člověk vymyšlený, který má taky vlnení škovu. Má tam štít a ten štít může házet třeba i do baláku. Ten balák může seba tím štítem rozseknout a jmenuje se Kapitán Amerika.
1: Jakou superschopnost byste chtěli mít vy?
6: Jsem si mohl všechno vyčalovat.
7: Lítání.
8: Já sílu přivolat draka.
9: Nevěděj ke u nás.
10: Já bych chtěl mít sítě, jak má Spider-Man.
11: Chci, aby všechno bylo v pořádku, tak aby jsem letěla až úplně do nebe. Někam by jsem si tam stoupla nebo sedla. A když tak, by jsem se někoho zeptala, kdyby jsem na to nedokázala dohlídnout úplně perfektně.
0: Krásná přání mají naše malé makovičky. Makovičky. 4 minuty nás zadělí od 8 hodiny a od zpráv. V nich bude řeč o kanisterapii a taky o pracovních úrazech. Počkejte si na podrobnosti. Krásné nedělní ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT 2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpeprovi hoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Celý den pro vás sledujeme situaci na silnicích. Aktuální informace přináší Zelená vlna. Jejím zpravodajem se můžete stát i vy. Ať už na cestách zaznamenáte jakékoliv komplikace, varujte ostatní. Volejte bezplatnou linku 800 553 553. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: 8 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Na oddělení dlouhodobě nemocných v Pelhřimově otestovali kanisterapii. Loni se českým zaměstnancům stalo více než 630 tisíc pracovních úrazů. Rusko chce podle Ukrajiny nasadit do války 30 tisíc Severokorejců. Očekáváme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Místy se můžou přidat přehánky, případně bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Kanisterapii zavádí na oddělení dlouhodobě nemocných Pelhřimovské nemocnice. Psi tam pomáhají pacientům zpříjemnit pobyt. Pravidelné návštěvy zajišťují dobrovolníci. Pokračuje mluvčí Pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová.
4: Od září to bude minimálně jednou měsíčně. Dobrovolnice s Fenkou obchází buď jednotlivé pokoje, a nebo se sejdou přímo na chodbě, kde je určený prostor pro setkávání pacientů a tam se vejde okolo 10-15 pacientů.
3: Víc než 36 tisíc pracovních úrazů v loni řešili zaměstnavatelé se svými zaměstnanci. Meziročně jich přibyly téměř 200. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky. Ti se podle Státního úřadu inspekce práce nejčastěji zraní v létě a mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. O tom, zda utrpěli pracovní úraz, tak i u brigádníků rozhoduje zaměstnavatel. Říká to mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
5: To znamená, pokud zaměstnavatel se rozhodne, že to není pracovní úraz, tak zaměstnanci zbývá jediná věc, a to obrátit se na soud. Samozřejmě může podat podnět na inspekci práce, nicméně o tom, zda je nebo není pracovní úraz, tak rozhoduje soud.
3: Posudek od inspekce práce ale brigádníkovi může u soudu pomoct. Data o tom, kolik pracovních úrazů ročně utrpí brigádníci, inspekce práce nemá. Rusko chce podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přijmout 30 tisíc severokorejských vojáků. Bojovat by měli ve válce proti Ukrajině. Rusové údajně nestačí doplňovat ztráty z vlastních zdrojů.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu uvedl, že se ve Voroněžské oblasti už od června připravují zařízení pro přijetí 30 tisíc severokorejských vojáků. Zelenský uvedl, že za bezmála 7 měsíců letošního roku ruská armáda přijala 221 tisíc osob. Ztráty za stejné období ale činily víc, 225 tisíc lidí. Tato čísla ale nelze přesně ověřit, protože Rusko své ztráty nezveřejňuje. Podle analýz otevřených zdrojů se ruské ztráty každý den pohybují kolem tisíce lidí. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Fotbalistům pražské Sparty nevyšel vstup do nového ročníku šance ligy. V prvním kole prohráli na hřišti nováčka Zbrojovky Brno 1-3. Stejným výsledkem podlehla Plzeň doma Liberci. Bohemian ztratili v Teplicích také 1-3. Nedařilo se ani hráčům Zlína, kteří nestačili na Ostravu 0-1.
2: Počasí.
3: Ve Žďáře nad Sázavou a Moravských Budějovicích teď mají 15 stupňů, v Hubenově 12. Očekáváme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Místy se můžou přidat přehánky, případně bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 28 a 31 stupni. Foukat má slabý, během dne většinou mírný jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Zpozorněte, v pražském směru dálnice D1 mezi Humpolcem a Bernardicemi. Silničáři tam při práci průběžně uzavírají odstavný pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Už za pár dnů v sobotu 1. srpna začíná 28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského. Připraveno je 8 dnů plných povznášející hudby v úžasných prostorách. Zahajovací operní gala koncert 1. srpna umístili organizátoři do kostela svaté Markety v Jaroměřicích nad Rokytnou. Další vystoupení budou hostit potom třeba Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Zámek Valeč, kostel svatého Jana Nepomuckého ve Žďáře nad Sázavou nebo jedinečná bazilika svatého Prokopa v Třebíči. Víc se dozvíte na webové stránce peterdvorský.com. Tolik kulturní pozvánka, a co chystáme dál v našem vysílání. Co mají družice na obloze a vaše navigace v autě společného s vypitým pivem a mučením? Počkejte si na rozhlasový sloupek po písničce.

0: Krásné nedělní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Těší nás, že posloucháte právě naše víkendové vysílání. Teď je 8 hodin a téměř 11 minut. A dnešní rozhlasový sloupek od Jana Flašky bude jen tak, abyste si udělali lepší představu.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Nedávno jsem se dozvěděl, že celý systém celosvětové navigace GPS tvoří pouhých 31 družic na oběžné dráze. Každá z nich přitom vysílá signál o výkonu jen 50 W. To je zhruba tolik, co sežere skomírající žárovka ve sklepě u vás na chalupě. Ty družice visí 20 200 km nad zeměkoulí. Pro lepší představu. Kdybyste do této výšky chtěli poskládat dospělé divočáky tak, aby se každý z nich rypákem dotýkal ocásku toho před sebou, muselo by jich nad sebou balancovat skoro 13,5 milionu. Kdybyste chtěli tolik prasat převést vlakem, v němž má jeden vagón druhé třídy 88 míst, muselo by z nádraží vyjet 153 409 vagónů, včetně lokomotivy, by takový prasečí expres měřil 3758 kilometrů. To už je pořádná vzdálenost. Od začátku do konce byste vedle kolejí mohli vyskládat přes 12,5 milionu klasických gramofonových desek. K jejich poslechu byste pak museli u gramofonu strávit 1024 let. Jen tak pro srovnání. Existuje renomovaná hydrodynamická studie, podle níž trvá všem savcům vyprázdnění plného močového měchýře průměrně 21 vteřin. Schválně si to někdy zkuste spočítat. Pokud byste výše zmíněných 1000 let strávili nepřetržitým močením bez jediné vteřiny pauzy, vyprodukovali byste množství kapaliny odpovídající 1,5 miliardě plných měchýřů. Při průměrné kapacitě měchýře, která činí 4 decilitry, to znamená, že byste museli na X vypít 1 231 356 636 poctivě načepovaných půl litrů dvanáctky. Takže až příště zapnete v autě navigaci, vzpomeňte si, že signál o síle žárovky z vašeho sklepa právě letí z vesmíru přes vzdálenost vlaku z divočáky, který je dlouhý jako sbírka desek, jejichž poslechem byste strávili stejnou dobu, za kterou byste zvládli vyčůrat 1,25 miliardy vypitých piv. To jen tak pro lepší představu.
1: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 8:17 v nedělním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina doznívá písnička skupiny Genesis.
1: Počasí.
0: Jak je teď v kraji Vysočina? Třebíč nebo Hubenov hlásí 15 stupňů, Velké Meziříčí, Nový Rychnov a taky Nedvězí 16. Žďár nad Sázavou a Telč mají 17 stupňů, Bystřice nad Pernštejnem, Moravské Budějovice nebo Havlíčkův Brod 18 a Košetice na Pelhřimovsku hlásí už 21 stupňů. Během dnešního dne bude postupně přibývat oblačnosti a přidají se i lokální přehánky, případně i bouřky, a to především ve večerních hodinách. Teploty budou dnes vysoké, někde i tropické, 28 až 31 stupňů Celsia. V pondělí se zhruba o 5 stupňů ochladí, ale postupně se v posledních dnech měsíce července teploty opět vrátí ke 30. Podrobnosti k počasí nejbližších dnů dodá meteorolog v našem vysílání za půl hodiny. A lidé na městských informačních linkách si chtějí hodně povídat a některým nevadí ani to, že na druhé straně není člověk, ale umělá inteligence. Podrobnosti pro vás budeme mít za chvíli.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: David Stypka a Eva Farná popřáli posluchačům Českého rozhlasu Vysočina dobré ráno. Máme neděli 26. července. Teď je 8 hodin a k tomu 22 minut. Na lince svého příslušného městského nebo obecního úřadu můžou lidé stále častěji slyšet hlas umělé inteligence. Má ušetřit čas volajícím i úředníkům. Odbaví jednoduché dotazy třeba na to, kdy je v provozu odbor dopravy, nebo zjistí podrobnosti o vyřizování dokladů. A hodně lidského pracovního času zabralo i prosté přepojování hovorů. Třeba ve Žďáře nad Sázavou většinu z toho odbaví hlasový asistent i mimo úřední hodiny. Začal fungovat před měsícem.
1: Co pro vás mohu udělat?
2: Dobrý den, ráda bych si vyřídila občanský průkaz.
1: K vydání je potřeba předložit doklady, jako rodný list nebo cestovní pas. Můžu vám ještě s něčím pomoct?
2: Můžu se rovnou objednat na schůzku na vyřízení občanského průkazu?
3: To klepání klávesnice.
1: Vydržte, prosím. Hledám volné termíny.
4: Za první měsíc provozu žďárský hlasový automat podle mluvčí radnice Blanky Sobolové odbavil už přes 600 hovorů.
2: O víkendu je jich minimum maximálně tak 5 za víkend a mimo úřední hodiny to bylo 54 hovorů.
5: Od minulého úterý jsme měli dělat čárky. Nám se totiž objeví, když volá někdo na voicebot a nechce ho a chce opravdu jenom tady mluvit s náma s informací, tak od minulého týdna máme tady 23 a za včerejšek přibylo 7 čárek, takže vlastně 30 čárek za 8 dní, což je ubytek velký. Jinak ty telefony tady zvonily nepřetržitě, takřka.
4: Libuje si na infopodatelně Marie Linhartová. Víc času na jinou práci má taky Iveta Josková.
6: Nejčastější bylo, když k nám mě dovolal a chtěl přepojit na kontaktního člověka. Ten voicebot už má podklady, jestli ten člověk je na pracovišti, takže už ho přepojí. Nemusíme pak přepojovat tady manuálně.
7: S čím vám mohu poradit?
4: V Pelhřimově na radniční lince odpovídá voicebot už rok.
7: Tuto informaci vám sdělí oddělení místních poplatků. Chcete přepojit na paní Jaroslavu Blaškovou nebo vám mám poslat kontakt v SMS?
4: Podle vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií Andrej Unterfrancové je stále potřeba ho ladit.
8: Ne vždy ten voicebot jako je natolik inteligentní, aby to zpracoval úplně sám, takže je potřeba mu pomáhat a dopilovat ho k dokonalosti.
4: Letos odbavil 1300 hovorů a odpověděl na 6500 dotazů.
8: Zazní otázka, odpověď a ještě se doptává ten voicebot.
3: Nejdřív mě to neupoutilo a teď naopak velmi. Počet odpovědí na jeden hovor. A tady vlastně maximum 28.
8: Ti občané si rádi povídali, že? Takže tam zahrnou a jakmile si ten voicebot začne povídat, tak oni si povídají s ním, takže je to velice přívětivé.
4: V Pelhřimově jako ve Žďáře trvá průměrný hovor s hlasovým asistentem do minuty. Daniel Zach, Český rozhlas.
9: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Hezké ráno, varování před podvodnými SMS-kami a taky situaci v dárcovství kostní dřeně zařadil společně s dalšími zprávami do přehledu Jaromír Kulhánek. Dostává slovo.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: První etapa opravy průtahu Jihlavy končí. Nejpozději od pondělního rána dělníci znovu zprovozní úsek od City Parku k odbočce do zoo a uzavírku přesunou do dalšího úseku od Kosovské k Okružní ulici, kde v pondělí začnou stavební práce. Křižovatka na Okružní by, ale podle primátora Petra Ryšky z ODS, neměla být uzavřená úplně. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplacích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. V Česku se zatím letos přihlásilo skoro 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Oproti rekordnímu Loňsku, kdy se po zveřejnění příběhu

0: minutový náskok na Belgičana Remka Evenpoola. Sobotní finish na vrchol Alpe d'Huez vyhrál Ekvádorec Richard Carapaz. A ještě předpověď počasí. Očekáváme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Místy se můžou přidat přeháňky, případně bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 mezi Velkou Bíteší a Devíti kříži. Budete tam míjet pomalu jedoucí servisní vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nablízkané limuzíny, hrvoucí sportáky, ale taky hasičské nebo policejní auto. V Pacově se včera už po sedmé sešli majitelé starých amerických aut. Jak to tam vypadalo, slyšíte už za chvíli v reportáži. Krásné a příjemnými písničkami plné nedělní ráno přeje Ivana Víznerová a posílám Helenu Vondráčkovou, kterou bude následovat Michal Tučný.

0: 10 minut uplynulo od 8:30 na 8:45. Chystáme podrobnou předpověď počasí s meteorology. Na Vysočinu se přiženou tropy. Poslechněte si podrobnosti. Teď je tu ještě reportáž z Pacova. Na 250 vozů s burácejícími motory včera ozdobilo zámecký park v Pacově. Sešli se tam majitelé a fanoušci klasických amerických vozů a veteránů. Ti celý výtěžek věnovali handicapované dívce.
1: Je to Chevrolet Bel Air Convertible neboli Cabriolet z roku 1957. Mimo jiné teda stejného data narození jako já.
2: Popisuje svůj nádherný rudý Chevrolet Libor Šrámek, který s ním dorazil do zámecké zahrady v Pacově na sraz klasických amerických veteránů.
1: Je zrenovován samozřejmě, protože 70 let aby asi nevydržel v originálním stavu úplně.
2: Kolik to dá práce?
1: Upřímně řečeno nevím, protože já jsem ho tak jako vizuálně přivezl z Ameriky a tady už jsme dělali jenom něco na podvozku a na motoru a tak dále, takže asi to dá hodně práce.
2: Teď se to tu trochu začíná těmi auty zahušťovat, protože se vrací ze spanilé jízdy. To všechno se samozřejmě děje za obdivu návštěvníků.
3: Můžu se vás zeptat, co se vám tady nejvíc líbilo zatím?
4: Auta.
3: Které je nejhezčí?
4: Černý Mustang.
2: V defile je dokonce policejní auto, ovšem že americké. V jednom z těch vozů by měl sedět také Petr Kot, který patří k organizátorům.
5: Já tady mám svůj stroj Ford Torino 1969, ale já jsem teďka spanilou jízdu organizoval, bohužel jsem nebyl schopný jet. Ale vrátil jsem se ze spanilé jízdy z organizace, kde jsem půl hodiny stál a zastavoval auta na semaforu, takže jsem se vlastně účastnil spanilé jízdy trošičku jinak.
2: Těch aut je tady opravdu přehršel, já bych je asi nespočítal.
5: Opravdu letos to vyšlo krásně, do dneska jsme měli rekord 230 aut a letos jsme to určitě převršili, myslím, že jich je nějakých 250, nejenom aut, teda musím říct, ale i motorek, jo? My to hodnotíme jako celkové stroje.
2: Ten váš sraz tady není samoučelný, on má přispět dobré věci.
5: Ano, je to opravdu tak, je to charitativní sraz a chceme tím podpořit handicapovanou holčičku Beatku Šlaufovou. Beatka oslepla ve 3 letech a tím se jí vlastně zpomal i primární motorický vývoj, takže trpí různým vadným držením těla a potřebuje docházet na fyzioterapii, potřebuje mít speciální pomůcky na čerbu, na psaní.
2: Majitelé starých amerických aut se letos v Pacově sešli už po 7. Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Pacovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina, pomalu končí nedělní dobré ráno, máme krátce po 8:45, ještě zbývá říct, jak bude v kraji Vysočina.
1: Počasí.
0: A připraven je meteorolog Petr Minster, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá dnes ráno v našem kraji?
2: Ráno je ještě poměrně slunečně, těch oblaků, které se vyskytují nad Vysočinou, je poměrně málo a navíc se rozpadají, ale to neznamená, že se nesnaží dostat nad Vysočinu nějaké z těch jižních Čech. Teploty, ty jsou teď příjemné z těch ranních minim, které byly mezi 15, hlavně ve vyšších polohách, až po 7 nebo 8 stupňů v údolích, tak teď už máme hodnoty většinou mezi 17 až 22 stupni. Vítr fukuje spíše slabý, proměnlivý nebo od jihu. No a naznačoval jsem právě, že se sem snaží v tom vlhkém vzduchu, který je teda ale ve vyšších hladinách a hlavně teplém vzduchu dostat další oblačnost. To znamená zpočátku ještě skoro jasno, polojasno, postupně, ale bude té oblačnosti přibývat a bude bránit slunečnímu svitu, ale díky tomu, že je to teplý vzduch, tak očekáváme teploty mezi 28 až 31 stupni. Ta tropická třicítka právě tam, kde bude trochu déle svítit v té protrhané oblačnosti, které odpoledne bude poměrně dost, takže převážně oblačno. Srážky, ty se mohou vyskytnout spíše takové hodně izolované, lokální, v těch odpoledních hodinách. Ráno z té oblačnosti by pršet nemělo, protože, jak jsme zmiňovali, je to hodně vysoko. Nicméně odpoledne a potom hlavně večer se bude přibližovat studená fronta a ta vlhkost se zvětší ve spodních hladinách, takže nějaká kapka může dopadnout i na zem. Dokonce se ve večerních a nočních hodinách může vyskytnout i nějaká bouřka, ale opět by to mělo být spíše lokální záležitost. Ty teploty se do rána potom budou pohybovat mezi 18 a 15 stupni a dokonce v těch ranních a dopoledních zítřejších hodinách bude asi nejlepší šance na nějaký výskyt bouřky, protože zítra při té studené frontě se k nám bude dostávat sice chladnější vzduch, ale zase už postupně to budou jenom přeháňky bez bouřky. Ty sice mohou být intenzivní během celého dne a budou večer ustávat, ale jak jsem zmiňoval, spíše to bude o tom větru, než o těch bouřkách. A teploty, ty nám zítra odpoledne poklesnou na 22 až 25 stupňů. Ještě doplním, že ten vítr bude čerstvý během většiny dne, nárazy mohou mít kolem 55 km za hodinu.
0: Dnes v neděli tedy teploty kolem 30 stupňů, potom přibývání oblačnosti nad ránem v pondělí, možnost i nějakých přeháněk, bouřek už i dnes večer. A v pondělí ochlazení zhruba o 5 stupňů, vydrží to ochlazení delší dobu, nebo jak to bude potom v průběhu příštího týdne?
2: Řekl bych, že to úterý a možná ještě středa budou spíše takové příjemné dny, většinou slunečné a ty teploty se budou pomaličku dostávat nahoru. Kolem 25-26 stupňů to bude ještě v úterý, ale už i ve středu se sem bude opět dostávat hodně teplý vzduch, budou to teploty tropické a dokonce od té středy dál se budou zvedat až do těch nepříjemných hodnot, alespoň tady pro některé, protože ty hodnoty budou atakovat 35 nebo dokonce k závěru týdne i překračovat.
0: Tak takový vývoj teplot očekáváme v nejbližších dnech, řekl nám to meteorolog Petr Minster. Děkujeme moc a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: A na Českém rozhlase Vysočina chystáme písničku Jitky Zelenkové Mít svůj kout a taky vtip Jardy Hypochondra. Příjemný poslech.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Fajdo, řekni fór.
1: Sedí takhle dvě starší ženy v kavárně a ta jedna vypráví té druhé. Představ si, seděla jsem tu takhle včera, koukám, že vedle u stolu je krásný chlap, bílý zuby, černý vlasy, prostě kus, jo. Tak jsem na něj nejdřív mrkla, jo, pak jsem mu poslala panáka vodky, no a když jsem si potom k němu přisedla, jo, tak jsem zjistila, že je to plakát.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: Máme neděli a to poslední neděli v měsíci červenci. Také dnes jsme pro vás na Českém rozhlase Vysočina nachystali pětici příběhů z našeho kraje, která přiblíží zajímavá místa a inspirativní lidi. Mezi 9. a 10. hodinou se zastavíme u ženy, která se naučila sama hrát na heligonku. Navštívíme taky Velkomeziříčské muzeum a jedny hodiny s příběhem. Vyzveme k výletu do Brdíčkova mlýna na řece Sázavě a na svět se podíváme krasohledem a strávíme poklidný čas v přírodní zahradě. To je pozvánka k poslechu víkendového vysílání Českého rozhlasu Vysočina mezi 9. a 10. hodinou. Vaší průvodkyní po kraji bude tentokrát Ivana Víznerová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Nescehli budou mít pamětní desku tamního odbojáře. Voda v Lužnici je už několik týdnů na hranici sýznosti. Vodní slalomář Přindiš je mistrem světa v kajakkrosu. Teploty do 31 stupňů, oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy se můžou přidat přehánky, případně bouřky. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. Památku odbojáře a tamního rodáka Josefa Peleje by mohla v budoucnu připomínat pamětní deska v Nevcehli na Jihlavsku. O zřízení pětního místa usiluje rodina Tomáše Peleje. Umístění desky u pomníku padlým v první světové válce už zastupitelé obce schválili.
2: Josef Pelej se narodil v Nevcehli v roce 1908. Za druhé světové války se zapojil do odbojové organizace Obrana národa. Byl také spolupracovníkem štábního kapitána Václava Morávka, jednoho ze členů skupiny Tři králové. Gestapo Peleje zatklo v prosinci 1941. V červnu následujícího roku ho za odbojovou činnost popravilo. František Jirků, Český rozhlas.
0: Horší sýznost řeky Lužnice se projevila na návštěvnosti vodáckých kempů v okolí řeky na Třeboňsku. Hladina vody je tam už zhruba měsíc na hranici sýznosti. V kempech proto převažují cyklisté nebo karavany.
3: Přijelo nám jich pouhých 5.
4: Shrnuje letošní návštěvnost vodáků v kempu Lužnice v Lužnici u Třeboně jeho provozovatel Zdeněk Radosta.
3: Na starý řece z rozvodí do Rožumberku není voda.
4: Výška hladiny vody Lužnice je v úseku ze Suchdola nad Lužnicí do Mláky na hranici sýznosti. Potvrdila provozovatelka kempu a půjčovny lodí vodácká základna Jana Brabcová.
5: Jsou úseky, kdy vyskočíte z loďky a potáhnete loďku. Vodáci na delší dobu už nejsou, takže spíš každýho přemluvím, aby si to dal na ten jednodenní výlet.
4: Situace se zřejmě nezlepší ani v následujících dnech, protože meteorologové hlásí na příští dny jen minimum srážek. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Na jihozápadě Francie se hasičům stále nedaří zlikvidovat lesní požáry. Kvůli nim už evakuovali přes 250 tisíc lidí. Podle tamních úřadů od začátku požáru zemřeli nejméně 2 hasiči. Jeden hasič zahynul také při zásahu na italské Sicílii. Jednu oběť hlásí i sousední Španělsko. Muž se pokusil projet hořící oblast v autě. Hasičům ve Francii i Španělsku pomáhají kromě vojáků i experti z ostatních zemí Evropské unie. Čeští hasiči jsou u města Bordeaux. Sport. Vodní slalomář Vít Přindiš se stal mistrem světa v kajakkrosu, zvítězil na šampionátu v americké Oklahomě. Ve finále se dostal do čela až v závěru trati.
6: Před finále už jsem si s trenérem dělal srandičky, on hrozně chtěl, abych byl koncentrovaný, abych jako myslel na tu jízdu. Já jsem si z něj dělal srandu, kam pojedu na dovolenou, a on byl hrozně takovej nervózní a nerudný, tak jsem si ho dobíral. Ale říkal jsem mu, nebo já to tam rozbalím a ukážu a nenechám nikomu nic, prostě ani jeden záběr.
0: Mezi ženami skončila Olga Samková 6. Češi na mistrovství světa získali celkem 7 medailí a ovládli pořadí národů. Počasí. V Pelhřimově teď mají 16 stupňů, v Telči a Dukovanech 18. Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy se můžou přidat přehánky, případně bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 28 a 31 stupni. Foukat má slabý, během nevětšinou mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením a také se zdržením počítejte na silnici 19 v Olešné na Žďársku. Kvůli opravám vozovky se tam jezdí kyvadlově jedním zúženým pruhem. Dopravu v místě řídí semafory.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krátce po 9. hodině se v nedělním vysílání Českého rozhlasu Vysočina otevírá možnost na toulání po kraji. Uvařte si dobrý čaj, nasypte do misky sušené ovoce nebo třeba čokoládové bombony a přijměte pozvání k poslechu příběhů z Vysočiny. Uvedu ten první. Pro obyvatele domovů pro seniory bývá návštěva dua harmonikářů vítaným zpestřením. Dámskou polovinu jednoho takového dua vám představíme už za chvíli.
1: Dobré dopoledne s Ivanou Víznerovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Myslíte, že po 50, 60 nebo 70 vám život nemůže přinést nic nového? Chyba lávky. Někdy stačí mít více volného času a doma krásný hudební nástroj po dědovi a najednou zjistíte, že na něj umíte hrát. Poznáte díky tomu nové přátele a máte spoustu nadšených posluchačů. Tohle je příběh Dany Hemzové ze Sazomína, která společně se Stanislavem Sejkorou objíždí domovy pro seniory a hraje a zpívá.

0: Harmoniku mám po mým dědovi. Děda zemřel brzy, mě byl 15, když už mě zemřel. A pak se to chytil syn, tak jsme mu dali naladit do Prahy, hrál na něj, pak si koupil třířadku. On hrál s veselákama a v pressbandu. On hrál tenor a trombon hraje. Ten pressband, to je v pěti, tam má kytaru, koupil si svou a baví ho to prostě muzika. No. A tahle mě zůstala, no tak mě to lákalo, tak jsem se učila sama.
1: V kolika letech?
0: Mě bylo 51 už. Manžel mě zemřel, jo? Jinak by se k tomu nedostala.
1: Povídám si s paní Danou Hemzovou ze Sazomína.
0: Já už mám teďka druhého partnera jako na hraní a tak mě to baví ty zpěvy dua, jo. A jako hraní není moje hlavní stránka, jo. Spíš ten zpěv a hrám jenom takový dohrávky.
1: Já jsem měla pocit, že spíš zpíváte druhý hlas.
0: No já si ráda tam skáču, kam chci, jo. Mě to hrozně baví.
1: Jak byste se dala dohromady i s tím prvním, třeba i tady s panem Sejkorou?
0: Já jsem harmonikářem. Než jsem měla na sraz, tak jsem 14 dní cvičila dvě písničky, abych tam mohla vystoupit. To jsem hrála sama. Pak si mě tam všiml ten pán, že se mu to docela líbí, že to zkusím, jak si pro mě jezdil. Jsme chodili do Arnolce do hospody hrát každý pátek, pak do Jihlavy, že on byl Jihlavák. Ten mě umřel, teďka to bylo 6 let. A jako chytlo

0: domově klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou přijíždíte tak zhruba jednou za měsíc na ten koncert. Kde hrajete, když nehrajete tady? Jak často vystupujete?
1: Chodíme do Poměnky, do Nového Města, do Fitu, tady do Žďáru. Potom nějaký, kdo se nás pozve, že je oslavy nebo nějaký to, tak sem tam máme nějakou akci takovou delší.
0: A nacvičujete nové písničky, že pokaždé hrajete jim něco jiného, nebo mají rádi, když to znají?
1: My hráme všecko, taneční věci. To nejsou jenom klasika lidovky. Máme modernější, novější, ale to jako jim nehrajem. Tuhle ty staré věci, aby oni znali a mohli si zaspívat, že jo.
0: A jak jste se dostali sem do domova klidného stáří?
1: Tady hrával Standa sám. A já s ním bývalým kolegou, s panem Čekanem z Jihlavy, jsme hráli na Fitu. A pak mě pan Čekan zemřel a Standa, on dělal posezení u nich v Žižkově poli pro lidi. Dostala jsem se do toho Žižkova pole. Pak jsme se dostali na Čeřínek. No, tam jsme se tak zacvičili, že prostě budeš hrát a hotovo, no, a ty doby hrajem. No a tak vlastně on mě vzal sebou, já zase jeho do Fitu a prostě to funguje, no.
0: Jste říkala, že nemáte řidičák, kdo vás vozí?
1: On pro mě jezdí, to je oběť hrozná. 230 kilometrů to má ke mně. Byli jsme v neděli v Drahonině hrát, tak najel 100 kilometrů, jo, je to oběť.
0: Ze Žďáru nad Sázavou Dáša Kubíková, Český rozhlas.
2: A víte, kdo na Moravě přeložil první modlitební knížku do chorvatštiny? Dozvíte se to v dnešním druhém příběhu z Vysočiny. Než zazní, tak to budou ještě písničky, chystá se Pavel Bobek s Karlem Gottem, Všem dívkám, co jsem měl rád. A tohle je John Lennon, tak příjemný poslech.

0: Anglický originál písně, která doznívá, napsal Albert Hammond v roce 1984. Ji naspívali Julio Iglesias a Willie Nelson. S českým textem Zdeňka Borovce i podání Pavla Bobka a Karla Gotta je určitě skvělá.
1: Příběhy z Vysočiny.
0: Do muzeí se občas dostávají předměty, které celý život někdo používal, radoval se z nich a měl je rád. Je to i případ hodin, které, ač nejdou, připomínají život jednoho zajímavého člověka.
2: Velkomezeříčské muzeum má ve svých sbírkách spoustu hodin. Před námi tady stojí
3: stolní měšťanské hodiny někdy z druhé poloviny 18. století.
2: Říká Lucie Pavelcová. Víme přesně, čí hodiny to byly.
3: Pocházejí z pozůstalostí Alojze Malce, což byl rodák z nedalekého Hrbova a také hlavně farář. A právě po jeho smrti v roce 1970 sem šli vlastně v rámci jeho pozůstalosti.
2: Ty hodiny stály na faře v Hrbově?
3: Úplně tak ne, protože on se tam pouze narodil, pak byl později vysvěcen na kněze a převážnou část svého kněžského života pak strávil v dobrém poli na jižní Moravě.
2: Jak se taková pozůstalost dostane do muzea? To musí být osvícení ti pozůstalí, že se řeknou, my si tu vzácnost nepostavíme doma, darujeme to muzeu.
3: Funguje to tak vlastně do dneška, jak říkáte, když je to někdo osvícený, nechce to pouze zpeněžit, nechce si to třeba nechat ani na památku v rámci své rodiny, tak to může nabídnout právě do třeba regionálního muzea.
2: Jsou tyto hodiny něčím zvláštní?
3: Víme vlastně díky nápisu, jak tady vpředu na ciferníku, tak pak vzadu na tom hodinovém stroji, že pochází z dílny významného pražského hodináře Sebastiana Londeršpergera.
2: A jdou?
3: Tady ty ne. U některých z našich hodin máme napsáno v kartě, že po opravě či vyčištění by byly schopné funkce. Tady ty bohužel ne, ty už dneska mohou být pouze na ozdobu.
2: Pojďme se ještě vrátit k tomu knězi Alojzi Malcovi, majiteli těch stolních hodin. Kdo to byl, kromě toho, že to byl kněz, farář?
3: Byl také velký nadšenec do moravské chorvačtiny, kdy vlastně dokonce moravským Chorvatům tam právě na jižní Moravě přeložil první modlitební knihu.
2: Moravští Chorvaté?
3: Přesídlili sem na počátku 20. století a tam jich byla zřejmě nějaká větší enkláva, takže on se jim tam věnoval, psal o moravských Chorvatech také články do časopisu Český lid, takže můžeme říct, že byl také etnografem.
2: Dívám se na zadní stranu těch hodin, jsou tady nahoře dva zvonky. My si otevřeme dvířka. Je tady mosazný hodinový strojek gravírovaný a na něm je vygravírované právě i to jméno hodináře Sebastian Landenšperger a Prák je tam, takže pražský hodinář, máme to potvrzené. Tady dole leží koncovka kyvadla.
3: To bude nějaká ta chybějící část, že ty hodiny opravdu funkční dneska už nejsou.
2: Je tady kladívko, tak zkusíme cinknout. Roztáčí se strojek. Z Velkého Meziříčí Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Před námi třetí dnešní příběh, bude to pozvánka k výletu. Brdíčkův mlýn se může stát jedním z cílů vašich prázdninových výprav. Pokusíme se vás tam nalákat už za okamžik.
1: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Máme jednu minutu po půl desáté, před námi na Českém rozhlase Vysočina další dnešní návštěva.
1: Příběhy z Vysočiny.
0: Veškerá historie v okolí Žďáru nad Sázavou souvisí s příchodem cisterciáků a vším, co podél toku řeky Sázavy založili. To se týká i Brdíčkova mlýna. Pokud myslíte, že jste o něm nikdy neslyšeli, určitě to tak není. Jedná se o známý Šlaghamr, kousek za Hamry nad Sázavou. Jak se dozvíte v dnešním třetím příběhu z Vysočiny, na tomto místě vznikalo dřevěné uhlí, zpracovávaly se železné rudy, ale také se mlela mouka a vyráběla elektřina.
2: První zmínky o zpracování železa v tom

0: Uhlířovi a Hamerníkovi.
1: Uhlířovi dělali dřevěný uhlí a Hamerník ten vyráběl z rudy železo.
2: Konkrétně toto stavení, ví se, kdy to tady začali dávat kámen ke kameni a stavět?
1: Právě to je s těma cisterciakama spojený.
2: Pak tady asi pořád zpracovávala ruda a kov.
1: Do nějakého 16. století. Pak to byl chvíli klid a v roce 1792 se postavila tahle budova. Už jako mlýn na mletí obilí s železem to nemělo vůbec nic společného.
3: De facto ty hamerny zanikly.
4: Vysvětlení přidává i Hana Bartošová z Technického muzea v Brně, které má Schlaghammer ve své správě.
2: Takže teď jsme u mletí obilí a název získal tento mlýn.
1: Poslední majitele Brdíčkovi, ti tady mleli do roku 1947. Je to místo, kam se dá těžko dostávat, takže to bylo nevýhodné. Mleli si sami, pro sebe vyráběli si elektriku a dožili tady vlastně do roku 1976. Pak zůstala jenom máma se synem, odcházejí do domova důchodců v tom roce a v tom roce 76 to kupuje i Technický muzeum, kdy vlastně zahájí rekonstrukci, kterou ukončí v roce 2011.
3: Protože to byla první hamerna, potom to byl mlýn a když to Technické muzeum v Brně odkoupilo, tak teprve se rozhodli, protože máme už víc mlýnů a tím, že tady opravdu ta hamerna byla, tak se rozhodlo, že ta památka se vrátí jakoby hamerna sem.
1: Expozice toho hamru středověkýho je udělaná v mlýnici, kde se vlastně mlelo.
4: Ale zpět k rodině Brdíčkově.
2: Takže oni si vyráběli elektřinu, to muselo být docela jako výhodné, protože tady je to vlastně opravdu daleko ze všech stran, tak oni byli v tomhle soběstační.
1: Kde byl původní hamr, teď je tam malá vodní elektrárna.
2: A ta funguje ještě?
1: Funguje. Vodu měli ze studánky, naproti je studánka, takže hadicí přes to údolí pod kolejema, protože tady byla trať ještě. A vyústilo to někde v těchto místech, kde vlastně byly stáje.
2: A jak to všechno víte?
1: Od majitele té elektrárny, který kdysi byl i správcem, tak občas přijde a vykládá mi tyhle ty věci.
4: A nakonec, podle čeho vznikl dnes mnohem známější název Schlaghammer.
3: Rána. Schlaghammer.
1: Hammer, kladivo. Protože to je údolí a ten původní hammer vlastně neměl stěny, byl na sloupech a když to tak mlátilo, tak se to v tom údolí neslo. Pravděpodobně úder kladivem přichází odtud.
4: Ze Schlaghammeru Dáša Kubíková, Český rozhlas.
5: Všechno toto a mnohem více dozvíte při osobní návštěvě Brdíčkova mlýna, tedy Schlaghammeru. Příští sobotu 1. srpna tam můžete vzít i své děti na pořad Věda hrou, hrátky s fyzikou, chemií a technikou, kde bude v provozu i tamní velký buchar. A kolik barevných střípků je v krasohledu? Odpověď uslyšíte v dnešním předposledním příběhu z Vysočiny za 5 minut.
6: Příběhy z Vysočiny.

0: Romantika v podání Jiřího Korna, písnička Chci tě mít, posloucháte nedělní dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny.
0: První kaleidoskop neboli krasohled prý vyrobili už staří Egypťané. Od té doby se objevuje v různých podobách. Pořád je to ale váleček s barevnými střípky, které se při otáčení skládají do podivuhodných obrazců. Jak vypadá uvnitř? Kolik je tam sklíček? Vydali jsme se to zjistit do Horní Krupé na Havlíčkobrodsku.
2: V dílně mezi spoustou krásných barevných sklíček si budu povídat s Martinem Ticem. Vyrábíte krasohledy. A vy jste mi tady teď ukázal plastový krasohled, který já si pamatuji z dětství. Můžu se podívat?
3: Určitě.
2: Je to on.
3: Taková inspirace z dětství možná, tady ten typ zrovna, který vyráběla Jablonecká bižutérie. Střípky jsou zbytky z lisování perliček.
2: Už jako malá jsem strašně toužila ten krasohled rozdělat a zjistit, jak to funguje.
3: Já jsem ho zničil jako malej. Je tam zrcadlový hranol, v principě pořád stejný.
2: Co tady máte v krabicích?
3: Spoustu zrcátek, dá se používat zrcadlový nerez, zrcadlový hliník, plastový zrcadla, samozřejmě klasický zrcadla taky.
2: Jak vzniká krasohled?
3: Slepím si hranol, před něj dám střípky a když koukám skrz ten hranol, tak v něm je jeden trojúhelník originálním obrazem a všechny ostatní jsou odrazem zrcadle.
2: Na takové dřevěné mističce, což předpokládám, že je koncovka krasohledu, máte nasypané různé barevné střípky a dívám se, opravdu to nejsou jenom kuličky.
3: V minulosti často skláři třeba vyráběli krasohledy.
2: Tady máte takové zvláštní trubičky s kuličkou na konci, ale nejsou v tom ta sklíčka.
3: To je teleidoskop správně. Místo střípků je na konci kulička, na který se odráží okolní svět a ten hranol uvnitř ten obraz násobí.
2: Teleidoskop jsem taky vyzkoušela a bavilo mě zaměřit se třeba na lidské oko, na jeden lístek, na jednoho brouka.
3: Je skvělý třeba na jaře, v létě si to vzít na louku někam a studovat kytky.
2: Oproti tomu plastovému, co jsme měli jako děti, máte ty krasohledy v nádherném zdobeném papíru. Jako staré noviny to vypadá, jako reklamy z první republiky.
3: Tohle jsou zrovna papíry od výborného designéra z Budapešti. Vynikající papíry dělají třeba v Itálii taky.
2: Takže krasohled může být i krásný. Tady může máte připravená i dřevěná těla.
3: Máme tady venge, amarant, olivů. Tady to budou teleidoskopy. Mám tady třeba i nábojnice.
2: Já se musím jít podívat k těm sklenicím barevných korálků.
3: Dělám takový série. Udělám třeba 100 krasohledů v podobných barvách, 100 krasohledů v jiných barvách.
2: Kolik střípků je nejmíň a kolik už je moc?
3: Tolik, aby v tom prostoru, který je pro ně určený na konci krasohledu, aby se tam mohli volně přesýpat. 3 stačej, může jich tam být klidně 50, pokud jsou malinký, ale tam už ty vzory jsou moc drobný. No, já bych řekl, že ideálně tak třeba 7 střípků.
2: Já si počím jeden krásný, ten se mi líbí. Otáčím krasohledem. Martin Tic teď vyndává takové, to je dělo, železná trubka o průměru nějakých 11 cm.
3: Je to venkovní krasohled, hermeticky uzavřený, vevnitř je ošetřený proti zamlžování.
2: Kouknu, tam už je barviček. Z Horní Krupé Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: A od krasohledů zamíříme v posledním dnešním příběhu z Vysočiny do přírody. Nádrže na dešťovou vodu, jezírko, vodní přepady, mulčování záhonů nebo třeba speciální vodní příkop, takzvaný svejl, to všechno může zahradě pomoci, aby v parném létě nevyschla. Návštěvu přírodní zahrady zařadíme už za pár minut.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Příběhy z Vysočiny.
1: Letošní léto bylo zatím extrémně suché. Zahrádky se bez každodenního zalití neobejdou a tráva má smutnou žlutou barvu. Dnešní poslední příběh z Vysočiny nás zavede na přírodní zahradu do Třeště, kde nedostatek vody není až takový problém. Architekt přírodních zahrad Tomáš Svoboda má hned několik metod, jak zahradě v létě pomoct, a proto u něj i letos převládá zelená barva. Co tedy můžeme dělat?
2: Primárně je zadržovat dešťovou vodu, to člověk může dělat každý. Jednak ji může jímat do nějakých retenčních nádrží, dešťovou vodu ze střechy. To vlastně děláme asi každý, kdo něco pěstuje, tak buď do nějakého sudu nebo do nějakých nadzemních nebo podzemních nádrží.
3: No a když třeba měsíc neprší.
2: Což se taky může stát, tak potom jsou zase další způsoby, jak tu vodu zadržet tak, aby se nevypařovala.
3: Tomáš Svoboda na své přírodní zahradě zadržuje vodu různými způsoby, na které se jdeme podívat.
2: Co se týče zeleninových záhonů, tak mulčujeme. Dá se mulčovat posekanou trávou, slámou, štěpkou a tím zamezíme výparu z té země. A taky zamezíme, aby tam rostl plevel. Dřív jsem jako mulčoval víc, teďka mám zamulčované jenom cestičky. Spíš to nechávám zarůstat takovým jako doprovodným plevelem, který udržuju tak, aby nepředůstal tu zeleninu.
3: Co je doprovodný plevel?
2: Doprovodný plevel je vlastně všechno jiného než je zelenina.
3: Třeba, co to je?
2: Tohle to je merlík obrovský, ten je jedlej. Když mám mladší ty listy, tak jsou takový svěže zelený. Jo, a ten, když se vám vysemení, tak ho tam máte už na furt. Ten tady máme spoustu let, vůbec ho nesejem, prostě se tady seje sám.
3: Je rybníček.
2: Tady vlastně nám jde přepad z dešťové vody, když už je plná nádrž vlastně na tu dešťovku. Z té nádrže to jde do toho jezírka a potom přepad z jezírka jde do zeleninových záhonů. Nemusíme jímat jenom do retenčních nádrží, ale můžeme to pouštět i do jezírka.
3: A jezírko je vyložené nějakou nepropustnou folií,
2: ano,
3: to,
2: jo,
3: aby
2: jo.
3: Vám to neutíkalo.
2: Jo, je tam folie, ale je to spíš taková jako tuňka, je to prostě malý jezírko pro ty obojživelníky, pro hmyz, pro žáby, že to tady dělá prostě nějaký klima.
3: Ten přepad to jde nějak spodem.
2: Jde to, že se to jako přelejvá, tady vlastně nejnižší část toho jezírka. Se přelejvá směrem sem. Postupně se vsakuje směrem k záhonům.
3: Já jsem si ještě říkala, že by možná zahradě pomohlo vysadit ty rostliny tak, aby ta voda co nejméně unikala.
2: Určitě i jako výsadbou stromů nebo keřů se pomůže tu vodu zadržovat, protože oni vlastně prokořenujou zemi a vytahují i vodu, jsou to vlastně nějaký pumpy. Takže potom, když se třeba podíváme do jedlího lesa, které je tamhle, tam je krásně vidět, jak je to tam jako všechno jako vlahý, i když jsou velký vedra, tak je tam trávník krásně zelený. Tady vidíte, co je nakrátko sečený, který není jako moc přistíněný, nejsou tady stromy, tak je takový vyprahlejší, ale v tom jedlým lese tam je to krásně zelený. A potom se dá ještě díky terénním úpravám tu vodu zadržet. Když máte svah, tak udělat buď terasy, anebo můžete udělat svejly. To jsou takové jako příkopy v podstatě, které se udělají po směru vrstevnice s mírným spádem asi tak 2%, aby ta voda, když nateče do toho, aby mohla se i pohybovat a třeba jako někam přetýkat do dalšího svejlu, které je pod tím. A tím vlastně, když je slivák, tak vám to krásně jako nateče do toho příkopu. Tam se to pomaličku vsakuje a všechna ta voda vám zůstane na pozemku.
3: Jo, to vypadá takže jako taková trochu džungle, ale přitom na co se člověk podívá, to se dá jíst.
2: A tím, že to jako má charakter takový džungle, tak ta půda nevysychá, že je furt jako přikrytá, zastíněná. Tam je spoustu jako rostlin, kdyby to byly klasický okopávaný řádky a je tam jenom ta zelenina v těch řádcích, tak to potom hodně vysychá.
3: Střeště Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Všechny příběhy z Vysočiny, odvysílané zvuky, doprovodné texty a taky fotografie najdete na našem webu s adresou vysočina.rozhlas.cz. Zůstávejte dál ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina. Po 10. hodině chystáme pochoutkový rok a po 11. už se ozve kolegyně Lidie Jakubíčková. Prožijte v pozitivním a laskavém naladění zbytek nedělního dne i všechny dny další. S takovým přáním se loučí Ivana Víznerová.
0: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.
4: Mám pěknou sirku v zubech, krempu do čela a pota zbuchřela, mi vrásky nedělá.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Za první měsíc vyřídil hlasový automat Žďárské radnice 600 telefonátů. Povodí Moravy odmítá vypuštění části novomlýnských nádrží, jak navrhují někteří ekologové. Rusko chce podle Ukrajiny nasadit do války 30 tisíc Severokorejců. Teploty do 31 stupňů, oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy se můžou přidat přehánky, případně bouřky. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Přes 600 hovorů už vyřídil hlasový telefonní automat radnice ve Žďáře nad Sázavou. Takzvaný voicebot funguje měsíc. Podle mluvčí úřadu Blanky Sobolové odbaví hlavně krátké jednoduché dotazy. Volající ale mají vždy možnost přepojení na živého člověka.
2: Pokud si voicebot neví s dotazem rady, tak přepojí na infopodatelnu a tam se také navíc přepojují hovory na přímou žádost volajícího. Takže pokud volající nechce mluvit s voicebotem z jakéhokoliv důvodu nebo má nějakou složitější otázku, na kterou si voicebot třeba neví rady odpovědět, tak přepojí na naše ochotné kolegyně na infopodatelně.
0: Vypuštění dolní novomlýnské nádrže by podle Povodí Moravy nevyřešilo situaci se špatnou kvalitou vody, kvůli které hynou ryby. Zrušení této nádrže navrhují někteří ekologové. Podle nich by to pomohlo zmírnit problémy se sinicemi, které způsobují úhyny živočichů. Státní podnik ale namítá, že nutné zvážit další funkce vodního díla, třeba ochranu před povodněmi.
3: Ta protipovodňová ochrana není jenom otázka v Břeclaví, ale my tady máme i mezivládní smlouvy se Slovenskem, s Rakouskem, kde jejich stavby počítali tady s nějakým transformačním účinkem.
4: Zdůvodňuje ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tuma. Vypuštění části dolní nádrže navrhla skupina ekologů v čele s Krištofem Chytrým z Vídeňské univerzity.
5: Když by se ta plocha zmenšila o tu dolní nádrž, což je tak největší, tak by se i celý tento problém výrazně umenšil.
4: Před povodněmi by podle Chytrého mohl místo nádrže chránit třeba suchý poldr. O různých variantách chtějí ekologové diskutovat, vypuštění ale podle Povodí v úvahu nepřichází. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Rusko chce podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přijmout 30 tisíc severokorejských vojáků. Bojovat by měli ve válce proti Ukrajině. Rusové údajně nestačí doplňovat ztráty z vlastních zdrojů.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu uvedl, že se ve Voroněžské oblasti už od června připravují zařízení pro přijetí 30 tisíc severokorejských vojáků. Zelenský uvedl, že za bezmála 7 měsíců letošního roku ruská armáda přijala 221 tisíc osob. Ztráty za stejné období ale činily víc, 225 tisíc lidí. Tato čísla ale nelze přesně ověřit, protože Rusko své ztráty nezveřejňuje. Podle analýz otevřených zdrojů se ruské ztráty každý den pohybují kolem tisíce lidí. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistky Laura Samson a Lucie Havlíčková si zahrají o titul ve čtyřhře na turnaji v Praze. V 11 hodin nastoupí k finálovému utkání proti Britkám Dartové a Lumsdenové.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Náměšti nad Oslavou teď mají 19 stupňů, v Libici nad Doubravou 22. Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy se můžou přidat přehánky, případně bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 18 a 31 stupni. Foukat má slabý, během dne většinou mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte na silnici 38 u Štoků na Havlíčkobrodsku. Dělníci tam za pomoci těžké techniky sanují zeminu. Místem se jezdí pouze jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
7: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo, stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: Mě posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěškou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi dělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistáce.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů. I tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce?
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky, rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to už někdy střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Když se to roztáhnu trošku do krajů té formy, potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Myslím vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, tam je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia. Buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby
1: je
2: to šlo odlepit.
1: Ten pistáciový krém je tak... Mazlavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký, teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška, i vy ostatní, všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovirok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začaly nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje?

0: bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
1: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
0: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12krát, dříve to bylo asi 20krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
1: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
0: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
1: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně. A když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé. A pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
0: Navíc pivo je rychlo obrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
2: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal,
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostanu když chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, pro mě strašně moc, rybí potvory. Je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem se v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální tu toho podniku, ale oba se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on ten pán několikrát se jim jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jo. Jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten na cukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Po tom talíři, tak to ty lidi, který jsem pozorovala, potom to tam někdo, ty to vraceli tak na ten talíř a jeli, a to jsem fakt nedala.
0: To utíkalo z talíře.
2: No mě to trošku jídlo utíkalo.
1: A čili to se jí zasyrova? Jako
2: opravdu to byly takový různé, tak ne, že by to úplně chodilo, ale opravdu to tak různě se přelejvalo tohle. Já třeba miluji ústřice, které jsou vlastně taky, že to člověk jako těsně předtím, než to zakápne tím citronem, tak to vlastně jako žije. Trošku, tak to žije, no. Pak to jako to takhle se zabije, takže s ní tu mrtvolku, ale to mám ráda. Ale tohle to opravdu žilo hodně.
0: Nešlo. Jste někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
2: Ne, to úplně, jakože by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
2: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá hospodinka se spálí. Jo. Já si teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky, všechno vždycky, tak...
0: V tom jste společné s Naďou.
2: To já si umím představit, že ano, jako jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapala i šaty uvaření.
2: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím nedostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvou do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospůdce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si dí vedle, číst časopisem. A on říkal, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě. Jako. Říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říkala, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkal, děti, si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou Pavlou Tomicovou.
2: Zdravím, na shledanou.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kulaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že je všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 011 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale o všem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Dnes končí uzavírka křižovatky u City Parku v Jihlavě. Vloni v Česku pracovní úraz utrpělo přes 36 tisíc lidí. Německý kancléř Merz označil útok na akci sexuálních menšin v Berlíně za odporný. Teploty do 31 stupňů, oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy se můžou přidat přehánky, případně bouřky. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. První etapa opravy průtahu Jihlavy končí. Nejpozději od pondělního rána dělníci znovu zprovozní úsek od City Parku k odbočce do zoo a uzavírku přesunou do dalšího úseku od Kosovské k Okružní ulici, kde v pondělí začnou stavební práce. Křižovatka na Okružní by ale podle primátora Petra Ryšky z ODS neměla být uzavřená úplně.
2: Ta druhá etapa je samozřejmě po křižovatku k stezkem od té Kosovské ulice. S tím, že křižovatka u Teska by měla být v podstatě uzavřená ne úplně, ale měl by tam být průjezd jako od Helení na Březinky a zároveň z Březinek na Helenín a zároveň od Helení na k Tesku a od Teska zase tam na Helenín.
0: Víc než 36 tisíc pracovních úrazů vloni řešili zaměstnavatelé se svými zaměstnanci. Meziročně jich přibyly téměř 200. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Údaje zahrnují i brigádníky. Ti se podle Státního úřadu inspekce práce nejčastěji zraní v létě a mají stejná práva na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. O tom, zda utrpěli pracovní úraz, tak i u brigádníků rozhoduje zaměstnavatel. Říká to mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
3: To znamená, pokud zaměstnavatel se rozhodne, že to není pracovní úraz, tak zaměstnanci zbývá jediná věc, a to obrátit se na soud. Samozřejmě může podat podnět na inspekci práce, nicméně o tom, zda je nebo není pracovní úraz, tak rozhoduje soud.
0: Posudek od inspekce práce ale brigádníkovi může u soudu pomoct. Data o tom, kolik pracovních úrazů ročně utrpí brigádníci, inspekce práce nemá. Německý kancléř Friedrich Merz označil útok na akci LGBT komunity v Berlíně za odporný čin. Jde podle něj o útok na celou společnost, která je otevřená a miluje svobodu. Řidič včera večer najel autem do davu, který se účastnil akce Chris for Street Day. Zabil jednu ženu, dalších 16 lidí zranil. Policie incident vyšetřuje jako úmyslný útok. Pátrá po 21-letém muži, který byl napojený na islamistickou scénu. Není vyloučené, že měl komplice. Sport. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhraje Tour de France. Před poslední dnešní etapou, ve které už se tradičně o celkové pořadí nezávodí, má 6,5-minutový náskok na Belgičana Remka Evenpoola. Sobotní finish na vrchol Alpe d'Huez vyhrál Ekvádorec Richard Carapaz. Počasí. V Třebíči a Počátkách teď mají 24 stupňů, ve Vatíně 22, bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, místy se můžou přidat přehánky, případně bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 28 a 31 stupni. Foukat má slabý, během nevětšinou mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte na silnici 38 u Štoků na Havlíčkobrodsku. Dělníci tam za pomoci těžké techniky sanují zeminu. Místem se jezdí pouze jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolik druhů drápkatých opiček chová jihlavská zoologická zahrada? Tipněte si. A kolik z nich má návštěvník skutečně možnost vidět? Poslechněte si reportáž. Bude to už po písničce a dozvíte se víc.
1: Dobré dopoledne s Lídií Jakubičkovou.

0: 11 hodin 6 minut k tomu ladíte. Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Přejeme příjemnou neděli. To je Jihlavské zoo. Teď míříme za drápkatými opičkami. Našimi průvodci dnes jsou Simona Kubíčková a ředitel zoo Jihlava Jan Vašák.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Naše zoo se specializuje na chov drápkatých opiček. Víš, kolik druhů tady teďka máme?
3: Ježiš, to bych musel počítat na prstech, ono je vždycky kolem 10. Mám je spočítat na prstech?
2: Nemusíš. Vždycky kolem 10, ale to neznamená, že všech 10 druhů vidí návštěvníci, je to tak?
3: Bohužel je to tak, no ono, tady máme vlastně expozici na 1, 2, 3, 4, 5 opiček, plus vlastně co můžeme mít na volno na tropiku, zbytek je na zázemí.
2: A kdo vybírá ty opičky, které návštěvníci uvidí?
3: No tak záleží vždycky, aby to bylo trošku reprezentativní, ale je to vždycky hrozná škoda. Jako vždycky se domlouváme se zoologama a schovatelema, aby to dávalo nějaký smysl i z pohledu toho, řekněme, managementu našeho chovu. Jo? Protože my ty opičky žijou v párech, respektive v rodinách. A když tam začnou nějaký pnutí, nebo když potom uhyne třeba některý z těch dospělých zvířat, tak pak se s tou skupinou musí pracovat, takže se musí rozdělovat, rozesílat a stavět vlastně znova. Tam musíme být prostě flexibilní a reagovat na ty chovatelské potřeby primárně.
2: My jsme tady dlouho měli i Tamariny Pinčina. Ono, proč je už návštěvníci takhle neuvidí?
3: Tam jsou ty důvody dva. Jeden ten důvod je jednak nějaká ta expanze těma kočkodanama, kdy oni, když by lezli po té voliéře kočkodanů, tak by je ty kočkodani sežrali.
2: Takže tím chceš říct, že tam, kde se oni nacházejí, tak roste nová voliéra a asi by to nedělalo dobrotu.
3: To by určitě nedělalo dobrotu, ale my jsme to se rozhodli zrušit už předtím. To z toho důvodu, že ty opičky jsou velmi inteligentní tvorové. A jakožto inteligentní tvorové velmi rychle zjistí, že návštěvník je potenciální zdroj žrádla. Jsou lidi, kteří těm opičkám budou dávat krmení, i když je to zakázaný. Ty opičky se toho potom dožadují, takže se to stává jednak nebezpečný pro ty opičky, protože žerou, co nemají. Jednak nám potom velmi rychle zjistí, že jsou odpadkový koše plných dobrot, který vlastně jsou podobný tomu, co jim nosí ty návštěvníci. Další věc je to, že oni jak se toho dožadují, tak potom můžou někoho pokousat.
2: Čím jsou ty opičky zajímavé? Jako někdo by si mohl říct 5 nebo 6 stejných druhů. Čím se liší? Proč jich máme vlastně tolik?
3: Nejsou stejný, protože oni jsou tam vývojový větve, jo, a tam je za mě hrozně zajímavý, jak vlastně ty jednotlivé skupiny v rámci toho, jak ta speciace probíhala, tak jak jsou si navzájem podobný, jo, že tamarín vousatý, tamarín bělovousý a tamarín bělohubý. To jsou vlastně tři linie nějakého společného předka původního, kdy oni jsou si tak nějak trochu podobný a my na to můžeme demonstrovat i nějakým způsobem ten vývoj v přírodě a tu obrovskou pestrost.
2: A když už o tom mluvíme, já si myslím, že návštěvníci často mají problém rozdíl kosman tamarín. Dá se to nějak specifikovat?
3: Kosman je zvíře, který, řekněme, se 70, z 50, z 90% podle toho, kde žije, se specializuje na exudáty, na vlastně výměšky stromu, který cíleně zraňuje proto, aby on prostě ronil tu mízu, kterou potom ty kosmani se živějí. A zbytek si doplňují hmyzem, případně nějakýma plodama. Tamarín nemá uspůsobený chrup na to, aby zraňoval ty stromy, na rozdíl od kosmana, takže ten se živí plodama, hmyzem, paběrkuje po kosmanech na těch žírných místech na těch stromech, které jsou poškozený, když žerou tu mízu. Ale ta tvoří v té celkové potravě zhruba 30%.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: A pojďme dál. Palác jednocení v Ho Chi Minhově městě postavil vietnamský architekt. Sídlo prezidenta se tak v 60. letech stalo symbolem nezávislosti na francouzských kolonizátorech. Dnes je monumentem konce vietnamské války a více o tom uslyšíte už za pár minut.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

do železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Tak to byl Xindl X na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje. Máme 11 hodin 24 minut. Od pádu Saigonu letos uběhlo 51 let a od následného sjednocení severního a jižního Vietnamu rovné půl století. Někdejší metropole jižního Vietnamu dnes nese jméno Ho Chi Minhovo město a místní dravá ekonomika ho proměňuje k nepoznání. Mezi výškovými budovami ale zůstávají místa, kde jakoby se čas zastavil v roce 1975. Například v někdejším prezidentském paláci, kde natáčel i redaktor Ladislav Novák. Pojďme tam.
1: Už od brzkého rána je Ho Chi Minhovo město plné hlasitých motorek a troubících aut. Mezi skleněnými mrakodrapy voní polévka pho ze silného vývaru. To v sedě na chodnících snídají dělníci, kteří finanční centrum Vietnamu přestavují k modernímu obrazu. Palác sjednocení nabízí příjemné ticho a oproti okolnímu světu se už víc než 50 let téměř nezměnil. Budova má nespochybnitelný evropský ráz, ale modernita 60. let je přizpůsobená asijskému prostředí.
2: Autorem této unikátní stavby je architekt Novie Tu. Půdorys paláce přizpůsobil tvaru čínského znaku pro štěstí. Stejně tak má svůj symbolický význam každé patro.
1: Říká průvodkyně Chan Ty-min. Do zdí někdejšího prezidentského paláce tak jsou vetknutá slova jako humanita, moudrost nebo prosperita.
2: A třeba čtvrté podlaží má tvar čínského znaku pro ústa. Odkazuje na svobodu slova. Je tam taneční sál a lidé tam při zábavě mohli mluvit otevřeně.
1: Nahlížíme do jednacích sálů nebo místností pro pořádání státních banketů. V pracovně jihovietnamského prezidenta nám paní Chan ukazuje dveře, kterými mohla hlava státu v případě bombardování okamžitě seběhnout do podzemních tunelů. A strach z bombardování byl oprávněný. Letecké bomby srovnaly se zemí v roce 1962 už původní koloniální palác, který stál na tomto místě. Až pak tu vyrostl palác moderní a i na něj po 13-leté pauze znovu dopadly další nálože. Za pozdějším útokem stál pilot Nguyen Thanh Chung.
2: Byl to člen komunistické strany, ale zároveň působil jako spící agent v jeho vietnamském letectvu. 8. dubna 1975 se svým letadlem schodil bombu tady přímo nad nás, nad centrální schodiště, kde udělal díru do stropu.
1: Pokus pilota příliš škod nespůsobil, ale za symbolický útok na sídlo moci je socialistickou zemí oslavovaný dodnes. V paláci, který se pokusil zničit, má fotku a pamětní desku. A podle průvodkyně Chan se dodnes těší dobrému zdraví. Ani ne měsíc po bombovém útoku si 30. dubna cestu k paláci kovovými branami prorazily severovietnamské tanky. Následně byla podepsaná kapitulace. Od té doby tu zásadní stavba vietnamských dějin stojí jako doklad konce koloniální éry, doklad sjednocení Vietnamu a zakonzervovaná připomínka válečného vítězství Rudého severu nad saigonskou vládou. Z Ho Chi Minhova města Ladislav Novák, Český rozhlas.
0: A pojďme dál. Pařížské předměstí se pyšní největší městskou lanovkou v Evropě. Jaké dominanty z ní jsou vidět a proč ji postavili právě na předměstí, tak to se dozvíte z další naší reportáže, která to bude za 8 minut. A do té doby hrajeme Alphaville, anebo právě teď je tu Iveta Bartošová.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pokud sedíte za volantem, přejeme také šťastnou cestu. A my teď zamíříme na pařížské předměstí, které má nový tah. Jde o největší městskou lanovku v Evropě, která má 5 stanic a měří zhruba 5 kilometrů. Otevřela se před půl rokem. Cestující si pochvalují nejen výhled na některé pařížské dominanty, jako třeba na Eiffelovu věž, ale i rychlejší a pohodlnější dopravu. Ještě před návratem do Česka se v lanovce stihl svést i náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha. A teď nám to hezky popíše.
1: Všechno tady ještě zje novotou, pán tady tryskou čistí chodníky, úplně nová stanice, videokamery. Tady si stačí koupit lístek, vlastně stejný jako na autobus, pípnout si a už člověk může pokračovat dál ke kabinkám. Tak jsem se nalodil. Do kabinky nasedly taky dvě pařížanky, důchodkyně. Jedna z nich se jmenuje Bernadette.
2: Je to zábava a vypadá to tu velmi dobře. Všechno krásně funguje. Zatím nemám vůbec strach. Když zafouká, tak to trochu cukne, ale jde to.
1: Máme za sebou první úsek cesty, takový průmyslový, dálnice, železnice. Kabinka dorazila do první stanice, máme otevřené dveře a teď už je zase zavírá. Tak jsem tu, konec cesty. Objel jsem to skoro celé, trvalo to necelých 40 minut a z lanovky se mnou vystupuje Bernadette, ne ta, kterou jsem potkal na začátku, ale jiná, a pochvaluje se, že díky téhle lanovce už nemusí každý den sedat do auta.
3: Dřív jsem jezdila autem, teď už jen lanovkou a metrem. Je to rychlejší. Často jsem stávala v kolonách. S lanovkou je ta cesta poklidná, žádný hluk a ten výhled je dechberoucí. Po dlouhém pracovním dni je to balzám.
1: Z lanovky se stala docela velká turistická atrakce, takže lidé, kteří se chodí podívat nejdřív na Eiffelovku, na katedrálu Notre Dame, pak někteří z nich míří sem na předměstí do Créteil podívat se i na lanovku a hlavně se svést. Mezi takové patří i studentka z Indie.
4: Ukazovala jsem lanovku kamarádům z Indie a vyprávěla o ní taky rodičům. Říkala, že je to dobrý nápad. Jednou je sem musím vzít.
1: Grégoire de Lasteyrie je francouzský politik, má na starosti dopravu v širším okruhu Paříže v oblasti Île-de-France.
5: Ve špičce sem přijíždějí kabinky každých 27 sekund. Denně převezou zhruba 10 000 lidí. Je možné, že se návštěvnost ještě zvýší s propojením na linku metra 15 na

0: Přibydou cestující.
1: Ligne 15 sud sur le trajet, ça nous ramènera des nouveaux voyageurs.
2: Všechno tady má pod palcem na téhle stanici Janik.
3: Ce téléphérique est le plus grand téléphérique urbain d'Europe.
4: Tohle je největší městská lanovka v Evropě. Hlavním cílem bylo napojení na metrosměr Paříž. V této oblasti už není tolik místa a pylony zase tolik prostoru nezaberou.
3: Ça prend pas beaucoup de place en termes d'installation.
2: Janikovi září oči, je vidět, že tohle je povolání snů.
3: Sincèrement, c'est vrai que ça sort.
4: Je to neobyčejná, vysněná práce. Občas se během dne projedu lanovkou, abych zkontroloval kabinky, jednotlivé stanice i pracovníky na trati.
2: Janik říká, že když tady v zimě nasněžilo, tak to vypadalo trošku jako na horách, na pařížském předměstí. Ale není to úplně mimo, protože tento typ lanovky jezdí i na horách a právě v Alpách se cvičili i místní zaměstnanci a pracovníci. Od lanovky z pařížského předměstí Martin Balucha, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Kdo se skrývá za tajemným jménem Engelchen z románu Ladislava Mňačka? Zástupce velitele nebo přímo velitel jednotky hrdlořezů? Ploština, Prlov a další místa nesou jejich smrtící otisky. Nedělní příběh nás zavede také do Šipkova, kde má tato tragédie jeden tajemný rozměr navíc. Poklad slovenského prezidenta Josefa Tisa.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Tak to byla Helena Vondráčková na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme vám také, ať si užíváte v pohodě léto a také naše vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Máme tu dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo a tentokrát se v něm Martin Písařík zaměří na vlasy. To byste nevěřili, jak moc je lidský vlas odolný.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Krátce před obědem to byla pohodová píseň Kladivo Valdemara Matušky. Hladíte Český rozhlas Vysočina, my vám přejeme dobrou chuť. Za chvíli přidáme také aktuální zprávy s Jakubem Holíkem a po 12. hodině hrajeme písničky na vaše přání. Vy to své můžete už teď poslat přes náš web vysočina.rozhlas.cz a nebo SMS-kou, kterou vyplňte ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04. Těšíme se na vás i v dalším čase.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina a Lidií Jakubičkovou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Do českých registrů dárců kostní dřeně se letos zapsalo skoro 10 000 lidí. Oprava špícharu v Prostředkovicích na Jihlavsku bude pokračovat i příští rok. Jihozápad Evropy sužují lesní požáry. Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, teploty do 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezké poledne přeje Jakub Holík. V Česku se zatím letos přihlásilo skoro 10 000 nových dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Oproti rekordnímu loňsku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné malé dívky přihlásilo přes 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními čísly spokojeni.
3: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
4: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
5: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
4: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k ním zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Opravy historického špícharu v Prostředkovicích na Jihlavsku skončí zřejmě příští rok. Aktuálně zbývá dokončit část fasády. Restaurátoři se ale k pracem dostanou až v příštím roce. Památka je zatím veřejnosti přístupná pouze výjimečně.
6: Do špícharu se lidé můžou podívat třeba o Vánocích, jinak je ale nepřístupný. To se po rekonstrukci změní. Návštěvníci tam budou moct chodit přes turniket. Obnova renesančního objektu začala v roce 2018, když ho do správy převzala obec Suchá, pod kterou Prostředkovice spadají. Ve špícharu bude po opravě i expozice mapující historii a folklor regionu. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Na jihozápadě Francie se hasičům stále nedaří zlikvidovat lesní požáry. Kvůli nim už evakuovali přes 250 tisíc lidí. Podle francouzských úřadů od začátku požáru zemřeli v zemi nejméně dva hasiči. Další hasič zemřel při zásahu na italské Sicílii a jednu oběť hlásí i Španělsko. Hasičům ve Francii i ve Španělsku pomáhají kromě vojáků i experti z ostatních zemí Evropské unie. Čeští hasiči pomáhají u francouzského města Bordeaux. Sport. Mistrovství světa vodních slalomářů skončilo zlatem Víta Přímdiše v kajak krosu. Ten ovládl v Oklahoma City kontaktní olympijskou disciplínu, když v závěru finále předjel Švýcara Markse. Češi na šampionátu ve Spojených státech získali celkem 7 medailí. Mistry světa jsou kromě Přímdiše ještě kajakář Jakub Krejčí a kanoistka Tereza Kneblová. Šéftrenér Jiří Prskavec starší tak převzal cenu za vítězství v pořadí národů.
7: 3 zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky. Počasí.
2: V Jihlavě a Bystřici nad Pernštejnem je 23 stupňů, v Libici nad Doubravou 28. Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Místy se můžou přidat přehánky, případně bouřky. Nejvyšší teploty se ustály mezi 28 a 31 stupni. Foukat bude slabý jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Spozorněte na silnici 379 v okolí Velké Býteše. U odbočky na obec Pánov se stala dopravní nehoda dvou osobních aut a probíhá vyšetřování nehody. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Máme neděli 26. července, svátek slaví Anny a Anity, tak přejeme jen to nejlepší a vůbec vám všem, pokud dneska něco slavíte, nebo zkrátka jen tak, abyste se měli dobře. Teď s naším pořadem písničky pro Vysočinu, který startuje a číslo do studia je 22 155 49 99, na které můžete zavolat a nechat zahrát svým blízkým pěknou písničku. Také přejeme dobrou chuť k vašemu obědu a teď už je tady na úvod skupina Nightwork a Slunce v duši.
8: Písničky pro Vysočinu s Lídií Jakubičkovou.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a to teď hraje na vaše přání. Já ještě zmíním, že to své můžete poslat přes web vysočina.rozhlas.cz. A pak je tady další možnost, a to je SMSka, kterou píšete ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním, a to celé odešlete na číslo 90 011 04, a prosím, pište bez háčku a čárek, a samozřejmě číslo sem k nám do studia 22 155 49 99. A to vytočila paní Jiřina ze Žďáru. Já vás zdravím při neděli. Hezký
1: já
0: den.
1: Taky, Lidunko, vás moc a moc zdravím při tomhle tom počasí krásným. A dneska bych dala pro všechny lidičky, pro tu moji partu regionáckou, pro známý ze Žďáru, písničku, kterou už jsem snad neslyšela, no hrozně dlouho, a jmenuje se Milionář. Je to taková legrační písnička. Takže kdybyste byla tak hodná a zahrála jí, a bude i pro vás, Lidunko, a moc děkuji.
0: Já děkuji a vy si to také pěkně užijte, paní Jiřino. Mějte se krásně.
1: Mějte se, nashle.
0: Nashledanou, a tady už je Jaromír Nohavica.
2: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška, a když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě nastroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

0: taky jedem kysli. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. No a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Pojďme na další písničku v našem pořadu, kterou také vybrala paní Marie. Já vás zdravím do Úsobí, dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych prosila zahrát písničku pro našeho vnuka Jakuba Škaryda do Havlíčkova Brodu k jeho včerejšímu svátku a pro Mirku Pojeznou do Želetavy k jejím narozeninám. Oběma přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. Mirce a dělají jen samou radost děti Agátka, Alex a Tereska a Jakuba si užívá krásné prázdniny a vybral jsem písničku v naší ulici, to by bylo všechno.
1: Určitě, já mám připraveno, můžeme to spustit. Mějte se krásně, paní Marie.
2: Ty taky.
1: Děkuji moc.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Nashledanou a přejeme samozřejmě všechno nejlepší.

0: 12 hodin 17 minut, to je aktuální čas a na Českém rozhlasu Vysočina plním další přání a teď zdravím Pavla a Janu do Martinic. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkujeme za přání, my vás taky zdravíme a všechny posluchače tohoto krásného pořadu a prosil bych zahrát Hej pane Dižďokej, bylo by to pro Davida Makovce z Jihlavy a jeho rodinu a bylo by to k jeho narozeninám krásným a přejeme mu všichni hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a ať se mu písnička líbí a vám všem taky děkuji za pěknou písničku a pěkný poslech. Děkuju.
0: Já vám taky děkuju, mějte se krásně, hezkou neděli přeji a všechno nejlepší samozřejmě. Pojďme na další tady váš hudební dar a je tu skupina Balet.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A ve 12 hodin 22 minut, to je krásný čas, a se nám dovolala do pořadu také posluchačka Julie. Já vám přeji dobrý den také, hezkou neděli.
2: Dobrý den, chtěli bychom popřát krásný svátek naší babičce a sestře Aničce, protože obě dvě dnes slaví svátek. Přejeme jim hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody a máme vás obě moc rádi a zdraví Julie a Justine Střebíče.
1: Přejeme také hodně zdraví, ať se daří, a hezký poslech i pro vás, Julie, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Tady už je váš hudební výběr Karel Zich a Alenka v říši divu.
3: Telegram s adresou svět.

0: A pojďme na další písničku v pořadu písničky pro Vysočinu, kterou vybral také Pavel ze Žďáru nad Sázavou. Dobrý den a hezkou neděli přeji.
1: Dobrý den, já bych chtěl nechat zahrát písničku od Hanky Zagorové Asi, a bylo by to k dnešnímu svátku pro paní Aničku Janu ze Žďáru nad Sázavou a přeju jenom všechno to ne a pořád ten krásný úsměv. Moc krát vám děkuju.
0: Já taky děkuju za zavolání a mějte hezkou neděli. Hana taky. Zagorová, děkuju, je tady, asi, přejeme jen to nejlepší.

Tak to byla Hana Zagorová, hladíte Český rozhlas Vysočina. Máme půl jedné, takže pořád se nám už teď láme trochu v pase a já přidávám samozřejmě také váš došlý vzkaz. Dobrý den, prosím o písničku Na jednou z Ledového království pro Aničku Jedličkovou k dnešnímu svátku. Hodně zdraví, lásky, boží požehnání, mnoho radosti a zážitků o prázdninách a štěstíčka přeje celá rodina. Tady je pro vás Monika Absolonová.

A pojďme na další vaše přání došlé. Dobrý den, prosím o zahrání písničky. Něco od country pro paní Anu Řežábkovou k dnešnímu svátku. Přeji hodně zdraví, štěstí, kamarádka Štefka, a děkuji za zahrání. Tak tady jsou Rangers a Květy dej. Hezký poslech.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A pojďme na další vaší SMS-ku. Krásný den, prosím, zahrajte písničku od Neckáře, Holkata okata, pro dceru Aničku, díky Standa a Radka. Já už mám písničku připravenou a tuším, že písničku Václava Neckáře chtěl také posluchač Štěpán, tak doufám, že potěší. Chtěl zahrát pro tetu Anu, sestřenici Aničku a sousedku Anču.

je to fuk, že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což je tedy šok.

0: že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což jeden těžko nese, což je tedy šok.
1: Oh.

0: nespějeme do toho porád. Já tě varuju, protože dobře si představit, co ona bude dělat, když ty se
1: Veselá písnička také na Českém rozhlasu Vysočina. Pojďme plnit další vaše hudební přání. Je to také SMS-ka. Dobré poledne, paní Lidie. Píseň Slunce od Jiřího Korna a Heleny Vondráčkové k svátku Kristýnce a Aničce. Zdraví, štěstí, lásku přeje Zdena. Tak toto máme vyřízené, tak ještě tu písničku. Pojďme na ní. Hezký poslech.
2: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát, že jsi mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Času už moc nezbývá, tak pojďme ještě na Českém rozhlasu vyplnit pár přání. Teď tady mám přání posluchače Lukáše. I vám přeji hezkou neděli a prozraďte, komu teď budeme hrát.
1: Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát pro babičku Aničku Dolejší z Dolního města. Chceme jí za celou rodinu popřát hlavně zdravíčko, štěstíčko a všechno dobrý.
0: Všechno je to nejlepší.
1: Jestli bych mohl poprosit, tak Šenkýřku.
0: Já ji mám připravenou pro vás, zaspívá, zahraje Jarda Hypochondr. Vy si to také užijte, Lukáši. Mějte se krásně, hezký víkend.
1: Děkuji, hezký den, naschledanou.
0: Naschledanou, naslyšenou a pojďme na to.

0: zastava.
1: A je tu další vaše došlé přání. Dobrý den vám ve studiu a všem posluchačům. Zahrajte nám Kabáty na sever nebo jinou, aby se nám lépe pracovalo. Děkuje za všechen pracovní kolektiv Roman. No tak, ať se dobře dělá. A tady už jsou Kabáti.

Tak to byly Kabáti na Českém rozhlasu Vysočina a ještě přidávám do našeho pořadu jedno vaše přání. Dobrý den, poprosila bych vás o písničku pro Anu Jelínkovou k svátku s přáním. Milá babičko, přejeme ti hodně zdraví a osobní pohody. Lenička s rodinou. Má ráda Dalibora Jandu, se tady píše. Tak určitě potěšíme písničkou Modré nebe nad hlavou a já se budu těšit zase příště.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Žďár a Pelhřimov vyřizují jednoduché telefonáty hlasovým automatem. Fotbalová šance liga pokračuje dnes 3 zápasy. Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, teploty do 31 stupňů. Poslechněte si zprávy, které pro vás připravil Jakub Holík. Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 86 let. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macínka z Motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarného umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii. Narodil se 19. dubna 1940 v Plzni. Víc než 1300 lidí už letos využilo městský hlasový automat v Pelhřimově. Na místo úředníků základní informace vyřídí umělá inteligence. Funguje už rok. Letos linka volajícím zodpověděla přes 6,5 tisíce dotazů. Hlavními výhodami jsou rychlost a přehlednost pro volajícího, vysvětluje vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií Andrea Unterfrancová.
2: Takový ten průměr je do 1 minuty. Jo, někdy to je opravdu, že chtějí ta telefonní číslo jenom, nebo chtějí ten kontakt, takže se to přepojí hned, když ví. A když ví i ti občané, co chtějí, jakože nejvíce chtějí třeba evidenci vozidel, chtějí matriku, chtějí řidičské průkazy, občanské průkazy, stavební úřad, sociální agendy.
0: Měsíc je v provozu hlasový automat i na radnici ve Žďáře nad Sázavou. Rumunská stíhačka F-16 sestřelila další dron, který narušil vzdušný prostor státu. Jde už o 3. incident za poslední 3 dny. Informuje o tom rumunské ministerstvo obrany s tím, že pilot stroj sestřelil nad Černým mořem asi 12 kilometrů od města Sulina. To leží v blízkosti hranic s Ukrajinou. Rumunsko jako členský stát NATO od počátku ruské invaze zaznamenalo ve svém vzdušném prostoru desítky bezpilotních strojů.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie odpoledne zahájí obhajobu titulu v Šancelize. Na úvod sezóny je doma čeká od 15 hodin duel se Slováckem. V 17.30 začne utkání Jablonce s Olomoucí a ve 20 hodin východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.
1: Počasí.
0: V Dukovanech a ve Vatíně 24 stupňů, v Košeticích 28. Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Místy se můžou přidat přehánky, případně bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 28 až 31 stupni. Foukat má slabý jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na silnici 19 v obci Olešná na Novoměstsku probíhají práce na silnici, provoz je řízen kyvadlově a mohou se tam nárazově tvořit kolony. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Německé léto.
1: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledal jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženou. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtverečních. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5 tisíci metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahálil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného. A jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala. Ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a přistavili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovým designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil, když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, jste manželský pár, miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co vy si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna sem přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když byste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal? Koupil?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak to běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, a vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové přece stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
3: Rytířský sál?
4: Ano, reprezentační část zámku.
3: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové hřiště.

0: jakýmsi. Velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
1: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
0: tělocvičná,
1: tak tělocvičná asi tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
0: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
1: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas, my raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
2: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
1: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem. A myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu. A zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola. Posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití. A město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
2: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
0: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
1: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
3: Asi kuchyně.
0: Kolik má zámek komínů?
1: 27.
3: 24.
1: Ne, teď už 23.
0: Fakt?
3: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku, částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
0: Kdo luxuje koberce?
3: Pokojska.
4: Já.
0: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
4: U slepic.
3: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
0: Kolik jich máte?
3: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
0: Když usínáte, na co myslíte?
3: Co budu dělat zítra?
4: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
0: Už jste se tu někdy bál?
4: Ne.
3: Ani ne.
0: Byl nebo bude tu někdy bál?
3: Ples nebyl nikdy.
4: Sním o velkém plese na nádvoří.
0: Umí tento dům mluvit?
3: Těžko říct.
4: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako prdne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
0: Kam chodíte pro víno, na skleničku?
4: Domů na svoji, v práci taky na svoji, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
3: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco, a víno je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme, a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
0: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
3: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
0: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
3: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky, a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
4: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
0: Staníš se.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
6: Na Nirvánu, na Olymp,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zas mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. Je to docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují, jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
1: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Inský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Řidiči v okřížkách na Třebíčsku budou mít o 14 parkovacích míst navíc. Na seznamu UNESCO jsou nově vyloďovací pláže ve francouzské Normandii. Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, teploty do 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezké odpoledne přeje Jakub Holík. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varování můžou být také gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz, říká mluvčí Českého rozhlasu Lídia Erlebachová.
3: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
2: Další parkovací plochu chystají okřížky na Třebíčsku. Dělníci aktuálně staví v místě bývalé kotelny u ulice U stadionu, kde dosud mohli nechat řidiči auta jen na nespevněném pozemku. 14 nových míst vyjde městu na téměř 700 000 korun. Hotovo bude do konce prázdnin. Pokračuje starosta okříšek, nestraník Zdeněk Ryšavý.
4: To nové parkoviště bude sloužit samozřejmě jednak obyvatelům bytových domů, které tam jsou toho, jednak návštěvníkům tělocvičny, případně i fotbalového stadionu, protože celá ta lokalita je poměrně hodně navštěvovaná, navíc jsou tam bytové domy, takže těch parkovacích míst v dnešní době je stále nedostatek, takže každé místo, které bude navíc, je dobré.
2: Normandské pláže ve Francii jsou nově na seznamu světového dědictví UNESCO. Místo vylodění spojeneckých vojsk v červnu 1944 zařadil na seznam dnes výbor organizace, který zasedá v jihokorejském Pusanu. Podle agentury AFP je zápis normandských pláží výsledkem asi 20-letého úsilí. Na seznam se nově dostal i masiv Olymp v Řecku. Ten je důležitou součástí řecké mytologie, podle které měl právě tam nejvyšší bůh Zeus svůj trůn. Sport. Fotbalisté pražské Slávie v úvodním kole sezóny šance ligy přivítají v 15 hodin Slovácko. V 17.30 následuje duel Jablonce s Olomoucí a Pardubice nastoupí v 8 večer v regionálním derby na hřišti Hradce Králové. O atraktivním zápase mluví trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil.
5: Neděle 8 hodin pod světlama. Derby, je jedno, že to je v Hradci. Já se těším na tu atmosféru Hradišáků a o to, že přijede náš plný kotel. Takže my budeme dělat všechno pro to, aby jsme tam budovali, ale samozřejmě každý zápas, který jdeme, tak jdeme vyhrát. Takže uvidíme, na co to bude stačit, ale chci, aby to byl dobrý fotbal, aby byl zajímavý pro lidi a s dobrým výsledkem pro nás. Počasí.
2: V Náměšti nad Oslavou a Přibyslavi je 25 stupňů, v Černovicích 27. Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Místy se můžou přidat přehánky, případně boušky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 28 a 31 stupni. Foukat má slabý jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pozor si dejte na dálnici D1. Ve směru na Brno stojí na 107. kilometru za exitem Větrný Jeníkov porouchané vozidlo a průjezd je tam možný se zvýšenou opatrností. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Čím nakrmit dobytek? Otázka, kterou si teď pokládá část tuzemských chovatelů skotu, zejména na jihomoravských polích se kvůli suchu urodilo málo krmných plodin. Někde proto hrozí i snižování počtu krav. Více k tomu řekneme za chvíli v naší reportáži, ale teď už tady jsou holky s písničkou Mám ráda.
0: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: Ladíte dobré nedělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Přejeme vám hlavně pohodu a dobrý poslech. Špatná úroda na českých polích znamená i nedostatek krmiva pro dobytek. Nejhůř jsou na tom chovatelé na jižní Moravě, kteří musí řešit, jak výpadky nahradit. Jinak hrozí, že budou muset omezovat chovy a zvířata posílat na jatka. S nedostatkem krmiva bojují například v Miroslavi na Znojemsku.
1: Co se týká objemných krmiv, tak jsme ve výrobě Vojtěžky na čtvrtině běžné produkce, takže je to pro nás velký problém, protože ty objemní krmiva my ničím moc nenahradíme.
2: Agronom Martin Šťastný mě zavedl přímo do kravína s desítkami kusů dobytka. Propad v úrodě Vojtěžky se snaží kompenzovat jinými plodinami. Čirok ani kukuřice na siláž ale zřejmě stačit nebudou.
1: Teďka čekáme, jak dopadne silážní kukuřice, ale už je jasné, že to nebude ani polovina nějakého průměrného výnosu.
2: Martin Šťastný tak musí zvážit krajní řešení, vysvětluje se slzami v očích.
1: V našem případě počítám, aby jsme vyšli s tím objemným krmivem, kde teďka vidíme ty odhady. Pro nás by byla jako jediná varianta momentálně snižování stavu skotu, že musíme jít asi o 30% toho stáda dolů.
2: Tedy prodat nejprve odrostlá telata, případně i býky a jako poslední dojnice do bourárny, tedy na jatka.
1: Což nám zase prohloubí na druhou stranu ztrátu ekonomickou v produkci mléka.
2: Za kolik mléko prodá totiž jako chovatel neovlivní. Problémy s nedostatkem krmiva má většina jihomoravských zemědělců, doplňuje místopředseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu Stanislav Dvořák.
3: Pokud příroda neumožní a nepřijde déšť, aby se dorovnaly záporné bilance v krmivech, tak ke snižování stavu bude muset dojít.
2: Zemědělci tak doufají, že se ztráty v produkci krmiva podaří alespoň částečně dohnat podzimními plodinami.
3: Tím suchem v největší míře je teda poškozená jižní Morava, část Vysočiny, to znamená Třebíčsko, ale i zprávy z celé republiky jsou, že dílčí části výpadků krmiv jsou, ale nejsou tak rozsáhlé, jak na jižní Moravě nebo na Třebíčsku.
2: Podle Dvořáka může k rozhodnutí o omezení chovu kromě nedostatku krmiva přispět i nízká cena na trhu s mléčnými výrobky, která je v některých případech pod výrobními náklady. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: A pojďme dál. Lidé si na městských informačních linkách chtějí hodně povídat. A některým nevadí ani to, že na druhé straně není člověk, ale umělá inteligence. Podrobnosti přidáme za chvíli.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospívala na KAJ 14 hodin 21 minut. Na lince svého příslušného městského nebo obecního úřadu můžou lidé stále častěji slyšet hlas umělé inteligence. Má ušetřit čas volajícím i úředníkům. Odbaví jednoduché dotazy, třeba na to, kdy je v provozu odbor dopravy, nebo zjistí podrobnosti o vyřizování dokladů. A hodně lidského pracovního času zabralo i prosté přepojování hovorů. Třeba ve Žďáře nad Sázavou většinu z toho odbaví hlasový asistent i mimo úřední hodiny. Začal fungovat před měsícem.
1: Co pro vás mohu udělat?
2: Dobrý den, ráda bych si vyřídila občanský průkaz.
1: K vydání je potřeba předložit doklady, jako rodný list nebo cestovní pas. Můžu vám ještě s něčím pomoct?
2: Můžu se rovnou objednat na schůzku na vyřízení občanského průkazu?
3: To klepání klávesnice.
1: Vydržte, prosím. Hledám volné termíny.
4: Za první měsíc provozu žďárský hlasový automat podle mluvčí radnice Blanky Sobolové odbavil už přes 600 hovorů.
2: O víkendu je jich minimum maximálně tak 5 za víkend a mimo úřední hodiny to bylo 54 hovorů.
5: Od minulého úterý jsme měli dělat čárky. Nám se totiž objeví, když volá někdo na voicebot a nechce ho a chce opravdu jenom tady mluvit s náma s informací, tak od minulého týdna máme tady 23 a za včerejšek přibylo 7 čárek, takže vlastně 30 čárek za 8 dní, což je ubytek velký. Jinak ty telefony tady zvonily nepřetržitě, takřka.
4: Libuje si na infopodatelně Marie Linhartová. Víc času na jinou práci má taky Iveta Josková.
6: Nejčastější bylo, když k nám mě dovolal a chtěl přepojit na konkrétního člověka. Ten voicebot už má podklady, jestli ten člověk je na pracovišti, takže už ho přepojí. Nemusíme pak přepojovat tady manuálně.
1: S čím vám mohu poradit?
4: V Pelhřimově na radniční lince odpovídá voicebot už rok.
1: Tuto informaci vám sdělí oddělení místních poplatků. Chcete přepojit na paní Jaroslavu Blaškovou, nebo vám mám poslat kontakt v SMS?
4: Podle vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií Andrej Unterfrancové je stále potřeba ho ladit.
7: Ne vždy ten voicebot jako je natolik inteligentní, aby to zpracoval úplně sám, takže je potřeba mu pomáhat a dopilovat ho k dokonalosti.
4: Letos odbavil 1300 hovorů a odpověděl na 6500 dotazů.
7: Zazní otázka, odpověď a ještě se doptává ten voicebot.
3: Nejdřív mě to neupoutalo a teď naopak velmi. Počet odpovědí na jeden hovor a tady vlastně maximum 28.
7: Ti občané si rádi povídali, že? Takže tam zahrnou a jakmile si ten voicebot začne povídat, tak oni si povídají s ním, takže je to velice přívětivé.
4: V Pelhřimově jako ve Žďáře trvá průměrný hovor s hlasovým asistentem do minuty. Daniel Zach, Český rozhlas.

až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi

mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.

0: Aktuální čas 14 hodin 30 minut k tomu a na Českém rozhlasu Vysočina teď otevíráme region rekordů a kuriozit s Miroslavem Markem. Dnešní téma jsou říkanky.
1: Region rekordů a kuriozit. Nejvíc autorských říkanek zveřejňovaných denně v nepřetržité řadě za sebou. Martin Kašík z Milevska je v skutku plodným autorem, co do rozsahu textu jsou zcela jistě plodnější, ale zveřejňovat svá dílka nepřetržitě každý den bez přestávky, byť jediného dne, to je unikum. Martin založil v aplikaci WhatsApp skupinu Matesovy říkanky, kde pravidelně uvádí své autorské říkanky, básničky a veršované hádanky. V rámci této skupiny dosáhl přednedávnem počtu 1000 vlastních říkanek zveřejněných v minimálním počtu jedno dílko denně v nepřetržité řadě dnů za sebou. Každá říkanka splnila kritérium minimálního počtu 4 veršů. Uvedeného počtu 1000 uveřejněných říkanek dosáhl za 385 dní. Ani jeden den nevynechal, přičemž v psaní a vkládání do aplikace nadále bez přerušení pokračuje. Témata říkanek jsou rozličná, od povzbuzujících a motivačních básní přes říkanky vztažené ke konkrétnímu dni či aktuálnímu počasí, pohádkové říkanky či veršované hádanky až po na sebe navazující veršované příběhy o zvířátkách. Vybrané říkanky autor vydal v dětských omalovánkách nazvaných Matesovy říkanky. Přičemž první díl je zaměřen na zvířátka, druhý na léčivé byliny a třetí díl se právě připravuje. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu

0: Je 14 hodin 43 minut, posloucháte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Problémy s oslabeným pánevním dnem řeší kolínští gynekologové pomocí implantátu. Nově také učí lékaře z jiných nemocnic, jak gynekologickou síťku voperovat. Více o tom budeme mluvit za pár minut, počkejte si na to. A teď ještě přidáváme informace o počasí.
1: Počasí.
0: Podrobnostmi je tu meteorolog Petr Minster. Já vám přeji dobré nedělní odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Pojďme se tedy podívat, jak to vypadá aktuálně s teplotami a počasím na Vysočině.
2: Oblačnosti je hodně a stále od toho jihozápadu přibývá, i když jsou místa, kde ještě svítí, nebo hlavně svítilo ještě v průběhu dopoledne, a proto ty teploty vystoupily docela rychle nahoru. Dokonce se na několika místech dotkly až 30-stupňové hranice. Nejčastěji to bylo právě na severozápadě, ale úplnou tu nejvyšší hodnotu máme v Moravských Budějovicích 30,9. Tam, kde je té oblačnosti hodně, jsou ty teploty většinou kolem 25-26 stupňů. Srážky ty se sice vyskytují nad krajem Vysočina, ale ne všechny dopadají na zem, takže ve formě pár kapek nebo slabého deštíku přeháňky se můžou vyskytovat zejména na jihovýchodě nebo teď nově i zase na severozápadě kraje, ale jich zatím opravdu málo. Nicméně v průběhu pozdějšího odpoledne večera mohou i přibývat, tak jak se bude přibližovat studená fronta a měnit se vítr. Ten vzduch bude vlhčí, no a právě přeháňky v průběhu večera a noci ještě mohou být i docela intenzivní. Ojediněle by se mohla vyskytnout i bouřka, nicméně to by v průběhu večera noci odcházelo směrem dál na východ. Do té doby ty srážky zatím ještě budou stále slabší. V noci poklesnou teploty na 18 až 15 stupňů, bude to poměrně vysoké minimum, protože bude hodně oblačnosti a zároveň bude foukat jeho západní vítr. No a zítra už nás čeká přechod studené fronty, ten v průběhu dopoledne přejde právě přes střed republiky, hlavně to poznáme díky tomu, že se zvedne vítr, ten bude foukat čerstvý severozápadní v nárazech mezi 55 a 70 km za hodinu a také bude zesilovat v okolí přeháněk, který by mělo být docela dost už v průběhu pozdního rána dopoledne. Odpoledne ty přeháňky budou postupně končit a pozdní odpoledne už bude spíše polojasné. Teploty ale vystoupí pouze na 22 až 25 stupňů, večer potom bude skoro jasno.
0: To je tedy zítřek, ale a v dalších dnech v týdnu už zase porostou teploty, užijeme si ještě léta.
2: Ano, dokonce bude až vedro už během toho příštího týdne. V úterý ty teploty ještě celkem příjemné, 25 až 29 stupňů a bude poměrně slunečno, jenom kolem poledne drobná kupovitá oblačnost. Středa, čtvrtek ale většinou tedy slunečná a teploty tropické do 33 ve středu, ve čtvrtek potom i kolem 35, což už je docela vedro.
0: Říká Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za podrobné informace o počasí a přeji vám klidnou neděli. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, blíží se 15. hodina. A my se teď přesuneme k lékařství. Odborníci v nemocnici v Kolíně učí lékaře operovat nový druh gynekologické síťky. Zařízení je druhým školicím centrem v republice a implantát pomáhá ženám při problémech s oslabeným pánevním dnem a sestupem pochvy.
1: Na operaci do kolínské nemocnice přijela paní Jitka z Čelákovic. Rozhodla se tak řešit dlouhodobé problémy s nevyhovujícím pesarem.
2: V Milovicích ordinuje paní doktorka, která je specializovaná na urogynekologii. Ona mě prohlídla a doporučila mě právě tady tu operaci, kterou jsem absolvovala.
1: Necelý den po zákroku z něj má dobrý pocit.
2: Oni mi potom řekli, že to dobře probíhalo, že to trvalo snad asi jenom 4 hodiny nebo 20 minut, takže ta narkóza nebyla tak silná. Probrala jsem se a měla jsem takový pocit, že se mi skoro ani nic nedělo.
1: Gynekologické síťky používali lékaři již dříve. Operace byla ale větším zásahem do těla pacientky, říká primář gynekologie Aleš Toman.
3: Dřív ty implantáty byly kotvené a nesly sebou celou řadu komplikací pro pacientky.
1: Nová síťka Lyra se nemusí ukotvovat hluboko do pánve. Zákrok a následné fungování s implantátem je pro pacientky příjemnější.
3: Tohle to je síťka, která se vlastně zaoperuje pod přední stěnu pochvy a drží tam přední stěnu pochvy s močovým měchýřem, tak aby se odstranil ten sestup.
1: Problémy se statikou pánevního dna podle primáře Tomana potřebuje v průběhu života řešit operací zhruba 10% žen.
3: Oni si můžou nahmatat takový, často to popisují jako vajíčko a často to taky způsobuje potíže s močením ve smyslu takovém, že se třeba nemůžou vyčůrat, anebo naopak, že běhají hodně často.
1: Podle staniční sestry místního oddělení Zdeňky Koutné je důležité, aby se ženy nebály o problémech se sestupem pochvy mluvit a řešit je.
4: Pokud oni už jdou k nám, mají jasně nastavené pravidla, co se bude dít. My uděláme operaci, velmi brzy po té operaci stávají z lůžka a maximálně druhý, třetí den odchází domů.
1: S novou síťkou se lékaři poprvé setkali v prvním školicím centru v Brně. Do Kolína ji potom přijeli představit výrobci a lékaři z Izraele, popisuje ředitel nemocnice Petr Chudomel.
5: Protože jsme v tomto směru na špičce těchto implantací v České republice, tak jsme se stali školicím centrem.
1: Pro nemocnici je to podle něj velká příležitost.
5: Slibujeme si od toho samozřejmě mnoho zkušeností, které nás budou opravňovat ke školení dalších lékařů a z jiných nemocnic, které o řešení této problematiky budou mít zájem.
1: Školení se zatím konalo dvakrát. Zúčastnili se ho lékaři z Teplic a z Trutnova. Z Kolína Alena Junová, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dívky v lese u Prahy. S pátráním pomůže Ivan Trojan jako docent v kriminální sérii. ČT2. Jeho romantický sen o životě kovbojů utne první střela. Premiérový western Kalpeprovi hoši. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem, při kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák, bylo mu 86 let. Útok na berlínský Pride nepřežila jedna žena, policie dál pátrá po podezřelém. Dnes končí cyklistická Tour de France. Večer a v noci očekáváme velkou oblačnost s lokálním deštěm a teplotami kolem 16 stupňů. Jsou tu zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Ve věku 86 let zemřel výtvarník a hudebník Milan Knížák. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Bývalý ředitel Národní galerie a někdejší rektor Akademie výtvarných umění v Praze byl u zrodu českého undergroundu. Kromě hudby a výtvarného umění se Knížák věnoval i architektuře, módě, fotografii a poezii.
4: Milan Knížák vystupoval i se svojí kapelou Aktual. V roce 2017 s ní vydal album, kde zpíval například píseň Vrátíme svět Bohu.
5: Smích jako pláč, láska je zášť.
4: Knížák byl příznivcem bývalého prezidenta Václava Klause. Jak o sobě on sám Českému rozhlasu v roce 2017 řekl, celý život vyčníval z davu.
6: Když člověk má nějaký názor, je o něm přesvědčen, tak za ním musí stát. Jako není jiné zbytí. Já si to aspoň tak představuju.
4: Milan Knížák se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Večerní útok v Berlíně na pochod za práva sexuálních menšin byl podle všeho islamistický terorismus. Řekl to dnes spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj zemřela jedna žena. Počet zraněných stoupl na 29. Německá policie dál pátrá po podezřelém pachateli. Je jim 21-letý mladík. Podle Dobrindta jde o německého občana s libanonskými kořeny. V minulosti spáchal několik trestných činů, radikalizoval se a působil na berlínské islamistické scéně. Skalnatou stráň v ulici Romana Havelky v Jihlavě chce město stabilizovat. Aktuální stav skalního útvaru je totiž podle primátora Petra Ryšky z ODS zdraví ohrožující. Zhruba dvoutýdenní sanační práce začnou v srpnu a můžou částečně zasahovat i do samotné ulice. Plynulost silničního provozu by tam ale ohrožena být neměla, doplňuje Ryška.
7: Tam je ta stráň v špatném stavu a vypadá to, že můžou vypadat kameny a může to být nebezpečný vlastně pro ty auta, která tam projíždějí. Takže nějakým způsobem je potřeba to sanovat v tuto chvíli, ale se bavíme tak, aby při této akci, byť to možná maličko do té ulice Romana Havelky zasáhne, tak aby byla neustále průjezdná.
3: Sport.
2: Slovinský cyklista Tadej Pogačar by si v závěrečné etapě Tour de France měl dojet pro páté celkové vítězství. Toho zařadí mezi rekordmany. Dojezd na pařížský bulvar Champs-Élysées pořadatelé zkrátili na necelých 90 kilometrů, aby ulevili záchranným složkám bojujícím s rozsáhlými lesními požáry na řadě míst Francie. Etapa odstartuje před 18. hodinou.
3: Počasí.
2: Večer a noc budou s velkou oblačností a lokálními přehánkami, případně i bouřkami a teplotami mezi 18 a 15 stupni. Zítra očekáváme dopoledne zataženo s deštěm a nárazy větru až 70 km za hodinu. Odpoledne pak vyjasňování až na skoro jasno s teplotami od 22 do 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pozorněte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 106. kilometru za exitem Jihlava stojí porouchané vozidlo a blokuje odstavný pruh. dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Co mají družice na obloze a vaše navigace v autě společného s vypitým pivem a močením? Poslechněte si rozhlasový sloupek, bude to už po písničce.
3: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: Aktuální čas 15 hodin, 8 minut k tomu a vyladíte Český rozhlas Vysočina. Dnešní rozhlasový sloupek od Jana Flašky bude jen tak, abyste si udělali lepší představu.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Nedávno jsem se dozvěděl, že celý systém celosvětové navigace GPS tvoří pouhých 31 družic na oběžné dráze. Každá z nich přitom vysílá signál o výkonu jen 50 W. To je zhruba tolik, co sežere skomírající žárovka ve sklepě u vás na chalupě. Ty družice visí 20 200 km nad zeměkoulí. Pro lepší představu. Kdybyste do této výšky chtěli poskládat dospělé divočáky tak, aby se každý z nich rypákem dotýkal ocásku toho před sebou, muselo by jich nad sebou balancovat skoro 13,5 milionu. Kdybyste chtěli tolik prasat převést vlakem, v němž má jeden vagón druhé třídy 88 míst, muselo by z nádraží vyjet 153 409 vagónů, včetně lokomotivy, by takový prasečí expres měřil 3758 kilometrů. To už je pořádná vzdálenost. Od začátku do konce byste vedle kolejí mohli vyskládat přes 12,5 milionu klasických gramofonových desek. K jejich poslechu byste pak museli u gramofonu strávit 1024 let. Jen tak pro srovnání. Existuje renomovaná hydrodynamická studie, podle níž trvá všem savcům vyprázdnění plného močového měchýře průměrně 21 vteřin. Schválně si to někdy zkuste spočítat. Pokud byste výše zmíněných 1000 let strávili nepřetržitým močením bez jediné vteřiny pauzy, vyprodukovali byste množství kapaliny odpovídající 1,5 miliardě plných měchýřů. Při průměrné kapacitě měchýře, která činí 4 decilitry, to znamená, že byste museli na ex vypít 1 231 356 636 poctivě načepovaných půl litrů dvanáctky. Takže až příště zapnete v autě navigaci, vzpomeňte si, že signál o síle žárovky z vašeho sklepa právě letí z vesmíru přes vzdálenost vlaku z divočáky, který je dlouhý jako sbírka desek, jejichž poslechem byste strávili stejnou dobu, za kterou byste zvládli vyčůrat 1,25 miliardy vypitých piv. To jen tak pro lepší představu.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vaším společníkem i v neděli je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Vybalování stohů krabic, stěhování těžkých strojů, aranžování vitrín. Kde? Hrad Kámen, nedaleko Pacova, proslavený expozicí historických motocyklů. Po třech letech rekonstrukce již brzy přivítá první návštěvníky a uvnitř jeho zdí samozřejmě finišují tyto poslední práce. V reportáži vás tam vezmeme už za pár chvil.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Kdo se skrývá za tajemným jménem Engelchen z románu Ladislava Mňačka? Zástupce velitele nebo přímo velitel jednotky hrdlořezů? Ploština, Prlov a další místa nesou jejich smrtící otisky. Nedělní příběh nás zavede také do Šipkova, kde má tato tragédie jeden tajemný rozměr navíc. Poklad slovenského prezidenta Josefa Tisa.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte dobré nedělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, je 15 hodin 22 minut. 3 roky nenavštívil hrad Kámen na Pelhřimovsku žádný turista. Pobývali tam teď hlavně zedníci a ostatní řemeslníci. Po dlouhé a kompletní rekonstrukci se tam teď ale znovu chystají otevřít a v novém se představí i slavná expozice historických motocyklů, kterou odborníci právě teď instalují.
1: Já jsem tam něčím jiným to překryjím, aby na ně nepadlo tak. A pak to tam vyřešíme.
2: Hruba polovička motocyklu už je na místě. Umisťují je všechny na stojany. Je tady parta skvělých montérů, skvělých kolegů. Dáváme do vitríny další věci.
3: My jsme teď s kastelánkou Zlatou Vobinuškovou uvnitř hradu Kámen, kam se vrací expozice motocyklů po jak dlouhé době?
2: Po 3 letech. Budou to 3 roky v srpnu, co jsme zavírali v roce 2023.
3: Mezitím ten zámek prošel nějakou celkovou rekonstrukcí?
2: Ano, hrad Kámen prošel rekonstrukcí, kompletní obnovou, jak stavební, tak i vlastně ty expozice obnovujeme. Takže byly udělány nové fasády celého hradu, ty 2 roky byly kolem hradu lešení, to mohli návštěvníci, kteří projížděli, vidět. A všude se udělala nová elektroinstalace, dole přízemí na nádvoříčku vznikly nové dětské herny.
3: Tam vybalujete přilby, ano?
4: Vybaluju, co se dá. Přilby, závodní masky, závodní brýle, tady to bude do vitríny, co se týče závodu.
3: Tady vidíme vojenskou, nebo možná to není vojenská, to je veřejná bezpečnost, jo?
2: Přesně tak, veřejná bezpečnost. Tady máme i plácačku, jak vidíte. A můžeme jít ještě do starého paláce, tam jsou připraveny stoly, a budou tam posléze umístěny i nové modely hradu. Jeden model bude zachycovat podobu gotického hradu a druhý model bude reprezentovat barokní zámek. Určitě se to stihne. Máme partu šikovných lidí. Dobrý den, tady paní architektka.
5: Alena Všetečková.
3: Čem budou tedy ty expozice jiné, než na co byli lidé zvyklí?
5: Byli zvyklí vidět tady motocykly a ty tady uvidí znova, ale ten kontext, do kterého jsou zasazený, celá ta expozice je navršená nově. A samozřejmě uvidí dál ten historický okruh, který tady byl, ale opět jako prošlo to dost značnou úpravu.
3: Hrad Kámen by se návštěvníku měl otevřít v průběhu srpna. Z Pelhřimovska Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Tak už se tam samozřejmě těšíme a za chvilku vás vezmeme také na pláž Omaha, kde se před 82 lety vylodily americké oddíly, které přispěly ke konci druhé světové války v Evropě.
6: Léto na motokrosu v Pacově. Český rozhlas Vysočina

0: Užívejte letní pohodu s Českým rozhlasem Vysočina a rádiem vašeho kraje. Máme 15 hodin 32 minut. Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword. Na těchto plážích v Normandii se v červnu roku 1944 vylodili spojenci. Takzvaná operace Overlord přispěla k porážce nacismu a ke konci druhé světové války v Evropě. Při vylodění zemřeli nebo byly zraněny desítky tisíc vojáků. A proč o tom mluvím? Je fakt, že organizace UNESCO teď zapsala vyloďovací pláže na seznam světového dědictví.
1: Jedny z nejkrvavějších bojů se odehrály na pláži Omaha, 8 kilometrů dlouhá písčitá pláž. Památku padlých vojáků si tady připomínají lidé ve vojenských uniformách, u památníku vlají tady vlajky spojeneckých armád.
2: Říká se jí krvavá Omaha. Zemřely tady tisícovky lidí. Vylodění bylo špatně připravené. Bombardování cílilo na pozice dál od pláže, takže Němci zůstali ve výborném stavu.
1: Historie se na pláži Omaha nejen vykládá, ale zažívá na vlastní kůži. Teď jsem nasedl na obojživelný americký vůz. Má kola, ale zároveň může manévrovat i v moři. Na starosti tenhle ten stroj má Francouz Denny.
2: Tenhle obojživelný stroj se jmenuje Duck. Píše se DUK2V, ale vyslovuje se to duck jako kachna v angličtině. Sloužil k vykládání nákladu z lodí v době, kdy tady nebyl umělý přístav. Tyhle stroje byly neustále v permanenci. Ve dne v noci od června až do září.
1: Člun zabral, cítím naftu, protože to chce víc síly proti rozbouřenému moři. Trošku prší, fouká podobné počasí jako před
3: 82
1: lety.
2: Taky se tady nemohli vylodit. Na pláži byly překážky a miny. Navíc to není bojové, ale spíš zásobovací a logistické vozidlo a plavidlo. Elitní jednotky amerických rangerů ale Ducky využili při dobývání skalních ostrovů s názvem Pointe du Hoc. Měli k tomu dlouhé žebříky.
4: Denny dřív do Normandie brával i veterány, kteří dokázali velmi poutavě povídat. Mnoho z nich už zemřelo nebo nejsou v dobrém zdravotním stavu. O to víc se snaží zapojit mladé, které bere na svůj dak.
2: Jako dítě se o věci zajímáte, když se můžete zapojit. Já jsem začínal stejně. Rodiče mě vzali na jedno setkání s francouzskými vojáky, výsadkáři. Měli jeep. Rodičům jsem potom říkal, že až budu velký, tak taky budu mít jeep a budu výsadkář.
3: Hardy, hardy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vaďo, řekni for.
1: To takhle Američan, Francouz a Čech jsou v pekle. No, Američan si potřebuje zavolat domů do Ameriky, ale tak se zeptá Satana, no. Volá asi tak 5 minut a Satan chce po Amíkovi $400. No, ten jenom s těžkým srdcem zaplatí. No a podobně volá Francouz do Francie. Za 5 minut zaplatí 400 franků. No a potom říká Čech, že by si taky rád zavolal do Česka. Trvá mu to 5 minut, 10 minut, 30 minut a pak se ptá Satana, kolik to jako bude stát. No ale stačí mi 10 korun. Jako 10 korun tak málo? No, ta víte, z pekla do pekla já to beru jako místní hovor.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: na Českém rozhlasu Vysočina dospíval Daniel Hůlka. Ano, už se to blíží, za pár dní oslaví své neuvěřitelné 80. narozeniny hlasatelka, moderátorka a žena, která snad ani nestárne, Saskia Burešová. Proto s ní její životní jubileum oslavíme také ve Hvězdných návratech. Patrik Rozehnal pro vás tedy vybral veselé příhody, osobní vzpomínky, také ukázky ze slavných i méně známých pořadů a i tematické písničky. Bavte se u dalšího dílu oblíbeného cyklu o české zábavě. Začínáme jako vždy krátce po 16. hodině.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Bylo

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Jednání s Čínou budou podle předsedy sněmovny Okamury pokračovat. Na seznamu UNESCO jsou nově normandské vyloďovací pláže i Olymp. Oprava Špícharu v Prostředkovicích na Jihlavsku bude pokračovat i příští rok. Večer a v noci očekáváme velkou oblačnost s lokálním deštěm a teplotami kolem 16 stupňů. Jsou tu odpolední zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD, který se z Číny před pár dny vrátil. Podle něj by mělo Česko dál pracovat na vztazích s Pekingem. Delegace by měla dojednat třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. První průmyslovou misi povede ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO, pokračuje Okamura.
2: Já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty a bude potřebovat na to ještě navázat určitě další návštěvou, kterou bychom rádi realizovali nejpozději do jara, abychom právě tyto záležitosti, které jsou rozjednány, co se týče té letecké linky a podobně, už se to rozpracovává a musíme to ještě doklepnout.
0: Normandské pláže ve Francii jsou nově na seznamu světového dědictví UNESCO. Místo vylodění spojeneckých vojsk v červnu 1944 zařadil na seznam dnes výbor organizace, který zasedá v jihokorejském Pusanu. Na seznam se nově dostal i masív Olymp v Řecku. Ten je důležitou součástí řecké mytologie, podle které měl právě tam nejvyšší bůh Zeus svůj trůn. Opravy historického Špícharu v Prostředkovicích na Jihlavsku skončí zřejmě příští rok. Aktuálně zbývá dokončit část fasády. Restaurátoři se ale k pracím dostanou až v příštím roce. Památka je zatím veřejnosti přístupná pouze výjimečně.
3: Do Špícharu se lidé můžou podívat třeba o Vánocích, jinak je ale nepřístupný. To se po rekonstrukci změní. Návštěvníci tam budou moct chodit přes turniket. Obnova renesančního objektu začala v roce 2018, když ho do správy převzala obec Suchá, pod kterou Prostředkovice spadají. Ve Špícharu bude po opravě i expozice mapující historii a folklor regionu. Tereza Pešoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté mistrovské Slavie Praha vstoupili do nové sezóny šance ligy od 15 hodin zápasem se Slováckem a po poločase vedou už 4-1. Od 17:30 následuje zápas Jablonce s Olomoucí a od 8 večer se utkají Hradec Králové a Pardubice.
1: Počasí.
0: Večer a noc budou s velkou oblačností a lokálními přeháňkami, případně i bouřkami a teplotami mezi 18 a 15 stupni. Zítra očekáváme dopoledne zataženo s deštěm a nárazy větru až 70 km za hodinu. Odpoledne pak vyjasňování až na skoro jasno s teplotami od 22 do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku je uzavřena silnice 360 v centru města a objížďka vede po místních komunikacích. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. Proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
5: Velmi málo, ale občas ano.
4: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů a mohla být herečkou.
5: Asi.
4: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
6: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
4: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
6: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
4: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
6: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komedii.

0: Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano, bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem a pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži 6 ran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
5: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
6: To
5: nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já se domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
6: To je hrozně těžký.
7: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
6: Všecko víš.
5: To budou vedle, víš?
6: To jsou vedle. Jo.
5: Jaká měna se používá v republice Andorra?
8: Co si mohla myslet.
4: Tak dávejte dobrý pozor.
6: Řekni.
4: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
9: No, ono je to tam na hranici. Tam
4: teď ještě otázka, já se tam používám jinak.
9: Prosím?
10: Franka nebo obojí?
9: Já bych řekl, že v obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to bude
10: špatně. Ne, to jsme dvojice prostě. To...
4: Tak co říkáte, no žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
10: Ale...
9: Zkusíme to v obojí.
4: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás. Kterou vyberete?
9: My jsme se asi...
10: No ano, ano, tak.
9: Jak
10: tak.
9: Jsme předtím už uvažovali, že by jsme takhle mohli...
10: No. Tak, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
4: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
8: to není.
4: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, anebo je to zvláštní grafický tisk.
6: No. To je výborný.
4: Jednoduchá otázka.
10: To není, to je jasný, je tam plná víc. To je jasný.
6: To by nás, já ti nevím, ale
10: mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
4: Já
10: nevím, ne. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
6: Tak.
10: Co?
6: Já ho poslechnu.
10: Jo?
4: Posloucháte?
10: Nevynadáš mi potom.
6: Ne, no prosím, to se bych ti nedával.
4: To znamená, říkáte, je to zvláštní grafický tisk.
6: Řekni to.
4: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
6: To má vědět, jaký oblouk je. Tak.
9: Nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
6: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takové to poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
2: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Tiziánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, jo. Mě chválili, ta to si přesně vzpomíná.
1: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
2: Maria snad už v mateřské školce, pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala, nevím, jak jsem to zvládla, asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu, já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi, my jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
8: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby na pokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Linolea Lionela Feuchtwangera, ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící po noci, pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Marianka, matka pluku.
2: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina a nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví, a on řekl, no to nemáte, že jo. Takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat Damu, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí. Ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jejího kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanzlíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie. A díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech.
3: V našem cyklu 100 českých filmů ke 100. výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C a K Polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurz v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetiích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky. Každá si měla vybrat nějaký obor. Jedna vařila, jedna tančila. Já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. Pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřál, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky Novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukrt mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
4: Sergel et alim o šas inen sebuf itkin cot, ju slit otorps ituch adžib, i džak šan i návstok cot.
5: Kdo to je? Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
4: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost. Svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
1: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové. Protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
2: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Pane. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba. A protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji. Omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu, a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem jí dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad Možná přijde kouzelník a šel jsem spát. Jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Saskii Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Potom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Saskia Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Saskia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil. Já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě. To jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě, jak si zestářím, se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaše informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní

0: geniální paměť. Když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku. A když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný. Ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
1: Saskia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
2: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen proto, že nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
1: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
3: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště, o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci, na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala, víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
1: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
0: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem? Tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, levá tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl George Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
1: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek. Stolní kabaret.
0: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
4: Dobrý večer.
0: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů, myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
4: Byly tři a pak to vyšlo.

0: To jako souhrnné vydání ještě doplněné. Já myslím, že aha, těch knih už bylo, tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
1: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších, 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
0: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali a já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, abych samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize a odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
1: jste to vyzkoušela na sobě?
0: Ano, já jsem to měla jsem to vyzkoušený na sobě a lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy a mě nezbylo nic jiného, než jít do
1: literatury. Jsem viděla, jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích, ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Ne, promiň, ty jsi zdravý jako
0: žít. Já tam mám různé hezké pozice, i třeba na potenci.
1: No pouze tánové, ano, zbyste jako
0: každý.
2: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
0: I duše, a na krásu a na různé, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
2: Prosím vás, paní doktorko, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prsty na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega, který to takhle mi říká, no jo, člověče, já jsem stloustl a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
1: A nebo si se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku? Že?
2: Na prsteníčku nebo na středníčku, jo? No.
0: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
2: Z vašeho ne, ale jako...
1: Zdeněk pošívá se na
3: prsty. Tak to náhodou vím.
0: Ano.
3: Tento prst je zbytečný.
0: Ano. Seknout, já bych navrhovala.
3: Myslím to vážně.
0: Ano.
3: Skutečně, nemá funkci.
4: Proto se tam nosí prsty.
3: Tak proto se tam nosí prsty.
5: Pro mě teda
3: kromě hudebníků, ale to je,
4: pozor, jo, ale to je zavádějící. Lidi, to, když to myslíme jako, pozor, jo.
2: Je... A co kytaristé ti potřebují taky? To klavirist, teď to říkáš. No já...
6: Nic neříkejte, ale navrhuju, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
7: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek, my si pamatujeme, to už spousta věcí se otancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto, povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

Šašošuška, Haluška, šum, Šašovi, Dobruška.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saskii Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ni neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ni naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Saskii Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznesem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
3: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice, říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bonboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůvek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky
4: a říká si,
3: to bude mít koláč. A jednou taky tam byl zabitej králík a to jsem se dost lekla, teda přiznám. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici.
5: Ale...
3: Takže to je od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Saskii Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
3: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží. Zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
3: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: To je úplná bomba, jako. To vám řeknu, tady toto je úplně, úplně den a noc. Žádný schody, všechno podobně.
2: Tady budou fungovat od úterý. Výjezd můžou urychlit i proto, že se nemusí, jako ze staré stanice, zdržovat průjezdem přes náměstí.
3: Tady se najede na tu 19, což je vlastně městský okruh.
2: Z Bystřice nad Pernštejnem, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
4: Prostoru nádraží Skokolejky v Kamenici nad Lipou jede nakladač. Na vidlích má těžké dubové pražce.
5: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Sedmnáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Antidopingový výbor by mohl řešit i divácké násilí nebo ovlivňování zápasů, počítá s tím novela ministra Šťastného. Na oddělení dlouhodobě nemocných v Pelhřimově otestovali kanisterapii. Tanker v Hormuzském průlivu podle íránských médií explodoval potom, co najel na námořní minu. Večer a v noci očekáváme velkou oblačnost s lokálním deštěm a teplotami kolem 16 stupňů. Jsou tu zprávy, které připravil Jakub Holík. Antidopingový výbor by od ledna mohl řešit prevenci diváckého násilí nebo ovlivňování výsledků sportovních utkání. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou navrhl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by se podle ní zabýval nově i takzvaným safeguardingem, tedy posilováním bezpečného sportovního prostředí. Sankční pravomoci mít výbor nebude. Sportovním svazům bude ale dávat například doporučení, jak negativní jevy eliminovat, vysvětluje ministr Šťastný.
7: Chceme určitě nasadit preventivní programy, chceme nastavit metodiku do sportovního hnutí a být takovým partnerem právě i na mezinárodní úrovni, protože řada zemí je mnohem dál než Česká republika.
6: Kanisterapii zavádí na oddělení dlouhodobě nemocných Pelhřimovská nemocnice. Fenka Sky tam pomáhá pacientům zpříjemnit pobyt a přivést je na jiné myšlenky. Návštěvy zajišťují dobrovolníci se svými psy. Docházet budou pravidelně, upřesňuje mluvčí Pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová.
8: Od září to bude minimálně jednou měsíčně. Dobrovolnice s Fenkou obchází buď jednotlivé pokoje, a nebo se sejdou přímo na chodbě, kde je určený prostor pro setkávání pacientů a tam se vejde okolo 10-15 pacientů.
6: V Hormuzském průlivu podle iránské agentury TASNIM explodoval ropný tanker po tom, co najel na námořní minu. Údajně se odchýlil od Íránem stanovené trasy. Teherán incident dosud nekomentoval a tvrzení o výbuchu dosud nelze ověřit. Hormuzská úžina je klíčovou globální dopravní trasou. Před začátkem konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem tudy proudila zhruba pětina celosvětových dodávek ropy.
0: Sport.
6: Fotbalová Sigma Olomouc dnes zahájí nový ročník nejvyšší soutěže. Za necelou půl hodinu rozehraje utkání prvního kola šance ligy na půdě Jablonce. Trenér Pavel Hapal by s týmem rád navázal na práci v defenzivě z přípravy, ve které Olomouc inkasovala jen 3x v 6 duelech. Naopak je podle něj nutné přidat v ofenzivě. Pokračuje Hapal.
9: Víme, že bychom těch branek střílet mohli víc. Jsme měli ještě daleko více situací nebo takových těch předfinálních věcí, které bychom měli vyřešit a těch gólů střílet víc. Spokojený jsem samozřejmě s tou defenzivní činností, protože jsme vážně soupeřem moc do moc gólových příležitostí nepustili, takže ještě by to chtělo si vytvářet víc těch situací a možná střílet víc branek.
6: V zápase hraném od 15 hodin porazila Slavia Slovácko vysoko 5-1. Od 20 hodin se ještě střetne Hradec Králové s Pardubicemi.
0: Počasí.
6: Večer a noc budou s velkou oblačností a lokálními přeháňkami, případně i bouřkami a teplotami mezi 18 a 15 stupni. Zítra očekáváme dopoledne zataženo s deštěm a nárazy větru až 70 km za hodinu. Odpoledne pak vyjasňování až na skoro jasno s teplotami od 22 do 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Na silnici 38 mezi Jihlavou a Štoky u Zvonějova se opravuje povrch vozovky, provoz je tam veden kyvadlově pomocí semaforu a mohou se tam tvořit kolony. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Kdo se skrývá za tajemným jménem Engelchen z románu Ladislava Mňačka? Zástupce velitele nebo přímo velitel jednotky hrdlořezů? Plošina Prlov a další místa nesou jejich smrtící otisky. Nedělní příběh pořadu Stopy fakta tajemství nás zavede také do Šipkova, kde má tato tragédie jeden tajemný rozměr navíc. Poklad slovenského prezidenta Josefa Tisa. Poslouchejte naše vysílání, více se dozvíte už za pár minut.

0: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
1: Přízrak zvaný Engelchen, aneb honba za pokladem Josefa Tisa.
2: Nejdřív ze všeho najdu Engelchena. Věta, kterou Ladislav Vňačko končí svůj román Smrt si říká Engelchen, mi stále zní v uších. To když projíždím rozlehlou čtvrtí s vilovou zástavbou na okraji Mnichova. Jsem na místě, před nenápadným jednoposchodovým řadovým domkem. Přečtu si vizitku na dveřích. Ano, opravdu tu bydlí. Zazvoním. Čekám docela dlouho. Nic. Zazvoním po druhé, po třetí. Vše marné. Obejdu domek a přes plot se podívám na nevelkou zahradu. Připadá mi zanedbaná. Na balkon vedlejšího domu vyjde stará paní. Tváří se nedůvěřivě. Pak se ale paní stále v bezpečí balkónu trochu rozpovídá. Bohužel, pana souseda už nezastihnete. Před 2 týdny zemřel. Však už měl svůj věk. Bylo mu přes 80. Onen pan soused, co měl svůj věk, působil až do svého vysokého věku, co by úctyhodný pedagog a překladatel. Však měl na to vzdělání. Byl absolventem Filozofické fakulty Pražské německé univerzity. A poté, co získal doktorát, pracoval tu v knihovně. V oddělení takzvaně východních zemí. Aby se v roce 1944 stal velitelem zabijácké jednotky Josef. Jednotky, které, jak ve svém románu uvádí Ladislav Mňačko, velel tajemný Engelchen. Byl úctyhodný profesor Walter Pavlovský, který zemřel v roce 2000 těsně předtím, než jsem objevil jeho adresu, o ním Engelchenem.
3: Příslušníci jednotky Josef se usadili nejprve v hotelu Albrecht nad Bratislavským hradem. Nedaleko si zřídili náborovou kancelář, která hledala adepty hlavně mezi mladíky ve věku 16 až 20 let ve skupině slovenských Němců. Protože volných kádrů nebylo moc, bylo rozhodnuto do výcviku zapojit i vybrané a doporučené příslušníky Hlinkovy gardy a Hlinkovy mládeže, kteří často ani netušili, do jaké pasti vlastně vlezli.
2: Citovali jsme z knihy slovenského historika, publicisty a spisovatele doktora Lubomíra Pejtinky Šipkovské inferno. Šipkov, obec u Bánovců nad Bebravou, se totiž stal jedním z míst, která byla nucena prožít řádění právě proti partizánské diverzi jednotky Josef. Jednotce velel Walter Pavlovský. Jeho zástupcem byl Werner Tutter. V čem je kniha Šipkovské inferno výjimečná? Především tím, že autor je, dá se říci, s šipkovskou tragédií přímo geneticky spjatý. Mezi muži zavražděnými v Šipkově a v přilehlých Lupenicích byli také jeho dědeček a strýc. Přičemž tehdy 19-letá autorová matka Antonie přežila jen zázrakem. Nenadarmo spisovatel, básník a předseda klubu spisovatelů literatury faktu na Slovensku profesor Josef Leichhardt při prezentaci knihy Šipkovské inferno také řekl:
3: Knihu Šípkovské inferno Lubomír Pajtinka skutečně psal celý život. Doslova od chvíle, kdy ho jeho matka v porodnici v Topolčanech 1. května 1955 poprvé přivinula k sobě a nakrmila ho zázračným mateřským mlékem. Žel šípkovskou tragédií nasákla až do morku kosti a nikdy se s ní nevyrovnala. Milá, moudrá, životem ze všech stran zkoušená. Skutečná dáma, byť nenosila klobouky a nechodila na vysokých podpatcích. Dáma ducha, nesmírné pokory, životní moudrosti. Taková byla Antonie Pajtinková.
2: Vydejeme se po stopách šípkovské tragédie. Také po stopách hrdlořezů jednotky Josef. Jejich velitele, rodáka z rodního Benešova u Bruntálu, univerzitně vzdělaného slavisty, doktora Waltra Pavlovského a jeho zástupce, pražského rodáka, vystudovaného strojního inženýra, polyglota, ovládajícího téměř 10 cizích jazyků, Wernera Tutera. Na počátku byl poklad. A ne poklad kdejaký. Poklad prezidenta klerofašistického slovenského státu Josefa Tisa. Hovoří autor knihy Šípkovské inferno doktor Lubomír Pajtinka.
4: Tisov poklad, v právom slova zmysle to nebol poklad, ale také pomenovanie dostala skupina 8 bední. Keď vypuklo povstanie na Slovensku, tak veľmi aktívne bolo partizánske hnutie v okolí Bánoviec, kde bol Tisov kaplánom, kam chodil slúžiť v omše a kde mal aj takú svoju kanceláriu a kde prijímal aj rôzne audencie, návštevy a tak ďalej. A po vypuknutí povstania Tiso bol v Bratislave a poslal svojho osobného tajomníka, aby mu išiel do Bánoviec na faru zobrať tie potrebné veci nejaké, ktoré a cenné nejaké drobnosti. Ten mu ich doviezol a pritom vznikol rozhovor, že Bánovce sú permanentne ohrozované partizánmi z Uhrovskej doliny a že by bolo dobré najcennejšie veci, ktorých je oveľa viac na tej fare, odviezť do niekde do bezpečia. Týmto spôsobom dostala armáda, slovenská armáda, spolu s ústredím štátnej bezpečnosti za úlohu naložiť tieto bedne a nájsť úkryt, ktorým sa mala stať vila Fraňa Tisa, ktorý bol bratrancom Jozefa Tisa, a tá vila bola v Trenčíne.
2: Náklad beden se vzácným obsahem putoval nejprve smerom na Motešice. Tam ale kolonu zastavila palba. Další cesta byla příliš riskantní. Poklad tedy zůstal ve zdejším zámku. Dále už čteme z knihy Šípkovské inferno.
3: Padlo tedy rozhodnutí, že bedny se nenápadně zazdí do jedné z místností v přízemí správcova sídla. Z vesnice zavolali mladého zedníka. Bedny pak byly naskládané do místnosti. Dveře pak zedník zazdil. Musel odpřísáhnout, že se nikdo nedozví, co tu vlastně dělal.
2: Co vlastně v inkriminovaných bednách bylo? Ptám se autora knihy Šípkovské inferno.
4: Boli tam predovšetkým dokumenty archívne, ktoré zmluvy medzištátne, medzi Slovenskom, Talianskom, pápežská bula, ktorou vlastne pápež odobroval to, aby Tiso mohol byť prezidentom štátu. Boli tam potom vyznamenania vojenské pre vojakov. Tie údajne mali byť aj v striebre a v zlate. V nejakom väčšom počte sa uvádza. A potom rad iných vecí, medzi nimi aj riady, to znamená nádoby z domácnosti prezidenta Tisa. Dokonca som mal šťastie stretnúť jedného pamätníka na tieto udalosti, ktorý mal vtedy 19 rokov a bol v tomto 9. oddeli a ten mi vraví, videl som na vlastné oči, na každej tej lyžici či noži bola velikánska, bol velikánsky slovenský znak.
2: V bednách byli napríklad i seznamy funkcionářů slovenského státu, pozlacené mísy, bohatě zdobené poháry či církevní monstrance. 10 dní poté, co byly bedny ukryty, objevují se v Motěšicích partizáni. Příslušníci 9. oddílu brigády Jana Žižky, včetně první roty, jejímž komisařem byl Vladimír Sedlář. Bylo otázkou času, kdy partizáni bedny objeví, což se také stalo. Bedny pak naložili a odvezli do nedaleké obce Šípkov. Náklad složili v domě, kterému se říkalo Židovna. Jak píše v knize Šípkovské inferno Lubomír Pajtinka, orgány slovenského státu, bylo to už po potlačení slovenského národního povstání, vyhlásili pátrání.
4: Lebo hneď po tej krádeži boli vyslaní dvaja agenti ústredia štátnej bezpečnosti, vtedajšej ŠTB, aby vypátrali, čo sa stalo vlastne s tými cennosťami. A teda jeden z nich sa volal Madluška. Tí zistili, že tie veci sú v Šípkove, nahlásili to na ústredie. No a v tomto čase práve sa nachádzala v Trenčianskych Tepliciach jednotka Jozef.
2: Opäť sme u protipartizánskej jednotky Jozef a u jejho velitele doktora Valtera Pavlovského a také jeho zástupce Wernera Tutera. Tato jednotka, podobně jako několik dalších podobných jednotek, jako například jiná smutně prostulá protipartizánská skupina Edelweiss, byla součástí Abwehru. V knize Oběti a jejich vrazy se můžeme dočíst.
3: Organizačně byla začleněna do štábu okupačních vojsk na Slovensku. Někdy se ještě uvádí termín stíhací skupina SS nebo také stíhací svazy SS Jagdverbanden. Šlo o speciální jednotku německé rozvědky. Jejím cílem byla špionážní a diverzní činnost v týlu osvobozovacích armád a nejrůznější protipartizánské akce. Při verbování bylo vojákům slibováno, že budou dostávat vysoký žolt. Dále měli nárok na zvýšený příděl potravin, cigaret, alkoholu. Kromě toho měli volné ruce při rabování v partizánských vesnicích a osadách. Část vojáků byla oblečena do uniform slovenské armády. Při rozsáhlejších akcích se muži oblékali do civilu nebo se přizpůsobovali partizánskému oblečení. Používali zbraně různých armád, nosili červené šátky. Chováním napodobovali partizány. Co se týče tehdejšího poručíka doktora Waltera Pavlovského, ještě v létě 1944 vedl válečnou školu Kampfschule v Bádenu nedaleko Vídně, kde se připravovali poddůstojníci a důstojníci příštích záškodnických a přepadových jednotek. Pátrání po okolnostech, za nichž se také ve jménu tajemného pokladu prezidenta slovenského klerofašistického státu odehrál jeden z velkých masakrů druhé světové války, pokračuje.

0: Již 22. července 1944, to když nacističtí zpravodajci už tušili, že na Slovensku vypukne co nejdříve povstání, dostal Pavlovský rozkaz, aby zorganizoval jednotku nazvanou Stíhací svaz Slovensko. Jedním z jeho zástupců se už tehdy stává SS Oberscharführer Walter Tutter. 28. srpna 1944, tedy pouhý den před vypuknutím slovenského národního povstání, je celý útvar přemístěn do Bratislavy, aby se pak její členové už po potlačení povstání ocitli v trenčanských Teplicích. Doktor Pavlovský vystupuje pod jménem doktor Ryba. Později v Šípkově bude se pro změnu představovat jako nadporučík Jelínek. Ale to předbíháme. Je začátek listopadu 1944 a jednotka Josef, nově zřízená na počátku října 1944, dostává úkol vypátrat, kam zmizely Tysovy bedny. Jak už víme, bylo zjištěno, že Tysovy cennosti se nacházejí v obci Šípkov. Několik příslušníků jednotky Josef se tedy vypraví do Šípkova s legendou, že jsou partizány. Je 8. listopadu 1944. Došli do Lupenic, osady u Šípkova. Došli ke kolibě, kde byli Adam Belan, dědeček autora knihy Šípkovské inferno, a také jeho 15letý syn a 19letá dcera Antonie, Tonka. Její syn, doktor Lubomil Pajtinka, mi vypráví.
1: Tam si veľmi živo spomínala na všetky udalosti a detaily, dialog, ktorý sa tam odohral, ako prichádza český hovoriaci veliteľ Pavlovský, ktorý sa predstavil sem na poručík Jelínek, prichádzame z Nová partizánska brigáda, prichádzame z Banskej Bystrice, hľadáme zdajší partizány. A kde by sme mohli nájsť? No tak mama bola 19-ročná dievčina, tej bolo všetko smiešné a smiala sa aj týmto vojakom, lebo boli poobliekaní. Hovorila, že mali okolo krkov červené šátky a otrány, oškolbaní kvázi, ale veliteľ Pavlovský, že mal vyžehlené nohavice, vypiglované rukavičky čerské, že vôbec nevyzeral na to, že by to bol nejaký partizán z tých lesov a odniekať.
0: Falešní partizáni oslovili další lidi a od bezelstných vesničanů se dozvídali nové a nové informace. Týkali se hlavně skutečných partizánů. Co se dělo dál? Lubomír Pajtinka ve své knize píše.
2: V kolibách v Lupenicích zůstala večer jen jedna polovina jednotky Josef. Pavlovsky, tedy Jelínek, a Tutter se s druhou polovinou vydali v podvečer na průzkum do dědinky Šípkov. Cílem bylo navázat přátelské vztahy s domácími příznivci povstání a s podporovateli partizánů z brigády Jana Žižky. Zároveň chtěli otestovat situaci, hlavně získat přesné informace o lidech, kteří mají pod klíčem Tysovy bedny. Večer už byli Jelínkovci v krčmě, kde vesele zvali domácí na pohárek. Věděli, že alkohol rozvazuje jazyk.
0: V hospodě to toho večera vřelo. Radostně se připilo na vítězství. Pilo se hlavně za peníze nadporučíka Jelínka, tedy Waltera Pavlovského. Lubomír Pajtinka ve své knize cituje i vzpomínku Michala Ďurmeka, který vyprávěl, že Walter Pavlovský měl pistoli, samopal a mluvil česky. Ptal se ho na další partizány. Také mu neustále nabízel pálenku. Nově příchozí partizáni s plnými kapsami peněz se však Michalovi ani trochu nelíbili. Z hospody odešel, čímž si zachránil život. Šívkov se probudil do nového dne. Byla středa, 8. listopadu 1944. Popolední se falešní partizáni vyprávali do 2 kilometry vzdálených Lupenic. Doprovázeli je 2 skuteční a nic netušící partizáni. V Lupenicích příslušníci jednotky Josef své pomyslné masky sundali. Lubomír Pajtinka ve své knize uvádí.
2: Z partizánů se okamžitě stali fašisti. Od svých zajatců chtěli, aby prozradili všechno, co vědí o věcech z loupeže v Motěšicích, o partizánech ve vesnici, v kopcích a okolí. Chtěli vědět počty partizánů, jejich rozmístění, jména velitelů, jména partizánů v obci. Když někdo nevěděl nebo nechtěl odpovídat, padaly nejprve facky, potom údery pažbou, pak i bodáky a noži. V tomto směru měli fašisté veliké zkušenosti. Trýznit uměli jako málo kdo.
0: Nastává hromadné vraždění. Vypráví opět Lubomír Pajetinka.
1: Soustředili všetkých pastierov, ktorí tam ešte boli, do koliby mojho starého otca Adama Belana, a tam ich povraždili s tým, že ich považovali za partizánske spojky a pomocníkov partizánov. Priznám sa, že môj starý otec a rodina Adama Belana nezapájala sa do vojny. Jednoducho boli to normálni, obyčajní ľudia, ktorí chceli prežiť. A keď kto prišiel na ten saláž alebo k ním, tak bol pohostený tak, ako to potreboval, a pomáhali každému. Jednoducho ten ľudský rozmer zostal zachovaný počas vojny. Takže omylom ich považoval Pavlovský za partizánske spojky. Mám v rukách, teraz najnovšie som získal, takzvanú bojovú správu, ktorú písal Pavlovský zhruba 10.11.44, to znamená už po vraždách, lebo 8. zavraždili a 11. píše Pavlovský túto bojovú správu s môj veleniu, kde popisuje tie udalosti, ako tých odbojárov doviedli do tých Lupeníc, ako tam prišli títo partizáni, ako ich zabili. A súčasne tam píše aj o tom, ako vlastne zlikvidovali aj tých miestnych pastierov, ktorých oni považovali za partizánske spojky a tí, ktorí prinášajú informácie partizánom.
0: Dlužno dodať, že Adam Belan už další dobu na straši v Lupenicích skrýval někdejšího povstaleckého vojáka Rudolfa Kuchtu. Ten hromadné vraždění přežil na půdě Salaše, zahrabaný do sena. Lubomír Pajetinka ve své knize popisuje také okamžik, kde jeho matka Antonie, která nosívala do Lupenic na Salaš otci i bratrovi jídlo, objevila mrtvá těla. Nejenom svého otce a 15-letého bratra, ale i dalších mužů.
2: Pohled, který se jí naskytl, nosila v sobě celý svůj život. Hrůza. Všichni byli mrtví. Bratr Joško seděl u pařezu, rozhozené ruce, hlavu na stranu. Druhý chlapec ležel na konci koliby, tváří dole, skrčený. Emanuel ležel zabitý na zádech, ruce rozhozené. Adam Belan ležel na břichu, ruce rozhozené, jako by v poslední chvíli chtěl svým vrahům utéci. Byl střelený do zátylku a ránou jistoty do spánku. Po tváři mu stékal tenký proud krve, který už zasychal.
0: Mezi zabitými byli i tři sovětští partizáni. Apokalypsa měla ještě pokračovat. V pátek 10. listopadu 1945 se několik mužů vydalo na rozkaz Jelínka Pavlovského do Lupenic. Přines a pohřbít mrtvé. Opět citujeme z knihy Šípkovské inferno.
2: V tom čase byla už polovina listopadu, napadl na kopcích první sníh. Když došli do koliby Bučkových naložit postřílené lidi, automaticky si chtěli zasněžené boty dupáním očistit. Ten, kdo si měl první silněji boty od sněhu očistit, měl být Michal Miťas, kterého výbuch roztrhal. Diverzanti ze skupiny Josef položili výbušniny tak, aby vesničané v okolí nástražného systému neměli šanci přežít. Prostě to byla nachystaná vražda.
0: Zahynulo 8 mužů. Stále není konec. V pondělí 13. listopadu jsou zabijáci opět v Šípkově. Hledají věci z plukadu Josefa Tisa. Vyslýchají obyvatelé. Bude zapalena židovna. Uhoří, když je před tím vrahové zamknou do skříně, další 4 lidé. Celkem tedy 21 mrtvých. A osud hlavních aktérů? O Werneru Tutterovi se v posledních 20 letech napsalo hodně. Na rozdíl od Waltera Pavlovského. V roce 1948 je Werner Tutter v Bratislavě odsouzen k 6 letům.
2: Tutter si oddechl, věděl, že z nejhoršího je venku. V tu chvíli nikdo v jednací síni netušil, koho to vlastně odsoudili. Agent speciálních německých špionážních a diverzních jednotek, který vyškolil stovky příslušníků jednotky Josef v Bratislavě, Sekulích, Trenčianských Teplicích či Vizovicích a jinde, se vysmekl soudci z oprátky.
0: Píše ve své knize Lubomír Pajetinka a ještě doplňuje.
1: Soudce, který ho soudil, nevěděl o žádných jeho zločinoch, tak ho odsudil na 6 rokov vězení, ale bezpečnostné orgány samozřejmě pátrali v tom čase ještě stále po zločinoch vojnových. A je evidentné, že teda narazili na to, že vo vězení mají zločinca. To znamená, tento tutor dostal na výber, že buď ho vydají znova na trestné stíhanie, vojnové zločiny jsou nepremlčitelné, takže by to bol povraz alebo smrť, alebo podpíše spoluprácu so štátnou bezpečnosťou. Ako vieme, tutor podpísal túto spoluprácu a bol agentom Československého štátu od roku 1951 až do roku 1968.
0: Inženýr Werner Tutor žil pak v Bad Katzingu, docela nedaleko československých hranic. Tady ho, bylo to v roce 1979, když žil v exilu, vyhledal autor knihy Smrt si říká Engelchen, Ladislav Mňačko. Lubomír Pajetinka, předmluvě knihy Šípkovské inferno, v té souvislosti píše.
2: Mňačkův životopisec profesor Josef Leikert, který se s mistrem osobně znal a hodně s ním o jeho díle diskutoval, říká, že sám Mňačko na 70% ztotožňuje německého gestapáka Waltera Pavlovského s Engelchenem. Hodně vlastností měla románová postava i z jeho zástupce Wernera Tutera.
0: Takže Engelchen, co by postava složená ze dvou lidí, velitelů vražedné jednotky Josef. Naskýtá se otázka, proč Walter Pavlovský, naše vyšetřovatele, na rozdíl od Wernera Tutera, po válce příliš nezajímal. V 45. roce byl zajat rudou armádou a skončil v jejich zajateckém táboře. Zřejmě mu pomohlo, že ho Sověti vyšetřovali pouze za jeho zpravodajské a diverzní akce proti rudé armádě. A co se vlastně stalo s prokladem prezidenta Josefa Tisa? Bedny byly údajně vráceny Josefu Tisovi. Co na to autor knihy Šípkovské inferno doktor Lubomír Pajetinka? Vrátilo se Josefu Tisovi opravdu všechno?
1: Zrejme nie, určite nie. Nemám o tomto správu, tomu som sa nikde nedostal. Prešiel som celý archív prezidenta Tisa, kancelárie prezidenta Tisa v Slovenskom národnom archíve. Tam nebola, hľadal som nejakú zmienku o tom, že teda buď armáda alebo niekto vydal nejaký rozkaz, že autá majú ísť niekde. Bolo to zrejme v utajenom režime nejakom a skôr ústredie štátnej bezpečnosti by možno mohli niečo mať, ale tam ma žiaľ nepustili do archívu.
0: Mezi lidmi se mluvilo také o tom, že niektoré bedny odvezli partizáni. Otázkou také je, zda si nejaké cennosti nevzdali příslušníci jednotky Josef. Ale to už je jen spekulace. Tajemství Tisova pokladu tedy zůstává. A ještě jedna zmínka o doktoru Walteru Pavlovském. V roce 1955, poté co Sověti a západní Němci uzavřeli smlouvu o vzájemné výměně zajaců, odjel do Spolkové republiky Německo. Další roky, co by úctyhodný a oblíbený pedagog prožil v Mnichově. Zemřel tu v roce 2000. Bylo mu 87 let. Zemřel, jak už jsem řekl v úvodu, jen pár týdnů před mou návštěvou. Byl to Engelchen, odpojený za zločiny v Ploštině, Prlově či v Šípkově? Nebo to nebyl Engelchen? V každém případě se Walter Pavlovský, stejně jako Wernher Tutor, stali symboly smrti. A symboly nikdy nepotrestaných nacistických zločinů.

0: na čase být.
1: Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Máme 17 hodin 45 minut. Do Jihlavské zoo teď míříme za drápkatými opičkami. Našimi průvodci jsou dnes Simona Kubíčková a ředitel zoo Jihlava Jan Vašák.
2: Pojďte s námi do zoo.
3: Naše zoo se specializuje na chov drápkatých opiček. Víš, kolik druhů tady teďka máme?
4: Jež, to bych musel počítat na prstech, ono je vždycky kolem 10. Mám je spočítat na prstech?
3: Nemusíš. Vždycky kolem 10, ale to neznamená, že všech 10 druhů vidí návštěvníci, je to tak?
4: Bohužel je to tak, no ono, tady máme vlastně expozici na 1, 2, 3, 4, 5 opiček, plus vlastně co můžeme mít na volno na tropiku, zbytek je na zázemí.
3: A kdo vybírá ty opičky, které návštěvníci uvidí?
4: No tak záleží vždycky, aby to bylo trošku reprezentativní, ale je to vždycky hrozná škoda. Jako vždycky se domlouváme se zoologama a schovatelema, aby to dávalo nějaký smysl i z pohledu toho, řekněme, managementu našeho chovu. Jo? Protože my ty opičky žijou v párech, respektive v rodinách. A když tam začnou nějaký pnutí, nebo když potom uhyne třeba některý z těch dospělých zvířat, tak pak se s tou skupinou musí pracovat, takže se musí rozdělovat, rozesílat a stavět vlastně znova. Tam musíme být prostě flexibilní a reagovat na ty chovatelské potřeby primárně.
3: My jsme tady dlouho měli i Tamariny Pinči na volno, proč je už návštěvníci takhle neuvidí?
4: Tam jsou ty důvody dva. Jeden ten důvod je jednak nějaká ta expanze těma kočkodanama, kdy oni, když by lezli po té voliéře kočkodanů, tak by je ty kočkodani sežrali.
3: Takže tím chceš říct, že tam, kde se oni nacházejí, tak roste nová voliéra a asi by to nedělalo dobrotu.
4: To by určitě nedělalo dobrotu, ale my jsme to se rozhodli zrušit už předtím. To z toho důvodu, že ty opičky jsou velmi inteligentní tvorové. A jakožto inteligentní tvorové velmi rychle zjistí, že návštěvník je potenciální zdroj žrádla. Jsou lidi, kteří těm opičkám budou dávat krmení, i když je to zakázaný. Ty opičky se toho potom dožadují, takže se to stává jednak nebezpečný pro ty opičky, protože žerou, co nemají. Jednak nám potom velmi rychle zjistí, že jsou odpadkový koše plných dobrot, který vlastně jsou podobný tomu, co jim nosí ty návštěvníci. Další věc je to, že oni jak se toho dožadují, tak potom můžou někoho pokousat.
3: Čím jsou ty opičky zajímavé? Jako někdo by si mohl říct 5 nebo 6 stejných druhů. Čím se liší? Proč jich máme vlastně tolik?
4: Nejsou stejný, protože oni jsou tam vývojový větve, jo, a tam je za mě hrozně zajímavý, jak vlastně ty jednotlivé skupiny v rámci toho, jak ta speciace probíhala, tak jak jsou si navzájem podobný, jo, že tamarín vousatý, tamarín bělovousý a tamarín bělohubý. To jsou vlastně tři linie nějakého společného předka původního, kdy oni jsou si tak nějak trochu podobný a my na to můžeme demonstrovat i nějakým způsobem ten vývoj v přírodě a tu obrovskou pestrost.
3: A když už o tom mluvíme, já si myslím, že návštěvníci často mají problém rozdíl kosman tamarín. Dá se to nějak specifikovat?
4: Kosman je zvíře, který, řekněme, se 70, z 90% podle toho, kde žije, se specializuje na exudáty, na vlastně výměšky stromu, který cíleně zraňuje proto, aby on prostě ronil tu mízu, kterou potom ty kosmani se živějí. A zbytek si doplňují hmyzem, případně nějakýma plodama. Tamarín nemá uspůsobený chrup na to, aby zraňoval ty stromy, na rozdíl od kosmana, takže ten se živí plodama, hmyzem, paběrkuje po kosmanech na těch žírných místech na těch stromech, které jsou poškozený, když žerou tu mízu. Ale ta tvoří v té celkové potravě zhruba 30%.
2: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

Tak to byla Madonna na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje. Máme 17 hodin 55 minut a po 18. hodině zahrajeme dechovky na vaše přání. Tak si to určitě nenechte ujít a za chvíli přidáme i aktuální zprávy s Jakubem Holíkem. Zůstavejte s námi i nadále a přejeme vám klidný poslech.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Podvodníci zneužívají jméno České televize a rozhlasu pro vylákání citlivých údajů. Lidé v Berlíně uctili památku oběti včerejšího útoku na akci za práva sexuálních menšin. Sanace v ulici Romana Havelky v Jihlavě zajistí nebezpečný skalní útvar. Večer a v noci očekáváme velkou oblačnost s lokálním deštěm a teplotami kolem 16 stupňů. Poslechněte si zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Česká televize a Český rozhlas varují před falešnými SMS zprávami o údajném dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Podvodníci v nich hrozí přirážkou 10 000 korun. Přitom se z lidí snaží vylákat osobní a platební údaje. Obě instituce upozorňují, že podobné výzvy prostřednictvím SMS neposílají. Varování můžou být taky gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz, říká mluvčí Českého rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
2: Několik tisíc lidí u Braniborské brány v Berlíně uctilo památku ženy zabité při včerejším útoku na akci LGBT komunity. Vyjádřili tak solidaritu s 29 zraněnými a v okolí místa činu pokládají květiny nebo vzkazy. Němečtí policisté mezitím dál pátrají po 21-letém pachateli, který najel autem do davu lidí v parku Tiergarten a útočil sečnou zbraní podobnou mačetě. Německý ministr vnitra Dobrindt útok označil za islamistický teroristický čin. Skalnatou stráň v ulici Romana Havelky v Jihlavě chce město stabilizovat. Aktuální stav skalního útvaru je totiž podle primátora Petra Ryšky z ODS zdraví ohrožující. Zhruba dvoutýdenní sanační práce začnou v srpnu a můžou částečně zasahovat i do samotné ulice. Plynulost silničního provozu by tam ale ohrožena být neměla, doplňuje Ryška.
5: Tam je ta stráň v špatném stavu a vypadá to, že můžou vypadat kameny a může to být nebezpečný vlastně pro ty auta, která tam projíždějí. Takže nějakým způsobem potřeba to sanovat v tu chvíli, ale se bavíme tak, aby při této akci, byť to možná maličko do té ulice Romana Havelky zasáhne, tak aby byla neustále průjezdná. Sport.
2: Velkou cenu Maďarska Formule 1 ovládl britský pilot McLarenu Lando Norris. Za úřadujícím šampionem dojeli druhý Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a třetí Ital Kimi Antonelli z Mercedesu, který navýšil své vedení v pořadí mistrovství světa. Fotbalisté Slávie získali v prvním kole nového ročníku šance ligy 3 body, Slovácko porazili 5-1. Na severu Čech teď hrají Jablonec Olomoucí a po 30 minutách vedou Hanáci 1-0.
3: Počasí.
2: Večer a noc budou s velkou oblačností a lokálními přeháňkami, případně i bouřkami a teplotami mezi 18 a 15 stupni. Zítra očekáváme dopoledne zataženost deštěm a nárazy větru až 70 km za hodinu. Odpoledne pak vyjasňování s teplotami od 22 do 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nehoda motorkáře se stala na silnici 34 mezi Českou Bělou a Ždírcem nad Doubravou u obce Jitkov na Havlíčkobrodsku a další motorkář boural na silnici 392 mezi obcemi Tasov a Čikov na Žďársku. Na obou místech pracují záchranné složky. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a pojďme tady plnit dechovková přání. Číslo do studia je 22 155 49 99, na které můžete volat právě teď. Máme neděli 26. července a svátek slaví Anny a také Anity. Přejeme tedy jen to nejlepší a na úvod už tady je písnička Anička a skupina Carmen.
1: Dechovky pro Vysočinu s Lídií Jakubičkovou.

0: Pojďme tedy na to, pojďme na vaše hudební přání. Já ještě zmíním to své, zmíním, ano, to své víceméně. A to jsou cesty sem k nám do studia, jak můžete poslat své přání. vysočina.rozhlas.cz, to je náš web, nebo můžete poslat SMSku ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04. A samozřejmě číslo jsem k nám do studia 22 155 49 99, které vytočila Verča Spelřimová, je první. Tak Verčo, komu zahrajeme? Dobrý den, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Lidunko, moc děkuji, že jste mě vzala do vysílání. Já zdravím vás a všechny posluchače Rádia Vysočina. Prosíme zahrát pro naši milou oslavenkyni paní Anu Bodvořákovou z Bojiště k dnešnímu svátku. Milá Aničko, všechno nejlepší a to, co se za peníze nedá koupit, jako je štěstí, zdraví a láska. To přeje manžel Jaroslav, děti s rodinami a přítel a kamarád Jarda s Verčou. Bude to písnička, na které jsme se domluvili. Mnohokrát vám děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou. Děkuji.
0: Naslyšenou, mějte se pěkně a tady už je Majovanka.

0: A jdeme na další písničku v našem pořadu, kterou vybrala posluchačka paní Míla. Já vás také zdravím, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já bych prosila zahrát sestře Aně Dolejší z Dolního Města. Má dneska svátek, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. To jí přeje sestra Míla, Radilovi, Vazačovi, Jiříkovi a Bočkovi. A ještě má Anička Daňková svátek. Tý přejem všichni taky hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, hodně lásky. A písnička je i pro vás. Děkuju za zahrání.
0: Já vám moc krát děkuji a bylo to milé přání. Já doufám, že Aničku, nebo věřím, že Aničku určitě potěší.
1: Pani
0: Milo, mějte se krásně, nemáte vůbec zač.
1: Hezký
0: poslech, naslyšenou. A tady už je pardubická šestka a něžné konvalinky.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dohrála Vaše volba, Něžné konvalinky a Pardubická šestka a my už máme do playlistu přidanou další písničku, kterou vybral Bohušek z Poděšína. Já vás také vítám v našem pořadu při neděli a povězte, komu zahrajeme.
1: Dobrý podvečer, paní Lidie. A zahráli bychom písničku pro Aničku Švagrovou tady z Poděšína a pro bráku a pro jejich celou rodinu. A ještě by to bylo pro Aničky z Poděšína všechny, je jich tady víc. A pro Aničky do Seráková a do Níškova a jedna rodačka nás poslouchá ve Žďáře nad Sázavou, tak to bude taky pro ní. A přejeme všem hlavně zdraví, štěstí, lásku a spokojenost. A bylo by to písnička pro Aničku od Jižanů.
0: Je to tady připravené, tak můžeme to odehrát, ale já samozřejmě ještě přidám k tomu vašemu přání jedno. A děkuji vám, Bohoušku, mějte se krásně. Naslyšenou. Tak a já tedy přidám ještě toto přání s písničkou pro Aničku. K dnešnímu svátku budeme hrát Aničce Vesele a Ježkové z Heraltic, Slatinské z Lipníka, Bulíčkové z Šepkovic a ostatní Aničky, které znám, s přáním pevného zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky a pohody přejí přátelé z Heraltic a děkujeme za zahrání. Tak je to tu další přání a písnička už je na cestě.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Ano, zavolala si také posluchačka Eva z Jihlavy, kterou také zdravím v našem pořadu a už nechávám přání na vás. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím vás všechny a teď, kde hrajete všem Aničkám, tak bych se taky předala a vybrala jsem písničku, jak jsme se spolu domluvili. A děkuji vám za zahrání a přeji hezký den.
1: Já vám taky, i vy si, Evi, písničku užijte, mějte se krásně. A
2: děkuji vám,
1: naschledanou. Naschledanou, naslyšenou a pojďme hrát dál. Je tu Stříbrňanka a Zahrada.

0: A pojďme na Českém rozhlasu Vysočina plnit další písničku a přání, které má teď také posluchačka Michaela. I vás zdravím a vítám. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, zdravím také.
0: A povězte nám, jaké je vaše přání.
1: Já bych chtěla zahrát písničku pro moji babičku Marušku Hadrbovou z Třebíče. Jen tak pro radost, poslouchá vás každý den, tak ať si hezky zaposlouchá, že jí moc pozdravujeme z dovolené se svým pravnoučkem Matým.
0: A tak zdravíme také a přejeme hezký poslechy nadále a hodně zdraví. A i vám, mějte se krásně. Děkuji. A užívejte dovolenou, Michálo.
1: Děkuji, také se mějte hezky. Naschledanou.
0: Naschledanou a pojďme na to. Pro vás je tu Moravěnka a výběr písničky Čtyřlístek, ať potěší.

Tak a já přidávám také váš vzkaz. Dobrý den, mám velkou prosbu. Dnes má svátek Anička Urbanová z Humpolce a tak bych prosila o zahrání krásné písničky a odvysílání i přáníčka. Tady je text. Milá Aničko, jsi milá, velice sympatická, hodná, s předobrým srdíčkem žena. Přeji, aby tě provázelo pevné zdravíčko, krásný tvůj úsměv, pokud možná dobrá nálada, radost a mnoho spokojenosti v každém novém dni. Jsi má nejlepší kamarádka. Za zahrání děkuje Věra. Tak to je vaše psání došlé a s tím, nebo s ním je tady také kapela Valaška a písnička Jak to vínko.

18 hodin 32 minut, to je aktuální čas a já přidávám další dvě přání s písničkou. Hrát budeme pro Anu Kolářovou. Přání všeho nejlepšího, hodně zdraví posílá kamarádka Václavka a zahrajeme také pro Lídu Pechovou Spacová s přáním od Milady Pelhřimova. A vy jste chtěli písničku Holuběnka, já už ji mám připravenou a hrají Žadovjáci.

I při neděli je krásně s hezkou písničkou a českým rozhlasem Vysočina. A já tu mám další samozřejmě vaše došlé přání, které rychle plním. Dobrý den, chtěla bych poprosit o písničku pro moji babičku Marušku Hadrabovou z Třebíče se vzkazem Máme tě moc rádi, tvůj Maty. A písničku nechám na vás. Dobře, já už ji mám. Je tady Krámek s písničkou a Vysočinka.

0: na Českém rozhlasu Vysočina. Pojďme na další přání také na zavolání a zdravím pana Jiřího. Jiří, povídejte, co pro vás mám udělat?
1: Krásný podvečer přeju všem posluchačům. Dneska má svátek moje spolužačka Anička Řádová z Pelhřimova. Je to zdravotní sestra a vzorná pracovnice u Charity, bývala ještě nedávno, vyznamenaná s krajským úřadem. Tak milá Aničko, chci ti popřát dnešnímu svátku hlavně zdraví, štěstí, pohodu a boží požehnání. Ať seš pořád taková aktivní, ať se ti daří a pevně věřím, že se uvidíme na srazu na podzim v Košeticích. Zkrát vám děkuju, paní redaktorku, a dejte tam tu hezkou písničku. A někdy naslyšenou.
0: Já se budu těšit, mějte se krásně, hezký poslech a všechno nejlepší samozřejmě přejeme. A Krumsíňanka hraje.

0: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
1: Přidávám také vaši SMS-ku. Prosím, zahrajte Růžence bendové Dobýtovči, Zelené háje. Děkuji vám, Jarka. Přání je už na cestě a Josef Zima hraje.

0: A pojďme na další písničku, kterou jsme také vybrali s posluchačem Milanem, který se k nám dovolal. Pane Milane, také vám přeji hezkou neděli a pojďme na to, komu zahrajeme ještě.
1: Dobrý podvečer, milá paní, a přeju to všem, co rádi poslouchají tenhle pořad. Teďkom, když jste to posunuli o tu hodinu díl, tak je to taky možná, z začátku jsme nadávali, ale teďkom, když je takhle zase delší den, tak to možná akorát.
0: No tak to slyšíme rádi.
1: Takže bych nechal rád zahrát mýmu kamarádovi, Pavlovi Michlofajtovi, on vždycky říká, že mu nezahraju, to je tam ze Smrčný. A tak nechám zahrát i kamarádům, co to rádi poslouchají, nechám i vám, paní Lidie, protože to já vás rád vždycky poslouchám.
0: Děkuji.
1: Nechám zahrát i manželce a písničku Přátelé.
0: Já mám připraveno zahraje Galanička Kamila Bartáka a vy si to také samozřejmě, pane Milane, se svojí ženou pěkně vyposlechněte a ať se vám daří, mějte se krásně a hezký poslech.
1: Děkuju, jste hodná a mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
0: Vy taky, naschledanou, naslyšenou a pojď.

mám tady také jasnou stručnou SMS-ku. Valčík, kde voní lípy od Doška. Děkuji, Láďa. Tak, samozřejmě, plním i vaše přání a přeji vám hezký poslech. Strahovanka je tady.

takhle jsme si tady dneska hráli pěkně při neděli. Blíží se 19. hodina, tudíž ještě jedna písnička na řadě a já plním toto přání. Dobrý podvečer, prosil bych vás o píseň, ale i vzpomínek pro Aničky k svátku i té mojí do nebíčka. Děkuji vám, Pepa. Písnička je připravená, zahraje vám Vysočanka. No a já se budu těšit zase někdy příště.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Jednání s Čínou budou podle předsedy sněmovny Okamury pokračovat. Rozsáhlý lesní požár se blíží k francouzskému městu Bordeaux. Řidiči v okřížkách na Třebíčsku budou mít o 14 parkovacích míst navíc. V noci očekáváme velkou oblačnost s lokálním deštěm a teplotami kolem 16 stupňů. Přinášíme zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Vládní delegace by mohla do Číny zamířit na jaře. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD, který se z Číny před pár dny vrátil. Podle něj by mělo Česko dál pracovat na vztazích s Pekingem. Delegace by měla dojednat třeba zrušení vízové povinnosti nebo přímou leteckou linku do Šanghaje. První průmyslovou misi povede ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Pokračuje Okamura.
3: Já už jsem včera hovořil i s premiérem, i s ministrem zahraničí o výsledcích této cesty a bude potřebovat na to ještě navázat určitě další návštěvou, kterou bychom rádi realizovali nejpozději do jara, abychom právě tyto záležitosti, které jsou rozjednány, co se týče té letecké linky a podobně, už se to rozpracovává a musíme to ještě doklepnout.
2: Francouzští hasiči se snaží zastavit lesní požáry, které se na jihozápadě země rychle přibližují k městu Bordeaux. V jeho okolí museli záchranáři evakuovat dalších 5 obcí. Podle prefektky Nové Akvitánie a Žiron Sophie Brokasové je situace stále nepředvídatelná. Turisty vyzývá, aby do oblasti vůbec nejezdili. Další parkovací plochu chystají okřížky na Třebíčsku. Dělníci aktuálně staví v místě bývalé kotelny v ulici U stadionu, kde dosud mohli nechat řidiči auta jen na nespevněném pozemku. 14 nových míst vyjde městys na téměř 700 tisíc korun. Hotovo bude do konce prázdnin. Pokračuje starosta okříšek nestraník Zdeněk Ryšavý.
4: To nové parkoviště bude sloužit samozřejmě jednak obyvatelům bytových domů, které tam jsou toho, jednak návštěvníkům tělocvičny, případně i fotbalového stadionu, protože celá ta lokalita je poměrně hodně navštěvovaná, navíc jsou tam bytové domy, takže těch parkovacích míst v dnešní době je stále nedostatek, takže každé místo, které bude navíc, je dobré.
2: Sport. Fotbalisté Slavie zvítězili v prvním kole šance ligy nad Slováckem 5-1. V utkání Jablonce s Olomoucí se hraje druhý poločas a stav je vyrovnaný 1-1. A za hodinu začne ještě východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.
5: Počasí.
2: Večer a noc budou s velkou oblačností a lokálními přeháňkami, případně i bouřkami a teplotami mezi 18 a 15 stupni. Zítra očekáváme dopoledne zataženo s deštěm a nárazy větru až 70 km za hodinu. Odpoledne pak vyjasňování až na skoro jasno s teplotami od 22 do 25 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nehoda motorkáře se stala na silnici 34 mezi Českou Bělou a Ždírcem nad Doubravou u obce Jitkov na Havlíčkobrodsku. Na místě pracují záchranné složky. Dobře dojeďte.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Zápisník alkoholičky, když ženy pijí. Tomu se věnovalo Fórum za rovnost žen a mužů v roce 2024, kdy do kin vstoupil film podle skutečné události Zápisník alkoholičky. Jde o příběh spisovatelky Michaely Duvkové, který zaznamenala nejdříve na svém blogu, pak vyšla knížka a také film, který natočil Dan Svátek v hlavní roli s Terezou Ramba, která pro dokonalé stvárnění ženy závislé na alkoholu dokázala během poměrně krátkého natáčení schodit a přibrat až 5 kilogramů. To na úvod. My dnes budeme mluvit se špičkovým adiktologem, panem profesorem Michalem Mijovským, klinickým psychologem, psychoterapeutem a certifikovaným supervizorem, který se klinicky zaměřuje na terapii závislostí, přednostou kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze. Spisovatelka Michaela Duvková také přišla. Vy víte, kdo četl knížku nebo viděl film, že nás nechává nahlédnout do svého příběhu, který v člověku otvírá různé otázky a vy najednou máte porovnání. Já teď cituji herečku Terezu Ramba. A strašně si začnete vážit svého života. Na cestu ze závislostí se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Dobrý den, Michaelo.
3: Dobrý den.
1: Děkuji oběma, že jste přišli. Vám, Michaelo, vyšla zatím poslední knížka, zápisník nealkoholičky, půl dekády s čistou hlavou. Co přinesly roky abstinence?
3: To je hrozně těžká otázka. Co přinesly roky s čistou hlavou? No, tu čistou hlavu, což je pro mě vlastně to jako nejvíc, nebo to, čeho si nejvíc možná vážím. Já nevím, jestli to jako každý posluchač pochopí, ale pro mě ráno stát a vědět, co se dělo ten předcházející večer a nemuset se jako za nic stydět, je hrozně cenný, protože vím, že jsem uložila děti, že jsem se postarala o sebe, všechny okolo sebe, a to je něco, co samozřejmě se v době toho pití nedělo.
1: Ve filmu vidíme, že to všechno se dělo v období, kdy se vám narodila dcera. Teď mluvíte v množném čísle, vy máte děti tři.
3: Ano.
1: Pamatuje si něco dcera z toho období?
3: Úplně si to myslím nepamatuje. Já jsem se šla léčit, když ještě nebyly ani tři roky, ale samozřejmě k ní se ty informace nějakým způsobem dostávají, takže to je hodně o tom s ní nějak jako komunikovat a my to vlastně děláme od začátku. Od té doby, co i já jsem s tím nějak šla ven, ale možná už od té doby, co jsem vlastně nastoupila na detox, tak vždycky jako nějak úměrně věku jsme s ní o tom komunikovali. Pamatuju si, že i v určitý době jsem se právě s panem profesorem radila, jestli vyhledat klinickou psycholožku, jestli počkat, tak zatím jako čekáme, ale komunikujeme s ním o tom.
1: Pane profesore, jak o tom komunikovat s dětmi? Co jste poradil, Michaele?
2: No, ono je to velmi ošemetné, protože ty děti jsou v každé té rodině v různém věku, navíc mají ty děti různou zkušenost a u Míši je to o to specifičtější, že se z toho stalo veřejné téma. Takže ta expozice je dvojnásobná, protože za normálních okolností je velmi obtížné to nést, když žijete jenom v té své komunitě, to jenom dávám do úvozovek, protože i to samo o sobě je velice náročné, ten tlak je obrovský, ti lidé okolo vás vědí nebo minimálně tuší, a co jenom tuší, tak zbytek si ještě domyslí. A logicky u toho dítěte zvažujete nejenom ten věk, ale samozřejmě i to, z které strany vůbec do toho, aby se z toho nestala u některých dětí retraumatizace. To znamená, prostě už to, co zažili, je něčím, co si budou muset během života řešit. A nebo vlastně něčím, kde do toho vnesete víc problémů než užitku. Takže rozhodně to téma nemá vůbec jednoduchou odpověď a je to potřeba zvažovat případ od případu. Kdy ano, kdy ne. Ne vždycky intervenovat je výhra.
0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, pojďme definovat, co je závislost. Od kdy už vzniká problém?
2: Naštěstí on to za nás udělal diagnostický manuál, který stvořila strašná spousta lidí a trvá to dlouho, než se vždycky každá ta revize uvede do života. Ale to, co je vlastně na tom jádrové, na tom konceptu, to se zas tak dramaticky nemění. To znamená například to, že se vytváří tolerance u toho alkoholu. Na to ani nepotřebujete žádné velké školy, to znamená to, že koukají, že toho alkoholu někdo vypije hodně a ten efekt není tak výrazný a postupně vlastně potřebuje stále vyšší dávky, tak to je něco, čeho si vlastně běžně laik všimne a vlastně nad tím, když se lidé podivují nad večírkem, že někdo tam zvládne vypít třeba celého půl litra destilátu a v podstatě stále chodí poměrně rovně, tak to už je v podstatě poměrně vysoká tolerance. Tak to je jeden z těch velmi významných znaků. Samozřejmě velmi důležitým znakem je například to, že postupně ztrácíte náhled, odstup od toho celého toho vyvíjejícího procesu, což je vlastně přesně to typické, kdy všechno je pořád v pohodě, lidé vás přesvědčují, že jsou v pohodě. V podstatě velká část lidí, která přichází k nám do Apolináře na léčbu, tak ještě mezi dveřmi má pořád pocit, že to má pod kontrolou jako a jsou v pohodě. Tak to je vlastně součástí toho, co bychom řekli, je ta postupná změna toho náhledu a ti lidé ztrácí soudnost. Ještě významným znakem by byla samozřejmě ta stálá chuť na tu látku, která se postupně také zvyšuje, to znamená to, kdy například potom ta látka není a dostavují se velmi silné chutě, kterým říkáme craving, tak to je vlastně něco, co doprovází tu závislost také. A máme vlastně celý soubor tady těchto znaků a od určitého momentu, kdy je vlastně určitý počet těchto znaků naplněný, tak potom klinicky hovoříme o tom, že je závislost. Současně ale to, co si lidé velmi často neuvědomují, je, že propracovat se k té závislosti nějakou chvíli trvá a současně závislost není podmínkou toho, aby vám to škodilo. Jinými slovy, běžně lidé spotřebovávají velké množství alkoholu a je to množství, které už je prokazatelně zdraví škodlivé, ale ještě to automaticky neznamená, že ti lidé jsou na tomhleto množství závislí. To je vlastně jeden z nejčastějších omylů, který lidé mají a který je nazdílený v té společnosti, prostě proto, že závislých se nestane tolik lidí, ale přesto vlastně obrovský počet lidí pije alkohol způsobem, kterým poškozuje zdraví.
1: Kolik skleníček týdně je únosných?
2: Když bychom chtěli být úplně rigorózní.
1: A také čeho, že jo?
2: Ano, tak vlastně velmi důležité u alkoholu je to množství čistého etanolu. A v tomhletom smyslu ta hranice stanovená je. Je fajn, že jste použila to slovo únosné, protože...
1: Já jsem se na vás připravovala.
2: Děkuju. Tak zdravé to není v žádném případě, v žádném množství, ale to, co je to únosné, to znamená, když hovoříme, my proto máme ten specifický termín akceptovatelná úroveň rizika, tak ta akceptovatelná úroveň rizika nebo nízkorizikové pití je zhruba jenom do těch 20-25 gramů čistého etanolu, což vlastně je poměrně nízká dávka, protože to je zhruba, by si mohli posluchači představit, asi jedno desítkové pivo velké, nebo jeden velký panák, nebo dvou decka vína, což vlastně není tak moc alkoholu a to už je hranice, při jejímž překročení to riziko narůstá a nejvýrazněji potom narůstá, když je to množství zhruba větší než 60 až 80 gramů na ten den. Což už v podstatě je relativně vysoká dávka, ale je to množství, ve kterém se pohybuje obrovské procento v populaci. Bavíme se tedy prakticky o těch 3 až 4 pivech, 3 až 4 dvoudeckách vína nebo 3 až 4 velkých panácích destilátu 40%. Což jako opravdu je vlastně něco, kde se běžně pohybuje v dnešní době prakticky přes 1 000 000 lidí a je to tím pádem vlastně obrovské procento dospělé populace, která se pohybuje v úrovni už velmi vysokého rizika.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já bych se teď s vámi, pane profesore Mijovský a Michaelo, chtěla ještě vrátit k závislosti na alkoholu. Ostatně i proto jsme se tady sešli. Je závislost dědičná, anebo vychází z výchovy?
2: Genetika alkoholismu je veliké téma. Je v tom mnoho té čisté biologické medicíny. Závislosti jsou velmi pozoruhodným oborem, ať už co se týká pohledu čisté farmakologie, pohledu oboru toxikologie. Je fascinující, co vlastně přinesly poslední dekády třeba v oblasti výzkumu receptorů, specifických neurotransmiterů. Když se podíváte třeba na 90. roky, ta obrovská revoluce třeba v objevu endogenních kanabinoidů a specifických receptorů právě na kanabinoidní látky. Vlastně zažíváme v našem oboru opravdu revoluci v oblasti biologické medicíny. To je ta jedna část. Ovšem, nic to nemění na tom, že je v tom vlastně velká část vývojové psychologie, toho, co ty děti zažívají v rodinách, toho, v čem vyrůstáme, to, jak nás to formuje, attachment, traumata, to jsou vlastně všechno obrovská témata, moderní témata současné adiktologie. A vlastně na tom opačném konci proti té biologické medicíně, nebo spíš v tom celém spektru, celé to kontinuum je uzavřeno tou částí těch sociálních, kulturních témat, ale taky témat náboženských, religiozních. Je vlastně typické to propojení na náboženství, na religiozitu spojenou s užíváním navykových látek a opět dosahováním změny stavu vědomí.
1: Otázka na Michaelu Dufkovou. Vycházím z obsahu filmu a vaší knihy, alespoň tak, jak jsem to navnímala. Váš tatínek byl závislý na alkoholu a u maminky jsem měla dojem, že to přehlíží, respektive u něj tolik ne, jako u vás.
3: Já to takhle úplně nevnímám. Já si myslím, že u taťky to určitě nepřehlížela, tam dělala hodně pro to, aby s tím šel něco dělat. Bohužel to se jako úplně nepovedlo. U mě si nejsem jistá, jestli to přehlížela, ale já jsem s ní jako nežila a zase jsem velmi dobře se jako uměla vymluvit a vylhat, jako kterýkoliv jiný alkoholik, jo? Takže jsem vždycky dokázala dobře schodit svoje stavy na cokoliv jiného, než na to, že jsem měla problémy s pitím. A pořád je to moje máma a já z pozice mámy si dovedu představit, že bych jednala, jako teď asi možná ne, ale v tu danou chvíli bych jednala asi podobně, jako jednala ona o mě měla prostě strach, chtěla, aby se určitý věci změnily, to se úplně nedělo. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy pochopila, jak ta situace je vážná, tak dělala maximum pro to, aby samozřejmě mýmu muži v tu chvíli pomohla s tím, abych se šla léčit.
1: Vy máte obrovskou oporu ve svém muži.
3: Ano.
1: Což každý asi nemá, pane profesore. Jak důležitá je opora v rodině a vůbec celá psychologická stránka toho, když člověk je závislý a chce se z těch závislostí dostat?
2: Tak jak ve všem, vždycky to má minimálně dva konce. Z jedné strany je to něco, co u mnohých pacientů, u mnohých klientů je obrovským motorem, obrovskou oporou. A současně, když ti partneři nebo partnerky jsou kooperující tím dobrým směrem, tak je to vždycky velký motor a něco, co může dát úplně nový rozměr i pro tu terapii. A to též platí i pro děti. To nemusí vždycky být jenom přítěž. V mnoha případech se děje to, že ty děti opravdu se vlastně stávají aktivními účastníky a mají ten pozitivní vliv na své rodiče. Nebo i opačně. Ale pak je tam samozřejmě i ten druhý konec, kdy nebývá úplně nahodilé ta volba toho partnera. A velmi často se děje to, kdy ten partner se ať už vědomě nebo nevědomě podílí vůbec na vzniku toho problému a stává se velikou brzdou a překážkou v tom procesu uzdravy. A to je bohužel velmi časté také a je to vlastně moment, kdy najednou před těmi lidmi, kteří se snaží z toho dostat, je někdy i dokonce dilema, zda v tom vztahu chtějí a mohou pokračovat, pokud se z toho chtějí dostat. Protože ta toxicita té dané kombinace, té dané dvojice je tak veliká, že to spolu nejsou schopni dát dál. A samozřejmě ten obor není černobílý a nemůžete vytrhnout z toho kontextu jenom ty návykové látky, jako je to velmi často spojeno s domácím násilím, velmi často se zneužíváním ve všech rozměrech toho slova, klinicky i společensky, včetně té ekonomiky, takže prostě najednou jako celý ten chuchvalec těch problémů v každém tom vztahu je opravdu něčím, co může být stejně tak velmi skvělou, velkou výzvou a velkým motorem, jak z toho ven, tak stejně tak to může být vlastně hrobem pro celý ten proces úzdravy.
3: Vy jste vlastně tady říkala, že jako manžel by byl velkou oporou, určitě jo, ale to, co tady říká pan profesor, je myslím důležitý, ono to nebylo tak jednoduchý a žádný ten vztah není jednoduchý a chtělo to fakt jako hodně práce, hodně párový terapie, aby jsme byli tam, kde jsme dneska. Určitě to nebyla jako procházka růžovou zahradou a na tu párovou terapii chodíme pořád, jo, a to jsme 8 let po léčbě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Špičkový adiktolog profesor Michael Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Praze, je hostem pořadu Cesta k uzdravení. A také spisovatelka, která se rozhodla ukázat část svého života, kdy byla závislá na alkoholu, bez příkras, Michaela Dufková. Pane profesore, pijí ženy více?
2: Původně to bylo vlastně vnímáno jako to mužské téma, ale myslím si, že jednak to zkreslení je dané tím, že vlastně na ty ženy nebylo vidět a na spoustu témat, ženských témat nebylo vidět. Takže spolu s celým tím procesem posunu společnosti a v tom, jak začíná na ta ženská témata být trochu vidět, tak se obnažuje vlastně víc i ten rozměr, jak velký rozměr to celé je. Ale současně ono právě v tomhletom najednou ten genderový pohled je trošku složitější. No a možná, že právě na ženském pití se ten posun dá velmi krásně demonstrovat, krásně asi možná v uvozovkách, protože je na něj víc vidět, ale současně na něm taky můžeme demonstrovat, jak stále ještě ta společnost je stereotypní, jak se stereotypně dívá na ta témata, protože málo co by se dalo označit za ještě stále přetrvávající tabu. A to byl jeden z těch velkých přínosů, které Miša přinesla s tou knihou a s tím zveřejněním detailů toho svého života, protože jedna rovina je ženské pití, to už je něco, co jako se dá komunikovat a už to dnes i ta média vzala nějak na milost, ale tou třaskavinou je pořád vlastně ta pijící matka. To, kdy ten symbol ženství je posunutý ještě o jednu etáž citlivosti dál a není to jen žena, je to matka. Matka, která se chová nezodpovědně, matka, která není tou ochranitelkou, tou kotvou pro tu rodinu, pro toho chlapa a najednou může být stejně nezodpovědná jako on, ale najednou ta společnost to vidí jinak.
0: Cesta k uzdravení.
1: Co tady ale nezaznělo, pane profesore Mijovský, a vlastně i směrem k vám, Míšo, a to je téma motivace. Proč by měl člověk přestat pít? Vy jste tady zmínil matky, pokud miluji svoje děti, tak přece přestanu pít kvůli dětem. Je to ta správná motivace?
2: Může to být dobrý impuls, může to být významný impuls, může to být jeden z úplně hlavních na začátku šťouchanců, ale málo kdy to stačí. Vlastně to už je taková sice učebnicová věc, ale možná zkusím ji trochu udělat jako živou. Je to vlastně takový ten moment, kdy nad těmi vnějšími faktory zvítězí ten vnitřní. To znamená, když se to z toho externalizujícího, to znamená vlastně, když jsou to ty důvody, ti lidé okolo vás, proč něco se sebou máte udělat, tak v momentě, kdy se začnou překlápět do toho, kdy to chcete udělat vy pro sebe a víte, že to chcete udělat pro sebe a ujasníte si, proč to chcete udělat pro sebe, tak to je ten klíčový moment toho, kdy ten člověk má opravdu už velikou naději. Pokud to ale nepochopí a zůstává to v té rovině těch externalizujících, těch externích motivů a důvodů, tak ten člověk jako v podstatě pořád jednou nohou nebo víc než jednou nohou v podstatě v tom problému dál. Prostě to nestačí. Buď překonáte tu rovinu toho, kdy to není jen pro vaše okolí a najdete ty důvody, proč vy sama sobě stojíte za to, abyste to pro sebe udělala. Ale to je vlastně současně něco, kde každý terapeutický tým je krátký. My jsme asi v té první části dobří. Já si myslím, že ten systém léčby závislostí není vystavěný špatně a máme za sebou obor téměř 150 let vývoje. Ale to, co je na tom vlastně důležitého a kde začíná ta alchymie, je v té druhé půlce. A tam si myslím, že je to vlastně vždycky challengeující, vždycky je to velká výzva i pro toho terapeuta, protože tam už přestávají platit ty algoritmy, tam už přestává platit takové to, kdy to má ten postup 1, 2, 3, 4. To všechno vlastně se dá velmi dobře uplatňovat v té první půli. Ale jakmile jdete do té roviny toho, kdy ten člověk hledá vztah, nebo znovu buduje vztah k sobě, kdy si znovu definuje tu svoji pozici v tom světě, kdy znovu hledá smysl toho svého bytí v tom světě a prostě kdy najednou zjišťuje, že se nedá udělat ta zkratka. Dokud nenajde odpověď na tyto základní otázky, tak těžko může zodpovědět, proč by tady měl být pro někoho druhého. To je ta velká lež, kterou mnozí žijí. To znamená toho, že já to chci udělat jenom pro to své dítě, nebo pro svého manžela, nebo pro koho dalšího, zaměstnavatele a podobně, protože nechci ztratit práci, to je taky dobrý legitimní důvod. Ale to jsou vlastně všichni ti okolo. A pokud nenajde ten člověk vztah k sobě a nenajde ten důvod, proč to pro sebe udělá, tak to vlastně pořád zůstává celé pokřivené a nedotažené.
1: Paní Dufková, jak dlouho trvalo vám, než jste našla vztah k sobě?
3: Dlouho. Dlouho. Já myslím, že ho furt hledám, ale je to nějaký prostě proces, dlouhý proces. A nejde to vzít tou zkratkou právě. Žádná taková jako není, aby to opravdu byl funkční vztah k sobě a aby v něm nebyly lži vůči sobě, tak to prostě trvá. A mně vlastně stačí nějaký sebepřijetí.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás pořadu Cesta k uzdravení. Z pohledu adiktologa, co uzdravujeme?
2: Asi se to může zdát být úsměvné, protože by to možná měl říct duchovní, že uzdravujeme duši, ale my asi opravdu jako primárně hlavně uzdravujeme tu duši a se zdravější duší už potom to tělo následuje přece jenom snadněji a i přesto, že to tělo má mnoho limitů, tak se zdravější duší se dá žít i s těmi limity a s tím, že víte, že už některé věci pro vás nejsou a že prostě některé věci nemůžete, nebo prostě proto, že už je nechcete, právě proto, že víte, že tudy ta cesta pro vás není.
1: Děkuji, pane profesore Mijovský.
2: Díky za pozvání.
1: I vám, Míšo.
3: Já taky děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Třebíči začíná festival Malechajim. Američtí židé se cítí být pod tlakem. A jak se žilo židům v Hradci Králové? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Každý týden jeden festival židovské kultury, tak to v Česku vypadá o letních prázdninách. Na řadě je nyní Třebíč se svým už tradičním festivalem Malechajim, tedy plno života. Bude se konat od 29. července do 2. srpna a my už jsme ve spojení s organizátorem festivalu Vítem Kratochvílem. Dobrý večer, motem letošního festivalu je Svět v pohybu. Proč jste ho vybrali a jak se odrazí ve vašem programu?
2: Dobrý večer. Téma Svět v pohybu se nám v programu odráží obecně v tom, že by mělo reflektovat přesuny židovských komunit a tak v důsledku historických, tak i současných událostí. Potom například i v odvaze jednotlivců zvládnout těžké chvíle nebo bojovat za správnou věc mimo domov. A v neposlední řadě je toto téma potom zastoupeno i přímo ve sportu a nebo v pohybu lidského těla. Přímo v tom programu nám potom skrz toto téma vyznívají hlavně přednášky a promítání zajímavého filmu.
1: Kdybyste mohl pozvat na 3 nejzajímavější akce letošního festivalu, co by to bylo?
2: Ze čtvrtečního programu bych určitě vyzdvihl divadelní představení Ilze, které je postavené na korespondenci Ilze Weberové s jejím synem Hanušem, který se zachránil díky Vintnovým transportům a s matkou byl tady v kontaktu pouze skrz dopisy, které si posílali. V sobotu bude opět zajímavý venkovní program na náměstí rabína Ingbéra. V podvečer tam zahraje kapela Trombeník a večer potom Pressburg Klezmer Band. A to by měla být opravdu unikátní atmosféra. Bude možné ochutnat košer, víno, případně i na schlazení třebíckou zonku. A už jsem nastínil promítání filmu, tak to bude potom v sobotu večer čas dobývání o maďarské gymnastce Agnes Keleti, která bojovala nejen na tom sportovním poli, ale potom i s režimy, které jí v průběhu života tedy utlačovaly.
1: Váš festival promění na několik dní řadu míst v židovské čtvrti. Jak ho vnímají místní obyvatelé?
2: Tak pro místní by to měla být hlavně příležitost nahlídnout na tu památku, kterou mají buď ve velmi těsné blízkosti nebo právě přímo v městě, zase trochu jinak, nejen potkávat například ty turistické skupiny, ale zažít opravdu ten program, který se týká té židovské kultury a mnohem může být spojován s tou židovskou komunitou, která tady dříve byla a tedy dnes už se pouze připomíná.
1: Proč je podle vás důležité takové festivaly každý rok pořádat a židovskou kulturu připomínat?
2: Asi trochu navážu i na tu předchozí otázku. V mnohých případech se to týká nějakých židovských komunit, zajímavých osudů židovských rodin a potom, když se s tím spojí ta současnost a předvádění té židovské kultury, zasazení toho programu, který na to navazuje, tak to potom dává dohromady opravdu takový velmi důstojný odkaz a zároveň i tu prezentaci daného místa.
1: Říká Vít Kratochvíl, organizátor festivalu Malechajim v Třebíči. Děkuji moc a ať se vám festival povede.
2: Děkujeme, nashledanou.
1: Bože, duše, kterou si do mě vložil, je čistá. Praví se v modlitbě po probuzení, kterou slyšíme v podání americké zpěvačky Debbie Friedman.

0: Američané si před pár dny připomínali 250 let od vyhlášení nezávislosti Spojených států. Shodou okolností právě v této době se dostala na přetřes otázka postavení Židů v dnešní americké společnosti, stejně jako postoj k sionismu a židovské identitě, hovoří Jan Fingerland.
1: Američtí Židé až donedávna vnímali svou část amerických dějin jako téměř dokonalý úspěch, protože četní přistěhovalci z carského Ruska a dalších zemí východní Evropy vyměnili útisk a chudobu za prosperitu, svobodu a toleranci Spojených států. V posledních letech se tento pocit mění, stejně jako se mění debata o židovství, americké identitě, loajalitě a také Izraeli a sionismu. To se projevilo zejména na levici, kde byl Izrael převyprávěn jako kolonialistický projekt a sionismus jako rasismus nebo ideový podklad pro apartheid, který prý Izrael zavádí. Velmi výrazně to vidět v posledních týdnech během demokratických primárek, kdy se řada kandidátů otevřeně profiluje jako kritici Izraele, z přesvědčení nebo protože to považují za jediný způsob, jak se dostat skrz síto antisionistických aktivistů. Je pravděpodobné, že podstatná část příštího kongresu bude po volbách otevřeně protiizraelská a jak se někteří Židé domnívají, skrytě antisemická. Žádnému státu ani skupině lidí nevěnuje současná progresivní levice tak negativní pozornost jako právě Izraeli, ale i těm Židům v Americe, kteří si chtějí ponechat svůj vlastní názor na sionismus nebo židovský stát. To je z hlediska amerických Židů tragický vývoj už jen proto, že právě demokratická strana byla politickým domovem naprosté většiny z nich. Vznikla proto debata, zda pro americké Židy není čas na zásadní obrat směrem k republikánům. Ty v průměru volila jen asi čtvrtina amerických Židů, většinou ortodoxních věřících, kteří jsou kulturně konzervativní, případně židovských přistěhovalců z bývalého Sovětského svazu. Na pravici ale probíhá podobný proces. Některé veřejné osobnosti, třeba podcasteři jako je Tucker Carlson, vyjadřují otevřeně antisemitské názory. Jiní jsou jen ostrými kritiky Izraele, například z pozice amerického izolacionismu, a kritizují skutečnost, že Spojené státy podle nich válčí s Íránem jen kvůli izraelským zájmům. V poslední době vznikla debata, zda k takovému proudu nepatří i viceprezident J.D. Vance, který toleruje různé konspirační teorie a několikrát se ostře vymezil proti Izraeli, podobně jako to udělal v případě Ukrajiny. Příznivci příklonu k republikánům proto poukazují na to, že jinou tváří strany je ministr zahraničí Marco Rubio. Je možné, že jeden z nich bude republikánským kandidátem na příštího prezidenta. Možná právě to rozhodne, pro koho budou američtí Židé příští rok hlasovat. Jejich pocit, že končí éra klidu a bezproblémového soužití s ostatními komunitami, ale nezmizí.
0: Uzdrav nás a budeme uzdraveni, zpívá opět Debbie Friedman.

0: Výrazné stopy zanechalo židovské obyvatelstvo v Hradci Králové. Působila tam řada vzdělaných osobností, které ovšem musely žít ve vyloučeném getu. Jejich odkaz připomíná i židovský hřbitov v tomto krajském městě. Karel Sladký natáčel s historičkou doktorkou Zdeňkou Kulhavou z Muzea východních Čech.
1: Přítomnost židovského obyvatelstva v Hradci Králové sahá hluboko do středověku a ta kontinuita tady byla přes jednotlivá století až do současnosti, takže určitě nemůžeme hovořit nějak izolovaně o 20. století jako o století, kdy se v Hradci Králové objevilo židovské obyvatelstvo.
2: Co víme o těch prvních stopách, prvních zmínkách?
1: Ono je to velice zajímavé, protože my díky zástavbě města víme, že židovské obyvatelstvo žilo v Hradci Králové ještě před rokem 1225, kdy byl povýšen na město. Byl jim vymezen prostor dnešního Kavčího plácku, který byl oddělený od malého náměstí takovou úzkou uličkou, pravděpodobně uzavíratelnou brankou. Takže byli opravdu odděleni od toho majoritního obyvatelstva a žili tam na způsob geta. Byly tam 3 až 4 domy, které mohly obývat 3 až 4 rodiny. A během té doby my se dovídáme o přítomnosti židovského obyvatelstva v Hradci Králové zásadně skrze restriktní opatření, kdy byli vyháněni z města, vyháněni z českých zemí. Od roku 1551 museli nosit dámské pláště opatřené nášivkou ve tvaru žlutého kolečka, aby se odlišovali od toho ostatního obyvatelstva. Byly tady mnohé soudní procesy, oni se nesměli stýkat s katolickým obyvatelstvem, Hradečané nesměli uchovávat u sebe doma, nesměli s nimi obchodovat, opravdu to bylo striktně dodržováno a ty poměry se začaly uvolňovat až v 19. století, kdy i ta početnost židovského obyvatelstva v Hradci Králové začala narůstat.
2: Ten život asi pro ně musel být hodně složitý. A museli i vnímat právě tu oddělenost. Asi zžít se s tím nějak bylo velmi těžké pro ně.
1: To rozhodně ano. Ona ta perzekuce židovského národa v podstatě je s ním spjatá zase od jeho úplných počátků, kdy můžeme hovořit i o starověkém období, kdy vlastně ten národ se utváří a v rámci diaspory a dalších persekučních opatření byl vlastně rozptylován po tom světě a furt někam vyháněn a vykazován. A to se prolínalo těmi jednotlivými stoletími prakticky až do toho 20. století.
2: Vy jste zmínila to uvolňování. A jak se projevilo?
1: My to odvozujeme například od toho, že roku 1800 byla v Hradci Králové zavedena matrika narozených, zemřelých, matrika sňatků a také obřezaných, což znamená, že sílí počet židovského obyvatelstva a tudíž byla oddělena matrika katolická od té židovské. Zároveň třeba po revolučních událostech let 1848 a 49 mohli Židé zastávat třeba některé veřejné úřady. Měli konečně svobodu pobytu, pohybu, sňatku, nebylo to regulováno úřady. To znamená, že zase získávali silnější postavení v tom majoritním společenství. Co se týče ještě Hradce Králové, tak takovou významnou chvílí bylo zřízení židovského hřbitova na Pouchově v roce 1877.
2: Ten hřbitov tam je dosud?
1: Ano, hřbitov je pořád na svém místě, akorát není veřejnosti přístupný. Kvůli vandalismu byla brána hřbitová uzamčena a rodiny, které tam mají své předky, tak dostali klíče, aby tam mohli za svými předky chodit a navštěvovat je.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Nad Benátskou lagunou se nově vznáší 12-metrová nafukovací synagoga ukrajinské umělkyni Anny Kamišanové. Dílo, inspirované zaniklými dřevěnými synagogami východoevropských štetlů, připomíná staletí židovského putování i někdejší zákaz viditelných synagog v Benátkách. Nevšední artefakt bude k vidění do poloviny září. Univerzita v německém Duisburgu spustila bezplatnou interaktivní platformu Shoutout, která učí středoškoláky rozpoznávat a vyvracet popírání holokaustu a antisemitské narrativy na sociálních sítích. Program v němčině a angličtině doplňují materiály pro učitele. České velvyslanectví v Tel Avivu otevřelo knihovnu Dity Krausové. Tato česko-izraelská spisovatelka a přeživší Shoah zemřela v loňském roce. Knihovna svým zaměřením vychází vstříc především dětem krajanů. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
3: 20 hodin.
4: Český rozhlas zprávy.
3: V České republice loni meziročně mírně přibylo pracovních úrazů. Fotbalisté Jablonce zahájili nový ročník nejvyšší soutěže výhrou nad olomouckou Sigmou. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky maxima kolem 24 stupňů a vítr bude v průběhu dne zesilovat. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Zaměstnavatelé v celé České republice v loňském roce řešili zhruba 630 tisíc pracovních úrazů svých zaměstnanců. Meziročně to bylo asi o 200 více. Vyplývá to z dat Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle inspekce práce řeší v létě pracovní úrazy častěji také brigádníci.
5: Ti mají stejné právo na odškodnění jako zaměstnanci v běžném pracovním poměru. Zároveň ale taky brigádníci mají stejné povinnosti, říká mluvčí inspekce práce Richard Kolibač.
6: To znamená nechodit do provozu, kde nemám co dělat, nedělat věci jinak, než by bylo určeno, protože tím se výrazně zvyšuje riziko pracovního úrazu.
5: Pokud zaměstnavatel uzná úraz jako pracovní, může brigádník žádat třeba o bolestné, říká Jakub Morávek z katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
7: Může mít nárok na nějakou náhradu věcné škody, která spočívá v tom, že si třeba poškodil ten oděv. Pak tam může být náhrada na ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
5: Pojišťovna zaměstnavatele pak někdy může zaměstnanci proplatit taky třeba náklady na zdravotní pomůcky nebo cesty za lékařem. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: V nemocnici ve Šternberku budou moci lidé nově, kromě krve, darovat také plazmu. Mobilní odběrový tým rozšíří služby od září. Zájemci se ale musí vždy předem zaregistrovat. Podrobnější informace najdou na webu nemocnice, potvrzuje její mluvčí Radka Miloševská.
8: Odběrové místo zůstává zachováno na osvědčeném místě, a to v areálu nemocnice Agel Šternberk v budově F v prvním podlaží, v prostorách onkologické ambulance. Právě zde bude nově probíhat i bezpečný a šetrný odběr plazmy.
3: Na Semelsku je nově průjezdná nová cyklostezka z Jilemnice do Martinic v Krkonoších. Informovala o tom jilemnická radnice. Úsek měří více než 1,5 kilometru a vede podél frekventované silnice druhé třídy. Cyklotrasa stála přes 60 milionů korun.
9: Hlavním důvodem stavby cyklostezky bylo větší bezpečí pěších i cyklistů. Stavba cyklostezky začala předloni v listopadu. Vede od ulice k Javorku až po fotbalový stadion v Martinicích. Součástí je také veřejné osvětlení a propustek u Jilemnice. Většinu zaplatila Jilemnice a obec Martinice v Krkonoších z dotací. Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Sport.
3: Fotbalisté Jablonce dnes večer vyhráli v prvním kole nejvyšší domácí soutěže nad Olomoucí 2-1 a výhru zapsala také Slavia, která už odpoledne doma s přehledem porazila Slovácko 5-1. Před několika málo minutami začalo východočeské derby mezi domácím Hradcem Králové a Pardubicemi.
4: Počasí.
3: V noci čekáme přibývání oblačnosti, zůstane ale ještě teplo. Ranní minima budou většinou mezi 20 a 15 stupni a zítra čekáme proměnlivou, hlavně z počátku dne velkou oblačnost, místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až 28 a vítr bude v průběhu dne zesilovat.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pozor teď na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Lochkov. Na 15. kilometru stojí dvě vozidla, místem projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
4: Zámecké léto.
10: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Trčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky, žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A, no a tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženo. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamyslí nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve světle prodávaly už za 35 000 korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5 000 metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 000 korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek a najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahalil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala. Ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 metrů čtverečních podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic. A kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak okamžitě bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnou.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, ajajaj, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovým designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako, když venku je nádherně všude, my jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval ne absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože je na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když se tam všechno rozkvetle, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil, když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, že manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba taky jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši a to toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Ten člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co vy si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna se přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když vy jste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal? Koupil?
2: Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách. Takže tak to běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde. Vždycky. To je jedno, jestli...

0: dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
2: Rytířský sál?
0: Ano, reprezentační část zámku.
2: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
0: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko,
2: tělocvičná,
0: tak tělocvičná asi tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
2: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělaly, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
0: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas, my raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
1: Významně se do historie zámku zapsal rod Salm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek Nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
0: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola, a protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem. A myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu. A zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola. Posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití. A město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, když jsme ten zámek koupili před 4 lety.
1: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšel.

0: která místnost je nejhůře uklidnitelná?
1: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
2: Asi kuchyně.
0: Kolik má zámek komínů?
1: 27.
2: 24.
1: Ne, teď už 23.
0: Fakt?
2: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku a částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
0: Kdo luxuje koberce?
2: Pokojska.
1: Já.
0: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
1: U slepic.
2: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
0: Kolik jich máte?
2: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
0: Když usínáte, na co myslíte?
2: Co budu dělat zítra?
1: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
0: Už jste se tu někdy bál?
1: Ne.
2: Ani ne.
0: Byl nebo bude tu někdy bál?
2: Ples nebyl nikdy.
1: Sním o velkém plese na nádvoří.
0: Umí tento dům mluvit?
2: Těžko říct.
1: Na půdě. Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
0: Kam chodíte pro víno, na skleničku?
1: Domů na svoji, v práci taky na svoji, a takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
2: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
0: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
2: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
0: Může to být cokoliv, já nevím. V vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
2: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
1: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
0: Staníš se.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce odlevaná, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zase mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP?
1: ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
0: A co by v něm bylo?
1: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
0: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
0: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
0: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
0: Co byste přál Čechům? Naší zemi.
1: Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do českých registrů možných dárců kostní dřeně se letos zapsalo téměř 10 000 lidí. Slovinský cyklista Tadej Pogačar po páté v historii vyhrál slavnou cyklistickou Tour de France. A počasí zítra proměnlivá oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a zesilující vítr. Zprávy a Otane Hasil, pěkný večer. V celé České republice se letos zatím přihlásilo téměř 10 000 nových potenciálních dárců kostní dřeně. Vyplývá to z dat obou českých registrů. Proti rekordnímu loňskému roku, kdy se po zveřejnění příběhu vážně nemocné Madlenky přihlásilo více než 30 000 dobrovolníků, je to pokles. Přesto jsou pracovníci registrů s letošními údaji spokojení.
3: Pro nás vlastně každá ta schoda je úspěch, protože najít toho dárce mezi nepříbuznými je opravdu promile.
4: Říká vedoucí registru v pražském IKEMu Marie Kuříková. Proto je důležité, aby registry měly lidí co nejvíc. Na celém světě je jich 80 a vzájemně spolupracují.
5: Jediné, co by se nám hodilo, aby se třeba etnické menšiny více registrovaly a dalo se z nich více vybírat pro pacienty.
4: Dodává Klára Conková, mluvčí Národního registru dárců dřeně v Plzni. Lidé pracovníky obou registrů můžou přes léto potkat i na různých kulturních akcích a rovnou se k ním zapsat. Na podzim pak plánují nábory ve firmách nebo na vysokých školách. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Instalace opěrné stěny uzavře od zítřejšího rána až do konce letošního listopadu silnici třetí třídy mezi Lutkovicemi a Luhačovicemi Řetechovem. Práce se týkají úseku v délce 115 metrů a mají zamezit sesouvání terénu. Uvedlo to ředitelství silnic Zlínského kraje. Upřesní ředitel společnosti Bronislav Malý.
6: Stavební úpravy budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích a silnici přes městy z Pozlovice. Projekt si vyžádá investici v hodnotě 6,4 milionů korun.
2: Zájemci z Turnova mohou požádat město o dotaci na podporu cestovního ruchu, informovala o tom mluvčí radnice Marcela Jandová. Město podle ní rozdělí 300 000 korun. Organizace, spolky i jednotlivci se o příspěvek mohou hlásit do konce srpna.
7: Dotace je určená na podporu regionálního rozvoje v cestovním ruchu, například na projekty zaměřené na řemeslnou a zážitkovou turistiku, návštěvnické balíčky za poznáváním s tématikou řemesel a tradic nebo na propagaci. Radnice na cestovní ruch přispívá letos už podruhé. V letošním jarním kole rozdělila přes 250 tisíc. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Slovinec Tadej Pogačar po páté v kariéře vyhrál slavnou cyklistickou Tour de France a zařadil se tak mezi pět vítězných rekordmanů tohoto závodu. Závěrečnou etapu s dojezdem v Paříži vyhrál Van der Poel z Nizozemska.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice docela výraznou změnu. Proti dnešku bude proměnlivá oblačnost, hlavně zpočátku velká, místy déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky, později odpoledne a večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni. Na jihu Moravy až kolem 27 a vítr bude zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 jsou komplikace na příjezdu do Prahy ve směru od Brna u Průhonic na kilometru 4,5 blokuje pravý pruh nepojízdný kamion. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Rozdáváme pohodu, radost a nápady, co dobrého ochutnat nebo připravit svým blízkým na talíři. Dnes si povíme o nápojovém skle, jakou teplotu má mít podávané víno, co má ráda herečka Pavla Tomicová a nabídnu i přehlídku 170 sladkých receptů. To v naší nové kuchařce Sladké Česko, o kterou se soutěží. A důležitá věc, připomeneme si v rámci oslav 10 let našeho pořadu další vítězný recept, který s těmi dalšími 35 bude na konci letošního roku soutěžit o titul Recept desetiletí. Dnes ho znovu upeče cukrář Vojtěch Vrtiška a může udělat změny podle svého. Těší se Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jak jsem slíbil, tak jsme právě teď doma ve studiu, v kuchyni, v obývacím pokoji, stále stejné místo a stejný bod s Vojtěchem Vrtiškou, protože v pochoutkovém roce, v tom jubilejním 10. ročníku, který je narozeninový a oslavou všech těch receptů za 9 let, tak budeme dělat zase něco tehdy z roku 2023, kdy na třetím místě se svým piškotovým zákuskem s angreštem umístil Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou. Tak proto jsme se tady sešli. Vojto, já jsem rád, že jsme opět u tebe v kuchyni.
1: No mě moc taky těší, že jsme se konečně zase potkali. A moc jsem zvědavý, co si dneska upečeme.
0: Já myslím, že ty to víš.
1: Já to tak trošku tuším, vzhledem k tomu, že jsem recept včera večer četl, ale co z něho vyjde, to by je trošku otázka.
0: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn. Budeme pracovat s pistáciema, s rebarborou, místo řezu to bude dort, ale ten základ necháme stejný.
0: Jsme v kuchyni, která je osvětlena mnoha světly. Dovedeš ty si už vůbec představit, že bys vařil bez toho, že bys byl takhle nasvícen?
1: Myslíš jako bez záře reflektorů?
0: Ano. Takhle někdy ještě pečeš nebo vaříš vůbec?
1: Jo, pořád. Pořád o půlnoci většinou začínám péct a většinou to už nezachraňuje ani tady záře reflektorů.
0: Proč o půlnoci?
1: On není moc jinak čas, takže doháníme to, kde se dá.
0: Když se ráno probudíš, na co myslíš jako první?
1: Že chci spinkat.
0: Dávají ti nápady na to, co bys mohl dělat, třeba i kamarádi nebo rodina? Nebo si to všechno vymýšlíš sám?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů ty.
0: Zní to upřímně a radostně.
1: A jinak...
0: posluchači.
1: Jinak já většinou tak ten nápad většinou přijde sám. Nemůžu říct, že bych úplně dostával takhle objednávky od kamarádů, co by si představovali, že mám upéct.
0: A je to tak, že chceš vymyslet nějakou šílenost nebo zkusit něco už známého, ale ty jsi to ještě pro sebe nedělal?
1: Asi oboje. Já mám rád, když si můžu vytvářet jak ty šílenosti, tak i ty klasiky, při kterých se nějakým způsobem trošku nostalgicky vrátím, ať už do dětství nebo přesně k těm starým recepturám.
0: Představ si, že tím receptem, který nás čeká dnes, se vracíme k povídání a pečení s mužem, který je o 60 let starší než ty. Dovedeš si představit, že za 60 let budeš pořád stejně nadšeně péct a cukrařit?
1: Pro mě je děsivý, že... Kolik mi to bude? 84. Ježíši Kriste. Já bych řekl, že doufám, že se toho nedožiju, ale to vystříhneš.
0: Plánuješ to, že by si opravdu u té cukrařiny vydržel také dlouho, že si to budeš užívat třeba ještě i v důchodu?
1: Já věřím tomu, že budu úspěšně nějakým způsobem se věnovat pečení až do své smrti, která někdy přijde.
0: Aby ses uživil. Budeš si vydělávat pečením dortů pro známé a do cukráren. Budeme ti držet palce s mladistvým elánem, se ale do toho pustíme za malou chvíli. Budeme dělat piškotový zákusek v trochu jiné podobě, než ho předtím dělal Jiří Pospíšil.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Teď se pustíme konečně do práce, po tom, co jsme si s Vojtou Vrtěškou popovídali v našem narozeninovém dílu pochůdkového roku. Je to ten 10. ročník, kde předěláváme všech 630 výherních receptů z předchozích 9 let. Už jsme v roce 2023 a u třetího místa tuhle cenu si odnesl Jiří Pospíšil z Rudy nad Moravou za svůj piškotový zákusek s angreštem.
2: Já jsem téměř nesehnatelný angrešt vyměnil za méně nesehnatelnou rebarboru.
1: To je jediná změna, kterou jsi udělal v receptu?
2: Ne. Pistáciovou pastu budeme dávat do krému a do korpusu budeme dávat pistáciovou mouku. Takže budeme mít kombinaci rebarbora, pistácie.
1: Prozraďme posluchačům, co si mají připravit, aby udělali ten původní recept i podle tebe.
2: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
1: Budeš navrtávat čokoládu?
2: Ne.
1: Další změna. Tak začneme.
0: Pochoutkový rok.
2: Já začnu krémem, protože se ten základ musí vychladit. Vy když děláte žloutkový krém, tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. Opravdu za stálého míchání přivést k varu a vařit ještě ideálně 2-3 minuty, aby nebyl cítit škrob. To je strašně důležitý. Ještě 2 minuty povaříme a pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
1: Ten studený pistáciový krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo.
2: Redukoval jsem ještě o 100 gramů, i tak je ho relativně dost.
1: To dáš do robota, klasicky prostě metla balónová a... Vyšleháme to?
2: Je to tak, budu šlehat.
1: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
2: Přesně tak. Uděláme si korpus. Ten bude strašně jednoduchý. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem.
1: Do jaké konzistence se to šlehá?
2: Chceme měkkou špičku, takže bílky budou držet. Když si vytáhneme metlu, tak nám ten ocásek, co nám zůstane vlastně viset, když tu metlu narovnáme, udělá takové jako očko. Rychle tam vyšleháme žloutky.
1: Ty žloutky s tím sněhem stačí promíchat jenom prostě pár tahy už v ruce?
2: Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Takže je dobrý tam hodit ty žloutky, rychle to promíchat, než napočítáte do 3 a máme hotovo. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
1: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
2: Přesně tak.
1: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
2: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh, který nám bude dělat základ toho našeho dortu. Jo, není potřeba ničím vymazávat, opravdu to jenom rozetřeme na pečící papír. Pan posluchač to tam pek na nějakých 165 stupňů, my si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
1: Ten náš piškot pistáciový, jak poznáme, že je upečený, kdy ho vytahujeme vlastně z té trouby?
2: Chceme, aby byl ten piškot hezky růžový, píchneme si špejlí, když máme suchou špejli, máme upečeno.
1: Teď co?
2: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Vezmu kulatou formu, vykrojím si kolo. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií.
1: Čím?
2: No, acetátová folie je folie, která se používá na vyložení vlastně forem na dorty, aby se vám pak dobře vyndal ten dort z té formy.
1: To jsou takové ty folie, co v cukrárně občas mají na těch výkrojcích dortu a zapomenou to sundat, když to servírujou?
2: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout...
1: Tak to všichni střihat obaly na sešity.
2: Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru. Ten efekt bude stejný.
1: Tím vyložíme tedy stěny toho rávku dortového?
2: Přesně tak, aby jsme se nepřilepili s krémem. A posadíme si tam náš piškot.
1: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš?
2: Klidně to můžete rozetřít pomocí paletky, lžíce, čehokoliv.
1: Na to naneseš tu rebarboru nějak?
2: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Potřebuju relativně rovný vršek. Mám tady vychladlou rebarboru, ona nám pustí i trochu šťávy, tak ji tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
1: Když vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
2: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a myslím si, že nám bude stačit i taková hoďka dvě. A na to pak pohačáme sněhovou čepici.
1: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
2: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia, buď si to změříte teploměrem, anebo když nemáte teploměr, tak si sáhnete do té směsi a jakmile necítíte mezi prstama zrnka cukru, tak máte zahřáto a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
1: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu královský pohled na tenhle klenot, který by měl být schován někde v trezoru, ale tam by asi nevydržel.
2: Je to tak. Já jsem na výsost spokojen.
1: Ten piškot je tam jenom jako pro formu někde si dole.
2: Aby
1: tam...
2: to šlo odlepit.
1: Ten pistácevý krém je tak... mazlavý pohladí a je to máslo s pistácií na půl a pak tam vystřelí okyselí to ta rebarbora krásně upečená předem v té troubě, že skoro tu sněhovou čepici, která je taky taková jako pěnování, nevnímám, jak je lehká.
2: Takový marshmallow vlastně.
1: Krásný, výborný a hodně vysoký teda oproti tomu, co měl pan Pospíšil tehdy.
2: Opravdu?
1: No tak on to měl na plech z toho množství. Pane Pospíšile, můžete se inspirovat, zkuste to udělat jako Vojta Vrtiška i vy ostatní. Všechno to najdete, oba ty recepty i ve srovnání vedle sebe na webu pochoutkovirok.cz. Krásná práce. Chceš panu Pospíšilovi něco vzkázat?
2: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
1: Moc děkujeme všem, co nám fandíte, co nás posloucháte. Vy, co jste vyhráli, ještě se na vás nedostalo, tak postupně odvysíláme všech těch 36 receptů. Příště se z tohoto třetího místa roku 2023 dostaneme ke druhému místu, které získala za záhorácký závitek s chlupatými knedlíky Jana Černá. Její recept bude příště dělat Jaroslav Sapík. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal a na Vojtu zase někdy příště. Ať se daří, Vojto.
2: Děkuju, taky bych se těšil na záhorácký závitek.
1: Poslechni si.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Stále je s vámi pochoutkový rok. Je to už 10. ročník téhle kulinární rozhlasové soutěže. A jsem rád, že nám fandíte dál. Mluvit teď budeme o obalovém skle. Pomalu se vrací tam, kde kdysi bývalo, než ho začali nahrazovat lahve z plastu. Výroba skleněných obalů v Evropě opět roste. O nápojích ve skle natáčela naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková.
1: Jaké nápoje ve skle kupujete vy? Zeptala jsem se kolegů.
2: Ve skle pivo, víno, minerálky, mléko, pokud je.
3: Jo, pivo, ano. Víno.
4: Víno.
5: Pivo, vodku.
1: Ano, lihoviny a destiláty kupujeme téměř vždy ve skle. Sklo je bez chuti a bez zápachu a nemění chuť nápojů. Ve skleněné lahvi se snoubí funkčnost a estetika. Ve spolupráci s výrobci nápojů je navrhují slavní designéři nebo klidně čerství absolventi sklářských škol. Sklo je 100% recyklovatelné a může být recyklováno opakovaně. Odevzdáváme ho do bílých nebo zelených kontejnerů. S vratnými lahvemi pravidelně chodíme k lahvomatům. Jak fungují? To v jedné z pražských prodejen ukazuje Jiří Mareček, tiskový mluvčí prodejen Albert.
6: V tom automatu je čidlo nebo inspektor, který rozezná, o jakou lahev jde a jaká je za ní poskytovaná záloha. Ty lahve na posuvníkovém páse přijedou tady do zázemí a tady už je to manuální práce. Tady už kolegové musí vytřídit lahve a rozpoznat jednotlivé značky a dát je do správných přepravek, tak aby do pivovaru, protože převážně tady máme pivní lahve, tak aby do pivovaru přišly ty správné lahve. Čím více druhů lahví, tím více práce s tříděním a větší náklady na logistiku, ale jak se jednotlivé pivovary chtějí marketingově odlišit a nabídnout zákazníkovi unikátnější zážitek a být viditelnější na prodejním regále, tak zavádí vlastní druhy lahví. Takže v tuto chvíli máme přibližně 20 druhů pivních lahví.
1: Pivní lahev obíhá asi 8 až 12 krát, dříve to bylo asi 20 krát. Pivovary chtějí, aby jejich mok byl v pěkných lahvích. Jakmile se na takové lahvi objeví ošoupaný proužek, vyřadí se, koupí se nová, stará lahev se rozstaví a použije na výrobu lahví nových. Vrací se také lahve od nealko nápojů, ale těch je jen nepatrné množství, používají se spíš v restauracích a hotelech.
6: V našich obchodech přijmeme každý týden přibližně 3 miliony pivních lahví, které nám lidi vrací, pivaři nám je vrací, aby se mohli znovu naplnit v pivovarech a znovu vrátit na regály našich obchodů.
1: A je tu otázka, zelená nebo hnědá pivní lahev?
6: Ale víme, že dřív za minulého režimu všichni vybírali zelené lahve, protože těch bylo méně. A když někdo ulovil zelenou lahev, ještě se podíval, jestli tam není ten zákal u toho piva. A dneska z marketingových důvodů výrobci volí různé barvy, tedy různé zelené anebo hnědé. A pravděpodobně ta hnědá, protože je tmavší a lépe chrání pivo před světlem. Nicméně některé ikonické značky jsou v zelených lahvích a proto další pivovary se k tomu chtějí také přiblížit.
1: Navíc pivo je rychlo obrátkové zboží, zvlášť u nás v České republice.
0: Nápojové sklo najdete i ve fotografiích a v článku spolu s tímto příspěvkem, který jste slyšeli, na webu pochoutkovýrok.cz. A naším hostem u mikrofonu v pořadu bude už za chvíli herečka Pavla Tomicová. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: připraveni, zapnuté mikrofony, jsme tu teď tři. Patrik Rozehnal.
1: Naďa Konvalinková a Pavla Tomicová.
0: Herečka, náš host, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Na co míváte neodolatelnou a nezřízenou chuť?
2: No to je právě jak kdy. Já mám pocit, že celý život mám těhotenský chutě, protože občas dostaneš chuť, tak neodolatelnou. Jo. Ale co miluju fakt hodně, úplně strašně moc, rybí potvory, je teda pravda, že jednou se mi stalo a to jsem fakt jako nemohla překonat tu neodolatelnou touhu, která se kryla s tím neodolatelným odporem. Já jsem totiž v jedné francouzské restauraci. Měla jsem ten den narozeniny a přítel mi objednal jakože nějakou speciální toho podniku, ale oba dva se neuměli francouzsky, v té restauraci odmítali mluvit anglicky a on, ten pán několikrát se jako ujišťoval, jestli opravdu jako to chceme. A já jsem řekla teda, že jo, že tu specialitu si dám a tam vám přinesli takové jako, jak bývají na Vánoce, takový ty trojpatrový talíře, jo, jako ten nacukrový. Tak tyhle ten trojpatrový jako velký talíř byl plný mořských potvor, ale to všechno chodilo. Potom

0: Někdy běžela z kuchyně do lékárničky?
1: Ne, to úplně, jako že by mi bylo z toho špatně. To úplně ne, já mám hodně dobrý a zdravý jídlo.
0: Třeba úraz nějaký.
1: Tak úplně ne, ale jako samozřejmě asi každá vzpomínka se spálí. Žízne, já si teda tam tolik neřežu, já se pálím teda, protože jak to dělám tak hekticky, všechno vždycky tak...
0: V tom jste společné s Naďou.
1: To já si umím představit, že ano, jako jsme ty krevní skupiny.
0: Ona zapala i šaty uvaření.
1: No to právě, že já jsem taková trošičku hyper, jak to ta natura vnitřní, to má asi Naděnka taky. Já ty se si vzpomínám, že jeden můj kamarád říká, že jsem taková maniodepresivní s tím, že se deprese zatím dostavila. Uvaření ještě vám ráda, protože já teda mám ten problém, já jsem se právě bála, abych tady nemusela vařit, protože to já vždycky, když mě zvou do nějakého pořadu uvaření, tak říkám, proboha, ale já buď to vám budu povídat, anebo budu vařit, protože já fakt v tomhle jsem chlap, já neumím dělat ty dvě věci najednou, jo. Úplně zásadně, protože když jako si povídám, a jedna moje kamarádka, její manžel, ještě do nedávna byl šéf kuchařem v takový vyhlášený hospůdce v Hradci, výborný kuchař, a jeho žena, je moje kamarádka, přišla ke mně na návštěvu a říkala mi, děti, jako vař si, budeme si povídat, děti si klidně dělej. A já říkám, no to nemůžu, víš, to by si jdi vedle, číst časopis, nebo říkám, tak půjdu vedle, když jsem u tebe na návštěvě, jako. A říkám, já fakt nemůžu, já to všechno připálím a tak. A ona mi tak chvilku pozorovala a pak říká, člověče, ale ty vaříš jak šéf, kuchař. A já jsem říkal, děti si to ani ještě nebo chutnala. A ona říká, ne, jako to nevím, jestli to máš dobrý, ale že je kolem tebe takový bordel.
0: Tak děkujeme, pro dnešek se loučíme s herečkou Pavlou Tomicovou.
1: Zdravím, nashledanou.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je tu léto a určitě každý z vás si rád dopřeje třeba i dobré víno. Ať už bude červené, bílé, růžové, šumivé, jakékoliv, je důležité, aby mělo správnou teplotu. A na to se chci dnes ptát v radě z etikety odborníka na bonton Ladislava Špačka.
1: Víno je kultovní nápoj. Víno v podstatě už známe ze starověku Sumeru. Pivaři se přejou z vinaři, který nápoj je starší. A proto si víno také zaslouží důstojného zacházení. Měli bychom dbát o čistotu skla, měli bychom dbát o kultivované servírování vína a samozřejmě také o jeho předepsané temperování. Červená vína jsou nejteplejší, to znamená mezi 15 až 19 stupni. Ono se někdy říká pokojová teplota, ovšem máme-li v pokoji 23, tak to neznamená, že to víno bude mít také 23, ne. Bílá vína jsou chladnější, to znamená třeba mezi 8 a 12 stupni. A sekty a šampaňské, ty mají kolem 6 stupňů a vlastně podle toho se také řídíme při držení sklenice. Červená vína můžeme držet vysoko, protože vyzařování teploty lidské ruky jim tolik nevadí, kdežto bílá vína musíme držet minimálně uprostřed a sekty a šampaňské, ty nesmějí o teplotě lidské ruky vědět vůbec nic a proto ty vysoké číše s dlouhou stopkou držíme úplně dole u té kulaté podstavy, jak říkají skláři. U toho dýnka. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pochoutkový rok nazbíral za celá ta léta, kdy jsme pro vás vysílali a vysíláme dál spoustu krásných receptů. Dohromady už 170 sladkých věcí. A my jsme se rozhodli, že je všechny, i ty dosud nevydané, dáme do jedné kuchařky a vám nabídneme, ať je máte pěkně pohromadě. S fotografiemi, s přesným postupem, ať si to prostě doma můžete v klidu zkusit. Takovouhle kuchařku, nazvanou Sladké Česko, se 170 soutěžními i porodcovskými recepty najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz, kde si ji můžete objednat, anebo můžete využít telefonu, ale pozor, jen ve všední dny a v pracovní době. Dopředu si ho ale napište. To objednávkové číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. A ještě jednou opakuji, objednávkové číslo do e-shopu 724 819 319. O tyhle kuchařky i soutěžíme. Minulý týden jsem se vás ptal, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Udělala to s červeným zelím. A věděli to. Daniela Torandová z Mikulova, Eva Pavlovicová z Brocna a Monika Fojtů z Horní Litče. Tihle tři jsou teď od této chvíle čerstvými majiteli i podepsané kuchařky Sladké Česko. Pošleme ji poštou, ať vám udělá radost. A mám už přichystané další tři kuchařky do dalšího kola soutěže. Pozor, soutěžní otázka zní, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila, který jsme dnes dělali. Za A angrešt, anebo za B banány. Jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila? Pokud si myslíte, že to byl angrešt, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, jméno, příjmení, adresa a to všechno na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že původně byl v receptu na piškotový zákusek banán, napište pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení, adresa a pošlete to na stejné číslo 90 01 04. Psát můžete až do půlnoci z úterý na středu. Otázku si spolu s pravidly připomenete na webu pochoutkovirok.cz a výsledky tohoto kola, tedy kdo vyhrál, se dozvíte za týden.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: A dopředu bych vám chtěl také připomenout, že byste si pomalu měli plánovat čas na 29. srpna, což je sobota, kdy společně oslavíme krásné pochoutkové 10. narozeniny v Kostelci nad Orlicí na food pikniku mezi 11. a 17. hodinou. S bohatým programem, s řadou osobností, s ochutnávkou a prezentací nové kuchařky. Ale ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Zatím se mějte krásně a žijte prázdninově, letně a s chutí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Povodí Moravy odmítá vypuštění části novomlýnských nádrží. V Lounech zítra ráno začnou opravy ve Vladimirské ulici. Fotbalisté Hradce Králové na úvod nového ročníku první ligy vyhráli. A počasí zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 24 stupňů a zesilující vítr. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vypuštění dolní novomlýnské nádrže by podle informací Povodí Moravy nevyřešilo situaci se špatnou kvalitou vody, kvůli které hynou ryby. Zrušení dolní nádrže navrhují někteří ekologové. Podle nich by to pomohlo zmírnit problémy se sinicemi, které způsobují úhyny živočichů. Státní podnik ale namítá, že je nutné zvážit i další funkce vodního díla, například ochranu před velkou vodou.
3: Ta protipovodňová ochrana není jenom otázka v Břeclaví, ale my tady máme i mezivládní smlouvy se Slovenskem, s Rakouskem, kde jejich stavby počítali tady s nějakým transformačním účinkem.
4: Zdůvodňuje ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tůma. Vypuštění části dolní nádrže navrhla skupina ekologů v čele s Krištofem Chytrým z Vídeňské univerzity.
5: Když by se ta plocha zmenšila o tu dolní nádrž, což je tak největší, tak by se i celý tento problém výrazně umenšil.
4: Před povodněmi by podle Chytrého mohl místo nádrže chránit třeba suchý poldr. O různých variantách chtějí ekologové diskutovat, vypuštění ale podle Povodí v úvahu nepřichází. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Rada Zlínského kraje rozhodla o rekonstrukci onkologického pracoviště v areálu Vsetínské nemocnice za více než 30 milionů korun. Modernizace má přinést kvalitnější zázemí a zároveň se rozšíří kapacita chemoterapeutického stacionáře. Pracoviště bude provozovat komplexní onkologické centrum krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, říká mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Zlínský kraj nyní chystá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace za přibližně 3 miliony korun. Stavět by se mohlo začít na jaře a onkologické pracoviště za téměř 32 milionů korun by mělo být hotové v létě roku 2028.
2: V Lounech zítra ráno začnou opravy zhruba půlkilometrového úseku Vladimirské ulice. Řidiči projedou pouze jedním směrem, v opačném budou muset využít objížďku. Po dokončení Vladimirské ulice se firma přesune do ulice pod nemocnicí. Celková hodnota obou zakázek je téměř 12 milionů korun.
7: Objízdná trasa pro řidiče z opačného směru povede přes Osvoboditelů, Hrnčířskou, Josefa Fouska, na Foukalce a Rakovnickou. Přístup k okolním domům má po celou dobu zůstat zachovaný. Obě ulice mají být hotové do konce listopadu. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové vstoupili do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže vítězně, když doma porazili Pardubice 2-1. V dalších dnešních zápasech pražská Slavia porazila Slovácko Vysoko 5-1, Jablonec Olomouc 2-1.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou, hlavně z počátku dne velkou oblačnost, k tomu místy déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra většinou mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 28 a vítr bude v průběhu dne zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 7 Praha Chomutov kousek za Slaným u Lotouše řeší nehodu. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projedete Kyvadlově, zdržení směrem na Chomutov je delší zhruba na 15 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
9: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil, dokonce i jméno a úřady.
8: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
9: Mluví se o vás po celé Praze.
8: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
9: Nevím, kdo by měl přijít.
8: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
9: Proč mě?
8: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
9: Tak pokračujte.
8: Čím třeba?
9: Nazývání věcí pravými jmény.
8: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
9: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
8: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
9: A to vás baví?
8: Baví a posluchače taky.
9: Řekla bych, že to musí být nuda.
8: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
9: No dobře.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

lásko, si pro mne vším, lásko. Má luční studánka, růže i sasanka, jedině ty, lásko, nikdo než ty, lásko.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde
3: to
2: princ, který líbá. No tam může mít spoudny jablka, ještě i jiná. Od zlé královny samozřejmě. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka. A to já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom jistě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vytrpaslíka.
2: Tak to tak... já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku?
4: Ano.
3: Je, škoda, že jsem nehrál mlináře.
2: To je, no vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná na těch zkouškách.
3: Ano, ještě
2: vůbec
3: ano.
2: Jako bez zábran, jako každý, kdo dělá ano. věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku, čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy
3: hlediště.
2: Těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička, prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně, ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála, já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost, prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště, tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně a vrchního hrál Marvan.
4: Marvan.
3: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít. Ale jak na něj mušketýr sáh, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávajte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít. Ale jak na něj mušketýr sáh, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, takže mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. Nemohl jsem nikdy promluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. proto hrála i v mnoha úspěšných anebo i malých kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
3: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
3: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty šem nošíš jen samé těžkosti. Pořád šem radší ta tvá bílá šlečma?
3: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Navenek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezkých dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
3: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je tak z kvítku na kvítek, tak jako my šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vyměst i ze srdce.
3: Já si ji nechci vyměst. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
2: A ona to ví?
3: Ale neví. To je právě to. Kdybych ji to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě, co já vím.
2: Já se snad toho dobrého konce nedočkat.
1: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
4: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
5: Já jsem polívka.
4: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
5: Víte, milo slečno, že se mi docela nelíbíte.
4: Říkám, že chci.
5: A že kdybyste chtěla...
4: Neslyšíš, co říkám, že chci?
5: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
4: Co si to dovoluješ?
5: Co vy na to?
4: Já chci polívku!
1: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
6: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění. A my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Orgán v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheimpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářela ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, já mě zase trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14 letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já
3: tak spolknu a budu vám aplaudovat.
2: Ano,
3: bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Pořádný bublinky, pane Vrchní. Třeba šato Radině.
7: Prosím, k službám, pane doktore.
6: Pane Vrchní, to jste nechopný adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Je chování, co? Neumí pogratulovat, doktore.
8: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Zubok, nejsi promovaný.
8: No jo, ale učitel.
6: Tě to je no, a tom přece nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, co tě doktor. No.
9: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
6: Šáš. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
9: No tak, děti, teď
6: pozor.
9: Si přibíjeme na tu promoci. Ne na tu doktorskou, ale na tu učitelskou. Tak šup. No vem si, jdete si tam z kraje, tam už můžeme
6: a pijte to pomalu, děti.
9: Je to drahý.
6: Radině, to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči, A zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
6: To si hodně.
2: To je ale grace.
8: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
6: No ale napřed ještě se stačíme napít, děti, ne?
4: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože oni jsou samá sranda, že? A rozum žádný.
2: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
6: Co vám, mě by zajímalo, z čeho budete živit?
4: No, co, to oni mají vystaráno. Z vlastiných tuzerů, co?
2: No ale kde byste bydleli?
8: My jsme si mysleli zatím u nás.
4: Co?
8: No jako zatím.
4: V Kumbále? Prosím tě, nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
8: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se bereme.
4: Aha, tak víte co, děti, tohle vypuste z hlavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
2: Myslím, že ty taky vyletíš, ani nevíš, co říkáš.
4: Jsem něco řekl. Řekl jsem něco.
6: Ale vůbec nic.
4: Je to pravda, ne?
2: Ano je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
4: Asi budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou, ne? Co pak?
8: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
5: Já nevím, jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. A jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívej to, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na place setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak... ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace, nebo teda jako kolegiální chemie, tak to, jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák, jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe, jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na place, to byl rauš.
1: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
2: Potom mě požádal o ruku.
10: Tam v tom Karolínu?
2: Ne. My jsme byli na obědě v takové vinárně.
11: Kde?
2: Ve vinárně. Jsi hluchá, netoč se, nebo ti ustřínu ucho.
6: No a má už místo?
2: Ne, ale táta mu prej nějaký sežené.
10: A co bydlet, to budete u nich?
2: Tam to nejde.
10: Ne, oni nemají velký byt.
2: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
6: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
2: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady. Jako u nás. Kdyby děda...
6: Tak to pust z hlavy, děvenko.
12: Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. Družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v panoptiku města pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Vzpomínam, jak na černobílý.

0: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou Olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
2: Máš vůbec kde spát?
3: Hladí, kdy bude svajba? On tě snad ten darevák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jsi druhé ruce.
4: Moment. Vyjde ševnou pod ruku, taková ostuda, jak si to představuješ.
3: Šéfe, na to zapomeňte. Všichni máte nervově zroucenou holku a vy mě čtete televizi o půl druhýho deka salátu.
4: Koho zroucenýho?
3: Ladina Civilková je tam zroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přece na něj musíte vlítnout.
4: Na koho?
3: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
4: No to je ohromný, to mě tohle to povídáš. Já se budu starat o to, kdo má s kým jít, kdo s kým nemá být, nebo co?
3: No tak to musí udělat odborný, nebo no, co sama?
4: Celý her, nechtěl bych to dneska vynechat na nich.
3: Oskárku, pojď sem, mám s tebou důležitou debatu.
4: Já s tebou ne.
3: Mě neunikneš, píza.
4: Ale nenamáhaj se, jo.
3: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady, ti vyhlásíme nepřátelství.
4: No, to si poslušte, vy potřebujete mě a ne já vás.
3: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková potvora, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
4: Prosím tě, odprejskni, nezacláněj tady.
3: Takový ohava s frňákem, jak okurka, by mohla k takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešatět a nosit brejle, ty nádivo jeden.
4: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty seš na brýle, ty vysazená.
0: Kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény a není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marie z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
5: Mám ráda přijít.
6: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.

0: Většinou na to bývám hrdý.
1: A teď ne?
0: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
1: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by líp?
0: Ne.
2: Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
1: Zdá se vám to divné?
2: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdár donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
3: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenbergem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
4: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barrandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
5: Kde mám sojčí peříčko?
6: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
5: Velký vítr. Tak, velký vítr. Kubo, Hajnej, běžte do lesa a střelte Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zabíjet sám baron.
1: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
5: Petře, a vy dva mazat. A než si schrupnu, ať jste tady se sojkou.
3: Na tohle pospávání Trautenberga má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
7: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený.

0: oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenbergova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kraťoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán, aby hrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
1: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Rád jej odpustit, ale náš pán Prašivka jeden, tam u mě netrestej. Poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši sojku.
2: Cože?
1: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala, uleď. Ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
2: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
3: Děkuju pěkně za vyřízení. A se sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
1: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
4: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
5: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastní.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Maciuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.
3: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
2: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nějak potom netouží.
3: Není jaksi ve formě, že?
2: Nevím.
3: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
2: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
3: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně. Tak. Ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
2: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
3: No tak pojďme. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
2: Zamkněte dveře.
3: Ne, díky, díky.
2: Ježiš, to nejde vydržet.
3: Máte rozčuchané vlasy.
2: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kásl.
3: To si rozhodně nechte pro sebe.
2: Zůstaňte.
4: Ne, jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kásl, jsem vám zavázal.
3: To je OK. Myslím, že půjdu.
4: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
3: Pro mě taky.
4: Naschledanou.
2: Naschledanou.
4: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
3: To udělala vaše paní.
1: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
5: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj, babi a dědo. Na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam Tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z Tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali, pánové, svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Je hodina před půlnocí, posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A ne, dneska už ne, hat-trick s problémy s připojením do noční linky. Dneska na potřetí, naštěstí, ne, vidím tady všechno v pořádku. Na dalším technickém pracovišti Lukáš Kamen a jinak má maličkost z Prahy, z historické budovy, tady v Karlíně, Honza Macoun. Mě moc těší, že posloucháte vysílání Českého rozhlasu, že jste si udělali čas na noční linku. Takže prosím pěkně, kdo jste se nepíděli po tématu, které dnes budeme 2 hodiny probírat, milé rád prozradím, že to bude těžké. A myslím, že pro všechny naslouchající, včetně mě i vás, kteří o tom budete případně povídat. A o čem? Nedělní noční linka. Myšlenky, které tíží.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Myšlenky, které tíží. No tak, co vám leží v hlavě? Ty jsi mi...

0: I takový duševní guláš můžete mít v hlavě, pravda. Je dobře, že každý máme své problémy, že každý jsme na jiné úrovni a že tím pádem jsme každý originál a máme si co říct. Nebo jsme něčím zajímavý, zvláštní, jiný. Ale co se schovává pod tou pokličkou, tak dnes to bude takové složitější, jak říkám, pro všechny zúčastněné, ale doufám, že se osmělíte a že i pro nadcházející 2 hodiny vyberete vaši duši tak, že ji přes hlasivky zkusíte reprodukovat do vašeho mikrofonu, telefonu a odeslat všem ostatním, abyste taky i vy ostatní věděli, že ne každý se má skvěle, průměrně, ale nemusí to být i dvakrát dobré, přijatelné, duševně OK, může to trápit mnoho let. Na druhou stranu jsou to věci, které se třeba dají vyřešit, tak můžeme pomoci. I od toho tady noční linka je. A co vám tedy leží v hlavě, co vás nenechá spát, co se vám pořád vrací, nebo co jste dlouho neřekli, co jste v sobě dlouho dusili, co vás trápí poslední dny, možná celé roky, co nejde jen tak vypnout a co vás pronásleduje z minulosti. Na to se vás dnes ptá Honza Macomu z Prahy a nebojte se, klidně se osmělte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo radši své myšlenky zkusí přepsat do písmenek, i to je vítáno. linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, to znamená rozhlas.cz/linka. Zkusíme to s žalem, který se odkládá a své o tom ví a také dobře zaspívá Jiří Korn.

0: Tady je Český rozhlas, tady je Honza Macon, 23.09, noční linka otevírá své, pokud možno, telefonní brány. Každý někdy zažije chvíli, kdy se navenek tváří normálně, ale uvnitř mu běží úplně jiný svět. No, přes den se člověk zaměstná třeba prací, povinnostmi, lidmi nebo mobilem. V noci už ale často není kam utéct. Tak zkuste nám všem prozradit myšlenky, které vás v hlavě tíží. A ve své podstatě jedná se o věci závažného charakteru, anebo i úplné kraviny, protože je fakt, že z toho, co jste zatím poslali do příspěvků, do komentářů a na linkazavináč.rozhlas.cz, tak to i někdy koniny jsou. A to mě těší, aspoň to bude pestré. I když život ten si nevybírá, bývává krutý. Myšlenky se vracejí, člověk si přehrává staré rozhovory, hledá jiné konce a ptá se sám sebe, co měl udělat jinak. Někdy pomůže čas, někdy rozhovor, někdy obyčejné přiznání, že už je toho moc. A někdy stačí zjistit, že v tom člověk není sám a o tom to v noční lince je. A ne, že ne. Nebýt vás, není našeho vysílání. A jinak, co lidi nejvíc trápí? Zdraví, penze, práce, rodina, bydlení, samota, vztahy, dluhy, výčitky, taky strach o děti, strach o rodiče, strach z budoucnosti, nevyřčené věty, staré křivdy, věci, které se nedají vzít zpátky, rozhodnutí, které člověk odkládá a také obyčejná únava z toho, že se pořád musí něco zvládat. A kdo telefonicky otevře noční linku s datem vydání 26. července, je to na vás, 731 800 900, volejte právě teď ještě jednou, kdo nás poslouchá třeba jen tak poprvé, náhodný kolem jdoucí takzvaný, tak na 2 hodiny máme mít vystaráno. Téma je dané, mimochodem je to téma, které jste si přáli vy, nemám teda poznamenáno od koho, ale doufám, že ten, kdo si ho přál, tak také zavolá, nebo aspoň přinejmenším poslouchá, anebo si ho poslechne ze zpětného záznamu, který je vám k dispozici na stránkách vaší rozhlasové stanice. Tak než se někdo provolá, otevřu to dnešní vysílání tedy příspěvkem od někoho z vás a nebudu lovit konkrétní, vemu ten, který přišel úplně jako poslední. Kdo to píše? Tady. Tak, prstem skoro zabodnuto. Píše Petr. Petr podepsaný. Tatínek mi jednou večer zavolal, jestli bych se za ním nemohl druhý den zastavit. Měl jsem hodně práce, byl jsem unavený a řekl jsem mu, že přijedu o víkendu. Druhý den dostal mrtvici a už jsme spolu normálně nemluvili. Od té doby si ten telefonát přehrávám pořád dokola. Vím, že jsem nemohl tušit, co se stane. Vím, že lidé podobné věci odkládají běžně. Jenže rozum tomu neporučíte. Rozum to je jedna věc, a výčitky druhá. Pořád si představuju, že jsem mohl přijet, dát si s ním kávu a slyšet, co mi chtěl říct. Možná to nebylo nic důležitého. A právě proto mě to tolik trápí. A ne to pustit. Petře, třeba někdo zavolá, třeba někdo pomůže, třeba někdo přizná, že byl v podobné situaci, ale že to zvládl. A co pomohlo, tak těžko říct teď ode mě, ale předpokládám, že od posluchačů, kteří mají dobře velké srdce, že to bude jednodušší. Tak pojďme na to, pojďme i na ty telefonáty. 731 800 900, nedělní noční linka z Prahy, myšlenky, které tíží.
1: Noční linka. Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

0: Nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: Dneska se ptáme na myšlenky, které člověka tíží, na starosti, výčitky, křivdy, strachy, možná nevyřčené věty i věci, které se člověku vrací ve chvíli, kdy je konečně ticho. Martine, co vy? Dobrý večer.
2: Dobrý večer, pane Honzo.
1: Slyšíme vás krásně, jako kdybyste byl tady vedle mě, tak teď ještě, aby vás slyšeli úplně všichni posluchači, že třeba v tom nejste sám, to, co budete povídat.
2: Tak jelikož jsem kamionák, tak mám spoustu volného času na přemýšlení. Jezdím převážně v noci, takže si prázdní stanice dovolej přemýšlet nad různýma věcma. A věc, která mě strašně trápí, byť mě táhne už na 40, tak tenkrát kolem 20. roku mého života, tak jsem měl přítelkyni, se kterou jsme na Mikuláše zřejmě počali dcerou.
1: Ano.
2: A ta přítelkyně mi už tenkrát potom posílala i fotky, bříška a takhle. Byl jsem za ní, byť jsem byl po zranění, tak jsem se nechal nějakým způsobem dovíst do špitálu, kde porodila. Tak jsem chtěl se podívat na malou. No a že jsme nebyli poblíž sebe, ale trošku dál od sebe, tak jsme se stýkali jednou za čas. A milá přítelkyně mi potom jednou řekla, že mi jsem se jí zeptal, kdo je otec. Protože mě jako otce neuvedla. A na to mi řekla, víš, to já ti nikdy neřeknu.
1: Aha.
2: A do dneška to nevím, letos září slaví dcera, a se, její dcera, dobře, bude slavit 18. A to je věc, která mi prostě leze skoro denodenně hlavou a prolízá mi to jak červ.
1: Jak je to možné, že se zkrátka, je pravda, že ženy většinou, aspoň z těch zkušeností, které mám já, nebo z toho, co vím tady od posluchačů, nebo tak nějak ze svého okolí, ženy, když se rozhodnou, tak je to povětšinou nevratné. Tudíž, když se rozhodnou, v tomto případě rozhodne, neřeknu, tak to fakt asi neřekne, asi dodržela. Ale jak může člověk žít, fungovat s myšlenkou, až se jednou dítě zeptá?
2: No, to by mě taky zajímalo, protože člověk v 18 letech by asi měl znát svoje rodiče, oba dva, pokud možno nejlépe. A docela by mě i zajímalo, jestli odpověděla na otázku, kde je můj táta, jestli jí to řekla, jo, nebo neřekla.
1: No, otázkou je, jestli, když to přirovnám třeba naši rodiče, když se rozváděli, tak vzhledem k tomu, že se k nám ve výchově, ať už ke mně, nebo k sestře chovali důsledně, to znamená, když jeden zakázal, druhý nepovolil, takže to jako drželi při sobě, nikdy se před náma nehádali. Jo, nikdy. Takže když potom přišlo to rozhodnutí o tom, že rozvod, tak jsme to nedokázali jako pochopit, proč, z jakého důvodu, když přece všechno klapalo, jak mělo. Aspoň teda z pohledu nás dětí. Na druhou stranu bylo nám řečeno něco, proč se rozvádějí, a to něco byla lež. No a člověk si to pak přečet velmi podrobně v těch rozvodových papírech, samozřejmě na tajňačku, takže až třeba příkladně se holčina neuspokojí s myšlenkou toho, že ta odpověď byla věrohodná od maminky, a až bude jednou potřebovat rodný list a tam uvidí to, co tam vlastně není uvedeno, nebo jestli tam je prázdná kolonka, netuším, no tak pak ve finále to musí být na ty vztahy dcera, matka, velký problém.
2: No, možné je všechno, netuším, co bude. Každopádně my jsme spolu ani žít jakoby nezačali. V té době já jsem ještě studoval a plány byly velikářský, já bych se pro ně rozdal. I dneska, kde by se ozvala, prosím tě, potřebuji pomoc nebo cokoliv, ale já bych asi moc úplně neváhal, byla to z mojí strany velká láska. Do dneška jsem do ní zamilovaný. Myslím na ní, jak na tu malou, tak prostě na tu holku, ale prostě bohužel nebylo mi dovoleno. Už v téhle době už má dvě další děti, dva malý kluky, Ty jsem teda viděl, my jsme se viděli, já nevím, plásnout 2 roky zpátky, tak jsme se viděli, přijela ke mně na chvíli na návštěvu, že byla nedaleko u svýho bejvalýho na zahradě, tak se ozvala, říkám, je, hele, musíš přijet prostě. Jo. Tak přijela, viděli jsme se, ale holku sebou nevzala, ta byla zrovna u babičky.
1: Náhodou.
2: Na táboře, tak to nevím, náhodou. Jo, takže jsem viděl jenom 2 další děti, se kterými já teda nemám nic společného, byť
1: v pohodě. No, prostě, o to víc by mě ty myšlenky hlodaly ještě zpátky, teda o to víc. Jo. A takový kruček to mohl být a zase to nevypadalo a nedopadlo a tak vůbec, no. No, vy jste těžký kalibr, kamionáku. Martine, teda držte se, máte nervy na úzdě, ale to doufujeme, že ano. Že to zvládáte a třeba teď se vám trochu víc ulevilo a třeba uslyšíte i v rámci dnešního vysílání, že v tom nejste sám.
2: To doufám, třeba někdo dá nějakou radu. Je mi teda divný, že za vysílání se ještě nikdo neozval na tak požehavé téma.
1: A třeba ano, ozve, vydržte u přijímače do 1 hodiny času dost. Tak děkuju za otevření. Dobrou noc.
2: Já vám děkuji za vyslyšení. Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Alena napsala: dobrý večer, měla jsem dlouholetého přítele, který nedávno velmi rychle zemřel a mě to dost pořád leží v hlavě. On si dost často pískal takovou zvláštní melodii a v televizi je jedna reklama, kde se přesně tohle pískání objevuje. Jak to uslyším, okamžitě na něj vzpomenu, tak nevím, že by mi to posílal, abych nezapomněla. Ale no, těžko říct, ale řeknu vám, že já, kdybych byl ve vaší situaci, tak tu televizi vemu a vyhodím z okna, protože minulost nevyřeší člověk, že to akorát člověka naštve. A jestli by to mělo být nějaké znamení, ať najde ještě nějaké jiné znamení nebo jiný kanál, kterým sdělit to, co sdělit chce, ale letěla by televize, fakt jo. Jana Zírková, dobrý večer, pane Honzo. Já mám velký strach z budoucnosti, lidské zášti, světové situaci, co jsem udělala dobře a co špatně v mém životě a podobně. A Bedřich, dobrý večer, mě netrápí nic, ale hlavně, aby člověk byl zdravý. To je pro nás důležité, to je fakt. Když nervy nefungují, to není dobrý. Nějaký medikament by se možná našel, ale tu periodickou soustavu prvku mít v sobě. No, jsou lidé, kteří možná nemají na výběr. Teď vzpomínám na svoji babi z Třeboně. Těžký život měla, těžký, žije doteď. Sice si už ten reálný svět vůbec neuvědomuje, ale přežila toho moc. Smrt svých všech dětí, smrt svýho manžela, smrt svýho manžela číslo 2. Přežila to opravdu hodně. No. Zkuste zavolat vy a připojit svůj příběh, budu rád.

0: Když se to tak vezme, tak vy poslouchající noční vysílání Českého rozhlasu jste vlastně taky taková parta. Parta, která třeba pomůže, anebo která taky se připojí k tématům noční linky, protože to jsou vaše příběhy především, ne moje, vaše. I Radek se hlásí o slovo. Pěkný večer.
1: Dobrý večer. Přesně jsem neslyšel, nebo to téma tohleto, jak to znělo, ale...
0: Rád řeknu, připomenu nejenom pro vás i pro ostatní, přece jenom jsme stále na začátku. Dnešní vysílání nedělní noční linky jest myšlenky, které tíží.
1: Ano. Rozumím to, myšlenky, které tíží. O tom byl aj ten předešlý příspěvek toho pána, který mluvil přede mnou. Takže myslím si, že mám podobný tak nějak osud nebo příběh, poněvadž matka se mě vzdala tenhle v době, kdy jsem vlastně, kdy mě dala do kojeneckého ústavu,
0: ano.
1: V rodném listě je otec neuveden a vychovala mě prý teda babička, která asi po roce a půl tohleto už asi na to neměla sílu. Tohleto, tak jsem skončil v kojeneckém ústavě. Tohleto.
0: Ano.
1: Jak to ještě říct, tohleto lépe, nebo...
0: Že váš život nezačal taky úplně dvakrát vesele, tak to je jasné, ale to jste si ještě nepamatoval, pak... jako Brně už tedy v místech, kde tedy se o vás postarali a jak to pokračovalo dál? Kdo si vás osvojil, nebo jste byl v dětském domově?
1: Ne, nebyl jsem v dětském domově. Nebudu říkat, ale kdo mě...
0: Určitě, mě, nemusíte.
1: Vzali si mě tenhle z rodiče, tenhle z tím pádem vlastně nevlastní, že tohleto, ale protože moje nevlastní máma tenhle nemohla mít děti, tohleto a...
0: A tohle byla možnost. Tohle byla možnost, asi pravděpodobně. A... Ten rodný list a to, že tam není uvedený ten otec, na to jste přišel kdy, jak, zarazilo vás to vůbec?
1: To mi bylo řečeno tohleto až v době puberty, kdy jsem byl naštvaný a teď na to, že mi nevlastní rodiče lžou a už začalo to i tím, tohleto, že vlastně ve škole, když jsem se už naučil číst, tak jsem našel v šuplíku v přihrádce tohleto rodný list, kde byl křížek, tohleto a napsáno Exitus. Jo, tak jsem přemýšlel vlastně, co to je. Jo, tak moje máma tohleto řekla, tohleto, vidíš, mohl jsi mít bratříčka.
0: Aha.
1: Ale, jo. A pak mě vlastně celý život lhali tohleto, nebo já jsem se to vlastně dozvěděl až v pubertě, kdy mě řekli moji kamarádi tohleto, které jsem měl, že já nejsem Nikola. Jo.
0: Jo, no teda to vás teda, panečku, pěkně teda tíží myšlenky nebo některé slovo exitus, to bych to vůbec bych nepochopil a ptal se a myslím si, že ale stejně tak jako já jsem zažil tu lež od rodičů, tak to mi zůstalo v hlavě vlastně do dneška, to je pravda, mě teda osobně.
1: Myslím si, že mluvím s vámi tohleto jako s rovným, který zažil ta sama tohleto, když mě pak říkali tohleto, protože otec mého nevlastního otce krásně maloval a mě říkali, protože já také maluji tohleto, a oni mě říkali, že jsem to zdědil vlastně po dědovi, jo, tak... Jo, prostě to bylo, jak to říct, to se tomu musím smát, to smáslo. To prostě lež na lež, tohleto než jsem zjistil pravdu.
0: Mám pocit, že bychom mohli taky někdy v noční lince probrat samostatně téma lež našich rodičů. A to jsem zvědav, co se potom bude dál odehrávat ve vysílání. Ale vám, Radku, děkuju za odvahu, za zavolání.
1: Ano, myslím si, jak jste říkal toto, že by to bylo stálo za probrání toto, že by to bylo také zajímavé.
0: Určitě, určitě, určitě. Tu si to zapsat, ať to nezapomenu. Vám poděkuju za zavolání a držte se taky. Ať se daří.
1: Děkuji, no... Podívejte se, už jsem dost starý a už život beru tak, jak je.
0: To je fajn, ale nikdy si vzájemně nebudeme na 100% do té hlavy vidět, takže kdyby náhodou bylo něco v problému, v hlavě něco, co vás stížilo, tak bude líp. Budeme si to přát, jako ne politické gesto směřování, ale opravdové lásky k vám, kterou chovám, ať už jste chlapi nebo ženský, protože jsme tady fakt jedna rodina. Děkuju moc, Radku, dobrou noc.
1: A podobně.
0: Samozřejmě i vy ostatní se přidávejte, budu moc rád. Pište, volejte, mailujte myšlenky, které tíží. Nedělní noční linka, pravda z Prahy, dnes trochu složitější téma, ale to jen, abyste se vy, milí posluchači, který přemíláte některé myšlenky v hlavě a nevíte, kde jim je nějak jako konec dát, kde je tak jako zadokovat, tak jako zabezpečit, aby už nevylejzali zrovna v nejnevhodnější dobu, tak předpokládám, že také můžete zavolat a případně sdělit, jak se vám to podařilo, protože od toho tu jsme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Mám tady další vaše příspěvky, které jste odeslali, tak abych potom to nedoháněl chvilku před jednou hodinou. František napsal, dobrý večer. Mě hlavně tíží to, že jsem se víc neptal mojich rodičů na jejich mládí. Samozřejmě dneska se to o nich už nedozvím. Je to velká škoda, naše děcka se nás na nic neptají, takže se nic u nás nedozví, daleko více se o nás dozvídají posluchači noční linky a já o nich. Co mě tíží, tak to je můj věk. Snažím se svojí činností na to nemyslet, protože moje budoucnost se krátí. Tak to mě trochu straší, František. A Pavel, pěkný dobrý večer, pane Honzo, tak já jsem docela takovej ujetej na dodržování hygienických pravidel. To znamená, že když je někdo nemocný, má rýmu nebo kašel a nedává si ruce před pusu a já to vidím, tak se na to snažím vždycky upozorňovat. Jsem s tím sice pro ostatní otravný, ale nevadí mi to, protože kdyby to takhle dělal každý, tak by tu bylo plno virových epidemií. No a taky se bojím zdražování, protože jak všichni posluchači vědí, jsem invalidní důchodce a peněz zrovna nemám na rozdávání, takže to by tomu mému životu zrovna nepomohlo. Taky mám strach, aby se mi nestal nějaký vážný úraz oka. A já tak nepřišel o svůj zrak úplně. Tak to jsou asi tak mé největší obavy. Dobrou noc všem. Nechci říkat takové to kliše bez obav. Klid po všechno bude zalité sluncem. Taky nemusí. Taky nemusí. Tak ať je nám minimálně stejně tak dobře, aspoň tak, jak je nám dneska. Můžeme to takhle říct? I za vás. Tady jsou myšlenky Karla Plíhala. Jsou někdy těžké, depresivní, ale to je Karel Plíhal. Trochu v hlavě mám. Pěknou noc, tady je Český rozhlas, noční linka a téma nedělního vysílání, myšlenky, které tíží.

Často člověka tíží spíš součet menších věcí. Ráno práce, odpoledne účty, večer nemocný rodič, v noci myšlenka, jestli to celé zvládne. Někdo se bojí, že přijde o jistotu, někdo má doma ticho pohádce, někdo nosí v hlavě dluh, omluvu, rozchod, chybu, ztrátu nebo větu, kterou nikdy neřekl nahlas. Průzkumy potvrzují, že nejde jen o osobní slabost, lidé řeší zdraví, peníze, práci, domov, rodinu, politickou nejistotu i války. Mladší generace mluví o nákladech na život.

0: Volejte 731 800 900, jo, já vím, no hlavně hr. No s opatrností, samozřejmě bát se nemusíte, tady vám nikdo neublíží, zkusím vás s vysíláním provést, máme na tom nějaký určený čas, ale samozřejmě jsou-li témata složitější, tak na to úplně nehledíme, protože člověk, aby to řekl tak, jak chce, tak to taky někdy může trvat. Tak zkusíme třeba vás, protože, a jelikož, nevím, halo, dneska jsem tu sám, tak jsem zmáčknul tady číslo 2. A pod ním se schovává kdo?
1: Momentík, slovím si rádio.
0: Ano. Děkuju pěkně, budeme si rozumět. Kdo pak je na druhé straně? Odkud nám voláte?
1: Dobrý večer, Sokolovsko Herda.
0: Jardo, povídejte. Myšlenky, které tíží?
1: No, tíží. Odešli mi rodiče, no, to mi tíží.
0: Odešli teď, nebo už je to nějaký pátek zpátky?
1: No, tatínek odešel 22. A maminka nedávno v únoru, no.
0: Jak se s tím dá bojovat vůbec? To se s tím nedá bojovat, to se musí přežít, přečkat, že jo?
1: Přesně, no. Já čekám furt, až ten čas zahladí.
0: Pomáháte si jak, jestli teda to lze vůbec nějak?
1: Tak já jsem se o maminku staral, vlastně se sestrou a s celou rodinou až do konce. Maminka nám umřela doma, byli jsme s ní až do konce. A vlastně já mám zahrádku, maminka to se měla 200 metrů,
0: ano.
1: Takže já jsem s ní strávil každý den, ke konci už jsem potom u ní bydlel, abych se o ní mohl postarat, a se sestrou jsme se střídali, a s neteřem a s neteří a se synovcem, a i dokonce jedna kamarádka její dlouholetá, tak taky jezdila pomáhat, protože musela chodit do práce, takže jsme se vždycky, když já jsem byl v práci, přijela segra nebo někdo jiný. A
0: takže jste na to nebyl úplně sám, takže naštěstí nebyl, vás bylo nebyl, víc.
1: A za to moc děkuju všem, kdo vlastně nám s tím pomohli. Jo.
0: Ani si to neumím představit, ale je fakt, že kdybyste na to byl sám, tak to je na potom nějaký diazepam nebo lexaurin. Větší dávky, aby to
1: přišlo. Já jsem teda odpůrce těch nějakých psychologů a psychiatrů a to by asi potom asi bylo na to. No.
0: Potom už by to bylo takové, že by vám asi možná třeba nic nezbylo, ne, možná by to byla jediná cesta, ale takhle jste to měl teda dělenou radost. Co maminka byla ráda za to, že jste se o ní staral? Vnímal jste to tak? Chtěla to tak?
1: No to víte, že jo, Ježišmarja.
0: Tak já poslouchám třeba ze svého okolí, já nechci, aby mě někdo zažil v té situaci, kdy nemůžu, kdy odcházím, všichni to ví. A radši, ať zůstanu tam někde v samotě. Tak proto se na to ptám.
1: Ne, to je špatný. Ten člověk, víte co, rodiče nás vychovali, dali nám celý život, dali nám všechno. Podle mýho, to je povinnost každého potomka postarat se o rodiče.
0: No určitě, o tom já vůbec nepochybuji.
1: Někam šoupnout.
0: To, já o tom nepochybuji, ale jestli je to a bylo i přání jako mamky vaší. Na to se ptám.
1: Bylo a bylo, samozřejmě. No, bylo, no. Ona nechtěla nikam, nechtěla sama nikam ani do žádného, já tomu říkám starobinec nebo tohleto. A hlavně jsme to nechtěli mít ze segrou, protože brácha nám umřela v roce 2015, tak jsme vlastně zůstali sami ze sestrou. A
0: Jardo, řekli jste si všechno, co jste chtěli, co jste potřebovali, co bylo nutné?
1: No, asi docela jo, ale tak něco ještě člověka napadá, no, že by ještě něco těm rodičům mohl říct, no, ale teď už to zpátky nikdo neveme, že jo?
0: No to je jasné.
1: To už je pryč.
0: To je jasné, ale mě spíš jde o to, jestli vás třeba můžou tížit myšlenky toho charakteru, že třeba jsou některé věci nevysvětlené, nedořešené, jestli jste si vlastně řekli a vyřešili to, co vás tížilo v hlavě, no, co vy jste považoval za důležité, tak jsem to myslel.
1: V tomhle tom určitě ano.
0: Jak to prožívá sestra vaše?
1: No, to právě jsem na zahrádku nechci jezdit ani, protože tady maminku furt vidí, no, takže zatím.
0: Všude člověk, to chápu, no, to je.
1: A to víte, já taky tady sedím a koukám, jestli už ona jezdila potom s tím vozítkem před sebou. Taky koukám, kolikrát má vždycky na 10, tak jestli už jde nebo nejde, a pak si řekneš ty, bláho, ježišmarja, ty štěj.
0: Je to.
1: Já naštěstí mám výborný sousedy, ty mě podrželi a drží do dneška.
0: To je skvělé.
1: Sousedka vždycky říká, babička je v Tesku, to je pohodě.
0: No, takže hlavně, že tedy máte i někoho,

0: vedle sebe na dosah konkrétně, že nejste někde úplně v nějaké samotě, kde byste se utrápil mezi veverkou a nějakým jelenem třeba. Takže máte vedle sebe.
1: Jsem za to vděčný, mám kamarády tady.
0: Helejte se, co třeba mě osobně by zajímala jedna věc, třeba jste nad tím přemýšlel s ohledem i třeba na svoji sestru, mělo by smysl, bylo by jistým řešením třeba to prodat všechno a přestěhovat se někam jinam nebo být v jiném místě, dožít v uvozovkách?
1: Taky jsem na to myslel, já mám příbuzně ještě ve Strakonicích, mám tam bratrance s rodinou, taky jsem myslel, že všechno prodám a někam se odstěhuju, ale ono to nemá smysl. Mně je 55, tak víte, jak se to říká, starý strom nepřesadíš.
0: Ale to se na 55 letech starý strom nepřesadíš.
1: No, víte co, ale člověk tady má zázemí a něco tady se vybudovalo a mám tady kamarády známý, a hlavně práci, že jo.
0: A Bůh ví, dokdy budeme dělat, že jo, to je ještě taky další věc, dokdy ještě nás čeká, než půjdeme do důchodu, no, jestli vůbec.
1: Tak já doufám, že těch 10 let ještě, no.
0: No, doufat můžeme, doufat můžeme. Tak
1: já
0: je to.
1: Já jsem lidi z povolání a já jsem, mám 22 let na kamionu. Už jsem si to na to vybod, protože tatínek, když odešel, tak maminka to nedával, tak jsem zůstal doma. No a nedovedu si představit, že bych někde v 70. ještě jezdil v autem. Hlavně je to nebezpečný pro ostatní.
0: Já budu rád, když nebudete jezdit v 70 letech.
1: No, ježišmarja, tak já bych nejradši šel do předčasního, uvidíme, jak to ještě dopadne.
0: Tak to už jsme zase někde jinde, ale jsem rád, Jardo, že posloucháte, že jste nám taky svoji bolístku prozradil a já vám děkuju za to, že jste se tak hezky postarala o mamču a že to bylo i její přání, nejenom jednostranně, že jste si řekli všechno, co jste potřebovali. Já mám ještě toho poměrně dost, co chci říct mámě a ještě jsem jí to neřekl, tak doufám, že
1: tak to...
0: Tak
1: udělejte přesně... to, protože potom budete toho litovat.
0: Ano, pozdě bych a honití. Tak dobrou noc.
1: Tak už se zpátky nevrátíte.
0: Děkuju, ať se daří.
1: Já vás poslouchám každý večer, takže...
0: Děkujeme pěkně a děkujeme za to.
1: Zavolám.
0: No, jako teď a děkuju, děkuju, no, vážím si toho.
1: Já vám děkuju, že takovýhle pořady vůbec máte.
0: Bez vás by to nešlo. Dobrou noc.
1: No, děkuju, dobrou noc.

0: Noční linka, ta nedělní, s tématem myšlenky, které tíží.
1: Srdce mi jde za tebou.
0: 731 800 900 volejte právě teď studio Českého rozhlasu. Do noční linky jako poslední před půlnocí budete vy a pak ještě odspívá Richard Miller a uvítáme nový den a nový týden. Z těch vašich příspěvků, které odesíláte, děkuji. Skláním se dolů, snad se vrátím i nahoru. Budu moc rád, když ještě budete psát a kontaktovat nás, nebo mě, zkusíme to tak nějak propojit do vysílání, protože pomáháte a to je fajn. Píše třeba, ano, už to tady vidím, píše mi konkrétně, ano, už to tady lovím, teď jsem si to tady zavřel všechno, jo. Tady to mám. A poslední dobou mě pronásleduje matematika. Do důchodu mi zbývá něco přes 3 roky a já si pořád počítám, kolikrát ještě budu muset vstát na ranní směnu. Odečítám víkendy, dovolené, svátky a případně nemoci, i když ty se plánovat nemají. Udělal jsem si dokonce tabulku. Každý pracovní den si 1/4 škrtnu. Kolegové se mi smějí, ale už 2 si stejnou tabulku založili také. Nejhorší je, když zjistím, že jsem zapomněl započítat přestupný rok nebo nějakou směnu navíc. To mě dokáže rozhodit na celý večer. Manželka tvrdí, že až budu v důchodu, tak začnu počítat, kolikrát ještě musím vynést koš. Píše Bohumil, Bohumile, zdravím vás. Ale jo, člověk to tak někdy má, taková obsese, teda bez které nemůže potom fungovat. A nedá se to vyrušit. A pro někoho to je úplně nenormální údo. Kdo volá a uzavírá tuhle vysílací hodinu? Tady je Honza, noční linka, Český rozhlas. Haló, haló, pěkný večer, jste to vy? Už jste ve vysílání, kdo pak je na druhé straně?
2: Dobrý večer, tady Ivo.
0: Ano, Ivo, my vás posloucháme, povídejte k tématu. Myšlenky, které tíží, co vás tíží?
2: No je toho víc, no a tak jako takový, co mě hlavně tíží, tak je taková myšlenka na to, že prostě tady člověk zůstane úplně sám na tom světě. Já vím, jako možná to jsem jako hloupý, no ale prostě rodiče už mají nějaký věk, dejme tomu, a mám sice bratra, ale ten bratr je prostě bere drogy, pořád je někde zavřený, v kriminále, jo, pořád něco vyvádí.
0: No. Nespolehlivý bratr. Nespolehlivý bratr.
2: A prostě vůbec jakoby neřeší, jako, že má nějakou rodinu, nebo možná tam v podvědomí to možná ani neje, ale je to prostě takový, že nevím, no já prostě si nekážu představit, že tady jsem prostě sám, až tady ty rodiče nebudou. No.
0: A jestli se smím zeptat, co, drahá polovička nějaká, ta by to nevyřešila? Ale není to tak jako, že do budoucna...
2: Ne.
0: Takhle,
2: ne,
0: zasadit, tak jako, že... na zasadit strom to není.
2: To ne, no.
0: A to by zase tížilo mě, krev mé krve. Zasadit strom, to bych tak chtěl a nějak to ne a ne. Tak to zase by tížilo mě. Jak to řešit? Máte nějaké možné řešení? Jak se zařídit, aby vám tyhle myšlenky nelítaly v hlavě neustále?
2: No, je to hrozně těžké, jako by na to nemyslet, protože... Říkám, no, to prostě člověkovi věk přibývá, těm rodičům věk přibývá, rodinou jako to jsou nějakým takovým poradcovním sporu kvůli prostě dědici, jo, a prostě kvůli dědici si vždycky rozhádá celá rodina, že jo.
0: Ano, ano, to většinou tak bývá. Hledej za vším prachy.
2: Přesně tak. Jakoby z naší stránky samozřejmě to tak nebylo, protože my jsme... vlastně babičku, která byla taky jedním z dědiců, protože si s dědou jakoby nerozdělili majetek, jo, a nebo ne, nerozdělili, nebo ne, neměli prostě, všechno bylo napsané na dědečka, že jo, no, a babička to zase život neřešila, takže se vlastně stala, tak jak ti sourozenci té mamky, tak se stala tím jedním z těch dědiců, že jo, jo, a samozřejmě moje maminka se toho dědictví chtěla vzít, a když to ostatní sourozenci v žádném případě, že jo, protože chtěli dědit, že jo.
0: No, tak za vším hledej prachy, tak proto já jsem třeba řekl mámě, ať vyřeší všechno předem, že rozhodně potom, až odejde, nechci, aby to řešil soud, anebo aby to řešil někdo jiný. Protože my jsme si se sestrou zbyli, jako jediný vlastní v rodině, a při představě, že by mě zavrhla, nebo já jí, tak to by mě zase tížilo dál, no, to... Když už potom člověk nikoho nemá, takže zase rozumím tomu, ale u vás, u nás chlapů je to takové, že stále tam ta cesta je třeba, že nějaká ta žena, nějaké to pokračování rodu, ale to chce čas, no.
2: Jde o to, jakoby, že jakoby člověk má nějaký pokročilý věk, ta přítelkyně má taky pokročilý věk a myslím si, že už asi dítě jakoby, už asi z toho nebude, což je další jakoby, taková věc, kdy mě tak jakoby lítá hlavou takový myšlenky, že vlastně i ty rodiče si neužijou žádného vnoučete, jo? Protože bratr nemá žádný děti, já nemám žádný děti a asi to tak asi i zůstane. A další věc je ta, že vlastně jakoby ten náš rod jakoby toho jména v podstatě jakoby vymizí, jo? Protože tím, že nebudeme mít žádný potomky, žádný ty, to, tak prostě ten rod asi bude někam do háje.
0: No, řekl jste to trefně, do háje. No i vám budu muset popřát, držte se, ať vás myšlenky nepřeperou a ať je správně zadokujete, zaparkujete.
2: Život je jeden velký boj, bych řekl, život je jeden velký boj.
0: Asi to tak mělo být.
2: No asi jo, tak všechno tak asi má nějak být, nic není, jako já to říkám na jednu stránku, jako, že nic není náhoda a prostě je to prostě tak, jak to má.
0: Děkuju, držte se.
2: Děkuji vám,
0: hezký
2: večer.
0: I vám.
2: Nebo ráno možná.
0: No, ráno. Cokoliv. Třeba nikdo z toho dnešního vysílání ani nebude spát. Tak dobrou noc. Můžeme to pokusit. A bude půlnoc. Za minutu slíbený Richard Miller ještě pro vás a rozeznávám. Zase dojak.
1: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit, že jsi zakutavná, jak drobná mince.

0: Rozeznávám nový list v kalendáři, takže už otočeno. Milé Aničky, doufám, že jste svůj svátek oslavili skvěle.
1: Noční linka.
0: A vítáme nový den, nový týden. Posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Mé jméno je Honza Macoun a provázím vás noční linkou s tématem myšlenky, které tíží. V kalendáři pro dnešní den pondělí 27. července vidím zapsané jméno osoby, pánu, neznám žádného takového. A tak rád bych se možná seznámil rád s nějakým Věroslavem. Věroslavu je něco přes 500. Jeden Věroslav připadá přibližně na 18 000 obyvatel, jejich průměrný věk 61. A podle příjmenáře slaví Horký či Horká. Nejčastěji bydlíte v Náměšti nad Oslavou a nejbližším okolí, tak ať se vám daří, štěstí, spokojenost, úsměv posílám a hlavně udržte nervy na uzdě.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dáme si zamilovanou Lenku Filipovou, hodně je to o lásce, tak i v tom dnešním nočním vysílání, ať už k lásce své drahé polovičky, svých rodičů, bez nich to nejde, samozřejmě, že nejde, a když odejdou, je to tragédie, ale jak to zvládat, že? Myšlenky, které tíží, volejte 731 800 900, pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz, to už jsem asi říkal, tak pojďte na to.
2: Ten kratič

0: myšlenky, které tíží je téma nočního vysílání Českého rozhlasu. Budeme rádi, mluvím i za posluchače, zavolejte svůj příběh, neobávejte se ničeho, rozhodně vás nestrafním, jenom vás tak provedu tím naším vysíláním, abyste taky sdělili třeba to, co vás tíží a co by mohlo případně vaší duši ulevit. Mimochodem, myšlenky, které tíží, když vás převálcují, takové ty těžké myšlenky, často ten člověk volá vlastně ne slovně, ale duševně o pomoc. Jak to případně rozeznat? K tomu se dostanu v průběhu dalšího vysílání teď, ale zkusím přivítat někoho, kdo otevírá nový den a další hodinu noční linky po telefonu. Tady je Honza, kdo je na druhé straně.
1: Blanka Hradce.
0: Blanko, zdravím vás, vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu. Co Blanku v Hradci tíží? Co jí tak nějak s myšlenkami protahuje?
1: Původně teda z Brna, takže já počinu jinou Brnu, jako i že mě už říká 86, mm-hmm. ale jak někde něco o Brnu, tak to jsem já. Mm-hmm. No, v podstatě bych řekla asi tak, že ten život proběhl tak, jak asi mohl proběhnout, mohl jinak. Ale co mě tíží, tak mě tíží to, že můj otec se nedočkal toho, že jsem se podruhý vdala a vzala jsem si muže, kterýho by býval měl můj otec představit. Uh-huh. Poprvé jsem se vdala po takové krátké známosti, myslela jsem, že už nemá nikdo co do čeho mluvit, tak jsem prostě reagovala tak, že by po dvou měsících, asi dvouleté známosti jsem se provdala. No a zjistila jsem, že teda jsem si vzala pěknýho, když to řeknu vulgárně, hajzla. Ale měli jsme dvě děti vystudovali jako v pohodě. No a pak teda se mě projevila taková zvláštní, ne nemoc, ale prostě vada, že pořád si uvědomila to, že není ničím a že žádný takový velký úspěchy nemá, jako jsem měla já, protože jsem měla úspěchy ve sportu i jako v zaměstnání. No a to se u něj projevilo i duševně, že jo. No a můj otec teda tím velice trpěl, protože věděl, že to není v pořádku. No a nedověděl jsem nikdy to, že jsem se podruhý vdala a vzala jsem si takovýho muže, který by si bývali naši představovali.
0: Jo, tak ale, už to chápu.
1: To mě jako hrozně mrzí.
0: No ale vy jste teda musela být taky, nebo jste velký držák, že jste vydržela takhle dlouho se svým prvním manželem. Vždyť pro vás to taky muselo být jako velmi složité.
1: Můj dětem jsem vydržela i vůbec jako navenek jsem taky vydržela, ale říkám, bylo to tak, že jsem věděla, že jsem udělala velikou chybu, jo. No.
0: Tak to je teda...
1: To už jako nelze vrátit, že to jako vrátit, takže hlavně kvůli dětem jsem to tak nějak udržovala, až už teda to dopadlo, že jsem říkala tak a dobrý a konec.
0: A nemělo by to teď samozřejmě zase znovu, jako vy jste velmi silná, že jste to vydržela kvůli dětem, to slýchávám velmi často, vydrželi jsme to, nebo zůstali jsme spolu kvůli dětem, ale nebylo by přece jenom lepší, aby děti viděli spokojené rodiče, nebo to je jedno, jestli jednoho nebo druhého, aspoň někoho, kdo žije spokojeně. Takže to jste se ale museli v tom případě oba dva velmi silně, nechci říkat úplně přetvařovat, ale museli jste mít jinou grimasu, jiný pohled. To přece bylo složité až, jestli mi rozumíte.
1: No bylo to složité, říkám, bylo to složité, ale jelikož jsem byla od malička vychovávána, takže otec skaut, maminka sokolka, mm-hmm. tak mi jako takovou výchovu, která byla ne tvrdá, ale byla jako spravedlivá a rovná, že mm-hmm. takhle. No,
0: tak to je...
1: A proto mě to mrzelo, že to takhle dopadlo, ale nedalo se nic jiného dělat, než prostě se rozejít a rozvést se a být teda děti už byly dospělí, no ale teďka si říkám, no hromě, proč jsem to neudělala dřív, to za prvé, a za druhý, proč můj otec neumřel spokojený s tím, že bych si vzala někoho, kdo by jako do té rodiny zapadl.
0: A náhodou tam nehrozilo třeba to, že by tatínek řekl, já jsem ti to říkal.
1: No tak to by určitě řekl, já jsem to říkal. Jako již ho vidím asi s tím.
0: Jo. Jako, já jsem to ti to prostě... říkal. A tím by to bylo vyřešené, protože vy byste to přijali jako fakt, protože jste si sama na to musela vlastně přijít. Jo? To je ještě druhá věc.
1: No ne, já jenom říkám, my jsme teda Brňáci, že pak jsme se přestěhovali do Svíta po válce, jako táta byl textilák, takže tam se zaváděl hodně textil. Tak jsme se přestěhovali do Svíta, no a tím pádem já jsem tam i teda maturovala, i jsem pak studovala v Brně, na vysoký pedagogický. No a tak tím pádem prostě to bylo tak jako zapečetěný v tom, že je to v pořádku, že až to začalo probublávat a bylo to tak, že jsem si říkala, proč jsem já tenkrát odemkrát ty dveře a normálně jsem tam toho mužského uvedla jako, že jsem si ho přivedla já, než by si někdo něco vybral. Já konečně jsem si za sebe rozhodovala a já jsem si tam přivedla tohohle toho budoucího manžela. Že? No jenže vybývá táto zavouchl ty dveře a nepustí ho dále. No tak to tak nedopadlo. A to už jsou takový iluze, který...
0: Jasně, že... Ale ten chtíč toho, ale... jako ukázat, že přece jenom jsem dostala rozum a našla si toho pravýho, se kterým jsem šťastná a tak, aby to bylo ze mě cítit a tatínek to poznal automaticky a neměl pochyb, tak to už je samozřejmě nemožné, ale třeba mu to někdy řeknete, Bůh ví, co bude.
1: No, možná se někde setkáme a já mu řeknu, tak teď mám, konečně jsem se šťastně vzala, mám takového muže, který by se líbil, se kterým jste mohli hovořit a mohli bychom si všichni popovídat.
0: A on by se ještě dodal tu větu, já jsem ti to říkal, moje drahá milá.
1: No, já jsem ti to říkal.
0: Blanko, taky držte se. Šťastná buďte v klidu s námi i s Českým rozhlasem a ať máte život prýma, pokud to bude jenom trochu možné.
1: Ale jo, to víte, že jo, tak dělám pořád ještě sport, dělám zimní plavání, takže to mě taky těší, no tak to víte, už jsem nejstarší včera, když někam vyrazíme do zahraničí, tak jsem vždycky nejstarší, tak to mě jako, ne, že by mě to netěšilo, to ne, no ale říkám si, tak je, v Praze, když se plave v Praze na Štěpána, tak jsem tam taky nejstarší, takže říkám, tak to už tam jdu s takovým nějakým, ne respektem, ale že prostě už je to tak, jak to je, že už se to nikdy neobrátí.
0: Hlavně, že máte smysl pro nějakou činnost něco dělat, protože když to řeknu upřímně s prominutím, nevím, jak moc jste upřímný vy Brňáci původem, být zaprděný doma, to není dobrá vyhlídka pro budoucí život. Takže máte ne, aktivity to a to je fajn, to je důležité.
1: Jezdím na kole, pořád ještě jezdím na kole, takže taky jsem měl i do Brna, jsem měl na kole.
0: A počkejte, to už není normální, ale to už není normální.
1: Který už jsou, jako už se tam nemůže, protože to dálnice takhle. Do Svitáv jsem jezdila na otočku, když jsme měli sraz, tak to už taky nejezdím, tam už taky je dálnice, po které se nesmí. No a to zimní plavání, tak to dělám tak, že chodím jednou za týden na trénink na studenou vodu, že aby si tělo zase nebodlstilo. No tak to ještě taky dobrý, no a jinak můžu v podstatě všechno, no.
0: No tak, jen tak dál.
1: Aby mě postihla nějaká nemoc, to bych nechtěla, že teď konečně, ne konečně, ale teď mě třeba trápí oči v tom, že jsem šla na kataraktu, to je na výměnu trčoče, co mě jedna kamarádka z lyžování tak mi říkala, nechoď na to, tak to jsem jim taky neposlechla.
0: No tak,
1: na to šla.
0: Máte svoji hlavu.
1: A po ty katarakty špatně vidím, aha, nemůžu číst a takhle, tak teď snad bych měla mít nějaký zákrok, ale jsem objednána až na prosinec, že bych si mohla i přečíst v posteli, nebo takhle, jak jsem byla zvyklá, no tak to ještě na to bych se netěšila, ale to bych teda chtěla. No,
0: tak ať se zadaří. Já vám děkuju za zavolání. Děkuju.
1: Ať se zadaří. Tak zdravím Brňáky.
0: Taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Lucie píše, dobrý večer, nejprve bych chtěla popřát všem Aničkám k dnešnímu svátku, tak dodatečně. Hlavně hodně zdravíčka, lásky, pohody, radosti a minimum starostí, samé fajn lidičky kolem sebe. No a co mě trápí, co mě tíží, je toho hodně, ale asi nejvíc, aby moje děti byly zdravé, v životě šťastné, dokázali si najít práci, která je bude bavit a uživí je, najít si protějšky a založit rodiny. Aby na světě nebylo tolik zla a aby byli k sobě lidi víc tolerantní, opatrujte se všichni, Lucka Praha. A Blanka, leží mi v hlavě hodně věcí, že jsem se nezeptala svých rodičů na určité věci, které mě v 15 letech nezajímaly a teď bych se jich chtěla zeptat, ale už tu dávno nejsou. pak mě taky trápí situace ve světě, neboť mám vnoučata a nyní bude i pravnouče, tak aby žili v míru a měli se dobře, čehož se já už nedožiju. Zdraví Blanka z Přeloučska. Mekyš Birka to nazývá jednoduše.

0: Dnes je to o myšlenkách, které tíží, které ne a ne někam uklidit a které se vynoří a třeba už nás pronásledují nějaký ten pátek, možná i několik let. A ne s tím umět správně zapracovat, protože za A, člověka, co může rozčilovat, no minulost, pochopitelně, ono se to nedá změnit, tak maximálně, když nad tím člověk přemýšlí, tak to rozčiluje. Ale jak s tím zabojovat? Zkuste třeba poradit, pomoct po telefonu 731 800 900 nebo klidně po písmenkách do komentářů pod pozvánku k dnešnímu vysílání nebo na linka@rozhlas.cz. Haló, kdo nám volá jako další?
1: Haló, dobrý večer, tady je Soňa.
0: Krásnou noc, ano, děkujeme.
1: Chci taky hezkou dobrou noc nebo dobré ráno a chtěla bych se podělit o příběh, který mě vlastně do dneška tíží, i když je to už mnoho let, ale když jsem prostě žila s mojím manželem, měli jsme dvě děti, no a jelikož tam hrál roli alkohol a žárlivost a to, takže když bylo mojím dětem 12 a 14 let, tak já jsem prostě jich opustila a musela jsem prostě odejít, jo. Děcka nevěděli, o co se jedná, co se stalo a já jsem prostě jednoho dne z práce se nevrátila domů, protože už tady byl strach o život a dětem jsem jako nic neřekla, ale jelikož jsem zůstávala u kamarádky ve stejném místě bydliště, kde vlastně děti s tím otcem zůstaly.
0: Ano.
1: Takže děti jsem potkávala, ale bohužel nechápali to. A po nějakém měsíci jsem dostala od obce byt, čili už jsem měla byt, kde by ty děti mohly se mnou být. Ale jelikož už to byl věk takový, že radši zůstanou s tím otcem na baráku. A tak jsem jich nějak potkávala, chvíli sice trucovali, ale do dneška jsem se synem o tom nemluvila, co se stalo tehda, proč jsem odešla. Do dneška jsem mu to nevysvětlila, i když je paradox, že dneska po těch letech bydlím u syna v domě, bydlíme spolu, ale on se mě nikdy na to nezeptal a já jsem mu to nikdy nebyla schopna vysvětlit a promluvit si o tom, jak to bylo, co bylo.
0: Tím pádem z toho chápu, že vás to tíží víc asi než jeho.
1: No, mě určitě strašně a on se možná bojí. Možná se bojí toho, co by se dověděl, nebo takhle. Oni měli u otce nebo u otcovi takové iluze, že jo, tatínek to, protože nebyli nikdy svědkem toho, možná něco vycítili, ale myslím si furt, že mi to tak nějak zazlíval, když nedal mi to sice najevo, ale nikdy se na to nezeptal. A fakt jako já to bylo každý večer, jako celé ty roky, pořád na to myslíte, že vlastně je něco, co jsem ještě nevysvětlila a asi nemám k tomu ani odvahu, nebo nebyla možná taková nějaká příležitost sednout si a říct, jak to všechno bylo.
0: Hlejte, asi určitě ta příležitost je, ale jenom člověk hledá potom nějaké vlastně takové berličky duševní, kdy si říkáte, teď ne. Ale přitom vlastně ono by to šlo, teď jo. Ale zkuste to nejdřív, protože věřím tomu, že kdybych já byl v podobné situaci nebo chtěl říct něco zásadního, tak bych asi plácal, byl bych ten náhodným generátorem slov. Protože ze mě by to i přes veškerou přípravu, že teď to udělám, teď to řeknu, tak bych to neřekl asi správně, jak bych vysloveně chtěl. S tou nervozitou v této spojitosti, co to třeba napsat? Co si to nejdřív napsat na papír? A potom teprve udělat ten krok. A nebo ten předat ten dopis, třeba ten papír o tom, co se vlastně dělo. Je to možné? Bylo by to řešení?
1: Já si myslím, vidíte, teď jste mě na to nějak přived, protože my třeba s manželem, když jsme měli mezi sebou nějaké tyto a třeba byl napitý a nestačilo mu to vysvětlovat, já jsem opravdu to napsala na papír a věděla jsem, že i když možná to nebude mít nějaký výsledek, ale aspoň trochu, když si to přečte, že aspoň trochu ho to nějak nakopne nebo něco.
0: Protože člověk, to je pravda.
1: Když jste mě to teď připomněl, že asi je to fakt, že když si to člověk, protože já když mu to budu vysvětlovat, asi jako
0: tak to nebude muset třeba pochopit tak, jak vy byste chtěla, aby to bylo chápáno a potom už tam chodí takové ty věty typu a rozumíš mi, co tím říkám. Tak fakt je, že a vlastně to není nic převratného, objevného, ale někdo říká, jak to, že nevyšetříš peníze, jak to, že utratíš úplně všechno. Napiš si všechno, co utratíš. Tak vždycky, když je to černé na bílém, tak to musí přece fungovat i v tomhle případě. Napište to.
1: Máte pravdu a úplně jsem si teď vzpomněla, že když jsem něco tému mojemu mužovi chtěla říct a on neposlouchal, že jsem to opravdu napsala. A takže já jako asi díky vám zítra sednu nebo ještě dneska sednu a nějak si udělám body a napíšu to a konečně se mi uleví a předám to těm dětskám, aby skutečně věděli, že to nebylo, že jsem jich nechtěla, že jsem jich opustila, že jsem si šla za něčím, ale že prostě nebylo východisko žádné. Že to bylo jediné východisko. Jak omrzelo mě to, já jsem nemohla jít třeba na, když měli půl kolonu, nebo když měl maturitu kluk, jo, závěrečné zkoušky, prostě jsem tam nemohla jít, protože tam byl jako ten táta jejich, jo, a to by nedopadlo dobře.
0: Teď se to vysvětlí, ani se to nemusí psát konkrétně, proč jsem nebyla tam, kde jsem nebyla, ale chtěla jsem tam být, ale teď se to vlastně může vysvětlit, takže pokud možno rukou, aby bylo vidět.
1: Jistě, že žádný mail nebo tak, napíšu. Na papír. Ano,
0: tak.
1: To jste mi přived teď opravdu a možná se mi fakt uleví a budu, jako co, nic se tím nepokazí.
0: Přesně.
1: A mně se uleví.
0: Držím palce a dejte vědět, jak to dopadlo a kolik to mělo stránek.
1: Jo, já už asi beru propisku a něco budu psát, ale děkuji vám moc, jako.
0: Vůbec nejde.
1: To pomohlo. Děkuji, mějte se krásně, dobrou noc, zdravím všechny a snad se někdy dovíte, jak jsem pokročila, jak to dopadlo.
0: Děkujeme.
1: Ale už se usmívám, už je mi lépe.
0: No tak, Soňo, ať se daří, vypište se, těším se na to, až to dopíšete, jo?
1: Jo, já vám děkuju moc a dobrou noc. Dobrou.
0: Uf. No, až mám z toho husí kůži. Nikol z Karlových Varů napsala, dobrý večer, přeji vám všem. Mám toho na srdci hodně, bohužel by se to nevešlo na papír. Tíží mě toho moc spackaný život od A do Z. Nikol. Vešlo by se to na papír. Teď jsme to řešili. Teď určitě ano. Musí to mít nějaké body, musí to mít nějaké řešení. Všechno má řešení. Lukáš, jsou myšlenky, které odejdou a pak jsou ty, které se pořád vrací. Nezáleží na tom, jak moc se je snažím zahnat. Vždycky si ke mně najdou cestu. Někdy stačí obyčejný zvuk, stará fotka nebo známá melodie. Když uslyším známé spouštění Windows XP, vždycky si na tu dobu vzpomenu, na časy, kdy bylo všechno jednodušší a starosti nebyly tak velké. A možná právě se některé vzpomínky nikdy nevymažou. Jen čekají, až je něco probudí, znovu probudí. S pozdravem, Lukáš. A ještě Michal. Roztroušená skleróza. Moje letos oficiálně potvrzená diagnóza, slavost levé poloviny těla, syndrom tonického napínače bubínku. Stále samota, ale už spíš z praktických důvodů. Mám špatnou jemnou motoriku a sám si stěží třeba zastřihnu vlasy na zátylku. Mimo oblast zdraví, to, že svět má nedostatek dospělých jedinců se silnou osobností, kteří se chovají skutečně dospěle, to znamená, že se umějí v životě ovládat. Kdykoliv se nad tím zamýšlím, s údivem shledávám, kolik osobních i světových problémů pramení právě z nedostatku sebeovládání. Aneta Langerová, Voda živá. Myslím, že to je písnička, která k tomu sedne jak zadek na hrnec.

0: To je milé spojení. Hradišťan, Aneta Langerová, Jura Pavlica. Pěknou noc přeji taky do Davle, Romaně.
1: Ano, děkuji.
0: Myšlenky, které tíží, to tady máme, tohle téma, těžké téma teda. Vás tíží co ano. V hlavě, nebo chcete pomoci?
1: Nepotřebuji pomoci, já už to mám vyřešený, ale tížilo mě strašnou dobu, protože jsem žila v manželství, kde jsme měli dvě děti, kluka a holčičku, a moje dcera, nedokázala jsem jí prostě se jí zastat v manželství. Manžel byl docela hrubián a odnášela to i ona. A hrozně jsem si to ne fyzicky samozřejmě, ale psychicky. A když říkám samozřejmě a psychicky, je to někdy horší než...
0: To zcela určitě, to zcela určitě. A to na vás se to nepodepisovalo, jako na vás takový nebyl?
1: Taky
0: byl.
1: Ano, taky. Prostě...
0: Bojovali s tím všichni v rodině.
1: Ano, no jako spíš já a zajímavý, že prostě syna se to moc nedotklo, protože on asi na kluk je jiný prostě, ale ženy nějak v jeho životě hrály jinou roli. A bohužel i vůči dceři, a já si to do dneška vyčítám, že jsem se jí nikdy nedostala tak, jak jsem měla. Ale proto říkám, že je to u mě vyřešený, protože my jsme si o tom dneska její 30 let, vyříkali jsme si to, já jsem jí to řekla všechno, ona je úžasná a říká, že to všechno chápe, všechno prostě pochopila v úvozovkách, nějaký to formovalo. Nevím, dneska je z ní úžasná ženská, já jsem po druhý vdaná, žiju krásný život, asi to k něčemu bylo, tohle chci říct, možná.
0: Ale zase na druhou stranu, pokud, tak jak jsem zmiňoval už to vysílání dneska, že když jako dítě jsem vnímal, že rodiče jsou moje modla, moje maminka, moje bohyně,
1: ano,
0: a vlastně pak
1: ano.
0: Z ničeho nic přijde bumbác, dokázali fungovat tak, že se přetvařili teda úplně na 100% a přijde čas, že najednou tatínek se stěhuje, protože...
1: Ne, tady to ne, to bylo úplně jinak, to ne. My jsme byli takový, že jako všechno bylo v pohodě, ale postupem času on začal být hrubej a jakmile se děti začaly osamostatňovat, já jsem se začala osamostatňovat, prostě on nebyl ten bůh, který by jsme všichni poslouchali,
0: tak
1: on začal být nervózní a začal útočit.
0: To znamená, že se furt neustále bránil něčemu, chtěl...
1: No prostě chtěl nás mít pod kontrolou.
0: Jo, takhle.
1: A my jsme se najednou dovolili, jako, že já jdu někam, ty jdeš někam, a děti samozřejmě vyrůstaly a už to nebyl ten tatínek, který že jo, pro ně všechno udělá, všechno oni ho poslouchají na slovo. Oni chtěli jít tamhle a to už prostě bylo špatně.
0: Dokázala jste tedy tím pádem, nebo dokázali jste s postupem času najít, co bylo spouštěčem vždy takových hrubiánských jeho činů?
1: Ne, vůbec nevím. Jemu fakt stačilo to, že prostě my jsme najednou začali chtěli žít nějak víc a on prostě chtěl nás mít jako vyloženě, jakože pod kontrolou a nevím, opravdu jako bylo takový divný, no, zvláštní.
0: Kolik let vám trvalo, než jste vlastně přišla na to, že ta zamilovanost pominula a že najednou člověk vidí i něco jiného, co vidět vlastně... No mohl, no, ale neviděl, to, třeba přehlížel.
1: Právě si to, no ano, vyčítám si to dneška a děkuji, že dcera mi odpustila v podstatě, protože to trvalo celou dobu, protože tam byly věci, že třeba my jsme byli na chatě a blbost, dcera, já nevím, teď prostě řekla třeba jenom, že nekoupila chleba, nebo já nevím, něco takový, on okamžitě řekl, tak ty s náma domů nepojedeš. Jet si vlakem a já jsem prostě byla ta špatná, já do dneška si tuhle situaci si vyčítám do dneška, že prostě nejela jsem s ní tím vlakem domů, ale nechala jsem jí chudáka jít z domů vlakem, my jsme jeli autem.
0: No, jak je to
1: prostě,
0: možné, že vlastně, to jste se bála v tom případě?
1: Já nevím, já jsem se bála, že prostě, nevím, že prostě říkám, dobře, ona odejde, ale já bych neměla kam jít, já jsem se pak bála celou dobu, potom ono to všechno vyústilo, to bylo tak, že opravdu pak to skončilo tak, že já jsem se bála, že nejradši bych odešla, neměla jsem kam. O tom to celý je. Vlastně,
0: a kdy to celé vyzrálo? Jako kdy přišel ten okamžik, kdy jste, protože zase zmiňuji to, co se mi xkrát v životě potvrdilo, že žena, když se rozhodne o něčem, tak je to nezvratné, tak vy jste se rozhodla při čem? Kdy to přišlo, ten čas? Kdy to bylo?
1: To nejde takhle říct, protože já bych odešla už dávno, ale konkrétně opravdu jít někam, kam máte jít, že jo?
0: No jasně, jako, jasně, ale to už, sám. Už samo o sobě, ale to, že jste to přece jenom do toho stavu potom dostala, tak jako kdy byl udělaný ten krok, jako že pa?
1: Nastal nějaký zlom, opravdu, když prostě všichni jsme se začali osamostatňovat. Děti začaly, šly na střední školu nebo takhle a opravdu jsme začali, nebyli jsme závislí na něm, že jo, že nás někam vezme, někam pojedeme a tohle. A děti začaly mít svůj život, já jsem začala v práci, začala jsem do práce, začala jsem něco dělat. Tak to začali jsme se tak nějak jako rozprchávali a teď to už chápu, prostě on měl takový ten pocit, do dneška, že je sám, bez přátel, bez nikoho, on prostě nás já jsem to pochopila později, on mě odvrhnul, vlastně odstřihl od všech mojich přátel, že jo, já jsem jako pak
0: takže
1: nežila
0: sobec.
1: Vůbec jako, ano, tak, ano, to jo, to ano, sobec. To stoprocentně, ano, ano.
0: A jak je možné, předpokládám, že děti vznikly z lásky, že, takže to
1: ano,
0: je že jako v pohodě
1: ano,
0: ještě.
1: Ano, právě, já to taky nechápu.
0: Je ano, to tam, bylo to,
1: právě,
0: to tam?
1: No, bylo to tam, ano, přesně tak, ale pak se něco zvrtlo, nebo nevím, on, nevím. A hlavně vůči ženám, vůči synovi byl v pohodě vždycky, ale prostě vůči mně i mojí dceři dokázal říct hrozný věci, když potom byla už i jako, bylo jí 14, 15, ona od nás radši odešla. To mě hrozně tížilo, ona šla radši si našla pod nájem, protože aby slyšela, že s odpuštěním k nebo něco.
0: No jako... ale tak prostřednictvím, jako když tohle to vlastně vnímáte i vy jako matka toho dítěte, tak vám ano. To slovo na k.

0: Děti naštěstí jsou fakt úžasný, úplně Pereska taky, opravdu jsme si to všechno vyříkali, proto jako říkám, je to ve mně, stejně je to ve mně, protože mě to mrzí.
1: No, zeptám se ještě, na závěr, to, že někdo někoho miluje, je věc jedna, protože to je prostě, to tam je a to letí, to jde přes mrtvoly a to se s tím nedá nic dělat, ale byla jste s ním šťastná někdy?
0: Ano, samozřejmě, to jako jo, ale pak se prostě něco zvrtlo, nevím co, ale říkám, myslím si opravdu ten zlom, že on byl šťastný, dokud já jsem byla těhotná.
1: Dokavec jste poslouchala a dokavec jste ho potřebovala.
0: A byla jsem doma, tak, přesně tak, a byla jsem na něm závislá.
1: Tak.
0: A všichni, i děti, tak. A pak prostě nastal obrovský zlom, obrovský tak, prostě.
1: A potom jste chtěla být částečně už nezávislá, normální, všichni.
0: Všichni jsme chtěli žít normálně, ano, ano.
1: A teď, no, teď a v současné době to ještě má nějak, jako hlídáte si, nebo vídáte se, víte o něm nějaké informace,
0: vůbec
1: nebo jste
0: ne,
1: ho odstřihla
0: ne,
1: úplně?
0: Ne, ne, on mě naprosto nenávidí, děti ho naštěstí vídají, děti jsou v pohodě, ale jako není to tam nic hezkýho, protože on prostě žije tím svým životem, že je zapšklej. Víte co?
1: Teď si člověk představuje, že potom ještě splodí další dítě a další ženu a další tohle a vy...
0: Ne, to, tak, to ne, už to už nejde, to už my jsme starý, to už...
1: No ale hlavně, že ne. Teď vedete svůj normální, podle vás řádný
0: já
1: život.
0: Já jsem úplně nadšená, ano.
1: Není
0: ano,
1: co řešit.
0: Ano. No, no není, já jenom mám furt v sobě to, že i když mi dcera opravdu se o tom bavili, řekla mi, mami, za to nemůžeš, prostě tak bylo. Ale prostě mám opravdu výčitky. Mám výčitky, to si neodpustím nikdy, no. Jako měla jsem stát za ní víc, jako no.
1: No teď, ale to je život, to je život a člověk...
0: Já vím. Ale proto mám zase, jsem dostala takovou úžasnou dceru, která prostě mě to odpustila a já jsem poučená a je to všechno jako úžasný.
1: A
0: jako
1: aby to přineslo taky něco do života i té dceři, protože ona se říká, že jo, že ona, člověk jako zažije ve své mládí, tak nechce, aby bylo v mládí svých potomků, že?
0: A já si myslím, že určitě, protože ona opravdu je takovej ten chodící člověk, který opravdu fakt rozdává lidem opravdu jako radost všechno a to zvažuje to všechno a ona je opravdu úžasná, takže asi to tak mělo být, no.
1: Děkuju.
0: Ale jako je mi to líto, no.
1: Děkuju za zavolání, moc si toho vážím.
0: Jo, a já děkuju za to, jak mluvíte s lidmi, opravdu jste úžasný.
1: Děkuju, dobrou noc.
0: Děkuju, taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Ach, můj rozhlasový bože, my jsme mluvili skoro 10 minut. No to zas bude. Ale chápejte, jsou telefony, které se nedají utnout. Nedají. A víte co? Dáme ještě prostor dalším. Kdo se dovolá? 731 800 900, volejte noční linku Českého rozhlasu, které myšlenky vás tíží, anebo které vás tížily kdysi a vy jste s nimi zatočili. Tak pojďte se přiznat, nebojte se.

0: téma nedělní noční linky už teď v pondělí 27. července. No, když člověka převálcují ty těžké myšlenky, často neřekneme přímo, že ten člověk potřebuje pomoc, nebo já chci pomoct, nikdy to nemůže ani pojmenovat, okolí si proto musí všímat změn. Člověk se začne stahovat, přestane se ozývat, ruší domluvené věci, ztrácí zájem o práci, školu, koníčky nebo lidi, které měl rád. Může působit vyčerpaně, podrážděně, lohostejně nebo nezvykle klidně po dlouhém období napětí. Takové ty varovné věty, které znějí nenápadně. Už nemůžu, nemá to smysl, všem by bylo líp. Beze mě jsem jen přítěž, chtěl bych na chvíli zmizet. Takové věty není dobré schazovat jako náladu, dramatizování nebo vydírání. Může to být způsob, jak člověk zkouší zjistit, jestli ho někdo slyší. No a dalším signálem může být zanedbávání sebe sama. Změna spánku, jídla, prudké zhoršení nálady, rozdávání osobních věcí, loučení, uzavírání účtu nebo nečekané uspořádávání věcí. U dětí a mladých lidí se může objevit zhoršení prospěchu, útěky do online světa, sebepoškozování, ticho nebo náhlá agrese. Ta pomoc je v zásadě jasná. Zajímat se, nenechávat to být. A když si budete stoprocentně jistí, že máte pravdu vy, že opravdu volá někdo o pomoc, zkuste zavolat 112, tam určitě pomohou. A nebo zkusit najít nějakou linku důvěry a nebo pomoci předat, zavolat a zjistit, jak k dané osobě se máte správně zachovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A s největší pravděpodobností někdo poslední do dnešního vysílání uvidíme, jak budeme dlouzí. Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
2: Taky přeji krásnou noc a všem posluchačům.
0: Kdo nám volá?
2: Javorník, ano, Jeseníku.
0: Zdravím vás. Povídejte, co vás tíží, jaké máte těžké myšlenky?
2: No, mám na vašeho kolegu, který byl včera, protože vždycky se tomu dovolala. A včera bylo perfektní téma jako nevěra a dneska máte ještě lepší téma, co nás strašně mrzí.
0: Snažím se to střídat jednou veselé, jednou smutně, ale tak, jak to člověk naplánuje, podle toho i třeba, jak vy v uvozovkách pískáte, tak původní třeba záměr mohl být jiný, ale je to podle vás, kam se dostaneme, ale dneska je to teda vážné téma. Tak nevím, jestli vy to uzavřete tak vážně, nebo jestli přidáte něco veselého. Co vás stíží případně? Povězte mi.
2: Já vám řeknu. Jak mám začít? No, první manžel mě strašně zklamal. Našel jsem ho s nejlepší kamarádkou posteli, což mě jako vytočilo, tak jsme se rozvedli. Dlouhé roky jsem byla sama s dvouma synama a pak jsem poznala perfektního člověka, který je můj manžel už 15 let a 10 let jsme spolu žili. Vychoval moje dva syny. Já jsem díky němu získala dceru, má vnuky, už jsem jí prababička, ale strašně mě mrzí to, že když byl covid, můj muž v životě nebyl nemocný. Pracoval v lese s pilou, plný elánu života. No a po očkování po covidu to začalo. Mozková mrtvička, embolie, žlučník, dostal rakovinu prostaty, byl na několika operací, jsme na jaře prodělali chemoterapii, tak mu našli slabé srdíčko, takže bere spoustu léku a to mě strašně ubíjí, protože takový člověk plný života, energie, než jsme se poznali, tak ovdověl, mu umřela manželka na nemoc, vychoval dvě děti, dceru a syna, kteří mi říkají maminko, její děti mi říkají babičko. Přijali mě do rodiny. A strašně mě mrzí, že je tak strašně nemocný a já mu nemám jak pomoct. Jako jo, dobrý.
0: No ale pomáháte mu už jenom tím, že se o něj staráte přece, ne? To je přece zásadní.
2: No, tak to víte, že ho nosím na rukách. Jako no, jak
0: to je přece k nezaplacení. To, že... Myslím, že to je úplně k nezaplacení a pojišťovna neproplatí. Nemá jak...
2: No, nemá já, to máte pravdu. Jenom to, že mojím dvou synům dal perfektního tátu, vychovali je, dali, pomohli jim dát vzdělání, všechno, prostě něco úžasného. Hmm. Ale mrzí mě to, že je tak strašně nemocný a i když dělám, co se dá, tak mu vlastně nemůžu svým způsobem pomoct.
0: Ale pomáháte, možná ani nevíte jak, to ani fakt ne.
2: Psychicky, fyzicky, jako to chodíme, máme pejska, chodíme na procházky s Diankou, máme je zeštěty. No, to a prostě snažím to, ale já bych mu tak strašně chtěla pomoct, prostě, aby bylo v pohodě.
0: Nejde to, jako nejde to, jinak to nejde, jinak to nejde a kdyby bylo, tak přece by to bylo to číslo jedna, které mu dáte, že jo? Kdyby to šlo. Takže dáváte, co můžete. Víc to nejde.
2: První a poslední.
0: Tak. A byla jste
2: první
0: poslední.
2: První a poslední, protože to je úžasný člověk, za kterého, kdyby to bych mohla, tak za něj budu i dýchat.
0: Krásná tečka, neumím si představit lepší za dnešním vysílání. Moc děkuju. Držte se. Zdravím vás a ať vám to spolu funguje ještě, ještě pokud možno dlouho, aby se ty neduhy
2: no, tak, doufám,
0: tak nějak dali do ústraní.
2: Jako jeho maminka, babička, teda jako jeho babička a děda se dožili 90. Děda umřel, měl 101, babička měla 99 a tchyně milovaná moje měla 98, takže já doufám, že jako ještě tady můj František dlouho bude.
0: Františka, pozdravujte, že ho zdraví jeden klacek, macek
2: no, možná,
0: z Prahy.
2: Možná poslouchá vaše rádio, protože když je tak hrozně nemocný a v noci hodně stává, tak udělal takový kompromis, že se přestěhoval do dětského pokoje a v ložnici spím s Diankou. A on to, a říkal, už jsi taky naladil Olomouc. Já říkám, já poslouchám jenom Olomouc večer.
0: Tak, že nás těší, že ladíte, posloucháte.
2: A se, prosím vás, je to na takovou věc. Ten kolega, co včera vysílal, jak se jmenuje jménem?
0: Myslím si, že to bylo vysílání z Brna a Borek Kapitančik. Tak ho poslouchejte zase příště. Teď už se musíme fakt
2: protože
0: rozloučit.
2: Na něho jsem měla hodně štěstí, když jsem volala.
0: Děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc a zdravím všechny posluchače vašeho rádia, protože jste úžasní, boží. Když přijedu večer nebo v noci z práce, tak nedělám nic jiného, než poslouchám vaše rádio. Mě vede zpátky k nám.

vámi stále vysílání Českého rozhlasu a než se rozpojíme do regionu, i stanice Pohoda, až bude mít svůj vlastní program, tak i pozvánka k dalšímu vysílání, další noční linka, ta bude se Zlína, už dnes hodinu před půlnocí Jarka Barboříková a téma Věříte svému znamení z Věrokruhu? No. Přemýšlejte, pište, volejte, pište klidně už teď na linka@rozhlas.cz. Mimochodem děkuji za dnešní téma, které jste vybrali do vysílání. Těžké téma teda pro všechny zúčastněné, ale myslím, že to dopadlo dobře. A i když to byly v překladu myšlenky dost, které vás tíží a které hned tak nezmizí, tak snad to pomohlo. Snad to trochu uspíšilo to, že se někam vytratí a že jste třeba taky slyšeli, že na vás ostatní myslí, protože jako jedna rodina si máme říkat všechno, tak pokud možno jenom s pravdou, tak mě za to moc těší. A doufám, že přidáte i další silná témata, anebo i prach obyčejná v uvozovkách. Pište i mě konkrétně jan.macon@rozhlas.cz nebo přímo do rozhlasu, to znamená noční linka, Honza Macon, Praha, Vinohradská 12. Ono to dojde, nějak to dojde. Moc si vážím toho, že píšete klasické dopisy, protože to je mi vždycky radost, když mě čeká tak ve fochu tam něco, nějaká obálka, ať už růžová, nebo ať už srdečně, obsahově. Kamínky taky dorazily, musím poděkovat. Každopádně vážím si toho, i když někdy tady jako prevít odpovídám hodně pozdě, přesto snažím se aspoň odeslat děkuji. A kdyby náhodou třeba zrovna to, děkuji, ode mě nedorazilo, tak teď z vysílání to patří jenom vám a vám. My se společně uslyšíme na 1. srpna, to znamená v sobotu, říkám letos správně. Ano, 1. v sobotu. To mají být zase ty horečky obrovské, ty tropy, subtropy. No další 40, to teda to jsem na to zvědav. No. Držte se, mám vás rád. Prahy se loučí Honza Macoun a těším se už teď na příště.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnes, jak se říká, na trochu poetické notě Divadla pro vaše uši. A ono zřejmě stačí, abych řekl jen, všichni dospělí byli nejdřív dětmi, ale málo kdo si to pamatuje. No ano. Právě takhle otvírá svého Malého prince spisovatel Antoine de Saint-Exupéry.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A teď ať se přihlásí ten, kdo nikdy neměl v ruce nebo nikdy neotevřel Malého prince. Já nevím, je vůbec možné se s takovou knížkou minout? Jen v rozhlase bylo těch adaptací Exupéryho poetického příběhu několik. V 60. letech například s Václavem Voskou a v roli Malého prince, světe div se, žena Jiřina Jirásková, která si těch kalhotkových rolí i na jevišti v mládí sehrála víc než dost.
2: Když mi bylo 6 let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze skutečného života. Obrázek představoval hroznýše, jak poliká šelmu. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a tak jsem nakreslil svou první kresbu. Ukázal jsem ji dospělým a ptal jsem se, nahání-li jim strach. Odpověděli mi, proč by klobouk naháněl strach. Ale on to neměl být klobouk. Byl to hroznýš, který spolkl celého slona. A teď leží natažený s velikánskou vypouklinou uprostřed, spí a zažívá. Ale dospělí mi poradili, abych toho kreslení najedených hroznýšů nechal. Dospělí sami nikdy nic nechápou. A děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. A tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Potkal jsem pak spoustu vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je velice zblízka. A mé mínění o nich se valně nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál jen trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s první kresbou, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. Ale vždycky mi odpověděl, to je klobouk. A tak už jsem mu nepovídal ani o hroznějších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Mluvil jsem s ním o kopané, šachu, golfu a o kravatách a dospělý byl velmi spokojen, že poznal tak rozumného člověka. Tak jsem žil sám. Neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Až jednou, bylo to před 6 lety, se mi v poušti na Sahaře porouchal motor letadla.

0: Oprava motoru byla pro mne otázkou života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. Trosečník na voru uprostřed oceánu nemohl být opuštěnější než já v tom nekonečném moři písku. Tisíce a tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny.
1: Prosím, pěkně nakreslí mi beránka.
2: Prosím?
0: Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Přede mnou stál malý zlatovlasý chlapeček a vážně si mne prohlížel.
1: Nakreslí mi beránka.
0: Díval jsem se na něj udiveně. No považte jen, že jsem byl na tisíce mil od lidských obydlí. A on nevypadal, jako by zabloudil. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti. Co tu děláš?
1: Prosím, pěkně nakresli mi beránka.
0: Když stojíme před velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout, tak jsem vytáhl z kapsy list papíru plnicí pero a pak jsem se zarazil. Neumím kreslit.
1: To nevadí, nakresli mi beránka.
0: Počkej, nakreslím ti něco, co umím.
1: Ale ne, nechci hroznýšek, který spolkl slona.
0: Cože?
1: Potřebuji beránka.
0: Beránka? No, tak takového?
1: Ne, tenhle je nemocný.
0: Nemocný? Tak. Takového?
1: To není beránek, to je berán. Má rohy.
0: No. A tenhle?
1: Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.
0: Tak víš co? Nakreslím bedinku. Tak. A beránek, kterého chceš, je uvnitř.
1: Právě takového jsem chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
1: No, protože u mě doma je všechno malinké.
0: No, dal jsem ti docela malinkého beránka.
1: No, není tak moc malý. Podívej se, on usnul.

0: A tak jsem se seznámil s malým princem. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Všechno mi objasňovala jen slova náhodně pronesená.
1: Co je to za věc?
2: Cože? Ale to není věc, to létá. Je to letadlo. To je moje letadlo, víš? Spravuj své letadlo.
1: Ty jsi spadl z nebe?
2: Ano, ano.
1: Je, to je divné. Tak ty také přicházíš z nebe. Z které planety?
2: Ty tedy přicházíš z jiné planety?
1: Na tomhle si nemohl přijít moc velké dálky.
0: A ty pověz, kam chceš odnést toho svého beránka?
1: No dobře, že jsi mi dal bedínku. V noci to bude jeho domeček. Beránci okusují keře, viď?
0: Ano, okusují.
1: To jsem rád. Tak to okusují taky baobaby, viď?
0: Baobaby nejsou přece keře, jsou to stromy. Veliké jako kostely. I kdybys vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.
1: Je to tak maličké, že by ti sloni museli stát jeden na druhém.
0: Tak?
1: Ale než baobaby vyrostou, jsou malé.
0: Správně. Ale proč by měl beránek okusovat tvoje baobaby?
1: To je moc důležité. Víš, moje planeta je zamořena...
0: Počkej, tvoje planeta?
1: No, už to víš, no. Moje planeta je zamořena semeny baobabu. Proto ráno, když dám do pořádku sebe, musím udělat pořádek i na planetě.
0: No, to je správné.
1: Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby hned, jak je rozeznáme od růží, víš?
0: Ano.
1: Těm se moc podobají, dokud jsou maličké. Kdybych se do baobabů pustil příliš pozdě, provrtali by svými kořeny celou planetu a už bych se jich nezbavil. A když je planeta tak malá jako moje a baobabů příliš mnoho, tak ji roztrhnu.
0: Prosím tě.
1: No, pojďme se raději podívat na západ slunce. Mám strašně rád západy slunce.
0: Ale to přece musíme počkat.
1: Počkat? A na co?
0: No, až bude slunce zapadat.
1: Já pořád myslím, že jsem doma. Mně stačilo posunout židli o několik kroků a dívat se na soumrak, kdy se mi zachtělo. Jednou jsem viděl zapadat slunce 43krát. Víš, když je člověku smutno, má rád západy slunce.
0: To ti tenkrát bylo tak smutno? Ale malý princ neodpověděl. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. Dovídal jsem se to pozvolna, kousek po kousku, vždycky, když o něčem přemýšlel. Pátého dne, zase díky beránkovi, odhalilo se mi tajemství života malého prince.
1: Když beránek okusuje keře, spásá také květiny?
2: Beránek spásá všechno, na co přijde.
1: I květiny, které mají trny?
2: I květiny, které mají trny.
1: No, tak noč jsou ty trny?
2: Na nic, človíčku. To květiny jsou jen tak... tak zlomyslné, chtějí popíchat.
1: Ne, to ti nevěřím, květiny jsou slabé. A hloupoučké. Myslíš, že jsou strašné, když mají trny?
2: A jestli ten svorník nepovolí, rozbiju ho kladivem.
1: A ty si myslíš, že květiny...
2: A kdepak, nic nemyslím. Porouchalo se mi letadlo, Já myslím na vážné věci.
1: Na vážné věci, mluvíš jako ti dospělí. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Znám planetu, kde bydlí jeden moc tlustý pán. Nikdy nepřivonil ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen pořád počítal. A celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk. A nafukuje se pýchou. Ale to není člověk, to je nafouklá houba.
2: Cože to je?
1: Houba. Po miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc, když chceme pochopit, proč se květiny tak namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou. Copak boj beránků a květin není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého pána?
0: Nastala noc. Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni, ani smrti. No, neplač, malý princi. květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Připadal jsem si strašně nešikovný. Jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat? Svět slz je tak záhadný.

0: nosila květiny nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití. Jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí? Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Divadle pro vaše uši dnes pokračujeme v putování s Malým princem po jeho vesmírných planetkách. Tentokrát bude naším průvodcem asi nepřekvapivě opět herečka Slávka Hozová. A to z inscenace, kterou pro rozhlas napsal podle Exuperyho předlohy dramatik František Pavlíček. Režii měl Karel Weinlich.
3: Kdo jsi? Ach, odpust mi tu nejapnou otázku. Kdo jiný bys mohl být než můj podaný? Jenže já jsem do dnešního dne nezahlédl ani jediného ze svých podaných a myslel jsem, protože na této planetě přebývám sám a sám.
4: Zastavil jsem se na ní jenom náhodou. Veličenstvo.
3: Co to děláš? Zakazuju ti zívat před královským majestátem.
4: Promiňte, byl jsem dlouho na cestě, celou noc jsem nezamhouřil oko.
3: V tom případě ti poroučím, aby jsi zíval.
4: Ale mně se už nechce.
3: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat. Když ty uznáš mou královskou autoritu, budu ti dávat rozkazy, které se snadno splní.
4: Smím se na něco zeptat?
3: Nařizuji ti, aby se ptal.
4: Vaše planeta je tak malinká, nikdo tady není. Čemu vlastně vládnete?
3: Všem ostatním planetám i hvězdám.
4: A oni vás poslouchají?
3: Na slovo. Můžeš se přesvědčit na vlastní oči.
4: Tak mě ukažte západ slunce, poručte mu, aby zapadlo.
3: Milý hochu, rozkazy rozumného krále musí být rozumné. Kdybych například poručil generálovi, aby začal létat jako pták a on můj rozkaz nesplnil, čí by to byla chyba? Jeho nebo moje?
4: Vaše.
3: Správně. Kdo chce rozumně královat, musí od podaného žádat jen to, co je v jeho silách. Ale neboj se, dočkáš se svého západu slunce, poručím mu.
4: Kdy?
3: Až k tomu budou vhodné podmínky. Podle astronomického kalendáře tuším ve 6:45.
4: Škoda, že si nemůžu počkat, nemám tolik času, musím dál.
3: Ach ne, zůstaň na mé planetě. Udělám tě ministrem.
4: Ministrem čeho?
3: Čeho budeš chtít, třeba spravedlnosti.
4: Vždyť jste tu sám, koho bych tedy soudil?
3: Sám sebe. To je mnohem těžší, než soudit jiného.
4: To můžu kdekoliv. Nemusím proto bydlet tady.
3: Ale já ti poroučím. Já ti nařizuji.
4: Jestli si vaše výsost přeje, abych ji poslechla, mohla by mi nařídit, abych se z této planety vzdálil, než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příhodné.
3: V tom případě ti poručím, abys okamžitě odcestoval do cizích světů a jmenuju tě v nich svým vyslancem.
4: Má vaše veličenstvo nějaké zvláštní přání, kam bych měl zamířit nejdřív?
3: Třeba na tu žlutou planetu, co se na obzoru třpití jako z ryzího zlata.
4: Podle rozkazu, veličenstvo. Dospělí jsou hrozně divní.

0: 1-1-0, 2-1-0-3.
1: Dobrý den, pane, přicházím jako vyslanec.
0: Nerušit 3-2, 5-5-7, 12-12-3-15. Dobrý den, 15-7-22-6-28.
1: Uhasla vám cigaretu.
0: 28-5-33. A 5-38. Uf. Takže? Dohromady to dělá 501 622 738.
1: Čeho?
0: Cože? Ty si tu ještě? Nezdržuj mě, mám strašně vážnou práci. Právě jsem spočítal. 501 milion.
1: Čeho?
0: Teď jsem to zapomněl, protože jsi mě vyrušil. Moje složité obchodnické počty nesnášejí vytrhování.
1: Tak si vzpomeňte, co jste vlastně sčítal.
0: Za celých 54 let jsem byl vyrušen pouze třikrát. Jednou mi na počítadlo spadl chroust, po druhé jsem dostal reumatický záchvat, protože mi chybí pohyb. Ale já nemám čas chodit sem a tam, když sčítám ty věcičky tam nahoře.
1: Myslíte mouchy na stropě?
0: Ale ne, mám na mysli ty věci, co se třpití na obloze.
1: Hvězdy?
0: Co jiného jsi myslel?
1: A proč je počítáte?
0: Protože mi patří.
1: Ale já viděl krále a ten zas povídal, že jim vládne.
0: To je možné. Ale vládnout a vlastnit není totéž.
1: A jak to, že patří zrovna vám?
0: Protože jsem je spočítal. První. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. A mé jsou zase hvězdy, protože nikoho přede mnou nenapadlo je spočítat.
1: A co s nimi budete dělat?
0: Přepočítávat. Pořád přepočítávat. Co se ti na tom nezdá?
1: Když mám klobouk, tak proto, abych si ho dal na hlavu. Když mám růži, můžu k ní přivonět, zalévat ji. Jsme si prostě užiteční. Ale vy nejste svým hvězdám k ničemu. Ach, ti dospělí jsou tak zvláštní. Nenechte se rušit, počítejte klidně dál. Já se radši podívám na jinou planetu, je větší, krásně růžová jako poupě.

0: Ano, mladý muži, zvolil si správně. Tohle je neobyčejně solidní planeta. A stejně takový je i můj zeměpisecký ústav, ve kterém tě srdečně vítám. Domnívám se, že jsi přicestoval ze vzdálenějšího konce vesmíru a že jsi tedy badatel. Velice mě těší, posaď se. Vyprávěj mi o dalekých končinách a já tvou zprávu zapíšu.
1: Je, to je tlustá kniha.
0: Velmi správně, protože píšu o cizích zemích, ale taky o mořích a řekách a horách.
1: A všechny jste je viděl a procestoval.
0: Co tě nemá? Já o nich pouze píšu učené knihy. Cestování je věc badatelů a cestovatelů. Já tu sedím u stolu a zapisuju, co oni vybádali a viděli na svých cestách. Jenže se tu bohužel už moc roků neobjevil ani jeden. Počkat. A co ty? Ty jsi přicestoval z dalekých světů, jsi tedy badatel a musíš mi popsat, kde jsi byl, co jsi viděl a odkud přicházíš.
1: Moje planeta není moc zajímavá, je docela malá. Kromě mne se na ní vejde jen snad pár motýlů.
0: Živé tvorstvo mě nezajímá, nejsem zoolog.
1: Pak mám ještě jednu krásnou květinu.
0: Květiny nepatří do zeměpisu, nýbrž do botaniky.
1: Vždyť jsou ze všeho nejkrásnější.
0: Ale pomíjející.
1: Co to znamená? Pomíjející?
0: Opak trvalého. Trvalá je například hora, protože trvale stojí na jednom místě. Trvalý je oceán, protože nikdy nevyschne.
1: A co je pomíjející?
0: Všechno, čemu hrozí brzký zánik.
1: I mé růži?
0: Ovšem.
1: A já ji nechal doma úplně samotnou. Pro dlouhé únavné cestování, které mi zatím nepřineslo ani zajímavé zkušenosti, ani krásné přátelství.
0: Jestli cestuješ kvůli přátelství, pak se musíš vypravit jinam. Na planetu, kde žijí lidé.
1: Jak se jmenuje?
0: Země. Je neskonale větší než naše drobné planetky. Má celkem dobrou pověst a především na ní žije spousta zvířat, květin, ptáků a lidí. Podle záznamů v mé knize je na Zemi na 111 králů, 7 tisíc zeměpisců, cestovatelů a jiných badatelů, 20 tisíc obchodníků a to není zdaleka všechno.
1: Prosím pěkně, mohl byste mi ještě prozradit, kde se právě teď nalézá ta podivuhodná planeta?
0: Na hranici mezi souhvězdím Beránka a Růže uvidíš zářivou modrou hvězdu. Teď právě k nám obrácena tou stranou, na které je obrovská poušť. Můžeš na ní přistát bez nebezpečí.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne voják

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Skoro bych teď mohl říct, že do třetice bude dnes s Malým princem při jeho setkání s Liškou opět žena. Ale nakonec je to jinak. Ne, ale opravdu, kdysi byla Malým princem v jedné nahrávce sama režisérka Lída Engelová, jenže po letech zůstala jenom v režii a k původnímu záznamu s Vlastou Fabianovou pozvala místo sebe herce Davida Novotného.
2: Kdo jsi? Jsi moc hezká.
3: Jsem Liška, řekla Liška.
2: Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
3: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočena.
2: O, promiň, řekl Malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal, co to znamená ochočit?
3: Ty nejsi zdejší, co tu hledáš?
2: Hledám lidi.
3: Lidi? Mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
2: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
3: To je něco, na co se moc zapomíná. Znamená to vytvořit pouta.
2: Vytvořit pouta?
3: Ovšem. Podívej se, ty jsi pro mě zatím jen malým chlapcem, podobným 100 000 malých chlapců. Nepotřebuješ mě, ale já tě taky nepotřebuju. Jsem pro tebe jen liškou, podobnou 100 000 lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě. A já zase pro tebe jedinou na světě.
2: Začínám chápat. Znám jednu růži. Myslím, že jsi mě ochočila.
3: To je možné. Na zemi se děje všelicost.
2: O, to není na zemi, řekl Malý princ.
3: Zdálo se, že to v Lišce probudilo velkou zvědavost. Na jiné planetě?
2: Ano.
3: Jsou na té planetě lovci?
2: Nejsou.
3: Ne, to je zajímavé. A slepice?
2: Také ne.
3: Nic není dokonalé, povzdychla Liška. Ale vrátila se k svému nápadu. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice jsou si navzájem podobné, zrovna tak, jako lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk tvých kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem, ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak podívej se. Vidíš tamhle ta obilná pole? A nejím chléb. Obilí je pro mě zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají a to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné. Až se mě ochočíš, zlaté obilí mi tě bude připomínat a já budu milovat šumění větru v obilí. Liška umlkla a dlouho, dlouho se dívala na Malého prince. Ochoč si mě, prosím.
2: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.
3: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla Liška. Lidé už nemají čas, aby něco nového poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, ochoč si mě.
2: Co mám dělat?
3: No to musíš být hodně trpělivý. Sedneš si nejprve tady kousek ode mě, takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Ale za to si každý den budeš moci sednout o kousek blíž.

0: bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve 16:00 odpoledne, už od 15:00 budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 16:00 už budu rozechvělá a neklidná. Objevím senu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu mám vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád.
1: Co je to řád?
0: To je také něco, na co se moc zapomíná. Je to něco, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například také zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tady pro mě nádherný den. Jdu si hezky na procházku, pomaloučku až do vinice. Kdyby moji lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a já bych potom vůbec neměla prázdniny.

0: Tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu.
1: Budu plakat, řekla liška.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: A všem?
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat.
0: Tak tím nic nezískáš.
1: Ale získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi potom dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství.
0: Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.
1: A růže byly celé zaražené.
0: Vy jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval.
1: Zaléval.
0: Protože ji jsem chránil zástěnou.
1: Zástěnou.
0: Protože jí jsem pozabíjel housenky.
1: Kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýly.
0: Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala, nebo jak se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.
1: Protože je to tvá růže.
0: A malý princ se vrátil k lišce. S Bohem.
1: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
0: Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá.
0: A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, je ta má růže tak důležitá. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Lidé už zapomněli na tuto pravdu. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Jsi navždycky zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi navždycky zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: I když Malý princ rozhodně není klasickou pohádkou, to spíš tedy originálním filozofickým pohledem na svět, přesto se jako pohádka často vypravuje, nakonec proč ne. Je to cesta autorské Exuperyho fantazie, na které jsme stejně pokaždé jenom hosty a je pouze na každém z nás, co si z toho literárního příběhu odneseme, co v nás zůstane a bude naší součástí. A docela určitě záleží i na tom, kdy, s kým nebo jak čteme tu knížku poprvé. Jedním z našich zasvěcených průvodců světem Malého prince může být i Eduard Cupák. Tak dobré dny ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

Studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jenom zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno, rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhovička, když vítr dlouho spal. Slyšíš, řekl malý princ, probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhal. Nech mě, řekl jsem. Pro tebe je to příliš těžké. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek. Když jsem byl malý chlapec,

Musíme hledat srdcem. Napil jsem se. Dobře se mi dýchal. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Musíš dodržet slib, řekl tichounce malý princ. A zase si sedl ke mně. Jaký slib? Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za svou květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrty a nakreslil mu náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to, řekl. Víš, můj příchod na zemi, zítra bude jeho výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud a začervenal se. Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. Tak to není náhodou, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal jen tak sám, na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kam si spadl. Malý princ se opět začervenal. A váhavě jsem dodal, snad kvůli tomu výročí? Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky. Ale když se někdo červená, znamená to ano, vidíte. Řekl jsem, mám strach. Ale on pravil, musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Vzpomněl jsem si na Lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal: jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. A teď jdi pryč, řekl. Já chci zase dolů. Podíval jsem se tedy dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se, ale had sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči z hady? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného umírajícího ptáčka. Řekl mi: to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Právě jsem mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal: já se dnes

také vrátím domů. Potom připojil posmutněle. Mám to mnohem dál. A mnohem nesnadnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě. A přesto se mi zdálo, že sklouzává někam dolů do propasti. A že nemohu nic udělat, aby ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahleděný do velké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka a náhubek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl strach, toť se ví, ale lehounce se usmál. Dnes večer se budu bát ještě daleko víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet tento smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě ještě slyšet se smát. On mi však řekl, dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, vidí, že je to jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou. Ale neodpověděl mi na tu otázku. Pravil, nikdy nevidíme to, co je důležité.

A dnes je tomu jistě už 6 let. Dosud jsem tu příhodu nikomu nevyprávil. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim to únavou. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolníček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se to asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásil květin. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a Beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop nebo se Beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. Je to velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte malého prince rádi, nebude vesmír stejný, jestliže někde nějaký Beránek, kterého neznáme, spásl nebo nespásl růží. Podívejte se na nebe. Ptejte se. Spásl nebo nespásl Beránek květin? Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité.